0: Sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven? Hned osýchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne a nej vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec po řece rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
1: Inu, těšil by, kdyby...
0: No, kdyby co? No a kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra... To je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. A až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho, a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
2: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze.
0: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
2: Cože on to plká, cože?
0: Fimfárum, jasnosti. Fimfárum.
2: Co to je? Fimfárum.
0: No právě, že nic, jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
2: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude viset.
0: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá tiše, tiše. Řekou proudí láska. Chceš mi něco?
3: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No a nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
3: Fimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
3: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
3: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli je dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš těma strašidlama, co tam mají službu.
4: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jaké pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
3: Fimfárum ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí?
4: Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá, 3 zlý duše, tolik zlých lidí neznám.
4: Ha, ha, ha, ha. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
3: Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum.
4: Povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
3: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici. Ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
4: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co?
0: A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. a bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancují a libujou si, ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali a tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme fimfárum a švih! A kovářka a první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce. A tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme fimfárum a švih! A baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal fimfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také zezadu se jich opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad fimfárum, švih! A všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za fimfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačil mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taky Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že je na takové cviky zvyklá. Potom kedluben bezohledně drcnul do kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysuši k mém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A kedluben se valil dál.
Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří Kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouly na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla, jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl, to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo? Tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udusíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo hej, rup, jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli.
To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad. Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byli. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do Kedlubnu dala skutečně s vervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz Kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Křemílek a Vochomůrka šli lesem. V tom se Vochomůrka zastavil, protáhnul se, zívnul si, položil se pod borovici, dal si pod hlavu polštářek mateří doušky a spal. Křemílek si lehl jen tak bez polštářku a usnul taky. Spali sotva chvíli, když se na ně zhora sesypal oblak borových semínek a šišek.
1: To musíš zrovna mě na nos,
0: rozlobil se na šišku Vochomůrka, ale nahoře na borovici se někdo zasmál. Seděla tam Veverka a povídá.
1: Já jsem se teď trošičku zasmála, ale jinak jsem strašně smutná. A co pak to?
0: Politoval jí Křemílek.
1: Ale scháním na zimu trochu jídla, jenže šišky jsou letos jalové a o houbu jsem ještě ani nezavadila.
0: Vzdychla si Veverka a odskočila výš, jestli by tam nenašla výživnější šišku.
1: No, to víš, každý má své trápení.
0: Potěšil jí Křemílek. Vochomůrka si přestlal mateří douškový polštář a oba znova usnuli. A tu k Vochomůrkovi přišel sen a zaťukal mu na čelo.
2: Můžu, prosím?
1: Jen rečte dál,
0: zamumlal Vochomůrka. Sen mu udělal nad čelem znamení dvěma palci a Vochomůrkovi se zdálo, že stojí na vysoké špičaté hoře. U nohou mu plyne obláček a povídá,
2: Vochomůrko, proč ty taky nelítáš?
0: Vochomůrka jen povyskočil a už letí. Chvíli letí jako pták, chvíli plave jako ryba, doletěl až na to místo, kde spali s Křemílkem. Vochomůrka se chvíli obcházel, pak si vlezl sám do sebe a probudil se. Šťouchl do Křemílka a povídá,
1: já ti měl krásný lítací sen, ale to bylo.
0: Broukl rozespale Křemílek a otočil se na druhé ucho. Jenže Vochomůrka mu nedal pokoj. Leží, dívá se rovnou do nebe a pořád jen o snu.
1: To já nejdřív stál na takové vysoké špičaté hoře.
0: Sotva to dořekl, začalo ho to zvedat nahoru a pořád výš.
1: A pak jsem jen rozpřál ruce a už jsem letěl.
0: A Vochomůrka rozpřáhl ruce a už letěl. Vyrostla totiž pod ním bedla a teď z ní sletěl jako z balkónu.
1: No tak, co to vyvádíš?
0: Lekl se Křemílek. Vochomůrka se na bedlu zle rozlobil.
1: No tak nemůžete dát pozor, kde vyrostete vy houba.
0: Bedla byla krasavice, nesla se štíhle, měla paraplíčkový klobouk a závoj a na Vochomůrku se ani kale nepodívala.
1: Ce, takový píďa a jak ono to křičí.
0: Vochomůrka si to nedal líbit.
1: A že vy se nestydíte být tak nohatá.
0: Bedla už řekla jen och, och. A byla na omdlení. Křemílek vzal Vochomůrku za ruku.
1: Pojď radši pryč.
0: Když odešli, bedla se ještě chvíli tiše vztekala a nakonec řekla.
1: Teda. Tohle si odnesete, tohle si ale pořádně odnesete.
0: Sáhla pro sypátko a začala kolem sebe sypat po lese i po pasece. Křemílek s Vochomůrkou měli k pařezové chaloupce ještě kus cesty a v tom Křemílek klopítne a klopítne i Vochomůrka. jde se jim pořád hůř. Paseka je najednou plná kopečků a už tam vyskakují ze země bedly. Jedna za druhou. Narostl jich celý les a Křemílek s Vochomůrkou v tom bedlovém lese zabloudili. Byli by tam bloudili dodnes, když v tom zaslechli písničku.
1: Hupky, hupity, smrk a jedle, houpy, houbity, bedla k bedle, chroupy, chroupity, houby, houbity, out.
0: A ona to byla veverka. Sklízela bedly na zimu a už jich měla pár otýpek. A povídá,
1: nepřekážejte a radši si tu na chvíli sedněte. Já vám pomůžu, abyste trefili.
0: A Křemílek s Vochomůrkou se moc rádi posadili.

0: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: Bylo to jednou v lese brzy ráno. Zrovna nastalo jaro. Všichni ptáci se vrátili z dlouhého výletu do tropických krajin a lesní zvěř se chystala probudit ze zimního spánku. Čim čara čim, poslouchejte, cvrlikali ptáci. Stalo se to dnes v noci, narodil se nový princ. A všichni odletěli povědět tu novinu ostatním zvířátkům. Máma zaječice a její mláďátka vyšly ze svého hnízda pod starým pařezem. Pojďte, děti, řekla. Musíme jít poblahopřát. Jeden z malých zajíčků zadupal nožkou nadutý špalek, aby to bylo slyšet na míle daleko. Říkali mu Dupík. A pak se všechna zvířátka sešla na mítině, dobře chráněné keři a stromy. Tady ležela nádherná mladá laň se svým novorozeným kolouškem.
1: Oh, ten je roztomilý,
0: řekl Dupík. Můžeme si s ním hrát? Ještě ne, odpověděla maminka. Nejdříve se musí naučit chodit. Probuď se, miláčku, máme návštěvu. Koloušek otevřel oči a pokusil se vstát, ale hned upadl.
1: Podívejte, jak vrávorá,
0: zasmál se Dupík. Mluv o malém princi hezky, napomenula Dupíka jeho maminka.
1: Promiňte, paní Jelenová, řekl Dupík. Jak se bude jmenovat? Myslím, že ho pojmenuju Bambi, řekla Kolouškova maminka. Ale teď musí spát. S bohem Bambi,
0: zašeptal Dupík.
1: Zítra tě naučím chodit.
0: Příští den se Bambi učil chodit na svých dlouhých, tenkých nožkách. Dupík s ním chodil po lese a seznamovali se s mnoha různými zvířátky. Bambi mu se líbili hlavně ptáci, kteří krásně zpívali. A jednoho dne se sám pokusil vydat nějaký zvuk.
1: To jsou ptáci, pověděl mu Dupík. Zkus říct pták. Po.
0: Zkusil to Bambi a najednou se mu to povedlo.
1: Pták!
0: Vykřikl tak hlasitě, že všechna zvířátka utekla.
1: Mluví, mluví,
0: smál se šťastně Dupík.
1: Naučil se mladého prince slovo pták.
0: Pak si Bambi všiml krásného motýla.
1: Pták,
0: povídá.
1: Ne,
0: smál se Dupík.
1: To je motýl.
0: Bambi se naučil říct také květina. Ale když k ním čichal, objevil se malý tchoř.
1: Můžeš mi říkat kvítku, když chceš,
0: pověděl mu tchoř.
1: To je mnohem hezčí slovo než moje opravdové jméno.
0: Jednou uprostřed léta řekla Bambi mu jeho

V trávě na louce si hrálo několik ptáků. Pokud jsou ti ptáci na zemi, nehrozí nebezpečí, řekla. Pojď, Bambi. Ale nezapomeň, že se musíme chránit před člověkem a skrýt se v lese, kdyby přišel se svými psy a puškami. Bambi tomu všemu ještě moc nerozuměl. Ale na louce potkal Dupíka a společně honili žábu, která skočila do rybníka. Bambi hledal místo, kde žába zmizela a uviděl ve vodě svůj vlastní odraz. Ale co to? Najednou se objevil ve vodě dvakrát. Znepokojeně zvedl hlavu a uviděl tu nejpěknější mladou laňku. Bambiho maminka k ním přistoupila a řekla. To je Falin. Taky se narodila na jaře, takže jste stejně staří. Ahoj, Bambi. Chceš si hrát? Zeptala se nedočkavě Falin. Nejprve byl Bambi velmi plachý a schovával se za maminku. Ale na druhou stranu byl také velmi zvědavý a brzy se ti dva spolu hráli. Celý den běhali po louce, zatímco jejich maminky si povídali s ostatními ze stáda. Ale náhle hra ustala. Z lesa se ozvalo hlasité troubení a Bambi uviděl přicházet na louku statného jelena. Vypadal velmi vážně, ale když procházel kolem Bambiho, podíval se na něj, jako by se znali. Znovu zatroubil a všechna zvířátka utekla do lesa. Kdo to byl, maminko? Zeptal se Bambi, když byli v bezpečí. To byl tvůj otec, Bambi. Nejmoudřejší a nejstarší jelen stáda. Přišel nás varovat před člověkem. A pak uslyšeli z louky výstřel.

Léto přešlo do podzimu a Bambi se musel rozloučit s mnoha ptáčky, kteří odlétali před zimou na jih. Jídlo se pořád dalo snadno najít. Ze stromů padaly chutné listy a na zemi ležela spousta ořechů a žaludů. Ale každý den jich bylo na stromech méně a méně.

Jednou ráno bylo kolem Bambiho všechno bílé. Mami, vzbuď se, volal Bambi. Podívej, co se stalo. Les je namalovaný na bílo. Ne, synku, to je jen sníh. Tak les vypadá každou zimu. Co kdybychom se prošli, pověděla. Bambi hned začal prozkoumávat ten podivný bílý prášek. Plesk! Na Bambiho spadla z vrcholku stromu hromada sněhu a zakryla celé jeho tělo, takže byla vidět jen hlava. Haha, ty vypadáš legračně, volal Dupík, který přišel Bambiho pozvat na led. Dupík běžel napřed k rybníku a klouzal se po jeho ledovém povrchu a hlasitě se smál. Pojď, Bambi, volal. Voda je tvrdá.

Ale jako každý, kdo jde poprvé bruslit na led, i Bambi padal dozadu a dopředu. Na takové tvrdé vodě se opravdu sotva dá stát. Teď už ti to jde dobře, řekl Dupík. Podívej, tam žije Kvítek, pojď, vytáhneme ho ven, ať si s námi taky hraje na ledě. Ale malý tchoř se nedal probudit. Většina kožešinové zvěře, jak velcí medvědi, tak i malé myšky, celou zimu prospí a až do jara se neprobudí. Spát to je hloupé, pověděl Bambi, když je tu všechen ten báječný sníh, co si v něm můžeš hrát.

0: Ale Bambi brzy zjistil, že zima v lese může být velice krutá a dlouhá. Všude bylo chladno a jídlo se hledalo čím dál hůř. Stádo okusovalo kůru ze stromů a to rozhodně nebylo Bambiho nejoblíbenější jídlo. Stýskalo se mu po šťavnaté travičce a zelených listech.
1: Mami, já mám hlad, skončí už zima brzy, vzdychnul.
0: Těžko říct, řekla Bambiho maminka. Teď sněz tu kůru, abys vyrostl a nabral sílu.

Jednou ráno šli na zasněženou louku. Podívej, Bambi, to je nová jarní travička, řekla Bambi mu maminka. A Bambi zahlédl uprostřed sněhu zelený ostrůvek. Hltal trávu, když tu jeho maminka nastražila uši. Přestaň, zvolala. Utíkej do lesa, Bambi. Utíkej, jak nejrychleji umíš a neohlížej se. Bambi vyskočil a utíkal, co mu nožky stačily. Rychleji, rychleji, volala za ním maminka. Když Bambi dorazil k lesu, uslyšel hlasitý, ostrý zvuk. Prásk! Stihli jsme to, maminko, řekl a ohlédl se. Maminku ale neviděl. Maminko, maminko! Volal a běžel zpět k louce. Jeho otec, ten statný, překrásný jelen, ho však zastavil. Tvoje maminka už tu není, Bambi. Člověk si ji odnesl a teď se musíš naučit vše zvládat sám, řekl svým hlubokým hlasem.

0: Konečně přišlo jaro. Lesní zvířátka se probouzela ze zimního spánku, sluníčko svítilo a všichni ptáčci se k sobě chovali tak, jako by byli zamilovaní. Zpívali a cvrlikali a mazlili se a staré sově to přišlo už příliš.
1: Dobře, tak to se asi taky můžu probudit,
0: řekla sova a zívla.
1: Ale není to náš mladý princ Bambi? Ty máš ale krásné paroží, řekla sova.
0: A byl tu i Dupík a Kvítek.
1: Dejte pozor, aby se vám nestalo to, co se stává ostatním zvířátkům na jaře.
0: Co máš na mysli? Zeptal se Bambi.
1: Zamilujete se,
0: varovala je sova a uchychtla se. Já ne, řekli Dupík a Kvítek současně.
2: A já už teprve ne, řekl Bambi.
0: Ale stalo se přesně tak, jak sova předpověděla. Kvítek se seznámil s krásnou malou tchořicí. Dupík se zamiloval do té nejúchvatnější zaječí slečny a Bambi se znovu setkal s Falin. Vyrostla si v krasavici, Falin, pověděl jí Bambi. Ty jsi taky krásný, odpověděla a olízla mu líčko.

Jednou brzy ráno na podzim se Bambi probudil, protože ucítil ve vzduchu divný pach. Pach, který dříve necítil. Neprobudil Falin, ale šel se porozhlédnout na skálu. Viděl stany a cítil kouř z táboráku. Jeho otec se k němu tiše přidal. To je člověk, Bambi. A tentokrát je jich tady hodně. Vezmi Falin a utíkejte hluboko do lesa. Mezitím se ale Falin probudila. Všimla si, jak jsou zvířata neklidná a utíkala hledat Bambiho. Najednou do lesa vběhla smečka štěkajících psů a hned za nimi lidé s puškami. Falin, přeskoč přes roklinu, křikl Bambi, který se naštěstí objevil u ní. Pomoc, Bambi, neumím moc dobře skákat, zvolala Falin. Seděla na úzké římse a psi už jí skoro měli. Se skloněnou hlavou se Bambi rozběhl proti smečce. Odhazoval psy, ale bylo jich na něj příliš mnoho a tak je sám nemohl zvládnout. Skoč, Falin, zakřičel. A zatímco Bambi bránil psům, aby se dostali blíž, Falin skočila přes roklinu a bezpečně dopadla na druhou stranu. Bambi odkopl několik psů a sám skočil. Bum! Trefila ho kulka z pušky lovce, takže zůstal raněný ležet na druhé straně rokliny. Pokusil se vstát, ale nemohl. Ještě, že jsem zachránil Falin, řekl si.

0: Když přišel večer, Bambi stále ležel na dně rokliny. Ale pak jej probudil stejně nepříjemný pach jako dříve. Tentokrát byl však mnohem silnější. Lovci zapomněli uhasit oheň a teď se lesem šířily plameny. Vstávej, Bambi, musíš, to zvládneš, zvolal Bambiho otec, když ho konečně našel. Les hoří a oheň se blíží, řekl. Musíme se odtud rychle dostat pryč. Pokouším se, odvětil Bambi. Měl velké bolesti, ale nechtěl to vzdát. Utíkali k řece, kde museli skočit do vysokého vodopádu a do rozlehlého jezera, v jehož středu byl malý ostrůvek. Všechna zvířátka se shromáždila na ostrůvku, kde je požár nemohl dostihnout. Falin nedočkavě hlídkovala, aby zjistila, zda je Bambi naživu. A pak v rudém žáru velkého ohně uviděla dva překrásné jeleny, jak se k ní pomalu blíží vodou. Naštěstí se spustil déšť a oheň uhasil. A když přišlo jaro, zase bylo všechno zelené. Jednou ráno zase dupík zadupal. Už je to tady! Už je to tady! Křičel dupík. Vzbuďte se všichni, musíme jít blahopřát! Dupík a Kvítko vzali s sebou své vlastní děti a šli na mítinku. Tam ležela Falin se dvěma čerstvě narozenými koloušky.
1: Nikdy jsem nic takového neviděla, řekla sova. Princ Bambi musí být velmi pyšný.
0: Ano, Bambi byl na svou novou rodinu opravdu velmi pyšný. Stál se svým krásným parožím na skále a zdravil své přátele.

0: Raráš. V Běcharech byl jeden sedlák, říkali mu kmotr Palička. Jednou šel do kopidlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře. Bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Kmotr Palička je vzal pod plášť a doma je dal za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi jiné slepice. V noci, když už všechno spalo, slyší Palička najednou v komoře něco šramotit a hned na to nějaký pronikavý hlas, napolo člověčí, napolo slepičí:
1: Pan táto, přinesl jsem vám brambory.
0: Hospodář skočil z postele a běžel do komory, co to? I vidí ohnivé kuře a tři hromádky brambor. Lítalo z hromádky na hromádku. Fí, neplecho, odplivnul sedlák uleknutím, bouchl dveřmi a šel si zaslehnout. Ale starostí nemohl do rána spát. Už věděl, co si domů přinesl. Ráno pak, když se rozednilo, všecky ty brambory na hnůj vyházel. Druhou noc zase slyší:
1: Pan táto, přinesl jsem vám pšenici, žito, ječmen.
0: Sedlák už nešel se dívat, co to, ale třásl se strachem jak osika a neustále se modlil: Vysvoboď nás od zlého. A jakmile začalo svítat, vzal lopatu a koště a zas to obilí všecko vyházel a vymetl, aby tam ani zrnka nezůstalo. Byl celý zarmoucený, nevěděl, jak si pomoci, a taky se bál, aby si toho ze sousedů nikdo nevšiml. Ale sousedé si všimli, viděli v noci něco dostavení lítat, jak plamený výšek, a nezapálilo to. A ve dne spozorovala sousedka to černé kuře na dvoře mezi slepicemi. Tu hned byla po vsi jedna řeč, že kmotr Palička se čertu zadal. Někteří povážlivější kroutili hlavou. Od jakživa ho znali za bohabojného i za poctivého a umínili si, že mu dají výstrahu. Přišli a on jim upřímně všecko pověděl, co a jak prožil, a aby mu poradili. Jaká rada, povídá jeden mladý sedlák, zabijte tu potvoru. A hned sám popadl polínko a po kuřeti jim hodil. Ale v tom okamžení vyskočilo mu kuře na hřbet a tepalo ho jako polenem a při každé ráně volalo: Já jsem Raráš, Raráš, Raráš. Potom radili někteří Paličkovi, aby se přestěhoval, že Raráš zůstane v tom stavení. Sedlák se toho hned chytil a hledal kupce, ale nikdo od něho stavení s Rarášem nechtěl koupit. Palička si ale umínil, že se stůj co stůj Raráše musí zbavit. Prodal obilí a dobytek, koupil si jiné stavení v druhé vsi a stěhoval se tam. A když naposledy přijel s vozem proškopky, necky, brány a jiné takové nářadí, šel a sám si své doškové stavení zapálil. Bylo o samotě a nikomu se nemohla škoda stát. Potom práskl bičem a chtěl jet. Zatím se ještě jednou ohlédl na své stavení, jak chytalo, a povídá: Schoř si tam, neplecho, a za to místo ještě něco utržím.
1: Hehehe,
0: ozvalo se něco vzadu na voze. Palička koukne, na hrabici tam sedělo to černé kuře, zatřepetalo křídly a začalo si zpívat:
1: Už se stěhujem, už tu nebudem, už tu nebudem, už odtud půjdem, už tu nebudem, už se stěhujem, jinde krást budem.
0: Kmotr Palička zůstal, jako by ho hrom omráčil. Už nevěděl, co si počít. Potom jemu připadlo, zdali by si Raráš nedal říci a sám neodešel, kdyby jej dobře krmil. I nařídil ženě, aby mu dávala talíř dobrého mlíka a tři buchty k tomu. Raráš měl se dobře, ale nezdálo se, že by se chtěl odtud hýbat. Jednou na večer přijel pacholek z pole domů a vidí na schodech ty tři buchty, co tam selka položila Rarášovi. Měl hlad, přitočil se a jednu snědl. Lepší, když ji sním já, nežli ta obluda, povídá sám sobě. Ale v tu chvíli už mu seděl na zádech Raráš a křičel:
1: jedna bušta, druhá bušta, třetí buštu, Vašek, sněd.
0: A přitom po každému takovou ránu vsadil dozad, že Pacholek měl ještě dlouho potom modřiny.
2: Ráno, když Palička vstal a šel Pacholka budit, našel ho celého stlučeného, sotva, že se mohl hýbat. A když se dověděl, co a jak, šel k Rarášovi a prosil ho, aby se od něho vystěhoval, že žádný Pacholek nebude chtít u něho sloužit.
1: Zachechtal se Raráš a řekl: dones mě tam, kde jsi mě vzal, nebude mi z tebe žal.
0: Sedlák vzal hned na sebe plášť a donesl kuře zas pod tu hrušku, kde je našel, a Raráš potom už ho nechal.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškých, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám budeme vyprávět o tom, jak se čert vyučil na poctivé řemeslo, a o tom řemesle vám budeme vyprávět.
1: To bylo za onoho času, kdy žil v Harachově Pitermon, bednář chválné pověsti. Pro zdejší pivovar hotovil sudy a pro lidi dělal máselnice, škopky a necky. Zboží bylo fortelně vyvedené a jeho chvála šla i přes pole. Jednoho dne u nich zachlepal na dveře jakýsi cizí panáček, byl oblečen po myslivecku. Bednář pustil z ruky hoblík, otřepal hobliny a šel se pozdravit s návštěvníkem. Hádal, že pan Forst přibral někoho novýho, protože s tímhle mysliveckým panáčkem se neznal. Ba, bude odjinut. Mládanec nedal křesťanské pozdravení, nesmekl kloboučiště, jak se slušelo, a bez přívažku slova přátelského vytáhl spod kamizoly lejstrum. Ode dne svržení neposlušných andělů z nebe do pekel došla na Luciperovu kancelář žádost hospodyň a matek z Merklova a od Štěpanic. Bylo to adresováno na nebesa, ale oni to postoupili jakožto věc hříšného počínání k prověření dolů k nám. Na tohleto si musel mistr bednář nasadit brýle. Otřel z nich piliny, přeleštil facalíkem a četl. Bože nebeský, podívej se na ty naše mužský. Šli vyprovodit souseda na poslední cestě a sotva za ním pan páter udělal křížek, už zabrázdili do hospody zapít jeho duši. Zrovna tam skládali u hospody sudy, plnej vůz hříšného pití, a ty sudy dělal nějakej Pitermon. Pane mistře, řekl k tomu lejstru pekelný úředník, mohl bych vás rovnou sebrat jako lovec hříšných duší, ale usoudili v naší pekelné kanceláři, že pro nás děláte tady na světě dobrou práci. Kde se pivo pije, tam se chlapi nakonec poperou a hříchů, tedy vaši zásluhou a vašich pivních sudů, pěkně přibývá. Dali na to lejstrum v naší kanceláři zatím poznámku prověřit, no a tak jsem tady. Pitermon byl taky účetních knih znalý. Vždyť odváděl císař pánu daně. Zeptal se tedy, jako věci znalý, jak mnoho času máte, pane adjunkte, na tu služební cestu. Jak bude potřeba, řekl čert. Prověřit, jak se dělá sud, to není na počkání. Práci neošidím. Vezmeme to poznávání od háje, bednář na to. Čert kývl, a tak zamířili spolu ti dva k dubině. Bednář vykládal cestou, že pivovarský sud není bedinka na herinky a dřevo, že se musí vybírat na stojatě. Pitermon vybíral cestou duby, prohlížel, vyjednával s hajným i s dřevaři, sjednal povoz a kam pak dříví složit. A čert taky nepřišel zkrátka. Sbíral cestou oka, co tam pytláci políčili na zajíce, a zapisoval tetky, která si co odnáší z hraběcího háje v nůši na zátop. Když Peterbond viděl tu ouřední horlivost, usoudil, že bude čert asi nové koště, co dobře mete. A radši ho vedl z háje, aby v čertím zápisníku těch lidských hříchů nepřibývalo. Skládali pak s čertem v dílně dužiny do obruče a bednář vykládal, ukazoval čertu všechny ty bednářské práce a koukal natáhnout řeč, aby mu to dalo ještě nějaký den navíc na tom božím světě. Čert jen zapisoval, aby se měl čím dole prokázat, a Petermonka se jen divila, že si s tím panáčkem dává její mužský takovou práci. Bude to nejspíš revize od něčeho vejš, usoudila. A tak strojila lepší jídlo a čert s prověřováním bednářovy práce nepospíchal. Jídla splachovali harachovským pivištěm a čert si liboval. Než dřevo povařili, stáhli a vysušili, ukazoval mistr bednář čertu, jak se dělá dno. Zbývalo pak sud vysmolit. Přivalili sud na požah, roztopili smůlu. Čert u takové práce začenichal po známém smradu. U ohně a smůlky byl jako doma v pekle. Mistr bednář mu dal podržet hřeblo a prý, jak naliju do sudu smůlu, strčíš tam tyč a šlehne plamen. To už spolu byli ty a ty. Plamen v čertovské pazouře šlehl dvakrát mocný. Petermon rychle přirazil na sud dno, jak ho měl na tyči, a pak spolu sud kouleli, aby byl vysmolený ze všech stran. Ty, Petermone, povídá po chvíli čert, děláš dobře, ale tuze pomalu. Měl bych nápad, jak by to šlo rychlejc a zařídíme si spolu velkovýrobu. A vykládal, jak to vidí. Nač pak roztápět kotel a rozehřívat smůlu? Vyblíznu sud čertím ohnivým jazykem a máš sud vysmolený ein, zwei, drei? Petermon byl cti svého cechu dbalý. Prý, co když sud chytí špatnou chuť? Ale že byl zvyklý z tovarišského vandru zkusit všelijakou novou praktiku, uvolil se, že zkusí smolit sud podle čerta. Čert nabral do huby smůly, zalil drobek kořálkou, kterou ho tu jako revizi častovali, škrtl sirkou, foukl do sudu a sud byl vysmolený. Zkusili nalít pivo z takového sudu a vida, chutnalo jako pravé harachovské. Pak vzali každý papír a psali. Petermon přihlásil čerta do cechu jako tovaryše a čert podal peklu hlášení o té své metodě, jak teď bude v dílně přibývat dvakrát tolik sudů a co tím přibude peklu hříšníků. Tak by jim to bylo vydrželo k spokojenosti, kdyby se zas ty tetky a matičky neobrátili se stížností k nebesům. Mílej, pane Bože, pivních sudů přibývá a pranic v hospodách taky. Něco se s tím musí udělat. Naštěstí už došla čertu doba a čas složit u cech mistra tovarišskou zkoušku. Složil s pochvalou. Teď prý si musí povandrovat světem, aby nabil ve svém řemesle zkušenost. A kde se nakonec jako mistr bednářského řemesla usadil? Pán Bůh ví. Nejspíš tam, kde se rádi perou a po pivě ze sudu vysmoleného čertovským plamenem je do pranice chuť. Dobrou noc.
2: Iris. Jednoho dne jsem jí, neboť je to Fenka, dostal i s poetickým jménem Iris. Od té doby slyší nejen na jméno Iris, nýbrž také Iréna, Ryska, Rézinka, Narcisek, Tulipánek, Myšpule, Darbnice, co to provedla, a mnohá jiná jména, při kterých zatřepetím střapečkem vzadu a lehne si na znamení oddanosti na záda. Její zdejší pán mě upozornil, že honí slepice, husy a listonoše a chodí do kurníku krást vejce. Listonoše honí podnes, ale protože nemám kurník, krade aspoň cukr, mýdlo, uhlí, kolíky na prádlo, provázky, papíry a co tak najde. Jinak je velmi hodná a neškodná, až na tři výjimky. Za prvé. S vášnivou a překotnou radostí honí vše, co se hýbe. Jako automobily, vojáky, kočky, holuby, spěchající lidi a podobně. To byste ani nevěřili. Najdou se lidé, kteří nadávají, když je má čubička chytne za kalhoty. Za druhé. Vše, co se nehýbe, horlivě ohryzává. Jako například koberce, židle, boty, kartáče, jakož i všeho druhu, nářadí a náčiní. Za třetí. Dělá jen to, co je jí zakázáno. Chceme-li, aby šla domů, musíme dělat, jako bychom ji vyháněli ven. Chceme-li, aby sežrala suchou kůrku chleba, musíme se tvářit, že jsme odhodláni tu kůrku před ní hájit do poslední kapky krve. Načež jí s frenetickou chutí slupne, vítězně a provokativně vrtíc ocáskem. Abyste věděli, je to ostnosrstá foxteriérka, kteréžto jméno označuje bytost velmi chlupatou a čupřinatou, všemi směry zježenou a kudrnatou, s očima, čili odborněji řečeno světly, jako žetové kuličky, fousatou, mlsnou, taškářskou a podšitou, doposud neskrocenou, neuctivou, občas sentimentální a většinou svéhlavou. Velmi brzy si zvykla na to, že ona je paní v domě. Kolébajíc se v bocích, což zřejmě považuje za zvláště elegantní a důstojné, obchází celý dům a zaškrabe na ty nebo ony dveře. I musíme ji otevřít. A tu vpluje dovnitř a rozhlédne se, jako by se dívala lorňonem, sedne si do lenošky, chvíli se dívá oknem, zívne, a jde zase zaškrabat na dveře. Otevři, člověče, já musím dohlídnout v kuchyni. A pak, abych se šla mrknout, co dělá kočka. Ha, někdo zvoní. Pusť honem, musím přece vědět, kdo to ke mně přišel. Ohlídání má své vlastní názory. Ke každému, kdo přijde, se zvědavě hrne a ihned s ním zapřádá bližší známost. Teprve když odchází, začne na něho rozlíceně dorážet a chytá ho za lýtka, což musíme znovu a znovu každému vysvětlovat jako oblíbený a nevinný žert. Jednomu tehdy aktivnímu ministrovi čuchla pozorně k botě a pak se mu bez okolků vyhoupla na klín. Jiné ctihodné návštěvě, která se vyklonila z okna, vyskočila na záda a sedla si mu obkročmu na krk. Nezřízeně jí baví, když osoby takto poctěné počnou horlivě ujišťovat, že mají zvířata strašně rádi. Jednou se vloudila do sousedního domu, sežerala služce perníkové srdce odmělého, stahala povlaky a ubrusy, skočila paní domů na postel a nechala na ní svou nectnou památku. Pak se vrátila domů zářit s uspokojením. Vidí-li mne na zahrádce dloubat se v půdě, chce mi ukázat, že to dovede také. A hrabe na záhonku, až půda lítá. Tahá ze země čerstvě zasazené sazeničky a považuje za vrcholný požitek, když kličkuje po trávníku s takovou sazenicí v hubě. A já ji honím strašlivě klna a meta je po ní čepicí lopatkou a co tak je po ruce. Má svůj světový názor, který by asi vyjádřila slovy, že svět je psina. Její poměr ke kočce je těžko definovatelný. Má ji strašně ráda a něžně ji očichává. Hodiny se vydrží na ní dívat upřeným a náruživým pohledem přátelství, ale jen potud, pokud se kočka nehýbe. Jakmile se kočka pohne, musí jí Iris honit. Musí prostě. Pak nastane šílený let po bitvě po zahradě po záhonech, zakončený krátkou, ale krvavou bitvou. Dva odvěcí nepřátelé blízkají na sebe očima, Iris nadšená bojem a s čumákem skrvaveným, kočka hluboce burácející a nervózně potrhující ocasem. Za hodinu se sejdou doma, kočka se plavně a měkce otře o psa a Iris k ní delikátně přivoní, jakoby abatyše políbila na čelo dívku. Ale běda ti, Číčo, kdybys udělala krok o poznání rychlejší. Věz, že nejsilnější put psa je běžet, střemhlav vyrazit a honit všecko, co ubíhá. Musí to dělat. Nepohrdej jim proto. Nemůže za to, že je překotný, hlučný, zbrklý a jaksi lidový. Víš, Macku, každý z nás je jiný a podivný. Nic na plat. Musíme mít se sebou trpělivost. Ten poměr se změnil, když kočka Pudlenka dostala koťata. Už samo kotění vzbudilo v Irisce nesmírný zájem a jakousi ženskou solidaritu. Chtěla být přitom. Chtěla rodit sebou. Když kočka rodička poprvé opustila svůj mateřský košík, pustili jsme Iris ke koťatům. Třásla se vzrušením nad těmi pištícími slepými mláďaty, úžasná a zmatená, a něco v ní usilovně pracovalo, jako náměsíčná vlezla do košíku a nastavila koťatům knoflíčky svého břicha. Od té chvíle v ní vypukla náruživá mateřská žárlivost. Vystrkovala čumákem kojící matku z košíku a sama uléhala ke koťatům, pyšná a blažená mateřskou iluzí. Kočka ji nechávala dělat chůvu, mžourala na ní ospale a schovývavě, jako by chtěla říct, počkej, však tě to přejde, až ty budeš mít koťata. Kdybys věděla, jak mám vytahané struky, záda mě bolí, jsem celá pomačkaná. Načež zívla a zůstavila svou rodinu mateřské frenézii Fenky Foxteriérky. Její mateřské city se vztahují také k malým dětem, které olizuje a chce kojit, dále k vycpaným medvídkům a dětským panenkám. Avšak nemyslete si, na psech jí nezáleží, chce jenom mít děti. Přijímá zdvořilosti vlčáků, nenávidí boxery, může si ukroutit hlavu za pejsky své rasy, ba i Barzoje a Leonbergry uznává za psy, ale většinou dává přednost nám lidem před nejkrásnějším psem. Její instinkty jsou zmateny. Zdá se, že se počítá spíš mezi lidi, nežli mezi psy. Vrtí-li se po celý boží den kolem svých lidí, neradšte to pokládat za projev poddanství. Je to jen fanatická družnost. Jakmile se nažere a vyspí, chce mít svého člověka, aby si s ním hrála. Je-li ponechána sama sobě, většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si jen, když je v kontaktu s člověkem. Nemá-li spoluhráče, potřebuje aspoň diváka, aby honila kamínek, tančila s větvičkou v hubě nebo lítala bláznivým kalupem v tajemných kruzích a osmičkách. Pes o samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor a hravost propuká jen ve společnosti s člověkem, což poznat náleží k přírodopisu psa i k přírodopisu humoru.

0: Vyprávění osmé, v němž děti zásluhou pilota Hejduka poznají dvě větší letadla, a to Čápa a Sokola. Mladý pilot dovedl děti nejprve do hangáru. Vrata byla otevřená a děti tam vstoupily. Jen Pepíček Slámů se ve vratech zastavil. Letadla stála v hangáru tak jako před 14 dny. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti i na pilota Hejduka velmi přísně. Nic se na něm nehnulo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Tohle je Čáp, ukazoval pilot. Říkáme mu ještě postaru, i když je to letadlo nového, hodně vylepšené. Pilot Hejduk mu pohladil křídlo.
1: Má nohy jako Čáp,
0: vykřikla Aneška. Skutečně jí tohle letadlo připomínalo Čápa. Vojtovi taky. Jen Kociánek v něm nic Čapího necítil a také Pepíček měl pochybnosti. Opravdový Čáp je přece o moc menší. Pepíček neřekl nic, protože se musel zastavit ve vratech.
2: Je to dříč, pokračoval pilot. Létá pomalu, ale hodně unese.
0: Unesl by nás všechny? Zeptal se Vojta. Tmavé oči mu zářily a nohy ho táhly k letadlu, co možná nejblíž.
2: To se ví, odpověděl pilot a smál se.
0: I Pepička? Ptala se Aneška.
2: Pepička taky.
0: I Kociánka? Zeptal se Vojta, protože mu na psovi záleželo.
2: Kociánka taky, řekl pilot Hejduk.
0: A tento přece musel vědět. Kociánek uslyšel své jméno a rychle se vrátil z nějakého tmavého kouta.
2: Zaštěkl hav a povyskočil, aby bylo vidět, že je tady.
0: To víš, že s námi poletíš, řekl Vojta a pohladil Kociánka po hlavě. Spokojený pes odběhl do jiného kouta a hledal tam nějakou potvůrku, do které by se mohl zakousnout. Měl na něco velkou chuť.
2: Tohle je Sokol,
0: řekl pilot Hejduk a zastavil se s dětmi u druhého letadla. Bylo o moc nižší. Všude oblé, jako vajíčko, a jeho podvozek se dal zatahovat do trupu letadla.
1: Co je to?
0: Křičel odvrat Pepíček, který jméno letadla nezaslechl.
2: Proč tam stojíš? Zeptal se pilot.
0: Můžeš jít přece k nám?
1: Pepíček se bojí, šeptala Aneška a chichotala se.
2: A proč se bojí?
1: Aby dědeček nezavřel vrata, odpověděla Aneška, ale v zápětí dostala od Vojty dloubanec dozad, až vyjekla.
0: Hned věděla proč. Tohle se přece před pilotem nemělo říkat.
2: Ale ne. Proč by je měl dědeček zavírat, divil se pilot. Pepíčku, pojď sem.
0: Pepíček se zdráhal, ale pak se přece jen k dětem přiloudal. Hangárová vrata však podezříval dál. Co kdyby se zase zavřela? Pepíčkovi se už oknem lézt nechtělo.
2: Sokol unese jen dva lidi, vykládal pilot Hejduk, ale létá rychleji než vítr.
1: Pánečku, divil se Vojta a sáhl si na vrtuli. Ta se asi točí. Jejda, rychleji než vítr, kroutila hlavou Aneška.
0: Pochyboval Pepíček, co pak? Letadlo může létat rychleji než vítr?
2: Náhle se v rohu hangáru ozvalo hrabání, dupání a pištění, jako kdyby se tam pralo celé klubko psů.
1: Co je to? Vydechl Pepíček a hnal se ven.
2: Hangáru nevěřil. Děli se tam podivné věci a Pepíček Slámů s tím nechtěl nic mít. Posledně se zavřela vrata a teď se v jednom koutě přihodilo něco hrozného. Pilot Hejduk i Tomešovic děti stáli na místě a čekali. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil Krtka a nechtěl ho pustit. A teď ho dokonce přinesl dětem.
1: Krtek! Zasmál se pilot. To bude mít děda Kozelka radost. Už ho tu honí aspoň 14 dní. Kociánku, řekl Vojta a pohladil psa po hlavě. Dones ho dědovi.
0: Kosiánek běžel ke starému Kozelkovi, který seděl v trávě za malým domkem. Stále ještě nebyl se škubánky hotov. Jedl schválně pomalu, aby mu jídlo dlouho vydrželo. Pes přinesl krtka a položil ho dědovi k nohám. Dědeček se na černé zvíře podíval, spolkl sousto, vykulil oči, naježil vousy a rychle odtáhl nohy, aby se mu snad do nich krtek nezakousl.
1: Basama heligon, vykřikl dědeček, takovou potvoru mi neseš, když jím, jeleš s tím pryč.
0: Kociánek se tak lekl, že krtka pustil. Kociánek i krtek zůstali malou chvilku zděšeně stát, ale pak se přece jen vzpamatovali, krtek vběhl do nejbližší díry a Kociánek odpelášel k dětem, které v té chvíli kráčely po boku pilota Hejduka do středu letiště. V hangáru se už dál nezdržovali, protože další letadla byla podobná těm prvním. Stálo tam ještě několik čápů a sokolů.

0: Byl jednou jeden obyčejný kus dřeva, obyčejné poleno. Povídá mistr truhlář Antonio.
1: Z tebe si udělám novou nohu ke svému starému stolu.
0: Nabrousil sekiru, rozmáchl se a bum do polena. Nežli se však ohnal k druhé ráně, jako by slyšel slabý hlásek.
2: Ouvej, žouvej, proč mě hladíš sekirou?
0: Jen tak se mistr Antonio tou sekirou nepohladil sám. Kdo si to tu ouvá, žouvá? Podíval se pod lavici, vidí jenom chlupíze psa. Podíval se do almary, třpítí se tam pavučiny. Antonio chytil rákosku.
1: Čí pak to byl hlásek?
2: No, můj přece.
0: Mistr Antonio se svalil na zem, tak se lekl. Když se mu zas podařilo vstát, chytil poleno a šup s ním oknem na ulici.
1: To tak, povídací nohu u stolu zrovna potřebuju.
0: Šel v tu chvíli kolem jeden chudák, říkali mu Geppetto. Sotva stačil uhnout, ale nezlobil se. Poleno zvedl a že si doma z toho dřeva vyřeže panáčka. Nežli sedl k práci, vymyslel mu jméno.
3: Pinocchio. Pinocchio. To jméno mu přinese štěstí. Znal jsem celou rodinu Pinocchio. Ti si žili. Nejbohatší z nich chodívali žebrotou.
0: Pak se pustil do řezání. Nejdřív tělo, hlavu, potom ruce, nohy. Oči namaloval. Když byl hotov, kouká, oči zamrkali a upřeně se na něj zadívali. Geppetto skoprněl.
3: Proč pak vy se oči na mě takhle díváte?
0: Oči nic, už ani mrk. Geppetto se uklidnil a řezal panáčkovi nos. Jen ho přiříz, podívejme, sám od sebe se začal prodlužovat. Šmík, Geppetto kus nosu uříz, tomu však to bylo jedno. Zase povyrostl. Tak si Geppetto řekl.
3: S dlouhým nosem ještě nikdo soutěž krásy nevyhrál, ale co má být, má být.
0: Nechal panáčkovi dlouhý nos a dlabal ústa. A jen je dodělal, začala se smát. Ze široka, uličnicky. Geppettovi se zatřásla brada. Příjemně mu nebylo.
3: Hele, posměváčky nemám rád.
0: A zatvářil se hrůzostrašně. Ústa nic, už mlčí. A tak stařík ještě přihladil nohy, ruce, to i ono, a panáček byl, jak se patří.
3: Hlavu máš, ruce máš, nohy máš, zkus teď chodit, Pinocchio. Levá, pravá. Počkej, slyšíš, Pinocchio? No kam tak letíš? Vrať se, slyšíš? Pinocchio!
2: Kdo má nohy, ať mě chytí, kdo je nemá, má mimití, čuk, čuk, čuky, čuk, to ví každej kluk.
3: Pinocchio, vrať se!
2: Ale!
3: Pinocchio!
2: Kdo má ruce, má i kámen. Ráz! A s tím oknem už je ámen, čuk, čuk, čuky, čuk, to ví každej kluk.
3: Pinocchio, chlapečku, synáčku, uličníku, darebáku, jestli se hned nevrátíš.
2: Dure!
3: Počkej, až tě chytím.
2: Už se vidím mrskat v síti, kdo má nohy, ten mě chytí, kvik, kvik, kvak, kvak, kvak, ale na přes rok.
0: Pinocchio běží po ulici bez šatu a bez bod, bez čepice, uhání a zpívá si a za ním Geppetto. Kolem plno lidí, řechtají se, však to taky byla podívaná. Kdepak, aby stařík chytil kluka. Jenže objevil se strážník.
4: Kam pak, kluku, takhle nahý? Že si utek z domu?
3: Máte pravdu, pane strážník, utek. Počkej, Pinocchio, doma si to spolu vyřídíme. Alou, zpátky.
0: Ale Pinokio se položil na zem a že ne, že ho domů nikdo nedostane. Lidi, to se ví, a hned chlapce litovali.
5: Vyď se, starý, co si takhle cloumáš? Žiď ho, přizabiješ. Máš dlaň jako Klepeto.
6: No, žiď je to Klepeto.
7: Nechtěl bys ho pustit?
8: Jo, pustí ho a doma mu naloží dvakrát.
3: I vy, huby prolhaný, nejsem tyran, ale co zaslouží, ať má?
7: To se ví. Klepeto je náhodou slušný chlap.
8: Slušný, staví se do očí.
5: Ale to dítě, co pak se může takhle ubližovat?
4: Je to takhle, starý. Půjdeš se mnou do vězení. A ty, kluku, upaluj domů.
2: Na neshledanou.
4: A my jdeme.
3: Co mi to ten Pinokio proved?
4: O tom si přemýšlej v base. Hybaj.
0: A šli. Geppetto do basy, jak nařídil strážník, a Pinokio domů. Geppetto s hlavou svěšenou, smutně a pomalu. Pinokio poskakoval, honil vrabce, pokřikoval, dokonce si prospěvoval.
2: Na dvore.

strážníci mají na mě fousy, lícou si a frňou si. Já se nebojím, ne a ne, ne a ne a ne, ne a ne a ne, já se nebo nebojím.

0: se afrňou se, la la la la la, tra la la la.
1: Cvrk, cvrk, cvrk. Takhle veselé už tu dávno nebylo.
0: Hleme se, podívejme, kdypak, co pak ty jsi zač?
1: To je vidět, že jsi u nás nový. Já tu přece bydlím, už dávno. Jsem mluvící cvrček, cvrk, cvrk.
0: Cvrk, cvrk, cvrk, cvrk, byl jeden smrk, z toho smrku poléno, z poléna jsem já. Já jsem Pinokio a teď tu budu bydlet. A ty si cvrčku koukej, ale honem rychle tradáč cvrknou.
1: Honem, rychle.
0: Tradá.
1: Tradá, jak ty mluvíš. No dobrá, půjdu. Ale dřív ti něco řeknu. Utíkáš z domova a neposloucháš, jsi uličník. A na to jednou doplatíš. Nebo ať je ze mě stonožka.
0: A uteču zas. Jako bys nevěděl, že děti musí chodit do školy. Co když mě tam táta Gepetto chce poslat?
1: Tak ty se nechceš učit.
0: No, honit motýly, lézt po stromech, vybírat ptákům hnízda, to je učení pro mě.
1: A co takhle dát se na řemeslo?
0: A je takové řemeslo, při kterém se jenom jí a pijá, taky spí.
1: No, ty nemáš jenom dřevěné tělo, máš i dřevěnou hlavu. A jestli se mýlím, ať je ze mě stonožka.
0: Ať je z tebe nebožka, tu máš. A máš pokázání. Kdo tě ani stál ty, cvrčoune?
2: Všichni mají na mě fousy, lítou si a frňou si. Já se nebojím, ne a ne, ne a ne a ne, ne a ne a ne. Já se nebojím.
3: Pinokio nedbal na to, že cvrčka uhodil. Vejskal si, poskakoval a hledal, kde by našel něco na zub. A když nic nenašel, tak se skrčil u ohniště, že hlad zaspí. Spal až do rána a když slunce zasvítilo do komůrky, probudilo ho zaklepání.
0: Kdo pak je to?
4: To jsem já, synáčku. Pustili mě z vězení, ta hanba.
0: Jo, to bylo ale.
4: Ta hanba, otevři.
3: Pinokio vyskočil, ale dlouhým spaním mu jeho dřevěné nohy zdřevěněly, takže je měl dvakrát dřevěné a jak byl dlouhý, svalil se a svým dlouhým nosem vyrazil suk z dřevěné podlahy.
0: Jejda, on mi někdo snědl nohy. Asi kočka.
4: Povídám ti, Pinokio, nehrej si se mnou, otevři a hned. To se stává lenochům, abys věděl, a? To se stává lenochům, abys věděl, ach jo.

0: Ptáček. Jenom kdybych neměl v žaludku tak prázdno. Armára by se mi tam vešla.
1: No tak nenaříkej, koukni, přinesem ti hrušku.
0: Je to sladká.
1: No, jen když chutná. Zítra ti dám druhou, až půjdeš do školy.
0: Jenže nemám šaty a zase mě chytne strážník.
1: No ušiju ti je z květovaného papíru.
0: Jo, ale jenže nemám boty a bez bot mi omrznou nožičky.
1: Vidla buti střevíce ze stromové kůry a budou na tkaničku.
0: Na tkaničku? Mm-hmm. No ale co vlasy? Nenastydnou mi bez čepičky.
1: I čapka bude. Z chlebové střídky.
0: Aha, ale jenže, tatínku, jak se budu učit bez slabikáře. Aha.
1: Pravda.
0: No.
1: Slabikář ti neušiju, nevyřežu z kůry, ani neuhnětu z chleba.
0: Takže nemůžu do školy.
1: Ale ne, už vím.
2: Gepetto vstal, oblékl starou kazajku a vyběhl z domu. Za chvíli se vrátil se slabikářem, ale bez kazajky.
0: Kde jste nechal kazajku, tatínku?
1: Kazajku? No, tu jsem přece prodal dávno.
0: Prodal? A proč pak jste ji prodal?
1: To už bylo v létě a bylo mi horko.

0: První den Geppetto ušil Pinokiovi z papíru šaty, druhý den vydlabal z kůry střevíce, třetí den uhnětl z chleba čapku a Pinokio šel do školy. Ale kde pak šel? Poskakoval, tralaloval si.
1: Už jsem se naučil jíst a co je dobré, to rád. Dneska se naučím číst a zítra písmenka psát. Potom začnu s počítáním, pak zkusím přestat s tím lhaním. Já už mám těch nezber dost, když zalžu, ať se mi prodlouží nos. Tralalalala, tralalala. Až vyjdu školu, dám se na řemeslo. Vydělám spoustu peněz a koupím tatínkovi novou kazajku. Bude šitá zlatou nití za briliantovými knoflíky. Tratata, tratata, bude celá ze zlata. Škoda, škoda, že musím do školy. Počkej, kluku, kam to všichni běžíte?
2: Poběž taky, uvidíš.
0: Že měl Pinokio nové nohy, všechny předběhl. Ocitl se na náměstí plném lidí. Před radnicí stála dřevěná bouda s pomalovanými plachtami, kolem děti, psi a kočky, ale nejvíc rámusu.
1: Opak je to za boudu.
2: Přečti si to.
1: No, já bych rád, ale zrovna dneska neumím číst.
2: Dnes neumíš číst, v noci bude tma, zítra už tu bouda nebude.
1: No jo.
2: Tak ti to přečtu. Velké loutkové divadlo.
3: Vážené obecenstvo, vašemu městečku se dostalo té slovuté cti,

0: že právě dnes a právě sem a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si vám dovolím představit své nejváženější a nejumější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu, neb zde, jak radšte vidět, padá sníh a herci by se zajisté nachladili. Radšte, prosím,
1: Luku, kolik pak se platí za představení?
2: 4 krejcary, pojď, za chvíli se začne.
1: No ale nemohl bys mi ty 4 krejcary půjčit?
2: Rád bych, ale zrovna dneska nepůjčuju.
1: Já bych ti prodal za 4 krejcary tvůj kabátek.
2: Tenhle papírový, kapka deště a je po něm.
1: A střevíčky bys nekoupil?
2: Tyhle ze dřeva, zakopneš osírku a schoří.
1: Počkej, kuku, neutíkej. Hele, a co čapka? To by se ti nehodila.
2: Chleba nejím, jenom buchty. Nabídni ji myším.
1: Já už víc nemám. Leda slabika.
2: Ukáž? No jo, hnedle nový. Za 4 krejcary stojí.
1: Jo.
2: Tu máš.
1: Děkuju.
3: Kluk dostal slabikář, Pinokio 4 krejcary a ty u vchodu hned proměnil za vstupenku. V divadle bylo veselo. Na jevišti honil zrovna silák v pruhovaném tričku Pírota. Chlupaté psisko se jim pletlo pod nohy. Oba padali, vstávali a zase padali. A chudák Kolombína, o kterou se oba hádali, krčila se vyděšená v koutku a přála si, aby vyhrál Pírot. A v té chvíli, kdy už silák Pírota chytil a začal jim cloumat, jeden z dřevěných herců spatřil mezi diváky Pinokia.
4: Podívejte, kdo k nám přišel na návštěvu.
2: To je přece Pinokio.
5: To je Pinokio.

0: Nechali hned hry, vytáhli Pinokia na jeviště, objímali se, líbali, to bylo nějakých přátelských štulců a tisknutí a radosti, a aby s nimi zůstal. A Pinokio, že ne, že musí do školy, a v tom se objevil principál. Chlap jako hora, po fousech si šlapal, tak byly dlouhé, oči jako lucerny a v ruce důtky. Práskl jimi a na Pinokia spustil hrůzu.
1: Rušíš naše představení, ha?
2: Já za to nemůžu, pane.
1: Aha, vinen jsem asi já. Podívej, lidi utíkají z divadla. No však já už vím, co s tebou. Zdá se, jak se na tebe koukám, že jsi ze suchého dřeva. Budeš pěkně hořet. Upeču si na tobě, brana. Pojď do kuchyně.
2: Tatínku, tatínku, zachraňte mě. Já nechci umřít. Tatínku.
0: Principál se zdál na první pohled strašný. Slzy ale nesnesl. Hned se ho zmocnila lítost.
1: Tak dost už pláče. Kdo ví, jak by se tvůj otec trápil, kdybych tě spálil.
2: Ano.
1: Je mi ho líto.
2: Ano.
1: A tebe taky.
2: Ano. Pozdrav pambu, vzácný pane.
1: Děkuju. Jsi dokonce slušný chlapec. No jo, ale na čem já si teď upeču brana? No už to mám. Šatníci, ke mně! Chopte se, Pioro, tam, pořádně ho svažte a pak s ním do ohně.
3: Milost, milost, pane principále.
1: No všem dát milost nemůžu. Lepší! Je to pravda, všem dát milost nemůžu.
2: Všem ne, pane principále, jenom Pierotovi. Smilujte se nad ním, pane principále.
1: Když jsem ušetřil tebe, musím do ohně hodit jeho. Jak jinak bych si upekl berana?
2: Tak když je to tak, hoďte tam mě. Jak bych k tomu Pierot přišel, aby umřel za mě?
1: No, jsi opravdu hodný chlapec. Dej mi pusu.
3: Dostal jsem tady milost. No,
1: co mám dělat? Tentokrát se spokojím s nedopečeným beranem. Ale běda tomu, koho to příště postihne. Už mě nikdo neobměkší. Lepší! Je to pravda!
4: Ať je náš principál ohňojet! Sláva mu!
1: Sláva mu! Sláva, sláva! A ty, chlapče, vezmi ode mě 5 zlaťáků, dones je otci a že ho pěkně pozdravuju.
2: Ano, děkuju. Je 5 zlaťáků.
1: Tak mu to vyřiď. Tak. Lepší!

0: Pinokio se rozloučil se svými dřevěnými přáteli a vyšel cestou k domovu. Jde, zpívá si a poskakuje, když tu se proti němu šinou lišák s kocourem. Lišák kulhá, kocour se o něho opírá, protože nevidí.
1: Dobrý den ti přejem, Pinokio.
2: Přejem den.
3: Odkud pak víš, jak se jmenuju, kulhavý lišáku?
1: Znám přece tvého otce Gepeta.
3: Kde pak si ho viděl?
1: Před dveřmi jeho domku. Bez kazajky, cás se zimou mrznul.
2: Mrznul, bez kazajky.
3: Chudák tatínek, ale ode dneška mrznout nebude.
1: Jak pak to?
2: Jak pak to? Jak pak?
3: Jak pak, tak pak. Ode dneška je totiž ze mě velký pán.
1: Velký pán.
2: Velký pán.
3: Co?
1: Viděl jsi někdy kocoury velkého pána?
2: No, viděl, viděl. No, no, ale no ne, neviděl. Jak bych mohl? Jsem slepý.
1: A kdybys byl viděl, viděl bys, že takhle velký pán nevypadá.
2: Pán nevypadá jako Pinokio.
3: Ale...
2: Pinokio nevypadá jako pán.
3: Co pak je tohle?
1: Zlaťáky.
2: Pravé zlaté a jejich 5. Aspoň si myslím, že jich je 5.
1: Kocoure, Pinokio je opravdu velký pán.
3: Ano.
2: Kdo má 5 zlaťáků, je pán.
3: Je pán?
1: A co pak budeš, Pinokio, se zlaťáky dělat?
3: Koupím tatínkovi novou kazajku, šitou zlatou nití a s briliantovými knoflíky.
1: Zlatou nití?
2: S knoflíky?
3: Briliantovými.
1: A co koupíš sobě, Pinokio?
3: Slabikář.
1: Slabikář?
3: Ano.
2: Slabikář?
3: Slabikář.
1: Koupíš si slabikář?
2: Slabikář.
1: Snad se nechceš učit.
3: A dokonce ve škole se chci učit.
1: Nedělej to, nedělej. Podívej se na mne. Jen jednou jsem šel do školy a přišel jsem o nohu.
2: A já šel dvakrát a přišel jsem o 2 oči.
3: A já si dám na oči i na nohu dobrý pozor.
1: Chceš-li radu od moudrého, tedy poslyš, Pinokio. Dej si na zlaťáky pozor.
2: Pozor na ně.
1: Ve světě je tolik darebáků, abys o ně nepřišel.
2: O zlaťáky nepřišel.
3: Aha, nepřišel.
1: Tak, kdybys dovolil, půjdeme s tebou. Na 3 si hned tak někdo netroufne.
2: Netroufne si na 3.
3: Na 3 si netroufne? No, když myslíte a máte se mnou stejnou cestu?
0: A šli. Cestou se zastavili v hostinci. Chudák kocour odjakživa trpěl žaludečními potížemi a snědl tedy pouze 35 ryb. Lišák, ten byl ještě větší chudák, lékař mu předepsal dietu a tak dle rady pozřel pouze 2 talíře koroptví všeho chutě. Nejméně však jedl Pinokio, hrst oříšků a krajíc chleba. No a když se tak postili, že by neškodila postel, pronajeli si 2 pokoje. Jeden pro lišáka s kocourem, druhý pro panáčka. A jak se převalili, v tu chvíli spali. Brzy k ránu se Pinokio probudil, klepe na sousedy, že by měli vyrazit, ale vedle ticho.
4: Ti 2 šli napřed, panáčku, ještě před svítáním.
3: Že měli ale tak naspěch.
1: Kocour dostal vzkaz, že jeho koťátku omrzly nožičky. Tak tam oba běželi.
3: A večeři a nocleh zaplatili.
4: Co vás nemá, vaše milosti? Nechtěli vás placením urazit. Za to všechno mi dáte jenom zlaťák. Je to málo.
3: Jo, málo. To je hodně. Tady je naschledanou.
0: A tak lehčí o zlaťák Pinokio vyšel z hospody. Tu před ním vyvstaly dva stíny, zakuklené v dlouhých pytlích. Ti jdou jistě po zlaťácích, řekl si Pinokio a vstrčil všechny čtyři do úst.
5: Peníze nebo život?
6: Život nebo peníze?
5: Vyhlížíš na velikého pána, ty máš v kapse nejmín čtyři zlaťáky.
6: Nejmín čtyři kapsy, kapse.
3: Já nemám kapsu.
5: Jsem s penězi nebo jsi synem smrti?
6: Jsi synem smrti.
5: Ticho, jinak tě tu zamordujem a dojdem si pak na tvého otce.
6: Otče, my mu dáme.
3: Ne, ne, tatínek za nic nemůže.
5: Co to zazvonilo?
6: Co to? Něco.
5: Nacpal si zlaťáky pod jazyk.
6: Nacpal pod jazyk pod zlaťáky.
5: Hned si vyplivni.
6: Hned?
3: Já vám zlaťáky nedám, to byste mě museli dřív chytit.
5: Daleko nám neutečeš. Za ním!
6: Utečeš! Za ním!
5: Máš ho?
3: Nemáš!
5: Až ho chytnem, tak ho svážem.
6: Tak ho!
3: Ať ho tako!
5: Máš ho?
6: Nemáš! Máš ho!
5: Drž ho!
6: Držím!
5: Svaž ho!
6: Svaž ho!
3: Prosím
6: no,
3: vás!
6: Ale čím nemám pro vás?
5: Moc koničky nostře vících vyvrátně je.
3: Prosím vás, pánové!
5: Omotáme kolem krku.
6: Kolem. Omotáme.
5: Potom kolem těla.
6: Potom kolem.
5: Přivážeme ke stromu.
6: Přivážeme, aby neutekl, tekl.
5: Teď se ani ne.
6: Ne, teď se.
5: Aby zvěděl, jací my jsme loupežníci.
3: Máte.
6: Loupež.
3: Loupežníci.
6: My jsme loupežníci.
3: Ajo.

0: Tatínku, pomoz a mi. Haló, tatínku. Tatínku.
1: Ale tatínek Gepetto byl daleko. Tkaničky omotané kolem těla, Pinokia bolestně škrtili. Lupiči se posadili a čekali, až mu zlaťáky z úst sami vypadnou. A tu se přihnal vítr a za ním bouřka. Lupiči se zvedli, že se před tou nepohodou schovají. Nedaleko toho místa stál malý sněhobílý domeček. Bydlela v něm dobrá víla modrovláska. V září blesku zahledla Pinokia a hned nařídila silnému ptáku sokolu, aby Pinokia rozvázal a přinesl ho. Když byl Pinokio v teple, víla svolala lékaře, ty nejslavnější, havrana, sovu a mluvícího cvrčka.
2: Páni lékaři, chci, abyste toho panáčka prohlédli a uzdravili. Co říkáte jeho nemoci, havrane?
3: Po mém soudu je panáček mrtev. Ale kdyby na neštěstí mrtev nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že žije.
4: Lituji, že já, doktor Sova, musím kolegovi odporovat. Podle mého názoru je panáček živ. Ale kdyby na neštěstí živ nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že je mrtev.
2: Co soudíte vy, cvrčku?
5: Moudrý lékař neví-li, co by soudil, raději nesoudí a mlčí. Ostatně toho panáčka dobře znám. Ještě teď mám pochroumanou nohu, jak po mně hodil pantoflem. Je to uličník, je to lenoch a co navíc neposlucha. Svou neposlušností přivede Gepetta jistě do hrobu.
0: Tatínek.
2: Panáček pláče.
3: Když mrtvý pláče, je to neklamný příznak, že se začíná uzdravovat.
4: Je mi líto, ale podle mého, když mrtvý pláče, znamená to, že se mu nechce umřít.
5: Ale přesto mu udělá dobře, když vypije nějaký lék.
3: Tak, tak. A hodně hořký.
4: Čím hořčí, tím lepší.
5: Naopak, naopak. Lék nesmí být ani trochu sladký. Naschledanou.
3: Naopak, s Bohem.
2: Tak vidíš, panáčku, jak se o tebe všichni starají. Teď hezky vypij lék a zas ti bude dobře.
0: Hořký lék já nechci.
2: Když ho vypiješ, dostaneš kostku cukru, aby si spravil chuť.
0: Cukr? Tak dobře, ale napřed si spravím chuť a pak teprve vypiju lék.
2: I tak ti lék pomůže. Tady máš kostku cukru.
0: Děkuju.
2: A tady máš lék.
0: To je ale strašně hořké. Dejte mi ještě jednu kostku cukru.
2: Ale jen tu jednu, poslední.
0: Děkuju.
2: A teď už opravdu přijde na řadu lék.
0: Já raději zavřu oči, smím?
2: Proč ne? Jenom pij, ať je ti dobře.
0: Je, tak tohle je můj konec.
2: Konec nemoci. Už nebudeš stonat.
0: Že ne. A víte, Vílečko, že se mi chce zase zpívat?
2: To je dobře. A teď mi ještě pověz, kdo tě přivázal k tomu stromu?
0: Jo, víte kdo? Loupežníci. A bylo jich 10.
2: 10?
0: No. Tedy jestli jsou dva prsty 10, tak jich bylo 10.
2: Tedy 2. A co pak si jim provedl?
0: Nechtěl jsem jim dát své zlaťáky.
2: A kam pak jsi je schoval?
0: Já jsem je ztratil.
2: Opravdu, panáčku?
0: Ano.
2: Tak se mi zdá, že ti trochu povyrostl nos?
0: Hele, ten já mám přece od malička dlouhý.
2: A kde pak si zlaťáky ztratil?
0: Kde? V lese. U toho stromu, co mě k němu přivázali.
2: Půjdem tam a najdeme je.
0: To nejde, já si teď vzpomínám. Já jsem ty zlaťáky spolknul.
2: No? Spolkl?
0: Ano, spolkl.
2: Zas ti nos povyrostl. Za chvíli se tady ani neotočíš.
0: Ale takhle dlouhý nikdy nebyl. Co tak najednou?
2: Něco ti povím, Pinokio. Jedna lež má krátké nohy, druhá zase dlouhý nos. A ty máš ten dlouhý nos.
0: Čím to jenom je?
2: I to ti povím. Nepamatuješ se na písničku, kterou jsi kdysi zpíval?
0: Tuhle? Na dvorečku koza stojí, kdo se bojí, neobstojí. Mé, mé, mé, mé. Je to tahle?
2: Ne, Pinokio, tahle je to. Já už mám těch nezbyt a lhaní dost, když zalžu, ať se mi protáhne nos.
0: Aha, ať se mi protáhne nos. Bíličko, já ty čtyři zlaťáky mám.
2: Podívej me, Pinokio, snad si mi nelhal.
0: Lhal, ale víckrát už nebudu.
2: Když to myslíš upřímně, tak už ti víckrát nenaroste dlouhý nos.

0: Sofí, vy jste tak hodná Vílečko. Já vás mám moc rád.
1: Však já tebe taky. A chceš-li, můžeš u mne zůstat.
0: To já bych moc rád, ale co by tomu řekl tatínek?
1: Vzkázala jsem mu, aby taky přišel. Do večera tady bude.
0: Víličku, já se snad ani nedočkám, vždyť já mám pro něj vlastně 4 zlaťáky. Co abych mu šel kousek naproti?
1: Jdi, panáčku, ale dej pozor, abys nezabloudil.
0: To se ale, tatínek, politáš na ní v lese vybavku.
2: Sotva Pinokio vkročil do lesa, spatřil kulhavého lišáka a kocoura, který při učení přišel o oči.
3: Podívejme, není to náš drahý Pinokio? Kde se tady bereš?
4: Bereš se tu kde?
0: Ale to je dlouhá historie. Ani byste nevěřili. Přepadli mě loupežníci.
3: Ale?
0: Ano, přivázali ke stromu a nebýt dobré víly, ještě teď tam stojím.
3: Neříkali jsme ti, dej si pozor na zlaťáky.
0: Ano.
4: Máš je ještě?
0: Všechny 4.
3: Aha, kdybys jedl vtipnou kaši, z těch 4 už dávno mohl být 1000.
4: 1000 dávno, jako kaši, kdyby jedl.
0: Místo 4 zlatých, že bych mohl mít i 1000.
3: Třeba 2, jen chtít a vzít rozum do hrsti.
4: Jen chtít a třeba do jaký hrsti?
0: No ale to já bych zase chtěl.
3: Ano.
0: Ano.
3: Konečně jsi dostal rozum.
0: Ano,
4: rozum, konečně.
3: Aha. Ticho, musíš ty 4 zlaťáky zasít na zázračném poli.
4: 4. Poli na...
3: Ticho.
0: A kde je to pole?
3: Nedaleko a ne blízko. Kus a ještě kousek.
4: Kousek a ještě kus a jsme tam.
3: Ticho.
0: Jsme tam, no tak pojďme tedy.
2: Cesta k zázračnému poli netrvala dlouho. Jeden by tam šel 3 hodiny, 2 jen 2, byli však 3 a tak tam došli za hodinu.
0: A to je to zázračné pole?
5: Ne tak nahlas, ať nás nikdo neslyší. Co když někde číhají ti loupežníci?
4: Číhají ti nahlas.
3: Ticho.
0: Loupežníci, no ale co mám dělat?
3: Vyhrab jamku.
4: Vyhrab? Já ti pomůžu.
3: Tak. Tak, dost to by mohlo stačit. Teď polož do jamky zlaťáky. Tak, a teď zlaťáky zahrabeme.
4: Zahrabeme, pomůžu ti, zahrabeme.
3: Tak.
0: No, tak.
3: Stačí. No, a až se sem zítra vrátíš, najdeš tady keř a na každém proutku místo listů samé zlaťáky.
4: Místo proutku zítra zlaťák.
0: Zlaťák. A budou jich určitě 2000.
3: Kdo ví, jestli ne 4.
0: 4. Jak se vám ale za tu přátelskou radu odměním?
3: A co tě napadá, mi neurážej nás.
4: Neurážej nás,
3: Ticho, my to děláme z lásky k lidem.
4: Z lásky my děláme vždy.
0: A z lásky. taky.
3: Ano, máme radost, že máš radost, no?
0: Mám radost.
3: Víš, my dary ticho nepřijímáme, tak měj se dobře.
0: Ano.
3: Pinokio, teď už brzy bude z tebe opravdu velký pán.
4: Velký. Měj se.
0: Velký pán. Naschledanou.
2: Pinokio se uvelebil pod strom a čekal, až vyroste ze zlaťáků keř. Za chvilku ho přemohla únava a on usnul. Zdálo se mu okazajce šité zlatou nití s briliantovými knoflíky a stařeček, který jí má na sobě, není nikdo jiný nežli Gepetto, jeho tatínek. Ale ještě dřív, než jsem skončil, vrátili se lišák s kocourem. Tiše potichoučku, aby Pinokia nevzbudili, vyhrabali znovu jamku, zlaťáky vybrali a zmizeli s nimi v lese.
6: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
7: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit, důvěrdivý lidi, kdo umí.

0: Když se Pinokio probudil, rozhlédl se. Hledá keř se zlaťáky, ale nikde nic. Jenom prázdná jamka.
1: Pro pánečka, kde jsou mé zlaťáky? Nevzala je straka.
2: Straka, straka, a to ne, můj drahý. Vidím, že ses docela neuzdravil. Ztratil jsi rozum?
1: Proč pak se mi směješ, ty havrane?
2: Nebož neboj se. Chytrák, který věří každé hlouposti k smíchu. Co pak na poli mohou růst zlaťáky?
1: Proč by nemohli? Když tu rostou fázole a kytev.
2: Kytev, ty brevko, jsi jelibánek, jelibánek, naletěl jsi podvodníkům.
1: Jakým podvodníkům?
2: Byli dva, nepamatuješ se? Dej si dobrý pozor, dej, vyhni, vyhni, vyhni se.
1: Myslíš snad kulhavého lišáka, slepého kocoura?
2: Kulhavý lišák, kulhavý. Kulhavý, který nekulhá. A slepý kocour, který vidí. Rád bych viděl teďka toho, kdo je dohoní. Juchachacha. He, he, he, he. Krá, krá, krá.
0: Pinokio smutně zavzdychal a šel dál naproti tatínkovi. Co mu jenom řekne, až ho potká? A jak tak jde, slyší z dálí trubku.
1: Co pak je to za muziku? Je ti hra.
0: Všechno v lese rázem ožilo, trubka probudila spáče a popohnala lenochy. Nad Pinokiem zašuměla křídla, vzlédl, vida, sova.
1: Dobrý den, sůva.
3: Je mi líto, jaká sůva, jsem doktor Sova, a kdo jsi ty?
1: Já? No já jsem přece Pinokio. Ten, co jste mu předepsal, ten hořký lék. Brr. Už nikdy bych nechtěl stonat.
3: Podle mého názoru, kdo je zdráv, nestoná. Kdyby někdo na neštěstí stonal, není zdráv. Buď zdráv.
1: Počkejte, doktor Sovo. Nevíte náhodou, co je to za muziku?
3: Jak pak ne, hrajou ve vsi, přijelo tam divadlo.
1: Snad ne, loutkové.
3: Ovšem, velké loutkové divadlo. Je. A už mě nezdržuj, ať nezmeškám představení.
0: Do Pinokia jako když píchne. Rázem přestal vzdychat nad ztracenými zlaťáky. Zapomněl i na tatínka. A hurá ke vsi, odkud zněla trubka. A tu, na samotném konci lesa, takhle stranou cesty, u příkopu, kdo to nesedí?
1: Tatínku, tatínečku zlatý.
4: Pinokio, panáčku, synáčku, jsi to ty? Vzkázali mi, že tě najdu v lese v bílém domku.
1: Běžel jsem vám naproti, tatínku.
4: No jsi to opravdu ty?
1: Tak si na mě sáhněte, ale pozor, ať si nezadržete třísku.
4: Na mou synku jsi to ty?
1: Na tvou, tatínku, jsem to já.
4: Na mou synku, to jsem rád. Než jsem se vydal na cestu, prodal jsem stůl a dvě židle. K čemu jsou mi v prázdném bytě? A za to, co jsem utržil, můžeme se teď spolu poveselit.
1: Jú, půjdeme do divadla. Já mám v divadle dobré známé. To budou rádi, když nás uvidí.
5: Vážené obecenstvo, vaší vsi se dostal té slovutné cti, že právě dnes a právě k vám a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si dovolím představit vám své nejváženější a nejumnější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu. Vstupné pouhé 4 krejcary.
4: Čtyři krejcary.
6: Děti taky platíš.
4: Tady je pokladna.
7: Zaplatím.
4: Čtyři krejcary, ano.
7: Děkuji, krejcary. Tady je čtyři, děkuji, pokladna, děkuji.
4: Čtyři krejcary.
0: Obecenstvo se do divadla valilo proudem. A ti dva, co vybírali vstupné, se radovali.
8: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
9: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit důvěrdivý lidi, kdo umí.

0: Jucha, čtyři krejcary.
1: Krejcary, děkuju.
2: Jsme dva. Tady je 8 krejcarů.
3: Počkejte, tatínku, nic jim nedávej.
2: Ale synku, za každou zábavu se musí platit.
3: Ale tohle jsou podvodníci.
0: Proč nás urážíš?
4: Nás? Proč?
3: Kam jste dali moje 4 zlaťáky, který jsem měl tuhle pro tatínka?
0: O čem ten kluk mluví, kocoure? Víš něco o 4 zlaťácích?
4: Nevím, Lišáku. Pojďme radši odtud.
3: Teď mi neutečete. Pane principále.
5: Kdo mě volá?
3: Já, Pinokio.
5: Pinokio, podívejme. A kde pak se tu bereš? Přišel jsi mi rušit představení?
3: Ne.
5: Nepřej si mě, opékám si zrovna berana.
2: Odpusťte mu, principále. Dnes jde se mnou a řádně zaplatíme.
3: Zaplatíme. Tak. Ale ne těm dvěma kocůru a Lišákovi.
5: Proč bys platil jim? Tam je přece pokladna.
3: Oni vybírají. Podívejte, mají plné kapci krýcarů.
4: Lišáku, jdeme.
0: Už jsme měli být pryč.
5: To se mejlíte, darebáci. Koho drží ohňojet, toho už nepustí. Četníci, ke mně. Hopte se těch podvodníků. Vyprázdnit jim kapci a zavřít do bedny.
4: Milost, smilujte se. Všechno vrátíme.
0: Vrátíme. Milost.
3: Ty máš 4 zlaťáky, které mi pan principál dal pro tatínka?
5: Jak to 4? Já ti jich dal přece 5.
3: Jenže za ten jeden se tihle 2 najedli a vyspali.
5: Vy kutálení ptáčkové. Dobře, že je máme v kleci. Tady, Pinokio. Tady je těch 5 zlaťáků. Dej si na ně lepší pozor.
3: Děkuju. Já je dám tatínkovi, pane principále. Tady máte tatínku a že vás pan principál pozdravuje.
2: Děkuju.
5: Tak vy jste otec Gepetto?
2: Ano, ano.
5: Ve zdraví ty zlaťáky užijte.
2: Děkuju.
5: A zvu vás zdarma na představení.
6: Zase na jevišti honil silák v pruhovaném tričku Pierrota. Zase se jim psisko pletlo pod nohy. Zase padali, vstávali a znovu padali, když Kolombína shlédla Pinokia.

0: Zdaň u nás, Pinocchio. Herci tě mají rádi, ty je taky. Naštudujeme novou komedii a bude nám všem dobře.
1: Ale co můj tatínek, pane principále?
0: Pravda, zapomněl jsem. No. Geppetto by mohl obracet berana na rožni a přikládat.
1: Ano.
0: A jsem tam si i zobnout.
1: Ano, zobnout.
0: Ale běda, jestli... Je to pravda.
1: Pambu, principále.
0: Na tvé zdraví, Pinocchio.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků: čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky: čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy: já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

V malé chaloupce na konci dědiny žili dědeček s babičkou. Neměli děti. A to je velice trápilo. Jednou v zimě napadlo mnoho čerstvého sněhu, z kterého si děti dělali sněhuláky. Dědeček zavolal babičku k oknu a povídá: pojď, babičko, my si uděláme také pěkného sněhuláčka. Babička se zamyslela a povídá: víš co, dědečku, slepíme si ze sněhu děťátko, když sami žádné děti nemáme. Babičko, máš dobrý nápad, povídá dědeček. Vzal si beranici, kožíšek a šel s babičkou před chaloupku uplácat si ze sněhu děťátko. Ukouleli tělíčko, přilepili ručičky, nožičky a na tělíčko nasadili kouly jako hlavičku. Šel okolo soused a ptá se: co pak to děláte? No přeci sněhuláčka, děťátko, řekl dědeček. Potom přidělali ouška, nosíček a dva důlky pro oči a sotva udělal dědeček na obličeji pusinku. Sloupl se ze sněhuláčka sníh a už tu bylo živé děťátko. Začalo dýchat, otevřelo modrá očička, kroutilo hlavičkou, třepalo ručičkama a kopalo nožičkama, no jako miminko v plenkách. Podívej se, dědečku, povídá babička, stal se zázrak, přání se nám splnilo. Máme živé děťátko a protože je ze sněhu, budeme mu říkat Sněhurka. Sněhurko, Sněhurko, volala radostně babička, začala děťátko objímat a běžela s ním do světnice.

Jakubce bylo od této chvíle veselo. Sněhurka rostla jako z vody a každým dnem byla větší a větší. Dědeček s babičkou měli ze Sněhurky převelikou radost, protože byla milá a poslušná. Za Sněhurkou přicházeli ze vsi dívky. Strojili ji do šatiček, učili ji básničky, písničky a vůbec všechno to, co uměli sami. Sněhurka za tu zimu velmi vyrostla. Byla čiperná a všemu rozuměla. Měla pěkná očka, dlouhé vlásky až po pás. Jen tvářičku měla stále bledou, jako by v ní ani krve nebylo. Byla krásná, dobrá a ke každému přivětivá. Všichni ji měli rádi. Babička i dědeček byli spokojeni, že se na stáří dočkali takové radosti.

přešla zima, sluníčko začalo hřát, zazelenala se tráva, vykvetly jarní květinky a ve větvích švitařili ptáčci. Děvčata ve vsi se radovala a zpívala, jen Sněhurka byla nějak smutná. Co se ti stalo, Sněhurko? Ptala se jí babička. Nejsi nemocná? Ale nic mi není, maminko. Jsem zdravá, řekla Sněhurka a na babičku se usmála. A pak roztál poslední sníh, na lukách rozkvetlo plno květů a ptáčci se naplno rozespívali. Děvčata začala zpívat veselé písničky, vše se veselilo. Jen Sněhurka byla stále smutnější. Vyhýbala se družkám a pořád se ukrývala před sluncem do stínu. Jen za soumraku, nebo když pršelo, bývala veselejší. Jednou, když přišla bouřka a napadly kroupy, měla z toho takovou radost, jako by to byly perly. Ale když opět vysvítlo slunko a kroupy roztály, usedavě se rozplakala. Jednoho dne se dívky ze vsi vypravily veselit se do háje a stavili se také pro Sněhurku. Babička se bála Sněhurku s děvčaty pustit, také Sněhurce se jít nechtělo. Ale nakonec děvčata babičku přemluvila. Jen mi na Sněhurku dávejte pozor, ať se jí nic nestane, domlouvala babička. Však víte, jak ji mám ráda. Dáme, dáme, slibovali dívky. Vzali Sněhurku mezi sebe a utíkali veselit se do háje. Tam splétali skvítí věnečky, zpívali veselé písničky a také si udělali ohníček. Dívej se, Sněhurko, jak poběžíme, řekli. Utíkej také za námi a nezůstávej pozadu. Poté začali utíkat a jedna po druhé přeskakovali oheň. Sněhurka byla poslední. Rozběhla se, skočila a v tom něco zasyčelo. Dívky se rychle obrátily a s hrůzou zpozorovali, že Sněhurka mezi nimi není. Snad se nám schovala, řekli si, a rozběhli se jí hledat. Hledali, volali a i když prohledali celý háj, nikde ji nenašli. Snad utekla domů, řekli si. Běželi do vsi, ale ani tam Sněhurka nebyla. Kam se jen poděla? Nikdo nevěděl. Ano, Sněhurka běžela za nimi poslední. A když skákala přes oheň, proměnila se v páru a jako malý obláček stoupala k oblaku. Dědeček s babičkou

Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě. Jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv

0: Ani, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou. Co měla paní Ježková dělat? Musila poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě: Nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu. Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal. Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě. Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. Jedna, dvě, tři. A vyrazil jako vítr dolů polem. Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval. A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu. Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako Ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
0: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
0: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít. A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
1: Při 74. závodu zajíc do cíle
0: už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud

nezemřeli, žijí dodnes. Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Jednou odpoledne, když už jsou návštěvníci pryč a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se začnou domlouvat o tom, co se dneska podnikne. Až se konečně ujme slova Žovka a navrhne, aby mezi sebou uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav Slon.
1: Správně, to je ono.
0: A tak, protože každý nějakou tu kuličku má, udělá se v zemi důlek a začne se. A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem na konci chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou. Ale Karolina ho dohání, začíná to být napínavé a teď si představte, že když je hra v nejlepším, tak se do toho nerváku začne v důlku cosi klubat, objeví se díra a z té díry vystrčí černou hlavu malý krteček a tím pádem je po legraci. No výborně, řekne Žovka, ty jsi nám tu chyběl. Ty jsi se strefil na to správné místo, to teda jo, ani nevíš, jak jsme ti vděční. Aby tě husa kopla, krucina, teď aby jsme dělali novej důlek. A ten malý krtek řekne takovým tenonkým, smutným a udiveným hláskem. Pardon, já jsem něco provedl. Jestli jo, tak mi to promiňte, já o tom nemám ani ponětí. A Karolina Myšová, která sežrala fůru knih a časopisů, řekne, no jasně, jak by mohl vědět, co proved, když je od narození slepý jak patrona. Napsal to o němu jistý Aristoteles a ten nikdy nelhal. A Žovku mrzí, že na toho malého krtka tak vjela a proto řekne úplně jiným tónem. Ale chudinko malá, tak ty nevíš, co si proved? To asi proto, že nehraješ kuličky, viď? Načež se to malé slepé zvířátko zeptá. A co jsou to, prosím, kuličky? A všem je v tu ránu jasné, že ten malý kluk, který se jmenuje Ctirad Krtek, je ten největší chudák na světě. Nejen proto, že mu tatínka nedávno sežral pan Tchoř, ale hlavně proto, že v životě neviděl ani sluníčko, ani kočku nebo dromedára, ani motýla běláska, ani motýla žluťáska, že neví, jak vypadá zubní pasta nebo kartáček, že neví dokonce ani to, jak vypadá jeho vlastní maminka. A Žovka s Emilem a Bořivojem, Karolina s Květoslavem a Standou si říkají, to je fakt příšerný, nikdy nic nevidět a tím pádem nevědět. Aspoň se mu pokusíme vysvětlit, že bělásek je úplně bílej, žluťásek světle žlutý a dromedár je hnědej. Vysvětlíme mu, že svět kolem dokola je plný veselých barev. Ale o jeho mamince radši mluvit nebudeme. Jeho maminka je celá černá. A to je ta nejsmutnější barva na světě. Ale představte si, že jim to vysvětlování není vůbec nic platné. Ctirad neví, co je to bílá barva, žlutá barva a hnědá barva. Kdo je slepý, ten zná jenom černou tmu. A parta je z toho celá nešťastná. Je to vážně hrozné, když někdo žije na světě a neví, jak ten svět vlastně vypadá. Ale představte si, že Žovka se najednou vesle usměje a řekne. Tak abyste věděli, já mám nápad. A když se k ní všichni obrátí ušima, povídá Žovka. Večer zavedeme Ctirada k nám. Já půjdu v 8 hodin spát, a na celou noc mu pučím svoje oči, ať vidí aspoň hvězdičky a měsíc. Tak co? Jaká jsem? Jenže večer se ukáže, že to není tak jednoduché. Paní Orangutánová o tom nechce ani slyšet. Kdepak, kdepak, povídá Žovce. Nic takového, oči máš jen jedny, nikomu je pučovat nebudeš, něco se stane a co se slepou holkou. A pan orangután kývá hlavu. Správně, správně, maminko, opatrnosti, matka moudrosti. A parta si smutně říká, takže máme utrum, to se dalo čekat. A všichni přemýšlejí, co dál, jak Ctiradovi pomoct. Je to ale divný, říká Bořivoj, to je přece vyložená nespravedlnost. Někdo nemá žádné oči a jiný jich má tolik, že ani nespočítá, jako třeba pan Páv na svým chvostě. Co tak s ním asi dělá, no tak má jich nejmín 50, ať mi nikdo netvrdí, že je všecky potřebuje. A když tohle Bořivoj povídá, Žovka povyskočí půl metru vysoko, To je přece ohromná možnost. Což takhle požádat pana Páva, aby dal svý dvě oči Ctiradovi, té malé chudince. A tak se jde okamžitě za panem Pávem, jenže máte ho slyšet. Ani nepozvedal a hned začne tím svým skřehotavým hlasem. Co je mi do toho, že nějaký krtek nemá oči? Kdyby nebyl trouba, mohl si to zařídit. Oči má dneska kde kdo a vůbec. Já jsem pan Páv a žádný dobročinný ústav. Proč bych měl někomu něco darovat? Jo, kdybyste ty oči chtěli půjčit, to by byla jiná. Zadarmo by to všem nebylo. Zrovna scháním bílé rukavičky, takže něco za něco přineste a uvidíme. Bílé rukavičky, to není rohlík nebo žvejkačka. Bílé rukavičky stojí fůru peněz a kde je vzít, no to mi teda řekněte. Povídá Karolína. Zatímco se Květoslav drbe zamyšleně chobotem za uchem, ale v tom Žovka řekne. Tak panstvo, abyste věděli, už vím jak na to. Penízky budou na to tata. A navrhne, aby se vystupovalo jeden večer v cirkuse. A proč ne? Plno zvířat umí něco zajímavého. Pan chameleon umí měnit barvu, pan rak hodí kliďánko pospátku, pan jelen s panem kolegu vám předvedou perfektní souboj, že jenom mrkáte a navíc k tomu ještě troubí. Zkrátka je toho hodně, co se dá divákům ukázat a tak se Žovka domluví se zvířaty i s hodným panem Veverkou a navštíví ředitele cirkusu Srasány, který ve městě zrovna hostuje. Smůla je, že ředitel cirkusu je škrobený panák, v jednom kuse si hladí vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká. Tak počkat, kde máte nějakého impresária neboli agenta? S nějakou obyčejnou opicí se bavit nemíním. A tak se parta sejde znovu, je to už vážně o nervy samé potíže, Karolina Mišová zná naštěstí kdejaké smetiště v okolí a ví, že se najednou povaluje vyhozená figurína z výkladní skříně, vyleze do ní dírou v patě a začne jí řídit levá, pravá, figurína mašíruje a Žovka s ní. Zde je náš impresário, neboli agent, pane řediteli, říká Žovka a ředitel cirkusu nabídne Elegánovi cigaretu, což Karolina vděčně přijme, však ji známe a pak se sepíše smlouva o tom, které zvíře ze zoologické zahrady bude hostovat v dnešním večerním představení, jaký za to bude honorář a tak dále. A už je tady večer. Hudba vyhrává, praporky vlají nad šapitem, obecenstvo přichází, usedá na svá místa, šustí papírky od bonbonů, ale hlavně všecko stichne, když se v manéži objeví Žovka s prapodivným zvířetem, které vypadá jako koza, jenže má na sobě nějaké divné fleky. A Žovka řekne, dobrý večer, vyvážené publikum. Račte se pokusit uhádnout, co je to za zvíře, které vidíte zde v manéži po mém boku. A diváci se smějí. To je ale otázka, no, co by to mělo být za zvíře? To je přece jasně jako facka, že je to obyčejná flekatá koza. Jenže ta koza je nějaká divná koza. Její krk se začne natahovat a natahovat. Napřed je dlouhý půl metru, pak metr a nakonec dva metry. Není to prosím žádná flekatá koza, ale paní žirafa. Tady aspoň vidíte, co dokáže síla vůle. Paní žirafa to trénovala celé odpoledne, uklání se a obecenstvo nadšeně tleská, ovace neberou konce. No tak tohle, to jsme teda v životě neviděli, volají lidé a ředitel cirkusu je spokojen, hladí si vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká Žovce. Tak tady jsou ty peníze a zítra přijďte zas. A Standa Klokan ty peníze přepočítá, shrne je do své velké kapsy a řekne, tak si myslím, že by to mohlo stačit. A příští den ráno se parta s pomocí hodného pana Veverky sebere a jde do obchodu s koženým zbožím, aby koupila pro pana Páva bílé rukavičky. Jsou pěkně drahé, co vám mám povídat, jsou to nobel jemné rukavičky pro pravého Elegána. Standa vysype z kapsy všecky peníze vedle pokladny, ale ouha, desetník chybí. Je to malér. Obchodník se mračí. Všechno svědčí o tom, že se paní žirafa namáhala úplně zbytečně, ale Květoslav Slon se pokusí zachránit situaci a řekne.
1: Vážený pane obchodníku, jsem ochoten vám něco pěkného zatroubit. Neříkejte, že nemáte nějakou svou oblíbenou písničku.
0: A obchodník koženým zbožím se zamyslí a řekne. Tak dobré, zahrajte nějakou píseň z oboru kožedělného průmyslu. A Květoslav Slon ani nemrkne a hraje. Je to přece tlustokožec. Písniček o kůži zná nejmíň pět a tak zatroubí píseň Svou kůži nesu na trh pro svého kamaráda. Je to hezká píseň, má pěknou myšlenku. Květoslav jí troubí s citem, obchodník je dojat, přestože osobně nosí na trh kůže výhradně cizí, zamáčkne slzu v oku a sleví desetník, takže si parta rukavičky přeci jen odnáší. Pan Páv je rukavicemi doslova okouzlen. Hned si je před zrcadlem zkouší, perfektně mu sednou, vypadá v nich naprosto senzačně, teď už je opravdu nad slunci jasné, že je tím největším elegánem v zoologické zahradě, točí se před zrcadlem a přitom říká. A zážití, musím uznat, že jste odvedli dobrou práci. Rukavičky jsou tip-top, takže rád splním, co jsem slíbil. Tady máte dvě oči, ale na nejvýš na pět minut. Tomu krtkovi, to musí bohatě stačit. A pan Páv se obrátí k svému ohromnému chvostu, vezme dvě oči, podá je žovce a žovka běží, co jí nohy stačí. Pět minut je povážlivě krátká doba. Nesmí se zbytečně ztratit ani vteřinka. Žovka běží za ní celá parta a všichni křičí na celé kolo. Rychle, rychle, všichni za námi. Začíná slavnostní představení Proctěrada Krtka. Bude mu poprvé představeno sluníčko, bělá se ký dromeda. Rychle, rychle, máme na to akorát pět minut. A tak, než bys napočítal do tří, je celá zoologická zahrada kolem malého ctirada, který vůbec netuší, co se děje, že za chvíli uvidí něco úplně jiného než černou tmu, ale žovka mu řekne, stůj a nevrť se. A nasadí mu oči, jsou ctiradovi trochu velké, ale to nevadí, velkýma se vidí víc a žovka řekne, tak a teď se dívej. Dívej se pořádně, ať všecko uvidíš. To, co právě zapadá, je sluníčko. Vidíš, je nádherné. A tohle je paní žirafa, pan hroch, tohle je náš hodný pan veverka, to není zvíře, ale člověk. A tohle je kopretina, to je zas květina. Víš, ale bělásci a žluťásci tu nejsou, je už na ně pozdě, ti jsou dávno v limbu, ale tohle je pan dromedár. Vidíš, jak je krásně hnědý, to koukáš, jak ten svět krásně vypadá, co? A ctirad krtek se rozhlíží kolem sebe. Nestačí se divit. Vidí, že svět je plný květin, zvířat a lidí. Vidí cestičku a keřík bezu a obláček na nebi. Je celý úžaslý tou prapodivnou podívanou. Je to nádherné, ale co si mu chybí? Chtěl by vidět něco, na čemu záleží ze všeho nejvíc. A chtěl by vidět svou maminku, což je pochopitelné, ale současně i velice složité, protože paní Krtková pracuje touhle dobou buchví kde pod zemí. Je to škoda, taková příležitost se už nikdy nenaskytne. A ctirad krtek volá tím svým slabým, tenonkým hláskem. Mami, maminko, chtěl bych tě vidět. Ale představte si, že není sám, kdo takhle volá. Všem to okamžitě dojde, jak je to pro ctirada důležité a tak volají spolu s ním. Maminko, mami, maminko. I pan Veverka volá maminko. Dokonce i pan Lev volá svým hlasem jako hrom. Mami, kde seš? A představte si, místo maminky přichází pan Páv v bílých rukavičkách a říká.
2: Tak, budeme pomalu končit. Podmínky jsou podmínky, ty se musí dotržet.
0: Ale zrovna, když tohle říká, objeví se paní Krtková, slyšela volání pana Lva, který má hlas jako hrom, vyleze ze země a říká. Promiňte, někdo mě volala, nebo se mi to jenom zdálo?
3: a malý ctirace může zbláznit radostí. To jsem byl já, maminko. Chtěl jsem tě vidět, maminko. Teď tě vidím, jsi krásnější než sluníčko, krásnější než pan dromedár. Jsi nejkrásnější na celém světě, moje zlatá maminečko. A teď ti pučím oči, ať vidíš chvilku zase ty mě.
0: Ale to už pan Páv v žádném případě nedovolí.
2: Čas uplynul, podmínky se musí dodržet, pořádek musí být, to jinak nejde.
0: Pan Páv si bere ty dvě oči, dává si je dozadu na chvost, dává si ty své oči mezi svých 50 očí a malý ctědat krtek je v tu ránu zpátky v černé tmě. Ale víte, že už není tak smutný jako dřív? Nejen proto, že viděl svět plný veselých barev, ale hlavně proto, že ta tma kolem něho se mu teď docela líbí. Je tak černá, jako jeho maminka, a jeho maminka je přece to nejkrásnější, co na světě vidí.
4: Míša se probudil jakýmsi šustotem. Bylo světlo, teda asi už ráno. Ačkoliv se mu zdálo, že spal docela málo. Míša se rozhlédl, co to kde šustí, a spatřil, že u něho v kleci po slámě běhá myška. U mříží seděla přikrčená černá kočka a blízkala po myšce žlutýma očima.
5: Škoda, že myšička má tak krátké nohy. Škoda, že já nemám v očích takovou kouzelnou moc jako brýlovec. Takhle bych se upřeně na myšku zadíval a poručil bych, ať má myšička hned dlouhé nohy.
4: Míšovi se naježil hřbet leknutím nad tím, co se v tom okamžiku stalo. Myška dostala dlouhé nohy. Zůstala stejně malá, jako byla, jenom nohy ji najednou vyrostly. Byly tenoučké jako dřív, ale na stopu vysoké. Stačilo, aby jednou vyskočila a už byla z jednoho rohu v druhém. Lekla se toho kouzla i kočka a sama myška byla jako pomotená tím, co se to s ní divného stalo. Ale když viděla, jak dovede najednou daleko skákat, neváhala už a dup! Byla mřížemi z klece venku, přímo kočce před nosem. Kočka za ní koukala jako hloupá. Míša se však o kočku nestaral. Měl plnou hlavu jiné věci. Co se s myškou stalo? A hlavně, co se stalo s ním, s Míšou? Zadíval se upřeně na myšku, poručil, aby měla dlouhé nohy, a už je měla.
5: To znamená...
4: A Míša se zrovna bál domyslit, to by znamenalo, že dovede očima dělat takové kouzlo jako brejlovec. Míšovi přeběhl mráz po zádech, má kouzelnou moc, co poručí, to se stane. Vyšel z klece a šel po zahradě, třásl se rozčilením, zadíval se do ohrady ovcí kruhorojích. Beran s nádhernými, velkými, mocně zakrouženými rohy Míšu zvědavě pozoroval. Míša upřeně pohleděl na jeho rohy a poručil, aby se narovnali. Stalo se. Jak teď Beran vypadal směšně s dvěma dlouhatánskými špicemi, které mu trčely z hlavy na obě strany šikmo vzhůru. Míša došel k voliéře, v které jsou chováni draví ptáci. Zvědavě si prohlížel vysokou a širokou klec s velikými stromy a s vodopádkem na skále vzadu. Cizokrajní ptáci uvnitř rvali syrové maso nebo volně poletovali klecí.
5: Nač asi mají tu klec? Aha, asi proto, aby na ně nemohly kočky. Ale mohou tam jen tak málo létat. Je ta klec veliká, ale měla by být ještě větší. A proč by nemohla? Což pak nemám kouzlo?
4: Podíval se ostře na klec a poručil. A klec byla rázem třikrát větší. Vyrostla do všech stran, nahoru sahala až k vršku stráně, ke které byla přistavěna. Míša si uspokojeně ze všech stran prohlédl svoje dílo a pomalu se vracel. Zastavil se u hrocha. Ležel na slunci ve vodě a patrně spal. Jeho obrovská pusa ležela spola na písku. Míša se podíval ostře na hrochovu tlamu a poručil, a tlama byla ještě třikrát větší. Ležela na písku ve vodě jako malá hora. Hroch viděl, co se stalo s jeho tlamou. Dmula se před jeho očima jako právě plněný balón, ale věru byla těžší než balón. Pomalu se otočil na svých krátkých nožkách. Mohl se sotva hýbat, jak ho tlama tížila. Kolem sebe neviděl nikoho jiného než Míšu. Kdo mi to udělal? Míša hrdě vypěl hruď, ukázal si tlapkou na bříško a pyšně prohlásil:
5: to já jsem udělal.
4: Hrochovi zlostně zablízkala očka a Míša teď zalitoval, že se k svému činu přiznal, ale už nebylo kdy to odvolávat. Hroch totiž už vylézal z nádrže přes ohradu na cestu. Míša vzal do zaječích a hroch za ním. Míša dovedl utíkat a měl pár metrů náskoku, ale ta hora masa a kostí za ním se řítila jako uragán. Země pod hrochovými kopyty hřměla jako bouře v horách a Míša tlapkami cítil, jak se půda chvěje hrochovým během. Najednou se Míša v běhu zarazil. Napříč přes cestu v zatáčce ležel velbloud. Míša se hned vzpamatoval, přeskočil velblouda, zadíval se ostře na jeho dva hrby, poručil a s velbloudem se stala divná věc. Z jeho dvou hrbů bylo na jednou hrbu sedm. Velbloudu v hřbet se musel ovšem natáhnout, aby se těch sedm hrbů na něj vůbec vešlo. Vlnili se po něm od krku k ocasu jako pásmo hor. Míša se tentokrát dlouho netěšil z podívané na své dílo a pádil dál. Také hroch se před velbloudem zastavil, ale na mnohem delší chvíli než Míša. Byl ohromen velbloudovým zjevem. Těch sedm hrbů nemohl honem srovnat v kotrbě. Nevěděl, co to má znamenat. Velblouda pod ním nemohl ani poznat. A nevěděl také, jak se dostat přes tu prapodivnou, nevídanou překážku. A zatímco tak nerozhodně přešlapoval na jednom místě, ohlédl se velbloud po něm, polekal se stejně, zase hrochovi tlamy, zvedl se ze silnice na všechny čtyři a pokud mu to tíha jeho sedmi hrbů dovolovala, utíkal do velbloudovy ohrady a hroch se pustil dál za Míšou. Vzdálenost mezi nimi se zase zkrátila, když Míša v úzkém průchodu mezi křovím málem skočil dikobrazovi na bodlinatý hřbet. V posledním okamžiku dikobraza přeskočil, obrátil se, podíval se na něj ostře a dikobrazovi bodliny byly naráz vyšší než Barbora, když se postaví na zadní tlapy. Dikobraz stál obrácen tím směrem, kterým Míša a Hroch utíkali, a bodliny byly obráceny Hroty proti Hrochovi. Ten do nich vlétl nosem dříve, než měl čas se před nimi zastavit. Zařval bolestí, zatřásl hlavou a dikobraza s tlamy setřepal a pádil dál za Míšou. V sadě si hrálo stádečko klokanů. Právě dohráli Škatule, škatule, hýbejte se a začali se přeskakovat. Postavili se do kruhu za sebou, vždycky na kus od sebe, a střídavě běhali a rozkročmo přes sebe přeskakovali, jako kluci přes patníky u silnice. Míša si vyhlédl největšího klokana, ostře se na něho podíval, zvětšil mu vak na břiše, a než se klokan vzpamatoval a mohl něco říci, Míša mu skočil do vaku a schoval se v něm až po nos.
5: Prosím tě, klokanku, skákej dál, jako by nic, mě honí Hroch.
4: Klokanovi s Míšou ve vaku se skákalo těžce. Míša už vážil pěkných pár kilo. Ke všemu s ním klokan klopítl. Udělal v běhu nechtě kotrmelec a Míša z vaku vypadl a zběsilá honička začala znova. Ale Míšovi už docházel dech a medvídek běžel z posledních sil. Najednou se před ním octla žirafa. Míša se nerozmýšlel, chytil se jejího ocasu, vyšplhal po něm žirafě na hřbet, po hřbetě na krk a po krku až nahoru k hlavě. A nahoře, na krku, hned za hlavou, se usadil jako na rozhledně. Oddychl si. Tam se na něj Hroch nemůže dostat. Má na to moc krátké nožky a těžké tělo do výšky zdvihnout nemůže. Ani Míša nemusel žirafě krk prodlužovat. Hroch frkal, prskal a plýval vstekem. Ale nebyl jen vzteklá hromada masa. Byl také lstivý a měl ve své nevábné hlavě kus chytrého rozumu. Přestal frkat a dupat a něco žirafě zašeptal. Žirafa neslyšela a zeptala se, co to povídáš? A Hroch zase jen tak tichunce a nezřetelně, co si zašeptal. Žirafa byla zvědavá a hloupá. Zapomněla na Míšu nahoře na svém krku a sklonila hlavu až k samému Hrochovi, aby slyšela, co povídá. To právě Hroch chtěl, aby takhle sehnula dolů krk s Míšou. Míša ovšem hned věděl, že je zle, a seskočil ze žirafy o vteřinu dřív, než ho mohl Hroch popadnout. Honem potrestal žirafu za její hloupý kousek. Ostře se na ní podíval a žirafa byla rázem docela bez krku. Hlava jí seděla rovnou na ramenou. Pak hon začal znova. Míša vyběhl do stráně, ale i tady slyšel Hrochův dupot za sebou a čím dál tím blíž. Najednou cesta končila a Míša nevěděl, co teď. Za sebou měl v patách Hrocha, před sebou jenom vršek té voliéry, kterou předtím tak zvětšil. Vteřinu váhal, ale neměl jiné volby. Skočil na mříže voliéry, rozběhl se po nich a ze vší síly se odrazil do prázdna na dolejší cestu. Letěl dolů jako kámen a najednou se mu zastavila krev. Dole na cestě stál Hroch a rozvíral po něm svou obrovskou tlamu. Zelá právě před Míšou jako černá propast. Rostla a rostla a rostla, jak se Míšovým pádem blížila. Míša zavřel oči a bim! Praštil se o zeď do hlavy. až se mu v očích zajiskřilo. Rozhlédl se. Byl ve své kleci. Mřížemi sem padalo měsíční světlo a nad ním se skláněla Žofinka. Hladila ho lásky plně po hlavě tam, kde se uhodil.
6: Ty jsi sebou tak házel a křičel jsi ze spaní.
5: To se mi zdálo. Zdálo se mi, Žofinko, něco moc ošklivého. A jsem rád, že jsem se probudil dřív, než mě ten hroch spolkl.
4: Zhluboka vydechl, vzal Žofinku za packu a znova usnul. Tentokrát zdravým spánkem beze snu.
6: No, ale já si stejně radši pískám.
7: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili. Tohle přece není kuře, zakvokali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky. Ani u holoubků krtek nepochodil. Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník. Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
6: Tak to teda ne, kocoure.
7: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření? Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
6: Neboj se, pejsku! Já jsem u tebe.
7: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
1: Děkuju, krtku. Já ti to oplatím.
7: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
6: A s tou vítrnicí.
7: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že Krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky Krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
8: V celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Shangri-La. A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si od toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Klouček. Popravdě řečeno kloučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček v uchu dával kobyle povely a kobyla orala jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prý nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Švec se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Švec, že ne, že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít, že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Švec povídá, krev je krev, syn je syn a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte, ale totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho svlékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic. Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva. Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal. Lžeš, pse, řekl jeden z lupičů. Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš, nehrajeme divadlo, loupíme. A obrátil se k pánovi. Nicméně lžete, pane, v celém kraji není místa,
9: kdybyste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal?
8: Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě.
9: Franta Jizva se zasmušil. Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. Hoděj se nám.
8: Pak pohlédl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Výmul velikou břitvu z kapsy, Jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil Jizva.
9: Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy. Zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět?
8: To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Jizva odstoupil a krvežíz s nimi se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paliček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě! Není lhář, není lhář! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se Jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a řvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se Jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě ty noci se vypravili s palečkem hrsti do Červené Štoudve, což byla kořalna a hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Riesling anebo Frankovku, řval pronikavým hláskem. Buď ticha, napomínal Jizva.
2: Kamenáč,
9: sakra kůš.
2: Mají tu burgundské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst.
9: Kůš, kůš a podej víno.
2: Červený?
9: No třeba.
2: Nebo bílý?
9: No taky.
2: Jihomoravské zelené?
9: Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty čičero, jenom počkej, až se vrátíš.
8: Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s palečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře, chlapa teda lamželezo. Vyrazil před hospodu, popad dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lamželezo vtrhl do sklepa i s Hafanem sultánem. Paleček se schoval pod štoudev. Lamželezo nikoho nenašel, ale sultán palečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popadl hřebík, štěstí, že tam byl. A pích, pích, pích, a psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si Lam Železo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paneček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paneček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže! To je zajímavé. Vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl jizva, který byl v houští opodal a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka a rozmačká ho v pěsti jako hniličku, no a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl brata a pustil upiče. Ti ho sebrali a odnesli ho potom zpátky do doupěte. Když se prospali, dali hlavy dohromady a rozhodli, že dneska v noci mlynářovi ukradnou dobytek. Podstrčili Palička do chléva a žádali ho, aby zevnitř odemkl, odvázal krávy a vyhnal je ven. Opět Paleček se tvářil hloupým a volal na lupiče, jakouže krávu má vyhnat nejdřív. Tu strakatou, mordě, ten spratek mě připraví o rozum, povídá venku jizva. Měli jsme ho rozmačkat, rozdrtit a rozmáznout a rozšlapat, chroptil krvežíznivý. Nežváň, napomíná ho jizva. Ty bys porád jenom drtil a rozmačkával hlupáku. Stejně se s ním moc mazlíš, přidal se ke krvežíznivému ten s břitvou. Tu strakatou a nebo tu rohatou, křičí Palešek ze staje. Ať neblázní, to byl tvůj nápad, ne náš. No, chlapi se dali do hádky a Paleček je slyšel vevnitř, ve stáji a do toho křičel. Ušatou, anebo chlupatou. A co, bejčka? Bejčka ne? No a mlynář se probudil. Popadl vidle a vzbudil stárka. Ten vzal cep a vzbudil mládka. Mládek měl sukovici po ruce a všichni vyrazili na lupiče. Ale už je nenašli. Lupiči zmizeli ve tmě a ve stáji také nikdo nebyl. Byl tam sice Paleček, ale schoval se do otrub. Když byl mlynář všechno prohlédl a přece nic nenašel, tak šel spát. Paleček usnul v otrubách také. Ráno přišla rozespalá děvečka do chléva, popadla otruby a nasypala kravám. Paleček se probudil, ale než si oči protřel, vidí, že nevidí. Kráva ho slízla i s otrubami. No a teď byl Paleček potně tam, kde by nechtěl být ani při světle. Běhal krávě z bachoru do čepce, z čepce do knihy a zpátky do bachoru. Křičel, bušil, zlobil se. Depak, tma tmoucí a vedro. Vlhké parno a tma. No, to se ví. Krávě ten Palečku v pobyt v útrobách radosti nepřidal. Někdo v ní křičel, šimral, štípal, no až to přestala dojít a chřadla. Když ji děvečka podestýlala, zazdálo se jí, že slyší z krávy tenký hlásek volat o pomoc. Jemine. Bylo zrovna poledne a to někdy člověka popadne hrůza pro nic za nic. Natož, když z krávy volá tenký hlásek. No tak od ní utekla, řekla to mlynářce, ta sousedce, ta kovářce a za chvíli se o tom mluvilo u holiče. Když o tom jizva slyšel, seděl zrovna namydlený holičovi pod břitvou, tak se vytrh jak byl a rovnou za mlynářem, že tu krávu koupí. No, dostal krávu, nemocnou krávu, za 5 švestek. A sotva ji přivedl do doupěte, vzal palici, bim, a krávu porazil. Pak ji rozpáral, žaludky vyjmul, rozříz, a ejhle, Paleček sedí v knize, listuje si a dělá jakoby čet. Jizva ho popad, udělal pár dírek do prázdné konzervy a Palečka konzervou přikryl. Pak svolal radu starších lupičů. Paleček sedí pod konzervou a všechno slyší. Radí se, jak ho potrestat za dvojí zradu. Jeden navrhuje, aby palička přivázali kočce k ocasu a na kočku poštvali psa. Jiný ho chce pomazat medem, pověsit za nohu na strop a chytat na něj mouchy. Jeden zase vylisovat jako čtyřlístek a udělat z něho záložku do knihy. No, to nemůže projít, protože neumějí číst a nemají knihu. Najednou povídá jízva.
9: Jsem tímto návrhem. Dáme ho do krabičky a pošleme ho. Darem můžete třikrát hádat. Sněhovému žroutu, volali lupiči jeden přes druhého. Ano, sněhovému žroutu, ten si s ním poradí, povídá jízva.
8: Všichni souhlasili, vyvalili sud rumu a dali se do pití oslavujíce chytrost i svou pomstu. Palečkovi pod konzervou bylo do pláče, ale neplakal. Sněhový žrout, ten bydlel vysoko v horách. Ještě kousek výš, než končí kosodřevina. Tam, kde je promrak málo kdy z údolí vidět. Tam bydlil v kamenném domě s ledovou střechou, obrostlý hustou srstí, nazrzlý od hlavy až k patě, se svou ženou, rovněž nazrzlou od hlavy až k patě, a s pěti dcerkami chlupatými a nazrzlými, jak by smet. Byl o chlup menší než velikánský obr, ale o hodně větší než největší člověk. Něco mezi orangutánem a řecko-římským zápasníkem. Měl sedmimílové boty ten sněžný žrout a hned byl tu a hned byl tam, jak skákal z pohoří na pohoří, scháněje různé druhy lišejníku a mechů na salát. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom, aby vyděsil pastýře a pasáčky, aby rozehnal stáda, ovcí, anebo aby pobořil seníky. Ovšem, když se mu někdo moc líbil, pak bylo zle. Vzal takového nešťastníka a praštil jim o zem nebo o strom a zabil ho. Potom mu okousal prsty a snědl oči. To prý nebylo z hladu, spíše, že je taková pověra u sněžných žroutů, že prý se tím zlepšuje hmat a zrak. No, hrozné stvoření. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
9: Kdo to tam dal?
8: Povídá žrout. Ten s břitvou, viděli jsme ho, křičelo pět dcerek.
9: Proč jste mu neukousli prsty?
8: Měl břitvu, pravilo pět dcerek.
9: Mně by neutek.
8: Zabrumlal žrout a otevřel krabičku. Paleček kouká a vidí před sebou obrovitý krápník z masa, porostlý chlupy, tlustými jako vrbové proutí a nad tím dva lesklé koláče, které se pomalu kutálejí jeden ke druhému a nad nimi je takové roští, které se pozvolna zdvihá a tam vysoko nahoře vznikají příčné vrásky. Krucaj, vždyť to je nos a oči. Oči s obočím, povídá si v duchu paleček. Žrout skutečně musel šilhat, aby se mohl dívat tak zblízka na tak nepatrného človíčka. Žroutka, žrout i dcerky, všichni kolem stolu a divíce se civí.
9: Ďakra, ďakra. Vy jste mi ale malinkatej,
8: dýchne žrout.
2: Já jsem byl dlouho nemocnej,
8: zařval paleček. Rodina spadla leknutím pod stůl. Malí se často bojí velikých, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. I trvalo to chvíli, než zase obři nabyli odvahy. Paleček chodil po stole, jako by mu patřil, koukal po nich a když jedna dcerka si ho příliš zblízka prohlí... Paleček chodil po stole, jako by mu patřil, koukal po nich a když jedna dcerka si ho příliš zblízka prohlížela, povídá...

0: jinak.
1: Aha, ty myslíš pidi, pidi.
0: Ale vůbec ne pidi, pidi, mini, mini.
1: A jo, jo, jo, miniatury.
0: No, miniatury. Teď přece, kdo to je, sám jsi to říkal, tuhle, jak sbírá ty miniatury, jsi to povídal o tom, že by dal za to, nevím, co by za to dal.
1: No, náš vládce a pán a král, veliký sněžný muž, matko, no to se ti povedlo.
2: A dal žrouce hubičku. Tak to mlasklo, že v údolí zavírali okna domnívajíce se, že z hor přichází čina. Obul boty, žroutku si posadil na záda, dcerky vzal do náruče a palečka do hrsti. První krok 7 mil, druhý krok 10 mil, třetí 40 a kroky se měnily v skoky a skoky v led. Paleček vidí pod sebou mraky, nad nimi ledovce, zelené moře, které bylo bíle lemované, a pak kopce písku a opět mraky a skoky se zase mění v kroky a jsou tu. Jsou vysoko na střeše světa v paláci velkého sněžného muže. Paleček stojí na dlani veliké jako malé políčko a dívá se přes velenos do oka s panenkou jako úplněk. Veliký sněžný muž uspořádal pro žrouta hostinu ze vzácných mechů, lišejníků a protěží na znamení radosti zdarovaného palečka. Po hostině vzal palečka do svého muzea, aby mu ukázal, kde bude od teďka žít. Měl tam nazbíráno mnoho nepatrností, jako třeba celý Korán, napsaný na pecičce plané třešně ptáčnice, anebo kostřičku pstruha, který se právě z jikry vykulil. A taky tam měl sirku tak vydlabanou, že v ní byla jiná sirka, co v ní byla menší sirka, která měla v sobě ještě menší sirku s nejmenší sirkou uvnitř. A také zrcátko z mušího oka, soudek ze santalového dřeva, po okraj naplněný jedinou slzou, dělo pouze na jedno zrnko prachu, které vystřelovalo špendlíkovou hlavičku. Pak tam měl svícen z bleší lebky, tkalcovský stav z hořčičného semínka a čepičku pro vši, upletenou s chmíří, které činí broskev hebkou, a mnoho jiných vzácností.
3: Uprostřed těchto pokladů budeš ty můj největší poklad, moje jediná a pravá živá miniatura, zakončil veliký sněžný muž prohlídku.
0: A až umřu,
2: povídá paleček. Obr se zasmušil. Chvíli přemýšlel a pak prohlásil.
3: Vystavím ti nejmenší pomník světa.
0: To vás nespasí a ani to země neudělá živou miniaturu.
2: Sněžný muž se zasmušil ještě víc.
3: Svolám radu,
2: pravil po chvíli.
0: Ale ne, já vám poradím hned, paleček se plásl do čela. Kdybych se oženil a měl děti, ty by mě přežili a co víc, byli by ještě menší než já. Dovedete si vůbec představit ode mě, miminko?
3: Kéž bych byl též tak nepatrný jako ty, abych tě mohl poplácat za ten nápad. Tak to však bych tě rozmázl. Věc je vyřešena. Mimochodem, nechceš se stát mým rádcem?
0: Mil rád, povídá paleček. Ovšem, jste si vědom toho, že abych se mohl oženit, musím si najít nevěstu.
2: Obr se zasmušil, tentokrát je strašlivě.
3: Dlouho přemýšlel.
2: A pak řekl smutně.
3: Běda. Zde přece nenajdeme tak malou obryni.
0: Haha, doma jich máme plno, smál se paleček, však já si vyberu.
3: No to je ovšem daleká cesta, přes mnoho moří, hor a údolí.
2: Na to věděl paleček výbornou odpověď. připomněl obrovy, 7mílové boty,

sněženého žrouta. Tyhle kouzelné boty se přece cvrknou podle každé nohy. No tak ať mi je půjčí. A bude tady s nevěstou v cukuletu. Sněžný žrout se ošíval. Vymlouval se, že je to dědičné privilegium a nabízel se, že vezme palečka do hrsti a obstará to s ním. Vždycky, když to vypadalo na to, že by sněžný muž mohl na něco přistoupit, paleček se na něj podíval a vykřikl, jako váš poradce musím prohlásit, že to nedoporučuji. I stalo se jenom to, co paleček doporučil. Obuli mu boty, zamávali chlupatýma rukama na rozloučenou, paleček se odrazil a za chvilku mu obři připadali jako trpaslíci. Ono asi přijde na to, z jaké výšky se člověk na věci dívá, pomyslel si paleček a letěl domů. Doma bylo boží dopuštění. Máma uplakaná, táta hlavu v dlaních, nevěděl chudák, co s myšlenkami, které se mu hlavou honily. Do dnešního rána se domnívali, že paleček je někde u toho pána, co si ho dal za klobouk. Že se mu Bůh ví, jak dobře vede, protože nepíše a žádnou zprávu o sobě nedává. Až dnes, zrovna k polednímu, ta rána. Dva poslovy od pana krále. Co prý je s palečkem? Že prý pochytali lupiče, jizvu a jeho bandu a ti, že se ke všemu přiznali, kam a komu palečka zašantročili. Pan král hned poslal vojsko vysoko do hor, aby přemohlo žrouta, ale po žroutovi však ani stopy. A paleček nikde. Doma také není. Tak to s ním asi vzalo špatný konec. A do toho najednou z čista jasna přiběhne paleček. No, máma přestala plakat z neštěstí a začala plakat štěstím. Tátovi přestala třeštit hlava starostí a začala třeštit radostí. Než jim paleček všechno vypověděl, začalo se smrákat. Tátu napadlo, že právě asi touto dobou poslové dorazili k panu králi se zprávou, která vlastně už je zastarala. Ano, to nevadí, povídá paleček. Skočím k němu a uvedu to do pořádku. Navlík boty a hups, stojí před králem na stole zrovna, když ti dva poslové vcházejí do jídelny. Král se lek. Ale paleček, no, ten se lek ještě víc. Vždyť pan král není nikdo jiný než ten pán, co koupil palečka, co si ho dal za klobouk a co ho jizva svlékl do naha. Chodil tehdy mezi lidem a málem na to doplatil. Když přešlo leknutí, král nalil poslům polívku, sám si dal po druhé a paleček musel všechno vyprávět. Než to všechno dopovídal, bylo dávno po večeři. Všechno hradní osazenstvo sedělo kolem po zemi, všechno víno vypité a venku začínali ptáčkové vítat úsvit. Půjdeme spát, zívil pan král. Běž domů, panečku, jdu se na vás zítra podívat. A přijel. Přivezl rodičům dárky a dokonce si objednal u Palečkova tatínka dvoje nové holínky. Pak si dal palečka na rameno a šel s ním na zahradu a dlouho mu něco vykládal. Paleček zase jemu do ucha, pak si plácli a od té chvíle se paleček stal královým vrchním zpravodajem. Kdykoliv král potřeboval něco vědět, třeba jak dopadla válka v Hispánii nebo jak probíhá bitva v Turecku, poslal palečka a ten mu přinesl rychlou a pravdivou zprávu. Při té příležitosti donesl psaní od milenky milenci, začež byl bohatě odměněn. Jindy zase dopis od manželky manželovi, začež byl rovněž odměněn, ne však už tak bohatě. Dělal zpravodaje tak dlouho, dokud sedmimílové boty neroztrhal. No a pak šel do důchodu. Dnes by se paleček sotva uživil. Ani by tolik nevadilo, že telefon, telegraf, televize předhoní palečkovi teleboty. Jako spíš to, že paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. A nebo zase ne dost malý. Dnešní paleček by musel být veliký jako přehrada, a nebo zase tak malinký jako atom. Jinak by asi těžko uspěl.
Paleček byl maličký akorát. Pro svou dobu i do pohádky.

0: Babička píše psaní. Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic. Na konci bylo napsáno: Přivezte k nám Honzíka. Našemu dědovi i mně se po něm moc stýská. Vždyť u nás nebyl tak dlouho. Švestky na zahradě už načisto změkly a letní jablka padají. Nemá je kdo sbírat. Punťa běhá po návsi a očichává kluky, který z nich je Honzík. Kocour sedá na sloupku u našich vrátek a vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí. Přivezte ho, kloučka, aspoň na několik dní. Maminka se potichu zasmála a obrátila se k Honzíkovi, který si právě hrál na zemi s několika kousky dřeva. Její Honzík, kluk jako špalík. Tváře měl červené, vlasy mu stály a břicho se mu do kalhot sotva vešlo. Honzíku, řekla maminka, babička píše, abys přijel do Koníkovic. Babička, vykřikl Honzík a hnal se k mamince. Hned jí bral z ruky psaní a chtěl si sám přečíst, co babička píše. Punťa tě hledá po návsi a kocour se tě nemůže dočkat, pokračovala maminka a dala psaní Honzíkovi. Punťa, kde je Punťa? Scháněl se Honzík po svém věrném příteli. Nemohl Punťu mezi tím černým smetím na papíře rozeznat. Tady je Punťa, řekla maminka a ukázala na řádek písmenek. Honzíkovi se řádek nelíbil. Rezatého Punťu mu vůbec nepřipomínal. A kocour, ten je tu taky? Vyzvídal Honzík. Možná, že kocour bude vypadat líp, ale nevypadal. Honzík byl kocourem z babičina psaní také zklamán. Dědečkův kocour je černý jako komín, řekl určitě Honzík. A tenhle na bříšku prosvítá, vypadá spíš jako brouk než kocour. Ty můj malý, zasmála se maminka a chtěla Honzíka pochovat. Vždyť ještě neumíš číst. Já už nejsem malý, odpověděl rozhodným hlasem Honzík a na ruku se nedal vzít. Začal se dokonce schánět po svém kabátku a že se vypraví k babičce. Nasedne do vlaku a pojede. Vydá se na cestu hned, jaké pak zdržování. Jak chceš, Honzíku, zvážněla maminka. Když si myslíš, že už jsi dost velký, můžeš jet k babičce sám. Já nemám čas, abych tě tam bezla. Víš, co máme u nás práce. A tatínek se vrátí ze stavby až v neděli. Pojedeš sám. Já se nebojím, vypěl se Honzík a červené tváře mu zasvítily. Vezmu si skleněnou kuličku a prut a pojedu k babičce. Honzík začal hledat po kapsách barevnou kuličku. Byl na ní pyšný. Všichni kluci z ulice mu ji záviděli. Honzík se domníval, že bez kuličky nemůže k babičce jet. Rovněž prut se mu zdál nezbytný. Známí kluci nosili prut. Honzík ho chtěl mít taky. Počkej, zadržela ho maminka. Jen od nás tolik nepospíchej. Nemůžeš jít do vlaku jen tak s kuličkou a prutem. Večer ti připravím kufřík, dám tam tvoje věci a pojedeš až zítra. A kuličku? Zeptal se Honzík. Tu tam dám taky. A prut? Vyzvídal Honzík. Prut musíš nechat doma. S tím se do vlaku nesmí. Ještě bys tam někomu vypíchl oko, řekla maminka takovým hlasem, který Honzík vždycky hned poslechl. Prutu mu ale bylo trochu líto. Připadal si bez něho, jako by ani nebyl žádný kluk. Co dělat? Honzík se musel smířit s pomyšlením, že pojede k babičce bez prutu. Vždyť i tak bude stát tenhle výlet za to.
1: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček. Z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: Trochu si tu budu rýt pod zemí. Neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifáce z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
2: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
1: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic rozhlídl kolem sebe.
2: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
1: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
3: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
2: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
3: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
1: Pichpic na ní ukázal jehlou.
2: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
1: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
3: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
2: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
1: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
2: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
3: Támhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
1: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
2: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
1: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval a se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
2: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
1: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
4: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
1: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

Ahoj, děti. Abyste věděli, proč jsem tu knížku začal psát. Oženil jsem se a čekali jsme miminko. Už bylo jasné, že to bude kluk. A já si představoval, jak mu budu číst každý večer před spaním pohádky. Ale pohádek je tolik. Co kdybych si vymyslel svou? Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou mořskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Mohou být i v moři dostihy? Mořský koník je vlastně pošťák. Ale pokud nemá příznivý proud, nikdy nic nedoručí. Skáče totiž jenom nahoru a dolů. Ne tam, kam by si přál. Ale je tak roztomilý, že mu to každý rád odpustí. Ty dobré zprávy, ty přece jenom časem dojdou a ty špatné, jen ať se zatoulají. Na věky. Mořský koník se nedá ochočit, protože už je ochočený. Má stále stejnou hřívu, tvar sušenek, tvaru S, říkalo se jim sisinky, a zvláštní zálibu v matriarchátu. To znamená, že je pod pantoflem. V jeho rodině velí paní Koníková, a to tak razantně, že koník donáší i děti. Malá koníčata, ne že by donášel na ně, donáší je ve svém vlastním tělíčku a pak je taky porodí. Zvláštní systém, ale funguje to. Nepředstavujte si ani koně, ani koníka lučního. Představte si Krištofa Kolumba asi osmiletého. Vůbec netušil, proč je vlastně na světě. A ejhle, zjistili to pak úplně všichni. Takže se dívejte, děti, na to, co se vám líbí, co vás přitahuje a nepřemýšlejte nad tím, proč matka příroda stvořila koníka mořského. Možná ho ani nestvořila. Možná se jí vymknul. A prostě se vyvinul. Což je nejlepší start kariéry jakéhokoliv druhu. Kurzy šití. Mořská jehla vypadá jako nehybná, ale neskočte jí na to. Šije to s ní. Není ohebná jako úhoř, ale uvnitř jehly to hárá touhou aspoň jednou za den něco spíchnout. Rychle se otočit neumí, zlomila by se. Ale jakmile připluje potrhaný lachtan nebo zraněný tuleň, ochotně zašije rány a zavolá doktora Kryla z Vinohradské nemocnice ke složitějším případům. Doktor Kryl má plné kapsy krylu, takže se bebíčko rychle hojí, když je co jíst. A jaké dobroty! Mořská jehla na pohled tak nehybná je v moři velmi, velmi užitečná. V tom se podobá lidem. Existuje rejnok, ale také polorejnok. Jak byste si připadali, kdyby vám říkali poločlověče? Existuje i parejnok. Znal jsem člověka, který se jmenoval Padevět. Uměl napočítat do pěti, ba i do devíti a nikdy nic nepadělal. A přesto měl divnou pověst. Pozor na to, jak se kdo jmenuje a jak se komu říká.
ve skutečnosti je jiný. Lidem to občas ublíží v zaměstnání a rybám v moři zrovna tak. Letoun, neboli létající ryba, je jediná, kdo umí vyskočit nad hladinu tak jako delfínek, ale umí ještě navíc roztáhnout ploutve, nabrat proud vzduchu a dostat se naroveň ptákům. Nevím, jestli to pan Darwin a matka příroda dost ocenili. Treska je dneska vyhledávaná, ale byly doby, kdy si jí nikdo nevšiml. Dokonce ji přezdívali trepka. Měli na mysli škrpál zakopnutý pod botníkem, ale život byl silnější. Vyvinula se z ní trepka ocasatá, malá potvůrka, která pro život na zemi vykonala spoustu práce. I pro život takového dinosaura rexe. O tom ale delfínek jenom četl. Všem rybkám delfínek Deo mával ploutvičkou a na některé volal ahoj. A když se tvářili netečně, přidal ahoj, rybičko. Ale nevěděl, jak se která jmenuje. A přitom by si užili tolik legrace, kdyby se jedna druhé představili. Mník mořský má rozkošný latinský název Molva Molva. To je skoro tak roztomilé jako jméno Petr ani Muk. Jen zpívat neumí. V oceánu pluje také ryba jménem Cípal. Umí upadnout do zimního spánku jako medvěd. A proto jsme vynalezli slovo chcípal, abychom tu podivnost zachytili verbálně neboli slovně. Kanic je v podstatě na nic, ale jen na oko. I ta nejmenší žoužel má své místo a svůj význam v tom velkém kotli jménem oceán. Smuha královská nosí stuhu na způsob zaměstnanců pohřebních služeb. Mluví tlumeně a s úctou k neboštíkovi, akorát, že se vyhýbá leklým rybám. A na to si musí ryby dávat největší pozor, aby nelekly. Totiž, aby je nikdo ani v žertu nevylekal. Soudní proces by byl velmi složitý. Ryba lodivod má velmi špatnou pověst. Od dob Titaniku. Pražma obecná je taková zakulacená rybka, no nic moc, ale emigrovala do moře až z Prahy a zvládla nejen jazykové rozdíly, ale také rozdíl mezi slanou a sladkou vodou. Tak v tomto případě delfínek smeknul čepičku. Piskouni, a že jich je druhů, mají pisky tak vyvinuté, že byste se jim zdráhali dát pusinku jako mamince před spaním. Ale možná je to klam. Spousta lidí vypadá šeredně a přitom jsou hodní. A hrstka jiných vypadá jako Miliusové a jsou to pořádné potvory. Delfínek taky poznal v moři rybu slizouna, ale slušně ho pozdravil. Slizoun v lidské podobě je mnohem, mnohem horší. A víte, že v moři žije ryba pulec? A nemá s žábami nic společného? A tady vidíte ty následky evoluce. Ještě aby se tam objevilo stvoření se čtyřmi končetinami, jmenovalo by se latinsky chabrus popletus, ale ve skutečnosti by to byl jen obyčejný človák novák. Osténec karolínský se určitě musel narodit někde na Moravě. Typnu si, Brno. Toho delfínek pozdravil bratrským ahoj, Kimu! Naproti tomu Carouna vymysleli o hodně dál, až na východě, v carském Rusku. Jde o malou rybku, na rozdíl od té obrovské říše, ale žije také stále na dně. Ďas mořský a měsíčník svítivý. Když zavřete oči a necháte si v paměti jen tato dvě stvoření, odehraje se vám v hlavičkách úžasný příběh, kde dobro sice zvítězí, ale bude vypadat nějak divně. Protože láska a pravda nevítězí tak snadno nad lží a nenávistí. Leda, že by žili tisíciletí v moři a vyvíjeli se. Pak by se teprve vidělo. Žraloci. Žraloků se delfínek nikdy nebál.
Jednak byl rychlejší než oni a potom na ně dovedl vymyslet takovou habaďůru, že si žralok pokaždé připadal jako ňouma. Jednou sám sebe dokonce kousl do ocasu a jak ucítil krev, kousal a trhal, až se sežral. V moři jich plave přes 16 druhů a jeden z nich se jmenuje Máčka. No nedali byste mu pusu? Ten si určitě pamatuje na maková pole, která kdysi byla na dně oceánu. Jak pak se asi s ním maminka loučila, když šel do školy? Páčko, ty můj máčko. A on šel na to pole a z makovic si vysypal do ploutve hromádku máku. Mňam! Jenže pak ta pole zmizela. Zmizely i makové buchty a máčka se trápil. A od té chvíle má strach a bojí se. A proto kouše na potkání. Rejnoků je známo zhruba 20. Ale kdo ví, kolik jich v oceánech plave ve skutečnosti? Zeptejte se Pilouna. Žralok vypadá, jako by chtěl jen žrát, ale to není pravda. Mečoun vypadá hrozivěji a mohl bych jmenovat i jeho vzdálené příbuzné. Kordouny, fleretouny, sekerouny, šavlouny. Však on si žralok taky rád lokne. A pak je mírňoučký jako beránek. Dokonce má smysl pro humor a chce slyšet veselé historky z natáčení. A víte, kdy je nejbezmocnější? Když se chytí do sítě a znehybní. Udusí se chudinka. Nemůže ani volat o pomoc. Síť mu brání v pohybu. Spousta tvorů umírá, protože nadešel jejich čas. Jenom žralok umírá, protože znehybněl. Jen ze žraloka lidožravého měl delfínek obavy ne o sebe, o lidi. Když někdy potkal takového lidožrouta blízko pobřeží, vystartoval a vyplašil všechny plavce a surfaře. Skákal nad hladinu a dával znamení, že hrozí nebezpečí a lidožrout si ani neškrtl. Musel si utáhnout opasek, aby mu nespadly kalhoty a odtáhl s nepořízenou. Že nevíte, kdo je nepořízená? No, to je taková baba hubatá, která všechno vyžvaní, takže kdo ji má, nikdy nikoho nepřekvapí, což je při lovu velká nevýhoda. A ještě větší příbuzný. Ale jednou se delfínek opravdu polekal, to když potkal keporkaka. Byl tak obrovský, že kdyby mu na hřbetu metal přemety, přemetl by se od hlavy k ocasu 12krát. Keporkak byl dobrák. Vůbec mu nevadilo, když si mu delfínek lehl na záda, podložil si hlavu ploutví, vezl se zdarma a lebedil si. Aby to potom strýčkovi oplatil, vlezl si pod něj a poponášel chvilku několik desítek tun keporkačí váhy. A to se dalo, protože voda nadlehčuje. To znáte, děti, z plavání. Víte, že kdo se vody nebojí, ten plave jako rybička. A delfínek se nebál. Zamával rozesmátému keporkakovi, kterého ten silácký kousek polechtal na břiše, a plaval si dál. Večer, když se celý oceán ukládal ke spánku, se mu zase stýskalo po mamince. Začal zpívat tak smutně, že se rozplakaly běluhy. A kanic se zatvářil ukřivděně a prohlásil, že je mu z toho smutku na nic. Úhoři se vzájemně zapletli do uzlů a makrely se třeli jedna o druhou, aby si nepřipadali opuštěně. Jen barakuda zalezla co nejhlouběji do sluje, protože ta je na samotu zvyklá a nijak tím netrpí. Maminko, maminko, kde jsi? Volal delfínek Deo. Ale maminka nikde. Lachtani jsou uchechtaní. Hele, lachtani! Nikdo to o nich dodnes neví, ale oni v jednom kuse škytají, protože jsou uchechtaní.
Už se vám to stalo, že jste se smáli, až vám to chytlo bránici a pak škyt, škyt, byl konec smíchu a scháněli jste zažívací sodu? I když jsem nikdy nepochopil, proč sodu a proč zažívací. Mně se neulevilo, ani když jsem si zacpal nos a zadržel dech. Většinou jsem celý zrudlý vybuchl, chvilku čekal a pak se opět ozvalo neblahé škyt, škyt. Že jsou lachtani lechtiví, tvrdí přírodovědci, kteří s nimi přišli do styku. Dokonce si jeden vědec lachtanku vzal, protože ona mu to oplácela. Ale ti, co mají jisté zábrany a vedou si pouze záznamy do kolonek, tvrdí, že lachtani, kdyby viděli Friga na mašině, tak by smíchy zbourali kino. Lachtani jsou kavárenští gentlemani. Mají smysl pro humor, pro lechtivé fórky a pro veselé historky z natáčení. Kdyby na nich bylo, strávili by celý život v komparzním rejstříku a využili by každé příležitosti k zasmání. Když se lachtani sejdou, chrlí jednu historku za druhou a celý vysmátí, mlátí ocasní ploutví o skálu, protože nemohou popadnout dech. Však on je to taky těžký úkol. Představte si, děti, že by paní učitelka vyvolala Pepíčka a řekla: tak Pepíčku, máš to mezi dvojkou a trojkou, tak teď tě ještě jednou vyzkouším. Popadni dech. A Pepíček by marně lapal ploutví po vzduchu. Lapat dech? Ale čí dech? Svůj? Nebo váš, paní učitelko? Lachtani jsou cháska nezdárná. Povalují se jako lidé. A když mají hlad, vrhnou se do vln něco ulovit. Na rozdíl od lidí. Ti jdou většinou na úřad pro nějaký ten příspěveček. Uměl bych s lachtany žít, říkal si Delfínek. Programově se lechtat, no s tím se dá založit i politická strana. Jenže lachtan ani Delfínek naštěstí nevědí, co to je politika. A tak si plavou oceánem a míhají se před nimi nejrůznější osudy. Ale pro Delfínka Dea byl ten nejdůležitější jeho vlastní osud. A ten se nevyvíjel nejlíp. Smutné dítě, které nemůže najít svou maminku. To je ten nejhorší začátek života. Ty jsi můj poklad. Fénické poklady? Koho by nevzrušil jakýkoliv poklad, i pirátský? Každý kluk, ale i holčička by se ráno vydali na pláž hledat mušle a vyplavené zbytky dřevěného korábu, na jeho špahýlu se blyští zlato. A co za to zlato? Přece všechno, hlavně mamince, aby nemusela brzo vstávat, aby se nemusela o mě bát, aby si žila jako královna. Jenže kde ty poklady najít? Náhodou, jedině náhodou. A kde je ta madam náhoda, která vexluje štěstí se smůlou v poměru jedna ku jedné? Když si zamane, pomůže, když si nezamane, nepomůže. A jaký úplatek je pro ně dost dobrý? To ví jenom ten, kdo ztroskotá s fénickou lodí. Ten kormidelník, který už v ruce kormidlo neudrží a ví, že končí se životem. Umíte si cenu takového pokladu představit? To není jako potápět se na zatopeném hřbitově Slapské přehrady. Za tu smůlu platí někdo životem. A za to štěstí se musí taky zaplatit. Nikdo předem neví čím. Nevěděl to ani Delfínek Deo, ale netrápil se tím. Neměl zájem o zlato, když v oceánu bylo tolik báječných pokladů. To jenom suchozemci blázní z potopené galéry. Ať se podívají na rozbřesk ze 2 metrů pod hladinou a na východ slunce z pouhého metru, ale také na západ slunce a sněžení do vln oceánu. Život není jenom oslava narozenin. Život není jenom pohodlí a náskok a výhoda a přednost.
Delfínek tušil, že co ho čeká, toho nemine. A přál si, aby ho minulo to, s čím by se nevyrovnal. Všechny poklady světa by vyměnil za to, aby z dálky viděl plout přibližovat se svou maminku. Aby se mohl obkroužit kolem jejího těla a zaspívat radostí, že se opět setkali. Ale zatím mu to nebylo souzeno. Byl od ní tak daleko, že už vůbec nedoufal, že ji ještě někdy uvidí. Plaval v nedozírném oceánu a netušil, jestli se k ní blíží nebo se od ní vzdaluje. V tom obrovském množství pohybující se slané vody neexistoval pevný bod. Medúza. O medúze jsme už mluvili. Ona sama není moc společenská, nikam se necpe ani nedere, vlní se v rytmu oceánu, ale umí žáhnout. To není totéž, co pálení žáhy, to je opravdové pálení. Zůstanou vám po něm puchýře. Ale delfínek ji znal jako dobrosrdečnou tetu, která nechce problémy, vyhýbá se potížím. Ale když někteří turisté jsou takoví blázni, jen v boji o holý život zaútočí, tedy ta medúza, bez tak se to naučila od lidí. Delfínek si nevěděl rady, jak se s ní domluvit. Ale proč by se s ní vlastně měl domlouvat? Může plout dál. A plul. A možná, že to medúze přišlo líto. Drby obližních. Platýs platil vždycky za spolehlivého plátce daní. Daně jsou děti peníze, které musíte odevzdat, a to se nikomu nechce. Ale Platýs chtěl mít svědomí čisté, tak odevzdával víc, než vydělal. A když se dostal na mizinu, přestal platit. Nebylo z čeho. A tak přišla policejní eskorta piraní a zavřela Platýze do vězení. A tam bylo těchto dobráckých hříšníků tolik, že se tam nemohli vejít. Museli se smáčknout, neboli stěsnat, a od té doby je Platýs ryba velmi placatá. Ale jednu výhodu to přece jen mělo. Protáhla se mřížemi a dostala se znovu na svobodu, ale už nikdy nebyla v placení tak horlivá. Žila sice na dně, tedy na mořském, ale za to poskytovala velmi chutné maso. Ale vůbec ne zadarmo. Za tvrdou měnu. Ochechule je velká divnost. Je to bájeslovný tvor, napůl ryba, napůl pana. V organtínu zeleném, jak zpívá pan Suchý, maminka vám řekne, co je pana a organtín. Zkrátka je to siréna, vodní savec, a protože občas nesplní to, co od ochechule jiní tvorové očekávají, říká se jí také mořská kráva, což není zrovna lichotivé, ale ochechule to bere s nadhledem, protože miluje život a svoji životní vášeň dokáže, jak se patří, využít. Delfínek se od ní naučil lehonkou písničku. Zlobila se mihule, že ji minul minule, protože se zadíval do ochechule. Moc těm slovům nerozuměl, ale hudba byla tak krásná, že už mu utkvěla v hlavičce navždy. Vypadá zvláštně ochechule. Je příbuzná kopytníkům, je to jejich sestřenice, a rodí jedno jediné mláďátko, podobně jako delfín. Jmenuje se třeba kapustňák. Umíte si představit, co má k večeři nejradši, že? A nebo mormoň. Ale ten nerozumí žádnému náboženství, jak by se mohlo zdát. Naopak si myslí, že by se lidé kvůli náboženství neměli nikdy hádat, natož zabíjet. A to si, děti, dobře zapamatujte, i když třeba vaši tatínkové budou tvrdit, že si to také myslí, ale ve skutečnosti pak dělají pravý opak. V oceánu žijí ryby podle jediného spravedlivého zákona, podle zákona evoluce. Tuleni, to jsou keci, že se tulí, netulí, většinou jsou rozhádaní. Mohli by si založit tulení parlament.
A jak Deo plaval mořem dál, naučil se další písničku. Mořem pluli vorvani, byli děsně vorvaní, mezi nimi vzdělanec a to byl orvaň. Zase jí moc nerozuměl, ale líbila se mu. A zapamatoval si ještě jednu bláznivou. Pak tam pluli krakatice a ty byly kratší sice, ale při vší možné snaze nevešly se do krabice. A plaval dál a slyšel další a další drby. Tučňáci, že jsou tuční, omyl, drží dietu a na zimu se natírají gelem. Škeble se šklebí jen za prachy, pro fotografy. Už jste je viděli, jsou jich plné časopisy. To byl náhodný novinový titulek, který delfínek zahlédl. Zasmál se tomu. A hned vedle něj cosi zavřeštělo. Co si to dovoluješ, mladej? Promiňte, přišlo mi to k smíchu. Abych tě pořádně neskřípla, frajírku. A proč? Co jsem udělal? Jsi drzý spratek. Spratek se neříká. No prosím, jak se ta dnešní mládež chová? Já vám nic nedělám, jen si plavu. A posmíváš se? Ne, směju se. Lépe řečeno usmívám. No, pojď blíž, ty hejsku, já tě skřípnu. Co pořád máte? Chcete se prát? No tohle si dovoluje na dámu, chuligán, tak dost. Něco vám povím, madam. Jste zatrpklá, stará, ošklivá škeble. Jú, škeble se začala zalikat a dusit. Já tě udám. A komu? Komukoliv, kdo půjde kolem. Chcete se hádat? Nechci. Vždyť už se hádáme. Tvou vinou, ty delfíní puberťáku. To nemá cenu. Když dovolíte, šklepte se zas na někoho jiného. Já plavu. A delfínek zamával ocasem. Ale hádavá škeble nebyla jediný nepřítel na cestě mořem. Bylo jich mnohem víc. Například medúza čtyřhranka, homolice, zéva obrovská, ropušnice, perutín. Všichni se tvářili přátelsky, ale byli to velcí válečníci. Medúzám čtyřhrankám se přezdívalo mořské vosy. Připomínali dotyk rozžhaveným železem. Měchýřovka portugalská s obrovskými chapadly uměla taky pěkně popálit, ale ještě strašnější bylo setkání s vraždící rukou. Chironex flekery už přinesl smrt desítkám lidí. A to delfínek těžce nesl. Její jed zabíjel během minuty. Homolice to stihnou za 20 minut. Zakousnou se a pustí jed. A přitom jsou to na první pohled krásní a neškodní mořští plži. Mlži za nimi nijak nezaostávají. Zéva obrovská váží až 100 kilogramů a měří 1,5 metru. Pozor, velký pozor na pootevřenou lasturu. Zavře se a není vám pomoci. Ostny ježovky nebo hroty hvězdice královské vám také zkazí výlet. A zvědavost se nevyplatí v případě chobotnice kroužkované. Má zobák a v něm jed. Do 2 hodin je po vás. Čtverzubci a ježíci jsou pěkné potvory, ale japonský fugu je nejen jedovou bombou, ale i výtečnou pochoutkou. Záleží na vás, jak jste zvědaví a jak chcete ve svém životě riskovat. Umřít můžete i v restauraci. Delfínkovi bylo líto všech, kteří to nevěděli, a měli tím pádem o moři zkreslené představy. Ropušnice je oranžová jako korálový útes. Ve hřbetní ploutvi si nosí jedovaté trny. Když se rozlobí, vstyčí je a oběť umírá za strašných bolestí. Žabí ryba, sestřenice mořského ťasa, má také jedové trny. To už je snad nějaká móda, nebo co? Ryba nebehleď měří 0,5 metru.
má trny pro změnu za skřelemi a navíc ještě dokáže rozdávat svými očními svaly elektrické rány. Za to krasavec Perutín ohnivý svými trny zaútočí rád. Ochrnete. A Rejnoci, jedovatý trn v bičovitém ocasu vám dá zapomenout na ladné máchy jeho křídel a jeho domnělé přátelství je ve vteřině to tam. Jsou v moři zkrátka místa, kde si musí dát pozor nejen člověk. I delfínek má co dělat, aby se s takovými projevy nepřátelství vyrovnal. V moři je tolik prostoru, že mu připadalo směšné, jak si rybka dělá nároky na pozemek. Kdyby mohla, postavila by i plot a vstyčila ostnatý drát. Tak jako někteří lidé na zemi. Tichý oceán nejtiší. Bylo to v tom moři nádherné. Delfínek Deo měl pocit, že už poznal celý svět. Mohl si to myslet asi tak, jako každý z nás, protože nikdo nikdy nepozná svět. Svět se totiž vyvíjí, zanikají a vznikají nové druhy ptáků, hmyzu, bakterií i ryb. Lidem se donese jen 5-10% informací, protože lidé žijí ve městech, kde vládne statistika a přesto jim uniká spousta informací. Jsou totiž otylí. Nenamáhají se ani zdaleka tak, jako bakterie, které bojují každý den o přežití. Z toho plyne ponaučení. Kdo se převalí na záda a zapálí si doutník, je zralý na vyhynutí. Jenomže to se týká tatínků. Deo si neuměl představit, že by si maminka zapálila doutník. Hořel by vůbec v oceánském proudu? Maminko! Maminko! Zavolal jednou zoufalý delfínek Deo. Zdálo se mu o mámě a ráno nevěděl, jak dál. Měl pocit, že je na konci svých sil. Na to zavolání připlulo hejno asi 60 delfínic. Všechny měli zájem o adopci. Ale Deo chtěl jen svou pravou maminku. Něco mu našeptávali, že se musí vrátit tam, kde ji ztratil. Ale jak najít cestu zpátky? Lovit v paměti. A po paměti odvíjet svůj život dozadu. A přesně to delfínek udělal. Vzpomínal si na to, co udělal včera, předevčírem, a skutečně se mu podařilo doplout zpátky do míst, kde se narodil. Usnul po té úmorné práci. Návrat. Když se probudil, uviděl vodou prolomené sluneční paprsky. Uviděl život a radost ze života. Uviděl chuť láčkovců z dokonalice. Uviděl akvabely žlutě pruhovaných hejn rybek klaunů. Uviděl zdrženlivost dravců. Barakuda se odmítala přejídat, protože výživnější bylo zůstat na světě, nežli z něj urvat, co se dá. Uviděl trpělivost korálů, kteří si byli vědomi své zranitelnosti a přesto si nezvolili vůdce do boje proti nepřátelům. Uviděl, jak sopečná láva modeluje nové mořské dno, jak se na skálu položí závoj písku, jak mořští zahradníci přispěchají s osazením nových rostlin, jak se rybky rodí a rozhlížejí se úplně zpitomnělé z toho omamného světa. A uviděl tečičku. Ta se zvětšovala a zvětšovala, až měla tvar dospělého delfínka, který 10 metrů pod hladinou obtahoval křivku podobnou položené osmičce. Ta v matematice znamená nekonečno. A když připlul blíž, napadlo ho, jestli to není jeho znamení. Připlul ještě blíž a div mu srdce nepuklo radostí. Byla to jeho maminka. Málem z té radosti omdlel.
byl na konci své cesty, zpátky v mámině náruči. Tolik pusinek. Ještě nikdy nikdo žádné mamince nedal. Dobrou noc, děti. Doufám, děti, že vy budete mít svou maminku pořád na blízku. A nikdy se vám neztratí. Ale jen pro představu, ta radost je mnohem, mnohem větší než radost z výhry v loterii. Víc, než kdybyste našli 100 korun. Víc, než kdybyste si koupili vlastní moře s vlastní vilou na břehu toho moře a rozhodli se do konce života nic nedělat. Byla to radost ze života, kterou mu maminka darovala s tím, že až on bude velký, musí tu radost předat dalším delfínkům, o které se bude starat. A i když se mu třeba nebude chtít ráno vstávat, ví, že musí k hladině obkružovat ležatou osmičku, která v matematice znamená nekonečno. Lidé i delfínci jsou smrtelní, ale vyrovnat se nekonečno mají možnost všichni. Tak vzhůru do života. Delfínek Deo se s maminkou mazlil až do večera. Ale ráno ho to už zase táhlo do světa. Vydal se do nových dobrodružství. Ale aby se mamince už víckrát nestratil, dobře si zapamatoval, kde ji najde. Byl bohatší o novou zkušenost. Naučil se vracet. Dobrou noc, děti. A až se ráno probudíte, vzhůru do života. Vyskočte z postýlek, otevřte okno, zacvičte si a u snídaně vymýšlejte, jak si s tím zázrakem, že jste na světě, poradit. Jak využít tu jedinečnou šanci. Budete si připadat svobodní jako delfínek Deo.

Škubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a buldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvár. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji.

0: malý filmový hrdina.
1: Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla.
0: To nesmíš, to je dekorace!
1: Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí.
2: Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness,
1: volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul.
0: A jak ji budu zachraňovat, pane režisére?
1: Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo.
2: Ale vy ne, hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick.
1: A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle.
2: Vy jenom přinesete dopis.
1: Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
0: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili. Nebreč, Káťo, utěšoval ji Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu. To mě nic neudělá.
3: Na místa? Pojedeme!
1: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla Klapkou a ohlásila.
3: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé!
1: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
2: Kamera!
1: Volal režisér.
2: Jede!
1: Hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech s volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
0: Pomoc! Zachraňte mě!
1: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
0: Napřed povinnost, potom zábava,
1: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
0: Paní, přinesl jsem vám psaní,
1: oznámil jasným hláskem.
0: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
1: Škubánek se zarazil.
0: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
2: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu.
1: Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
3: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
1: Škubánek se klidil na druhou stranu.
2: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
1: Napomenul ho pan v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až

0: dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne. Nestvůra Loch Ness, záběr 32, po druhé, hlásila klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Loch Nesska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Loch Nessky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem. Paní, nesu vám psaní! To není pes, to je vůl, hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou Loch Nessky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kulisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu Loch Nessky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na škubánka. Taj drlík, kde je, skřípěl zubama. Rozcupuju ho na fašírku. Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harrick se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal. Točte, to bude trhák, to bude hit. A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlýnice a tam škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlýnského kola. Ale škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl. Paní, tady vám nesu to psaní! Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla. Mistře, byl jste úžasný! Producent rychle uzavřel s Káťou jako škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
1: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit.
0: Mručel Škubánek pod fousky.
2: To víš, povzdychla Káťa odevzdaně. Všechno má svůj rub a líc. I

0: jak Cipísek s Volšovečkem vytrestali kněžnu. Jednou v noci jičínský knížepán mlaskl ze spaní, až kněžně zalehlo. Protřásla si ucho malíčkem a povídá po francouzsku.
1: Tu te fraye, jaký pak vám to, mon cher, přišel sen?
0: Knížepán se chvíli rozhlížel z polštářů a vzdychl si.
1: Lala, je viděl štiku a ta štika byla pečená na rozmarínu a já ji jedl o to času?
0: Dál knížepán nemohl, protože se mu jazyk zalil slinami. Až teprve kránu řekl, že jestli tu štiku na rozmarínu nenajde na míse, bude z toho mít nemoc. Kněžna zaklinkala na stříbrný zvonek, přiběhl lokaj Fricek a kněžna mu naporoučela.
1: Ať se porybní, v tu chvíli vypraví na štiku. Ja? No ale ta štika musí obnášet od konce do konce mísy.
0: Když to Fricek vyřídil porybnému Šklípkovi, škrtl Šklíbek nechtem o nehet.
1: No jo, ale kde takovou kapitálskou štiku vzít? V knížecím rybníku není a do rybníčka v lese Žáholci se pro ní neodvážím, protože tam i každá plotička má hned dvojí, tedy tuplovanou ochranu od vodníka Volšovečka a navíc odruncaj se.
0: Na ta slova si Fricek proti Šklípkovi vyjel jako na horké šíně.
1: No, jestli máš takovéhle strachy, tak to se ti tedy u kníže pána postarám, abys už nebyl panským porybným.
0: Šklíbek si vzdychl, až zaválo rákosím, no a že se tedy pro štiku vypraví. Hodil si přes rameno sedmiloketní čeřen a bez sedmé chuti se loudal k lesu Žáholci. Jenže tou dobou seděl Cipísek na vršku krajního dubu a osahával žaludy, jestli už dobře uzráli pro nabití pistole. Jak uviděl Šklípka, sjel z dubu dolů do houštiny a přidal se porybnému na paty. Šklíbek vystoupil na hrázku a začal se rozhlížet, kde uhodí kapitálská štika, aby jí podložil čeřen. Ale to už se dal do díla taky Cipísek. Oběhl a na druhém konci uhodil do rybníčka dubovou větví, až se zvedly vlny. Šklíbek s čeřenem rovnou tam, jenže sotva tam doběhl, uhodilo to zas na opačném konci. Porybný sem a zase tam a sem a tam, až už ho nohy nenesly. Potom se mu Cipísek ukázal a povídá.
1: Jestli se kníže pánovi chce dubové štiky, takže mu ji posílám.
0: A hodil porybnému ke špičkám ten dubový skolek. Porybný se vrátil bez ryby, lokaj Fricek se vstekal, div nevyletěl z kalohot, a kníže pán pořád víc stonal po štice na rozmarínu. Kněžna dala druhý rozkaz, ať se na to jde jinak. V kanceláři hned zbuntovali všechny hajné, aby obstoupili lesní rybníček. Mezi těmi hajnými vartovali šarfoví psi, aby Cipísek nikudy neproklouzl. Jenže on tiše seděl ve vršku prostředního dubu a díval se, protože už měli s Volšovečkem smluveno jinak. Když se totiž blížilo to okamžení, kdy měl porybný Šklíbek podruhé sáhnout čeřenem po kapitálské štice, zahrál vodník Volšoveček dvěma prsty tajné znamení. V tu chvíli kolem něho začalo vodou sekat jako šavlí. Volšoveček rychle ještě jedno znamení pospátku, sekání se zastavilo a bylo slyšet kaprálské meldování. A zu befel, bitevní stiká hrnádle, se melduje v plném mustroňku. Rud, povídá mírně Volšoveček, aby si hrnádle pohovila. A hned zase habacht, aby dávala moc dobře pozor, co bude dál. Když takhle Volšoveček bitevní štiku harnádli zmistroval, sahl do kapsičky pro prchací rybičku. To je rybička, co jí nic nedohoní. Tu rybičku Volšoveček vypustil harnádli rovnou u zobce. Hurá! Křikla harnádle a rovnou po prchací rybičce. Jenže ta klik a smyk a schovala se do kapsičky. A ještě jednou. A harnádle hurará! A ještě do třetice a harnádle hurarará! Jenže prchací rybička jí vždycky znova uklouzla do kapsičky. Bitevní štika harnádle z toho byla tak navstekaná, až se jí vlažily ploutve. A v tom padl do rybníčka žalud. Cipísek ho hodil z hora z dubu na znamení, že porybný šklíbek podloží čeřen. Jenže čeřen se ještě ani neusadil a harnádle rovnou po něm. Probrala ho oko po oku, zobcem načínala a ocasem dorážela, až byl ten čeřen na špagátky. Porybný šklíbek se vrátil bez ryby podruhé, lokaj Fricek to musel meldovat kníže pánovi a kníže pán už zrovna zmetal po kapitálské štice na rozmarinu. A v tom si kněžna dupla, až jí uletěl zlatý kramflíček. Na. Když to nešlo tak, ani jinak, já pořídím to sama. Dala na jičínský zámek zavolat 7 předlen hedvábí a ty museli upříst 7pramenou šňůrku. Na konci té šňůrky musel brusič Frýzek vybrousit hák ostrý jako jedovatice. Na hák kněžna pověsila zlatého kapříka od klenotníka a hodináře Semeráda. No, a když to měla všechno pořádně spasované, oblíkla si kněžna loveckou krinolínku a dala se dovéz k lesnímu rybníčku. Tam zas hajní, šarfoví psi a tak všecko, aby Cipísek kněžně nepokazil lov. Ale Cipísek se na to jen tiše díval z dubu a vodník Volšoveček z dola ode dna. Kněžna si stoupla na pařízek nad hlubinu a pyšně povídá. Ne, to bych se na to já podívala. Roztočila si zlatého kapříka na udici jedovatici kolem uší a křikla alá a letělo to do vody. Zlatý kapřík se tak blízkal, že štika harnádle rovnou po něm. Volšoveček povídá. Teď je na každém konci ta pravá. Jak harnádle uvázla na jedovatici, na konci 7 hedvábných pramínků, křikla na kněžnu. Pust! Kněžna na to. Paplapá! Harnádle znova. Pust! Kněžna zas. Paplapá! A koutkem úst vzkazovala pohajných do zámku, aby kníže pán dal uchystat misu. Od konce do konce, no a rozmarín. Jenže v tom bitevní štika harnádle povídám. No, tak si nepouštěj. A opřela se ocasem o vodu jako o trámy. Kněžnu to porazilo z pařízku a vozilo jí to po rybníce jako kačenu. Strachy volala volárum a honem vzkazovala po hajných kníže pánovi, jestli se mu chce ryby, aby si poslal na ring pro štokfiš. Potom harnádle v vyplivla udici jedovatici, kněžnu naložili do kočáru a vezli ji do Jičína. Z kočáru ze všech stran kapala. Cipísek slezl z dubu, Volšoveček se pokojně potopil až k čepu, Štika Harnádle se ještě chvíli šavlovala po rybníce. Kněžna byla omoklá od krinolínky až po kudrnky a kníže pán dostal po štokfiši cloumání.
2: Na zítří byl stanoven den slavné bitvy mezi Indiány a bratrstvem lopuchového pcháče. Takhle nelichotivě nazvali větrovští šímáky. Všichni cítili, že to bude bitva rozhodující. Vytáhli hned po obědě. Beze spěchu, bez řvaní i beze zpěvu. Šetřili si síly. Za Indiány se v doprovodu několika děvčat klackovala zhrzená Simona. Nepodařilo se jí umluvit náčelníka, aby jí vzal za bílou holubici, ale věrnost kmenu zachovávala. Byla zvědavá, jak šímákům namelou. Kromě fanouše si nikdo nevšiml, že náčelník je přece jenom nesvůj. A Fanda dobře věděl, proč. Sotva se naskytla vhodná chvilka, šťouchl do bratra. Měli jsme ho vzít sebou. Bude tam smutný. Jestli bude vít, když budem v boji na život a na smrt. Přemek očividně zaváhal. Včil v zahradě nikdo není, ponoukal ho pilně Fanda. Vezmeme ho přes plot. Aspoň se podívá, jak vyhrajeme, dodali šácky. Náčelník svěřil prozatím Grizzlymu velení, že si cosi zapomněl. Rozběhli se s Fandou zpátky, však ještě kluky včas doženou. Bojovníci bratrstva lopuchového pcháče se po různu vytráceli z domovů. Někteří ještě museli vykonat různé domácí práce a maminky nestačily mrkat, jak hbitě mili jejich jindyliknaví chlapci nádobí nebo metli dvorek. Úlohy značením napsali v pátek, takže řada rodičů se radovala, že to s jejich ratolestí bere lepší konec. Oba voje dosáhli své strany pískovny téměř současně. Indiáni vytáhli ukryté ozdoby a zbroj a dali si záležet, aby byli přímo krásní. Šímáci využili volnou chvíli stejně. Vylovili z kapes přidělené lopušáky a ověnčili se metály, knoflíky a hodnostmi. Zuzce se dostalo cti dekorovat samotného černého mstitele. Z indiánské strany ji ostřížím zrakem pozorovala Simona. Však by jí dala. Holce se zlotřila, kdyby kančí zub nepovažoval bitvu za ryze klukovskou záležitost. Simonu převelice hnětlo, že šímáci mají mezi sebou děvče. Byla to do nebe volající nespravedlnost. Blížila se druhá. Indiáni čekali na Přemka. Nad pískovnou začaly poletvat první rozohňující výkřiky. Bojovníci se zhlukli na samotných okrajích pískového kaňonu, aby lépe slyšeli, s jak nestydatým protivníkem se zahazují. Divoši, nevycválaní, rvali lopušáci. Piráti, šibeničníci, nezůstali dlužní Indiáni. Lojsku, ty postrachu chcíplých myší, vymyslel a hned uplatnil divočák. Vyskakoval a řval, div si nestrhl plíce. Ale v tom dal Lojzek Indiánům nádherného trumfa. Vy umazané suvenírové atrapy, ho, ho! K tomu ho, ho se chutě přidali všichni lopušáci, aby bylo vidět, jakou psinu mají z Indiánů, posměšně si popotahovali košile. Šedému Grizzlymu se zatmělo před očima. Pro legraci pcháčům tady nejsou. Zapomněl, že předností velitele je umění držet své city na uzdě a mohutným skokem spadl do kaňonu. Indiáni to považovali za povel k útoku. S řevem odcestovali na dno pískovny za ním. Na to slavně naskákali do lopušáci a bitva začala. Zuzka jemným průčkem přicupitala blíž a usadila se na břehu. Skřížila nohy jako dáma a pozorovala cvrkot. Občas se pitomně zachichotala, jako by se celé představení odehrávalo výhradně kvůli ní. Simona se namíchla. Než si kluci dole vyměnili pár ran, oběhla s děvčaty pískovnu a strčili Zuzku dolů. Sjela po zadku, než stačila říct ach. Po písku se bohužel nejede jako po másle, takže sukni vzadu měla nadraz. Větrovské holky byly v mžiku za ní. V bojovém zápalu si nevšímali jenom Špalkové, ale především Simona srdnatě mydlila kluby. Nahoře stanul překvapený Přemek s Danem. Fanda si poliboval. To je nádherná mela. Všiml si Zuzky a zaječel výrazným hlasem na celou pískovnu. To je ona, zrádkyně, Simono, dej papaštice! Dračce Simona dlouho neokolkovala. Nechla Vincu, jemuž oškubala hodnosti i medaile, a vrhla se s děvčaty na Zuzanu. Já ti dám dekorovat černého mstitele, já tě vyfešáku, a já to povím, kvičela Zuzka, nechej mě, včiřvéš, zrádkyňo, rozhořčovala se Anka. A Simona všechnu lopuchovou kořist nasázela bránící se Zuzaně do vlasu.
3: Ty kozo,
2: spustila Špalková brek,
3: vždy to nevyčešu, budu chodit na Ježka.
2: Přemek neměl na vybrano. Jdeme na to, brácho, vyzval Fandu a šli. Dan skočil za ním. V tu ránu bylo ovšem poboj. Cvičený vlk na straně Indiánů, to byl podraz. Lopušáci mazali, co jim nohy stačili, a Lojzek mocně volal. Zvířata jsme nedomluvili, vy potentovaní sraby! Přemek pískl na Dana a přitáhl ho k sobě. Na vás já potřebuju psa, tebe srovnám levou zadní, oznámil pohrdlivě. Nemám ho kam dát. Kecá, černý mstiteli, napovídal Vincek, aby odvrátil pozornost od svého potupeného zevnějšku. Byl Simonou oškubaný jako holátko. Přemek ho neuznal za hodna odpovědi. Pohrdavě se k němu obrátil zády. A to zas šímáci dobře věděli, že náčelník Indiánů zkrátka nekecá. Chviličku se radili a usoudili, že zase mohou slézt dolů. Černý mstitel a jeho věrní nejsou žádní zbabělci. Lojzek se opatrně postavil před Přemka a dal si záležet, aby jeho slova zněla přezíravě. Hele, co s ní máte? A takto Přemek, vlastně nejdřív začal Fanouš, nakonec vyklopil. Bylo po bitvě. Dokonce se žádný neptal, kdo vyhrál. Oba voje táhli do dědiny. Dan nevšímavě kráčel mezi oběma náčelníky a k Lojzkovi se choval s hrdou zdvořilostí. Obě party se zastavily před Šímovic plotem. Šímovi sice měli na dvoře psíka Harika, ale Lojzek si vzpomněl na dědovo hudrování. Prý by potřeboval k vinohradu psa. Sváděl to na všelijaké škůdníky zralý hroznů, ale všichni věděli, že jádro pudla je jinde. Děda pracoval na viničce od jara hluboko do podzimu, bylo to jeho největší potěšení a rozptýlení v penzi. A potřeboval mít kamaráda. Kdo ví, co kdyby se jim stal Dan? Přemek plivl na kapesník a očistil černému mstiteli šmouhy utrpěné v krátkém, leč urputném boji. Dědeček pranicí moc nepřál. Matouš obral veliteli zbylé bodláky, Lojzek se nadechl a šel. Za plotem panovalo mlčení. Bojovníci se báli promluvit, aby nic nezakřikli. Už jde, sykl Fanda. Volným krokem vyšel od zápraží dědeček, následovaný Lojzkem. Otevřel vrátka a uvědomil si, jak všechny děti na něho v očekávání upírají oči. Jeho pohled se zastavil na Danovi. Hned viděl, že nepřivedli nějakého sušinku nebo lenocha. Dan byl mohutný, stále ještě bystrý a jeho výraz svědčil o inteligenci. Ale zejména dědu zaujalo, co o jeho posledních životních příhodách povídal Lojzek. Jak se Přemek psa ujal a staral se o něho. Jak mu leží Danův osud na srdci.
4: Jakže mu říkáte? Zeptal se děda.
2: Dan, rychle odpověděl Přemek. Přitáhl psa k sobě, aby náhodou nevyvedl nějakou neplechu.
4: Tož pozvi ho dál, vyzval dědeček vnuka.
2: Lojzek otevřel vrátka. Přemek s Danem vstoupili dovnitř.
4: Budeme tady spolu dva děci,
2: Naklonil se k Danovi dědeček, když mu Vlčák pod Přemkovým velením dal pac. Náčelník si ještě zakroutil. Pane Šíma, kdybyste někdy mluvil se strýcem Pávkem? Jasné, uklidnil ho děda. Je váš, u mě jenom bydlí. Přemek se rozářil. Rychle dědečka ujistil, že budou nosit Danovi žrádlo. Větrováci i spousta kluků z dědiny vždycky ho vyvedou a zkrátka s Danem vůbec nebudou starosti. Děda jen máchl rukou. Postaral by se o psa i sám, ale přejí-li si to chlapci takhle, tím líp. Větrovští i hroznovští, promíchaní mezi sebou, trpělivě čekali, s jakou se Přemysl vrátí. Když spokojeně sevřel zdvižené palce, nad Šímovic plotem se zvedl radostný řev. Jen Simona upřela ublížené oči na svého příznivce Pištu. Nesklamal. Malonko si odkašlal a předstoupil před Přemka. Náčelníku, promluvil hlasem, který by kámen změnil na tvaroch. Nemohla by Simona být přece jen bílá holubica? Viděl si, jak zmidlila zrádkyňu? Náčelníkovi před chvilinkou spadla taková tíha ze srdce, že jeho velkorysost byla momentálně bezbřehá. Tož já, bude holubica, ať je od ní pokoj. Pišta to Simoně ani nemusel opakovat. Natahovala uši jako sova. Hrdě pohodila hlavou a vykouzlila pentličku, kterou už dávno nosila všude sebou. Převázala si čelo a bílá holubica byla na světě. Pan Podešva na svého zadržitele nezapomněl. Hned po návratu z Hroznova vyprávěl své ženě o dobrodružství, kterému Fanda s kamarády bezděčně připravil a nejvíc o něm samotném. Zjistil všechny náležitosti potřebné proto, aby se mohli stát Fandovými pěstouny. Potom se rozjeli za ním. Paní Podešvová se na cestu vystrojila do šatů, v níž šla přítelkyni na svatbu. Nadcházel slavnostní okamžik. Měla se setkat s chlapcem, který bude členem jejich rodiny. I když se nestane jeho opravdovou maminkou, cítila, že to není úplně rozhodující. Důležitější přece je, co k sobě lidi cítí. Ta žena, která podle práva zůstávala Fandovou maminkou, jí byla méně, než tušila. Fanouše spatřili dřív, než dojeli do Hroznova. Motal se v houfu kluků, špinavý až běda, a pral se s jedním z nich o klacek, který chtěli házet Vlčákovi. Tož, co mu říkáš? Ukázal ho Podešva ženě. Šťastně se usmála. Přesně takhle jsem si ho představovala. Jak se ti líbí Hafánek? Přitakla, že je pěkný. Neřekla bys, jak umí funět. Už jsem se viděl zakousnutý. Znovu nastartovali a rozjeli se za primářem. Zdálo se jim, že bude nejvhodnější, když je Fandovi představí. Snadné to nebude, řekl jim Václavík. Kluk je lajdák, kázni moc nedá a mívá neuvěřitelné nápady. Konečně, obrátil se na Podešvu, co bych vám povídal, už jste ho zažil. Pousmál se. Říkal ty věci, protože to byla pravda a zároveň s dobrým vědomím, že Podešvovi se chlapce nevzdají. Měl velikou radost, jako poprvé, když se mu podařilo dostat děcko do rodiny, jako po desáté a po padesáté. Věděl, že rodina znamená o mnoho víc, než sebelépe a sebeobětavěji vedený dětský domov. Jak jste s ním vycházel vy? Zeptala se ho paní. Já? Dobře, není to špatný kluk. To ne. Děti po skupinkách přicházely k Větrovu. S ředitelem Hamouzem jsem hovořil, s Fandou byste si ale měli promluvit sami. Bystré Lišky se zmocnil správný pocit, že trojice před branou čeká na něho. Aspoň se na ní primář, Podešva a ta paní vedle dívali. Bezděčně zvolnil krok. Přemek se po něm otočil, ale nechtěl vyrušovat. Viděl, že bráška má hosty. Primář měl hlas trochu jiný než obvykle. Fando,
4: Chtěl bys do rodiny? Mlčel. Zaskočili ho. Nedůvěřivě se zeptal. Kam? Paní řekla jemně. K nám. Kolem očí se jí udělaly laskavé vějířky. Fande jí bez úsměvu podrobil zkoumání. Ukázal na podešvu. Vy jste jeho žena? Přisvědčili. Václavík se lehůn se uklonil na rozloučenou a poodešel. Chlapec zůstal s podešvovými. Chvíli se zamlkle procházeli kolem zahrady. Mě tu mají všetci rádi, prohodil Fanda skoro vzpurně. Pro přesnost však přeci jen dodal. Akorát Toufarné a Úča. My bychom tě taky měli rádi, řekla paní. Ale jste jen dva. To by ti nestačilo, usmál se podešva. Mně tu není žádné zle, najednou vyhrkl. Já se zeptám bráchy. Úprkem se rozběhl do brány. Znepokojení manželé se spěšně vrátili k Václavíkovi. On tu má sourozence, otázal se podešva. Primář vzpomínal, to snad ne. Fanda myslí Přemka. Vysvětlil za okamžik a nepatrně se usmál. Jsou pokrevní bratři, indiáni, na život a na smrt. Podešvovi se ulehčeně podívali za Fandou. Doběhl Přemkovi, který na něho čekal na schodišti, popadl ho za ruku a táhl do hlouby zahrady. Bratři se posadili k vyhaslému ohništi. Fanda překotně vyložil, co se semlelo. Přemek mlčel. Fandovi se zdálo, že náčelníkovo čelo pokryl stín. Já nikam do rodiny nepůjdu, zahorovala přeptal se. Ty bys šel? Přemysl zadumaně pozoroval špičky bot. Překvapil. To víš, že jo, kdybych byl malý jako ty, odmlčel se, jen běž. Za rok budu v učení a byl bys tu stejně sám. Zašátral klacíkem v ohácích. Fanda pilně přemýšlel. Brácho, já jim řeknu, že bez tebe k ním nepůjdu, nabízel věrně. Přemek zavrtěl hlavou. Dlouho už věděl, že věci nejsou tak jednoduché, jak si často představuje jeho malý bratr. Já už jsem velký, o sebe se postarám. Utíkej, nenech je čekat. Popostrčil ho k bráně. Na prahu zimy, po vyřízení všech náležitostí, si podešvovi pro Fandu přijeli. Jeho loučení s Větrovem a Hroznovem trvalo skoro celý den. Nejdéle s Přemkem. Ještě spolu zašli za Danem a do pískovny a na své tajné místo. Nakonec se bratrsky políbili a vyměnili si amulety na znamení, že je nic na světě nerozdělí. Ale přijedeme za Přemkem a za Evinkou, ujišťoval se Fanda. Podešvovi to přislíbili. Seděl s paní Podešvovou na zadním sedadle a nevěděl, kam se podívat dřív. Pojednou zmlkl. V zahradě domova, otrhané větrem, probleskl mezi stromy plamínek. Fanda si klekl na zadní sedadlo a nespustil ze záře oči. Dým vystoupil na nebe. Podešva se obrátil na ženu a sotva znatelně si přisvědčili. Přibrzdil. Zastavíme. Fanouš horlivě zatřepal čupřinou. Vylezli z vozu. Oheň teď viděli jasněji. V tichu soumraku k ním zaznívala písnička zpívaná dětskými hlasy. To jsou indiáni, řekl Fanda spokojeně. Myslí na mě. Ani trochu se nespletl. Tam u ohně vzpomínali na svého druha, který odjížděl do nového života.

0: Kdepak, Afrika je Afrika. I sluníčko tu od samého rána pálí víc než v jižních Čechách v pravé poledne. Ale Bob si to pochvaloval. Zacvičil si a pak se dal do zpěvu. Okolo Třeboně pasou se, tam koně pasou se, tam koně. To Bobka probudilo. Protřel si oči a rozhlédl se kolem dokola. Ach jo, teda Bobe, ty si zpíváš o Třeboni, ale kam se podíváš, všude samá Afrika. A támhle, ukázal z klobouku, který teď letěl nad zelenými pahorky, támhle, podívej, sedí nějaká černá kočka a určitě nám přeběhne přes cestu. A máme smůlu celý den. Klobouk se snesl trochu níž a ta kočka zamňoukala. Teda zamňoukala. Vlastně zařvala. Bobe, takhle kočky nemňoukají. Takhle kočka přeci... A ta není černá. Vidíš tu zlatou hřívu? A ty tesáky... Bobe, to je lev. Nestráš, prosil Bob. A podívej se tamhle. Podívej, za tou skálou, ten chlap s puškou. Vypadá podezřele. Co má asi za lubem? To nevím, ale před sebou má toho našeho lva. Člověče, Bobe, vždyť on ho chce zastřelit. A tak to ne. Tomu musíme překazit, řekli si králíci a začali z klobouku hrozit a křičet. Necháš ho? Lev je král zvířat! Máme tě na mušce, padouchu! A všelijak podobně. Jenže pytlák je neslyšel. Byl trochu nahluchlý a jak za chviličku uvidíme i natvrdlý. Nahluchlý proto, že pořád na něco střílí, no to víte, pytláci, no, bum, prásk, dach, dach, dach, dach, řah ho! A natvrdlý je proto, že propadnul hned v první třídě a například slovo žížala dodnes píše takhle. Žížala. Tvrdý pož. Ale teď v úkrytu čekal na lva a v duchu počítal. I když počítat vůbec neuměl, kolik dostane za jeho kůži. Jenže lev mu zmizel z dohledu. Lovec vstal, ušel pár kroků a v tom mu někdo zezadu zaklepal na rameno. Dobrý den, dobrý muži. Brej, šéfe, zabručel pytlák, otočil se a uá! Zařval a puška mu vypadla z ruky. Nedivte se. Proti němu stál ten lev, na kterého před chvílí mířil. A to není všechno. Ten lev teď naopak mířil na něho. Pěkně ruce vzhůru, pytlák poslechnul. A můžeš se naposled pomodlit, zabručel lev. Tohle všechno viděli a slyšeli i Bob s Bobkem, protože jejich klobouk plul nizoučko nad zemí a už se je chystal vyklopit. Bobe, ten lev mluví, není to divný? Není, řekl Bob. My přece taky mluvíme. Ale nikoho nestřílíme. A pak žuch! Králíci vpadli rovnou doprostřed té divné scény. Pytlák klečel před lvem a modlil se. Anděličku, můj strážníčku. Můj strážníčku, no, to sedí, rozchechtal se lev. Pak se skoprnělým králíkům představil. Jsem strážník Safari Jack, postrach pytláků, ale je mi v tom přestrojení strašně horko a tak si s dovolením odložím. To jste měli vidět. Najednou před Bobem a Bobkem stál místo lva domorodý strážník v uniformě a salutoval. Dobrý, co? Smál se. Můj nápad. Lví kuklu a kožich si beru, když jdu číhat na pytláky. Vždycky si počkám a vždycky se dočkám. No to je dobrý. A co teď čeká toho lotra? ukázal Bob na pytláka, který pořád dokola drmolil andělíčku, můj strážničku, protože to navíc dál neuměl. Běžná sazba, 10 let nucených prací, 10krát zamete Saharu. Páni, slyšíš to, Bobku? Obrátil se Bob na kamaráda, ale Bobek někam zmizel. Pak se ozvalo mrzuté mručení a po něm rozjásaný Bobkův hlas. Seržante, tady vám vedu kolegu. Tak je v přestrojení. Bobek tlačil před sebou lva. Lev byl rozespalý, možná ještě napůl v limbu a zjevně nechápal, o co tu běží. Za to seržant Jack to pochopil hned a běžel pryč, jako by za ním hořelo. Jaký kolega? Křičel. Tenhle je pravej! Jehe, tenhle je pravej! Jejda, pardon, to je omyl. Král zvířat ovšem na omluvy moc nedal. Vycenil tesáky, zařval a hnal se za Bobkem. Bobek kličkoval, schovával se ve vysoké trávě, Bob to dělal po něm, ale nevěděl, kam a za kým dřív skočit. A než se stačil rozmyslet, z nebe se snesl černý klobouk. A toho zmátlo ještě víc. Jen se posadil, nevěřícně kroutil hlavou a zůstalo mu to ještě chvíli potom, co Bob s Bobkem do klobouku naskočili a vznesli se k obloze. Jo, teda, tohle bylo zase ochlup, vydechl Bobek. Protože ty pořád přivoláváš nějaký maléry. Co je to, prosím tě, za nápad budit lva? Ale já jsem nevěděl, že je pravej a nemůžu za to, že chci být pořád někomu prospěšnej, fňukal Bobek. Bobku, Bobku, dobrodružství je pěkná věc, ale králíkovi je přece nejlíp v klobouku, v Třeboni. To ticho, ten klid. Bobek jen přikývnul a v klobouku a po celé zemi i obloze se rozhostilo krásné africké ticho. Ovšem ne na dlouho. Pomoc! Halo, halo! Pomoc! Ozvalo se z pouště najednou. Bobek vyskočil. Jenže v Africe pořád někdo řve. A nikdy nevíš, jestli je pravej, dodal Bob. Ale tihle dva dole asi praví budou. A byli. Představte si, byli to turisti. Byli to manželé Pumprnáglovi z Texasu. Přijeli sem, aby mohli doma vyprávět, že viděli pravé safari. Jenomže jejich džíp uvízl v písečných dunách Afriky, kde se nedovoláte ani velblouda, natož nějaké záchranné havarijní čety. A málo komu se poštěstí, jako právě teď těm americkým manželům, že čirou náhodou nad nimi letí klobouk se dvěma českými králíky. Bobe, porouchalo se jim auto. Skáču jim na pomoc, volal Bobek nadšeně. Hodíš mi padák? No co měl Bob dělat? Vyhodil z klobouku padák. Bobek se chytil šňůr a pomalu se snášel k zemi. Pan Pumprnágl jásal v autě zabořeném v písku. Sláva, koukej, mámo, už k nám letí africká rychlá rota. No, táto, no to. Já si připadám jako Alenka v říši divů, žasla paní Pumprnáglová, když kousek od ní přistál i Bob v klobouku. No táto, no to, to je snad létající koberec. Já si připadám jako v pohádce Tisíc a jedna noc, úžasla znovu paní Pumprnáglová. Klobouk, paní, žádný koberec, docela obyčejný kouzelnický klobouk, opravil jí Bob. Račte se připravit na malé překvapení kouzelníka Pokustóna. Pozor, stolečku prostři se a nos na stůl, co hrdlo ráčí. Střeboně až do Karáčí.
1: Kam?
0: Podivil se pan Pumprnágl. Ale nikam. To má Bob jenom kvůli rýmu. Prostě mu nevyšel, no. Vysvětlil Bobek a už vynášel z klobouku stoleček a židličky a lahvičku šampaňského a dvě skleničky, jen aby si ti chudáci turisti opravdu připadali jako v pohádce. Udělejte si pohodlí, jako doma, a my se pustíme do práce, oznámil Bob. A zvednul kapotu auta. Bobku, no, tohle bude ucpaná tryska. Tryska, tady je ucpaný všecko, řekl Bob, protože místo motoru viděl jen haldu písku. Bobe, na tohle musíme jít z gruntu. Přines z klobouku vysavač. A zatímco turisti hodovali, Bob s Bobkem trochu pracovali a trochu se hádali. Asi takhle. Bobku, zaber! Kolo spadlo, tak ho seber! Kde je hever? A do toho pan Pumprnágl volal. Hoši, hoši, vy jste klasa, já vás pozvu do Texasa. A úžasná paní Pumprnáglová v jednom kuse vzdychala. No táto, no to. Všechno to trvalo aspoň 2 nebo 4 hodiny a tak vám raději povím, jak to dopadlo. Dobře, haha, skvěle. Bob s Bobkem auto z písku vytáhli, vyluxovali motor, starter, převodovku, profoukli trysky a všechno ostatní, co takový džíp má, na to se zeptejte tatínka, a pak klikou nahodili motor. Auto si začalo vesele pobrukovat a hrabalo pneumatikami do písku jako kůň na startu velkého dostihu. No táto, no to, já si připadám, zvolala paní Pumprnáglová, ale pan Pumprnágl jí okřikl. Už si prosím tě nepřipadej a nasedej. Za chvíli bude tma a my jsme ještě neviděli ani jednoho lva. Tak si pěkně tu dovolenou užijte a my letíme domů, do Třeboně. Díky, rychlá roto, a šťastnou cestu, křikl pan Pumprnágl, než jeho džíp zmizel v oblaku písečného prachu. A to už se klobouk s našimi králíky vznesl do oblak. A kam zamířil, to je ve hvězdách. Zkuste se někdy večer podívat. Třeba ten létající klobouk s Bobem a Bobkem na obloze zahlédnete. No, třeba letí právě k vám. Večer tak kolem 8., 9., 10. Ale vy byste ho už neměli zahlédnout, protože tou dobou vy byste měli nádherně spát.

0: A zase přišla zima. Přijela na těch samých ledových saních, co Kmotříček Mráz, ale letos byla nějak víc do mrzutosti. Rázem byl lesík Hůrka samý sníh a Rampouch špičatý a všude samé zábnutí a květy ledové. Lesní pěšinky byly zaváté sněhem po okraji a prošlapané byly jenom ty hlavní k vodě a zimnímu krmení. Také srnčí pěšina k vodě byla plná sněhu. Jen v malé jeskince pod Racích, kde ostávalo dráče půby, bylo mile a teploučko jako v pokojíčku. Jenomže už od rána si maličký Bůby lámal dráčecí hlavičku a měl soužení veliké. To proto, že už hnedle po slunečním vstávání zvěstovala straka Kristýna po celém celičkém lesíku Hůrce o zítřejším štědrém dnu slavném, aby se vědělo a nezapomnělo s dárečkama pro lesní přátelství. Co pak pro Teresku? Proto měl Bůby krásnou červenou pentli z lásky a něco oříšků. Pro Cyrila měl hrstičku mlsání, co schoval po žních a po česání. Ale nevěděl pořádně, jak s Kryšpínem a už vůbec ne, jak s Medardem. Se svou andělou už teprve ne. Když už bylo dráče s přemýšlením docela v koncích, zafrčelo najednou z výšky a kolem jeskyňky.
1: Svergě, v ořechu, nesou ti Vánoce a štědrý den.
2: Tak ty zůstaneš na svátky, Ervíne?
1: Proč myslíš, že se ženu od rovníku v ořechu? Hlavně mě ukáž, kde budu ostávat, ať se ubytuju hned a bez čekání.
2: Kde bys ostával, Ervíne? Přece u mě v jeskynce. To dá rozum, přece.
0: Dráče ti se líbila havraní Ervínova řeč hned od začátku. Takže bylo veselé a nemuselo se ani polechtat. A tak šli dovnitř. Nejdřív Bůby, to aby Ervín trefil správně, a potom Havran, který nesl přes rameno uzlík zavázaný na tři tajné uzly, který si sebou přinesl z cest.
1: Máš to tady docela fajnový a prýmový, ořechu. Snes bych něco k snědku. Skutečně bych asi neprasknul, kdybych náhodou něco zezobnul.
2: Něco se najde, Ervíne. Jenom se podívej, co mám pro Teresku. Vlastně nemám. Pro Huberta mám. Vlastně taky nemám. Pro Cyrila taky už ne. A pro Kryšpína... Tak to už vůbec nic.
0: Dráče posmutnělo. Všechno všecičko, co mělo nachystané pro kamarády k snědku a k Vánocům, všechno v jeden ráz zmizelo v obrovském zobanu Havrana Ervína jako nic a na to šup, pěkně po pořádku, jak Bůby jmenoval. A tak pro kamarády z lesa neměl Bůby najednou dočista nic a byl na tom s přemýšlením ještě o hodně hůř než ráno, když začal.
1: Nemáš dárečky, říkáš? Nic si z toho nedělej, ořechu. Na něco se přijde, něco už se vymyslí. Dárečky. To se musí zvážit najednou a v celku.
0: Usoudil Havran Ervín.
1: Plečky. To se musí zvážit najednou a v celku.
0: Usoudil Havran Ervín a jak tak seděl na kulatém kamenu,

0: Tak úplně nejdřív se vzbudil maličký Bůby. Sotva protřel kukadla, hned se podíval po Ervínovi, to jestli se mu ta cizokrajná návštěva vzácná po roce a zdaleka přece jenom nezdála. Když uhlídal, že Havran spí, tak jak spal z večera, usmál se do radosti. Ale potom se podíval do kouta na kámen placatý, kde měl spižírnu a kde měl taky ještě včera všechny dárečky vánoční pěkně pohromadě, jako na výstavě vyrovnané, a kde teď nebylo zhola nic. A už mu do veselosti nebylo. To tedy vůbec ne.
1: Koukáš jako z první řady, Vořechu! Co se děje? Co se stalo?
2: Nemám žádné vánoční dárečky, Ervíne. Ani ty, co jsem měl ještě včera po ruce tady. A dnes je už konečně den nadělovací a štědrý.
1: Neboj, neplač, nezoufej. Od čeho jsem tady já? Podívej se pěkně zblízka.
0: Prohlásil Ervín a rozvázal tajemný uzlík se třemi tajnými uzly, který si přivezl z cest. A hned začal před dráče stavět věci, které nevidělo, co žilo. Červený hrneček bez ouška, ale s cizokrajnou kresbičkou. Kousíček zrcátka, ale s pozlátkem v rámečku. Malelinkatý šáteček, ale květovaný pěkně a jemně. Pentli červenou a žlutou, ale uvázanou do dvoubarevné mašličky vzácné. Opravdickou mořskou mušli, ale uvnitř stříbrnou, modrou a také trošinku šedivou perletí drahocenou. A ještě moc zajímavých věcí, cizokrajných a tajemných tuzem.
2: Co je to, Ervíne?
1: Vánoční dárečky pro celý les. Ty malej, chytrej, vyukanej. Vyber, co potřebuješ, co nepotřebuješ, nechej tak.
0: A tak vybírali a přemýšleli komu a co, zase vybírali a zase přemýšleli komu a co, až nakonec měli dárečky pro všechny v lese správně a pěkně zabalené do malých balíčků z březové kůry, co se sama odloupla po uschlé břízce. Dárečky přichystané po ruce, až přijde ta správná chvíle darovací, až přijde štědrý večer a bude krásně u srdíčka všem v lese i s polí. A ta krásná chvíle potom skutečně přišla. To byla ta chvilka nejkrásnější v roce, když jelen Hubert zazvonil svými velikými parohy na rampouchy zvenčí. Potom se nad lesíkem Hůrkou rozsvítily všechny hvězdičky, co jich na vánočním nebi jenom je. A mezi nimi ze všech nejvíc svítila hvězda štědrovečerní, co svítí vždycky o Vánocích už od jak živa světa.

A potom si všichni podali dárečky z lásky a přátelství lesního. Bůby dostal otcovi anděli novou bílou pletenou čepičku do zimního mrazu, od veverky Teresky herneček s ouškem, od Cyrila barevné sklíčko, co zvětšuje všechno na třikrát, a od Medarda pohádkový slabikář. Také všichni dostali své dárečky z vánoční lásky a radovali se do kolečka,

0: protože dárky, co přišly od Ervína, nikdo neviděl, co žil. Bůby se také radoval a jenom čekal, jestli také od Ervína dostane dáreček vánoční. Jenomže ono zatím nic. Ale nakonec Ervín přece jenom přišel a podává dráčeti červenou kouli lesklou a průsvitnou, jako velikánskou kapku raní rosy na jaře, jenomže do červena.
1: Co je to, Ervíne?
2: Dračí krev v ořechu. Neznáš? Neznáš? Draka je na drako, čili dračí krev africká. Abys věděl všechno správně. Tak jsem si řekl, že když dárek pro draka, tak dračí krev, aby byla síla největší. Ea, ea, Sverigia, nazar!
0: Dráče si do kolečka kolem prohlíželo červenou kouli a nevědělo, co s ní počít teď, ani za chvíli potom. Tak ji alespoň olízlo, aby vědělo, a ono to chutnalo krásně. Olízlo ji podruhé a ono to hřálo jako sluníčko v létě. Olízlo ji potřetí a ještě si kousek ukouslo. A najednou se s dráčetem všechno zatočilo. Všechno se to rozhoupalo a než by žabák do vody skočil, vyrostl bůby do stropu jeskynky celé a byl veliký, že už to dál doopravdy snad ani nešlo.
3: Bůby honem, musíš hned z jeskynky. Když ještě chvíli porosteš, už se ven nedostaneš nikdy vůbec.
4: No my taky ne.
0: A tak se všichni honem protáhli na srnčí pěšinu k vodě i pod žulovou brankou na poslední chvíli a včas. Ale najednou se začal bůby malinko zvedat a nadnášet a pomalu stoupal k nočnímu štědrovečernímu nebi, ke hvězdičkám zlatým a stříbrným, a nejvíc ho přitahovala hvězda vánoční, co kouká všem dětem právě v tu štědrovečerní chvíli do pohádkových knížek, co našli pod stromečkem.
2: Kam letíš, ořechu, totiž buby?
1: Volají mě do pohádky, Ervíne. Už musím.
2: Tak já, Sverigia, Šalmaj, buby.
5: Máš u mě ještě 3 košťály z hlávky zelí. Jestli jsem ublížil, tak nerad.
1: Já vím, Krišpíne.
3: Vzpomeň si. Někdy. Pro lesní přátelství v lese Hůrce.
1: To víš, že vzpomenu, Teresko. Nikdy na vás nezapomenu.
0: Ozvalo se už z velikánské výšky. A potom se bůby rozplynul mezi hvězdami a nad lesíkem Hůrkou bylo už jenom tmavomodré nebe vánoční, plné malinkatých lampionků hvězdných. A tak se bůby vrátil do pohádky, ale moc o něm neuslyšíte. V pohádkách bývají draci zlí a jsou jenom na princezny a také, aby měli princové s kým bojovat. A protože je bůbí nejhodnější drak pohádkový, potkáte se s ním jenom v takových povídáních, jako bylo to naše o lesíku Hůrce. V pohádkách plných přátelství čistého jako tůňky a potůčky v kopcích a na horách u nás doma.

0: To je nečastoječí, na to je pověcí. To je slivák, to je slota, to je činěnice. To je mi příča s hrom do toho. Hrom. No proto.
1: Ty tam, slyšíš? Pojď sebou nahoru na jedlí. Nevidíš na cestě formanské světlo? Cože? Nic? Na mou pravdu špičku nosu člověk nevidí. Že se Vincek ještě nevrátil z Číhané. A kde jsou chlapi? Co?
2: Schovali se před prískanicí pod skálou.
1: Zalezli pacholci. Poručil jsem jim, aby zalehli podle cesty. No já vám to, kluci loupežnický!

0: Jo, jo, jo, zrovna. A trupíček, a spodeček, a pileček, a esíčko. A jsme v troubičce, že ano. Tak co, ještě jednou dokola?
1: Sakramenské duše elementské, místo číhání masit mariáš. A pěkně u ohníčku, aby vás bylo zdaleka vidět. Marš, polejt, zarupat, rozházet.
2: Šéfe.
1: Ani slovo. Jste karbaníci nebo loupežníci? No co, barabo, nějak ti najednou vyskla míza.
3: Já jenom pro zařátinu, doď jsme na kost.
1: Ty tvý kostičky tak stojí za řeč. Alou nebo...
0: Hele.
1: Co?
0: Vincek.
1: Co?
0: Se vrátil.
1: Tak co, Vincku, jak jsi pořídil?
4: Jo, jen co po...
1: Pan Nudek si chtěl říct.
4: Jo. Jo, číhal jsem, pan táto, u hospody pod šibeňákem, jak jste nakázal. Fuj, mokrý jsem jak myš.
1: To ti do ženění oskne. A co, formaní, jedou?
4: No, stály tam 3 vozy. 2 jen tak, sedláci vezou trochu ovsa. Za to ten třetí. Ten má, panečku, nafasováno. Jede se zbožím do Trutnova. Samá kvalita, brokát, samet, hedvábíčko, nějaký kožešiny, cukr, sůl, šafrán a všelijaké jinačí vzácné koření a bůh ví co? Nejmíň za 1000, nebo taky za 5. A sám si kočíruje, lakomec, aby nemusel platit formanovi. Vidíte, pan táto? To světílko tamhle v zátočině. 4 koně zapřáh, 2 by s tou fůrou nehnuli.
1: Však my mu ulehčíme, aby do kopce nestrhal kobily. Za mnou, kaso! Arnoštek, barba, píš vejc!
2: Ano.
1: Vy se mu postavíte přes cestu. A ke koním, aby se nesplašili. Ostatní se schovají do příkopu, dokud nezavolám. Vincek, jde se mnou.
5: Hije, mrchy. Hije, lenoši. No tak hije. Bojíte se světýlek nebo kýho víra? No, neplač se. Hije.
0: Kde je to tam?
1: Stůj.
0: Panenko skákavá.
1: Peníze nebo život.
0: Jezusku, Lotrando.
1: Ty mě znáš?
0: Ano, to totiž ne, jenom z doslechu.
1: A co pak jsi slyšel?
0: Jen to nejlepší, pane Lotrando, jen to nejlepší.
1: Tak co se třeseš? Jak pak se jmenuje?
0: Zelinka s prominutím. Zelinka, pláteníček, obchodníček, to totiž ani ne, takový hotový žebráček. Co říkám, žebra?
1: Nelži, Zelinko, kdo lže, ten krade. Přáhněte, chlapci, koně, s tímhle sukonem opatrně, ať to nevyválíte v blátě.
4: Kam to dát, pan táto, než to ani neunesem.
1: No tak to budeme mít s fůrou, vypřáhněte Zelinkovi toho šimla, pojede si domů na křepečkovi a koryti.
5: Ty mizero, ty ničema, ty lumpe.
1: Pane Zelinko, nač ty křiky. Vy jste jedinej a nás je 21, když nepočítám sebe, tak bych moc nenadal.
5: Ty lupiči, ty zloději, ty loupežníku!
1: Pane Zelinko, já jsem taky jenom člověk, abych vám nedal stáhnout boty z kalhotama.
5: Ty mordíři, ty...
1: Pane Zelinko, vy se mně se zdá, chcete vrátit pěšou.
5: Ty...
6: Tatínko...
1: Pro pána, Lojzík, kde se tu vzal?
5: Ty!
1: Vincku, zakryj panu Zelinkovi drobátko hubu.
5: Ty! Jste
6: tady!
1: No jo, Lojzíku, kde bysme taky byli, že ano? Co tě to napadlo? Říkal jsem ti, aby ses nehnul z domu. Co je to za pořádek tohle neposlouchat tátu? Místo, abys nám navařil kotel guláše.
6: Táto, guláš se nevaří, guláš se dusí. Už je stejně hotový, jenomže mě došla sůl a pepř mám taky jenom špetku, tak jsem si myslel, kdybyste náhodou potkali nějakýho kupce, abyste mi koupil pytlík soli a trochu koření a bobkový list. A... Kdo je to? ten pán?
1: Ale jeden z námi, pan Zelínka. Trochu jsme se zapovídali. A tu sůl jsem zrovna před chvíli koupil, taky šafrán a majoránku.
6: A bobkový líst.
1: No všecko, Lojziku, všecko, ty naše kuchařinko. Všecko jsem to, tohle, se slevou.
5: Za pět prstů.
1: Je humoristo. Pan Zelínka je veliký šprýmař, Lojziku. Arnoštku, Barabo, doprovoďte ho kousek tamhle k zátočině a ukažte mu nejkratší cestu domů.
5: Taškáři, ty
1: zdraví dojeli, pane Zelínko.
6: A proč měl zavázanou pusu? A proč ti nadával?
1: Před chvilkou si přede mnou div neklek, abych mu pomohl tebe, Teše. Už je takový divný patron. Neznáš kupce, Lojziku, šizuňk jeden. Vždyť jsem na tom škodný. Koupil jsem tu fůru hlavně kvůli tobě, aby ti v kuchyni nic nechybělo. Ale abys viděl, že máš tátu kavalíra, já mu přidám. Lojziku, ať prodělám. V Minsku tady je 20, zanesu panu Zelínkovi. A ten bič mu vem taky, to, že mu posílám nádavkem. A tuhle ztratil čepici, doskoč tím za ním.
6: Ten bude rád.
1: No to víš, Lojziku, on bude rád, já jsem taky rád. A ty si vem tuhle sůl a ty šafránovi a bobkovice repetičky a seš taky rád, že jo? A máš dodělat guláš.
6: Ale přijďte brzy, ať to nevystydne.
1: Budem tam cupidup, co by dup.
6: Tak
1: pá, ten mi dal Vinsku, ten mi nahnal, ten můj kluk. Víc se to všechno málem před ním propíchlo, celá moje živnost.
4: No, to víte, pan táto, to je hold ta poberta.
1: Co?
4: No, poberta, klukově je 13, toho nepřivážete. Dokud byl batole, to byla jiná.
1: Co mám dělat?
4: No, to je těžká věc, pan táto. A co kdybyste mu všecko řekl a vyučil ho loupežníkem?
1: Ne, to ne, Vinsku, to ne, to ne. Lojzík na to nemá povahu. Točit se s měchačkou kolem plotny, to jo, zbírat bylinky, ale loupit a mordovat, kde pak? Na to on není dost mužský. Vyť on se, Vinsku, představ si to, sám od sebe naučil číst. No víš, jak jsme loni přepadli toho zrzavého vévoru, nebo co to bylo? Měl všelijaké obrázkové kalendáře, no a já jsem to dal Lojzíkovi na zatápění. A co myslíš? Ležel v těch knížkách od rána do večera, až se naučil slabíkovat. Dopak, z toho nebude solidní hrdlořec jako já.
4: A co kdybyste ho teda poslal do škol?
1: Do škol?
4: Když se nehodí do živnosti, tak ho dejte študovat.
1: Na mou pravdu, Vinsku, ty jsi hlava. Študovat, to je ono. A kdyby se jednou chtěl dát na raubírnu, tak jim budou školy dobré. Já myslím, že takový loupežník s doktorátem, pánečku, to není jako my, krást pořád po staru, jako za mýho pradětka. Děkuju ti, Vinsku, za radu. Hned zítra Lojzíka seberu a hajdy dobrou mova do kláštera k páterům benediktínům.

0: A jsme tady, Lojzíku.
1: Ano.
0: Roztřás lodí do kosti.
1: Ano.
0: Pěkné stavení, koukení. A ty vrata, no na takový bych si netrouf, jakože jsem loup... Tento myslím, jakože je tu nějak moc ticho. Páni páteři šli nejspíš obědvat.
2: Hele, tati, zvonek, na vrátkách.
0: No tak s ním, drubátko, zacloumej. Hej, páni páteři.
3: Laudetur.
0: Cože?
3: Až na věky, co si račte tento?
0: Kdo je tady nejvyšší?
3: Bůh otec, Bůh syn.
0: A já myslím, kdo je tu vůdce kápu neboli pohlavár.
3: Tak to je veledůstojný páter Převor.
0: Mohl bych s ním promluvit?
3: No nejde, je v kapli na modlení.
0: No, že bych to vyřídil s váma. Vedu vám Lojzíka do školy.
3: To já nemůžu. Jsem obyčejný mnich, otec Spiridion.
0: Těší mě, já jsem Lotrando.
3: Cože? Lotrando? Pán Bůh s námi a zlý pryč.
4: Čeho se polekal, táto?
0: Co já vím, nějaká lekavá natura. Takový se lekne třeba obyčejnýho motýlka. Důstojný otče, já stejně vím, že tisknete ucho tuhle ke skulině. Koukněte, já vám pod brankou šoupnu dukát. A vy mě za to přivedete pana Převora. Nebojte se, jsem tu ročista sám, jenom s Lojzíkem. Čestné loup, teda čestné slovo.
3: Ale ten dukátek, to je jen mezi náma.
0: No jak by ne?
3: A já vám hned přivedu starýho.
0: A je to, Lojzíku. Tady vidíš, jak ti poctivě nabitý peníze otevřou každou branku.

0: tedy, že ano, ta věc, pane Lotrando, má jeden háček. V našem klášteře jsou na vychování synové z nejpřednějších šlechtických rodin. Já sám nejsem, prosím, nějak zaujat proti nižším stavům, ale přece jenom se mně zdá, že váš stav, vaše, tedy zaměstnání...
1: Moment! Veledůstojný pane Převor... Eloizíku, běž se mrknout tamhle na ty hezký svatý obrázky. Šupito, šupito.
0: Jdi, milý hochu, buď poslušen otce.
1: On totiž, Lojzík, pane Převore, nemá o mém zaměstnání ani páru. Držel jsem ho stranou.
0: To vám chválím, pane Lotrando, nebo je psáno. Nepohoršíte těchto mých maličky.
1: No tak maličky zas, Lojzík, není, je docela slušný ouřezek. A jestli vám, pane Převore, vadí, že je to syn od táty loupežníka, tak já vám to zas na druhé straně můžu stonásobně vynahradit.
0: Ale co o něm povím ostatním?
1: No, můžete říct, že je to nějaký chudobný urozený siroteček.
0: A jak jste to myslel s tím stonásobně?
1: Aha, já si na řeči nepotrpím. Koukněte, pane Pampáter, tady je pytlík, pravá jelenice, račte potěžkat. Máte tam 150 dukátů, pár luizů, florinu, 12 piastrů, 27 rupí, nějaký dublony, rubly, 60 dolarů, hrz Guineji, taky nějakou holandskou zlatku a 33¼ hřibny stříbra.
0: Pámbu požehnej, zaplať vám to tisíckrát.
1: No já se přičiním a pámbu požehná. A vás bych v důstojnosti prosil, abyste za ten pytel peněz naučil mých Lojzíka jíst vidličkou a nožem, smrka do kapesníku a taky ho naučte tancovat, čili jako tu modernu, jako šoty, škvadrilu a třasák a hrát karty a na piano, namlouvací holky a...
0: Totiž na to posledním, jak si nejsme zavedeni.
1: Nevadí, to kluk dohoní po škole. A taky jak se naučí drobet německy, nějaké to pičen, agor, samadínr a trochu francouzsky, všelijaký ty pitominky, jako troje šarmy a živu zim a tak, no, ať je zkrátka pořádně připravený pro život.
0: Tak, pane Lotrando, tak, dílem pro život časný, dílem pro věčný, to vám chválím, to vás šlechtí.
1: A jsme domluveni, že jo? Lojzíku, pojď sem.
0: My mu ovšem budeme říkat trochu jinak. Uznáte sám, že Lojzík, že ano. Co byste říkal jménu Luis?
1: No s pánem Bohem třeba Luis. Lojzíku, ať na tebe neslyším stížnosti. Poslouchej tady Pampátera. Převorá vůbec. I kluku.
2: Naschledanou. Tatínku.
1: No jo, Lojzíku. Tak se měj.

0: Nebuď smutný, Luizi, máme tu moc takových hezkých hochů, smutno ti nebude. Jen buď vždycky skromný, pilný a pracovitý. Otče Spiridione, to je váš nový žák Luis. Naučíte ho německy, francouzsky, paduánsky a burgundsky. Potom jej zasvětíte do věd matematických, tematických a biblických. Po vás se ho ujme páter Amadeus, který jej vyškolí v muzicírování a v tarokách, v tanci a zpěvu sólovém i masovém, v chování za stolem i pod stolem, ve společnosti pánské, dámské i obojetné a dodá mu společenského lesku. Je vám to jasné?
1: Jo. Nemám vám veledůstojný otče pomoct s tím vakem?
0: Ne, ne, není třeba, nerozptilujte se. Těžké břemeno mi naložil ten starý partika.
1: Tak pojď, Lojzíku, dáme se do toho. Šňupeček, nechceš?
2: Co je to?
1: Tabáček, šňupavý. Pamatuj si, že vzdělaný člověk ani nekouří, ani tabák nežvíká, nýbrž šňupá. Ale aby to neviděl otec Převor, maj líbr.
2: Co je to? Mein Lieber.
1: To je po německy něco jako milý pane nebo tak, Frštén?
2: Co je to Frštén?
1: Ty jsi mi, kloučku, náramně zvědavý. To bys byl brzy vyštudovaný. Musíš si vědu šetřit, jo?
2: Jo, jo. A co je to, to Frštén, otče Spiridione?
1: To je jako když se řekne basta a nebo amen.
2: Aha.
3: Tento hudební nástroj nazýváme my, vzdělanci, fortepiano. Sleduješ mne?
2: Sleduji, otče Amadeusi.
3: Mezi námi děvčaty nechtěl bych otce Spiridiona pomlouvat, ale jeho znalosti matematiky a gramatiky jsou chatrné, až velmi chatrné. Prosím vás, můj milý, vždy to byl docela obyčejný žebravý mnich, prostáček, žebráček, že ano, to přece víte, ne? Ostatně můj milý hošíčku, nači vám flámština, burgundština, na co máme esperanto? Jsem v hloubi svého srdce přesvědčen, že Hinochovi s vaším šarmem je potřebnější zběhlost ve vědách společenských, jako je hudba, veršování a konverzace, že ano, můj milý.
2: Ano.
3: Procvičíme si několik speciálních figur mazurky. Prosím, hraj.
2: Tři.
3: Výborně.
2: Dva. Tři.
3: Tak.
2: Dva. Tři.
3: A.
2: Dva. Tři.
3: Raz. Ano, dva.
2: Tři.
3: Bravo.
2: Dva.
3: Tři. Ještě jeden krok. A teď si procvičíme zdvořilý úsměv a několik elegantních poklon.
2: Ano,
3: prosím,
2: ano.
3: Úsměv. Můj milý Luizi, koutky úst výš. Ještě o chloupek výš. Ne, to je příliš kyselé. A šáteček? Šáteček, můj drahý.
2: Ano, šáteček.
3: Podržte zlehka ukazováčkem a prostředníčkem.
2: Prostředníčkem.
3: Malíček pak prosím lehce ohnout. Oh, ještě no. Víc. Ještě drobátko, mé milé poupátko. Jako to činí dámy z lepších rodin.
2: Ano.
3: Ano. A teď prosím, smrkání.
2: Ano, ano.
3: Ten šáteček prosím.
2: Ano.
3: Ano, tak lehce posmrknout. Aby to znělo jako šalmaj, jako nejdelikátnější flétna. Och ne, můj drahý, to není šalmaj, to je pozoun, to je heligoun, to je fuga, to je prosím furioso, to je presto, rubato, a nikoliv subtilní andante cantabile, můj milý.
2: Ano, ano.
3: Tak prosím znovu, pro začátek jenom jednou dírkou.
2: Ano, oči Amadeusi. Už bude přestávka.
3: On je unavený, on je vysílený, můj malý studiózus. Dobrá, dáme si pohov, ať si hlavinka odpočine a já mu zahraji k odechu po práci.

0: Veledůstojní otcové, milí žáci, je psáno, hoden je dělník mzdy své. Je také psáno, že konec korunuje dílo. A vy, naši milí svěřenci, žáci naší slavné klášterní školy, stojíte přede mnou, abyste vydali počet ze své píle, abyste podstoupili zkoušku a tak osvědčili, že jsme vás dobře připravili pro život v tomto slzavém údolí. Amen, amen, pravím vám. No tak, uličníci, kdo se to tam strká? Postavte se do řady a jeden po druhém budete odpovídat na mé otázky. Luisi, pověz mi, kolik andělů se vejde na špičku jehly.
1: Přijde na to, veledůstojnosti. Podle toho, jestli je to jehla hedvábnická, nebo ševcovská, či dokonce košíkářská. Dále přijde na to, jestli jmenovaní andělé na té špičce stojí, nebo tancují, či zda se jí toliko dotýkají andělskou perlu.
0: Bravo, Luisi, bravissimo. Co to má znamenat? Který pacholek nevycválaný cvála na toto posvěcené místo a notabene s čepicí na palici. Proč jste ho vpouštěl, oče Spiridione?
2: Velebnosti, dím, že mě ten chlap neporazil.
3: Páni pampáteři, kde pak je náš Luisi?
0: Ven! Tady není žádný Luisík! Tady je klášter svatého Benedikta!
4: Vícku, kde se tu bereš?
3: A že prý tu není! Luisíku, posílá mě tvůj táta, chudák stará, spadl z koně a je na umření. Abys prý se hned sebral a jel se mnou domů, chce ti předat živnost.
0: Nic, nikam nepojede! Tady jsou závěrečné zkoušky. Tady nikdo nebude vyrušovat a narušovat.
3: Pane milované, říká se cti otce svýho i matku svou, jestli to náhodou nevíte. A jestli Luisíka nepustíte, tak ho rafnu takhle za límec a posadím před sebe.
0: Protestuji.
3: Prysej čepici, Luisíku, jedem.
0: Já, Himlaudon, abys věděl, pacholku zatracený, a věřit to Lotrandovi, že Luis nesložil závěrečné zkoušky a tudíž nedostane vysvědčení, a bez certifikátu nedostane ani penzi, ani místo ve státní službě a dobrému tak. Ani loupežníkem nemůže být bez vysvědčení, heč.
5: Duše sakramenské, elementské, nedělejte mi tu rámus. Běžte si někam ven do lesa, v tom vašem tartasu člověk ani duši vypustit nemůže. Kde je ten Vince Klouda Loudava?
6: Už je tu?
5: Seberte se. Kasma Marchman. Ach, tamhle si vyvalte soudek s kořalkou, aby vám nebyla dlouhá chvíle. A nedělejte kravál, já tady musím v klidu se svým synkem udělat poslední uch poří zeň.

0: To je dost, Lojzíku. Už jsem se bál, že se tě nedočkám.
1: Drahý otče, kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti blížních a nevýslovné píše potomstva.
0: Pomalu, pomalu, pomalu. Spat jsem z Valacha a mám na mále. Chystám se do pekla a nemám moc času na tvé cukrování. Myslel jsem, že ti nechám pořádné mění, abys byl živ bez starosti. Ale byly teď pro naše řemeslo mizerný léta.
1: Ach, otče, neměl jsem tušení, že strádáte.
0: No, strádání to zrovna nebylo, ale marná sláva. Teď ke všemu sedla na mě pakosnice, tak jsem nestál za nic. Daleko do kraje jsem si netroufal a téhle silnici se v poslední době kupci nějak vyhýbají. Nejvyšší čas, aby se toho po mně ujal někdo mladší.
1: Drahý otče, přísahám, že převezmu vaši práci a budu ji vykonávat i pilně, počestně a se vší vlídností.
0: Milý Lojzíku, nechci ti nic rozvolovat, ale nevím, jak to půjde s tou vlídností. No, jsi študovaný, vyznáš se v tom snad líp než já. Připravil ses na škola. Teďkon to budeš mít, jako bys to našel. Všecko jde kupředu. Dneska už se nedá pořád ani krást, když jeden není vyštudovaný. Jestli to chceš zprubnout z vlídnosti, tak z vlídnosti s pánem Bohem. Já to dělal tak, že jsem nejdřív zařval. Peníze nebo život. Kdo dal, toho jsem nechal běžet. Kdo nedal, toho jsem pích. Ale poklony jsem, Lojzíku, nedělal nikomu. Já bych řekl, že se to při mé živnosti nějak nehodí.
1: Drahý otče, já vám asi špatně rozumím. Pro všechno na světě povězte mi, jaká je vaše živnost.
0: Loupežnická, Lojzíku.
1: Ach.
0: Loupežnická.
1: Ach.
0: Já ti tu živnost teďkon odkazuju.
1: Otče milovaný, ne, to nejde, to není možné, já to nedokážu. Tatínku.
2: No jo, Lojzíku, toho nevzbudíš. Už je napravdě boží. Pochováme ho tamhle pod tu jedli. No a zítra bysme měli vyrazit za prací. V Trutnově je jarmark, cesta bude plná vozů.
1: Když já to Vincku nedovedu.
2: Přiučíš se. No jo, už ti vlastně musím říkat vy, jako pan tátovi. Já vám pro první čas poradím, ale pracovat se musí. Tady nám žádnej páter nepřinese nadívaný holoubě. A co byste se bál, chasa je sehraná. No, on váš tatík byl dobrý pan táta. Měli jsme ho jako oko v hlavě. A vás budeme mít taky tak.
3: Roubířská pejnka, ta se nebo stejnka, ta se ani mordu dvakrát neštítí. Padnout na lotranka, není žádná. To je páni oživobití!
4: Oživobití! Vážení pánové, prosím pěkně, kdybyste se laskavě poněkud utišili.
5: Jak vidíte, tady pan kolega Vincek právě přibyl z výzkumné jízdy a jak slyšíte, není tady slyšet jedinkého slova. Prosím pěkně.
2: Holoto hrmská, ticho!
4: Děkuji vám, příteli.
2: No, vypadá to tak, že tamhle od kostelce jede nějaký kupčík, nejspíš pláteník. Fůru má plnou zboží, to by se nám náramně hodilo. Počíháme si na něj na kraji lesa. Arnoštek a Baraba půjdou napřed, aby se mu dostali dozad. A my ostatní vyrazíme...
5: Pardon, odpusťte, že vás přerušuji, ale měl bych skromný protinávrh. Jak vidíte, je mlhavo, deštivo až sichravo s občasnými přeháňkami a já bych nerad vystavoval vaše zdraví této nepohodě. Račte tu prosím maličko posečkat pod střechou a já celou akci provedu sám.
2: Troufáte si nějak moc, mladý pane?
5: Mám jistý plán. Důmyslný. Velmi. Zaskočím onoho plátínkáře s překvapující lstivostí. Vás pak zavolám až k rozdílení mnou vyzískané kořisti. Prosím, nepřemlouvejte mne. Jsem pevně rozhodnut. Frštén, jen se za mne pomodlete, otčenášek.
2: Nevím. Ale když jinak nedáte...
5: Díky, vážení pánové. Za důvěru, jakost. Budete překvapeni. Má víc než to. Auf Wiedersehen, au revoir, naschledanou, arrivederci.

0: Je! No přidejte do kroku, Vranky, ať jsme do tmy pod střechou.
1: Pochválen pán Ježíš!
0: Až na věky, mladý pane!
1: Máme ošklivé počasíčko, že ano? Zastavil byste laskavě na okamžíček.
0: Brrr! Tak co pak, mladej? Chcete se svést?
1: Doufám, že vás příliš nezdržuji.
0: Ale času dost, jen si vylezte nahoru. Ve dvou nám bude veselejc.
1: Totiž patrně sotva, prosím pěkně, nelekejte se.
0: Kjo?
1: Já jsem totiž loupežník. Lotrando mladší, pardon, ruce vzhůru.
0: Ahle.
1: Oh, nepolekal jsem vás příliš?
0: Ale vůbec ne, naopak. Já jsem totiž taky loupežník. Nějaký krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
1: Promiňte, neměl jsem dosud tu čest. Jsem tu vlastně dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
0: Aha, starého Lotranda, že jo? No to je stará, renomovaná loupežnická firma. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Děkuji.
0: Já jsem byl tůze veliký kamarád vašeho nebožtíka Pantáty. Ještě než umřel, jsme se potkali a víte, co mě řekl? Povídá, víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrým. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. No jo, tak to řek. A na to jsme si plácli, víme?
1: Ach, to je mi líto. Prosím, tisíckrát za odpuštění. Opravdu jsem netušil, že tady je váš revír. Mé mužstvo nebylo správně informováno. Je mi neobyčejně líto, že jsem na toto místo položil nohu.
0: Ale váš pantáta ještě řekl. A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí páchne nohou, můžeš mu vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že tohle je tvá silnice. Jo. Tak to řekl váš ctihodný pan otec a dal mi na to ruku, víme?
1: Je-li tomu tak, pane kolego, pak vás musím co nejúctivěji poprositi, abyste přijal tuto perletí vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím perem a tenhle kabátec anglického sametu na důkaz mé nejhlubší úcty a lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
0: Ale no tak, dejte to sem, mládenče, a já vám odpustím.
1: Ach.
0: Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, a vy je, koničky. Bambičkem, pane Lotrando.
1: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský příteli.
2: Kraudýřská pejna, ta se nepostejná, ta se ani hordu dvakrát neštítí. Padnout na Lotranda není žádná, to je paní o život.
3: Správně, správně, tady jde o holej život.
4: A já se na to?
3: Jo.
4: Já do toho?
3: Jo.
4: Já nemám rád?
3: Jo.
4: Šaškárny.
3: A já toho mám taky dost.
4: Teď jsme světu prosmí.
5: Tady to slyšíte, mladý pane Chasama vstek.
1: Ale proč? Prosím pěkně, já nechápu, proč?
3: Proč?
1: Prosím pěkně, klid.
5: Chlapi, ticho.
1: Račte mne vyslechnout.
6: No to jsem žádostivej.
1: Drazí bratři, pardon, chápu tedy, dámy a pánové, já zcela nechápu důvody vašeho hněvu. Proč se hněváte? Proč? Co jsem vám učinil?
4: Proč? Proč? Co jsem vám učinil? Tak já vám to, šéfe, vytmavím za všechny. Jsme namíchnutý, páč to takhle dál nepůjde, jasný?
1: Prosím, spisovně. Přitom snad není třeba komolit mateřský jazyk, že ano?
4: Fix rauda.
1: Prosím, bez klení a prosím, bez rozčilování.
4: No, páni, jak nemáme být rozčilení, když jste celou živnost přived co grunt? Když nemáme co jíst? A vy místo, abyste přines, ještě rozdáváte. Pláteník Čepelka si z vás dělá legraci po celém okolí.
3: Jo, tam ten formant z police. Co jste mu ještě půjčil svýho koně na nás přived sedláky s vidlema? Div nás nepomordovali.
5: A tomu řezníkovi, co ved na jatky krávu, jste vůbec tu krávu neukrát.
7: A ještě jste mu dal 12 dukátů, protože vám nalhal, že má 12 hladových dětí a zatím je to starý mládenec.
4: A tak to jde pořád do kolečka. S váma bychom buď umřeli hlady, nebo bychom se šli sami dát zavřít do kriminálu. Není to tak, kamarádi?
3: Je, s tím Čepelkou, s tím Formanem, i s tím řezníkem, i s tou krávou.
1: A co tedy chcete dělat?
4: Ať řekne Vincek.
1: Mám dojem, že jsem si počínal docela solidně.
5: Nic ve zlém, mladý pane, ale vy se na loupežnictví nehodíte. Živnost jde od 10 k 5. Radši si v dobrém dejme s Bohem. Tady Arnoštek s Barabou by mohli na službu do pivovaru?
4: Jo.
5: Já se dám nejspíš za mládka do Hronovského mlejna?
4: Jo.
5: Každý si najde něco podle svých chuti.
1: Prosím, prosím. Já vám, přátelé, pochopitelně nemohu bránit v uskutečnění vašich životních snů. O, nikoli věk. Každý je sám svého štěstí strůjcem. Rozloučíme se. Ale já při své práci zůstanu. Splním přísahu danou mému zvěčnělému otci. Jděte si s pánem Bohem, druhové moji milí. Já jdu loupit. Jdu krást, jak mi velí přísaha a čest mého rodu. Amen.

0: Stůj, člověče, stůj! Slyšíš?
1: Co to?
0: Abys zastavil!
1: Co křičíš, nejsem hluchý.
0: Co to vezeš?
1: Cože?
0: Ptám se, co vezeš?
1: Co bych vezl? Srdcata, perníkový srdcata, do náchoda na pouť. Chceš si koupit?
0: Já nejsem kupec. Jo, jsem loupežník.
1: Cože?
0: Že jsem loupežník. Vzdej se.
1: Aha, loupežník. To musím říct svý paní mámě, aby se podívala. Stará, zvedni plachtu a polez ven. Je tu nějaký pan loupežník.
2: A co to plácáš, dětku, co mě budíš? A podívejme, doopravdy.
0: Ruce vzhůru.
2: I s pistolkou. I ty jeden. Antikriste, ty arcilotře, ty babinský, ty bandito, ty čerchmante, ty dareboty, hrdožeze.
3: Ach, pardon, madame.
2: Já u tebe nejsem žádná madame, ty zprostáku. Já jsem paní Havlíková, perníkářka z Lhotky, ty jidáši, ty kajné, ty kriminálníku.
3: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
2: To se ví, že dáma. A jaká dáma, ty jeden háca čerte, ty lucipere, ty mezuláne, ty mordíři.
3: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak vyděsil, milostivá paní Trecharmé, Silvuplé, že vůzem, fršten.
2: Pakuj se, nebo ti povím, že jsi netvor a nezdoba. Partikář, pirát, pobudá, rabiát a raubíř.
3: Ujiští vás svou nejpokornější lítostí.
2: Slota a prostopášník šelma.
3: Smilování, smilování.
2: Zločinec.
1: Co jsi mu to povídala?
2: Jeď dál.
1: No jo. Já, že z toho byl hnedle červený a hned zase jako křída. Tak hej!

0: Uklidni se, Luisi. Upokoj se.
1: Já se na to veledůstojnosti nehodím. Vychovali jste mě nikoli věk pro loupežnictví. Já nemůžu nikoho obrat, ani zapíchnout, když mě o to sám nepožádá. Už jsem z toho spitomělý. Promiňte, velebnosti, jsem z toho vedle, jak ta jedle. Jsem z toho pav. Pro pána, já už to ani nedovedu spisovně formulírovat. Co si mám počít?
0: Milý hochu, je to těžké, já to chápu. Chválím tě, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš. Jednak proto, že to je hřích, ale hlavně proto, že to neumíš. To je jasné, jak ta boží facka.
1: Jenomže já jsem neboštíkovi tátovi přísahal.
0: Já vím. Podívej, Luisi. Ono je možno okrádat lidi všelijak a ne zrovna s bambitkou v ruce. Tvůj tatík to dělal postarodávnu. Ty svou přísahu splnit musíš, ale bude třeba najít proto nějakou modernější formu, víš? Musíš přepadat a obírat lidi v úplné počestnosti. Ty si najdeš mýto.
1: Mýto?
0: No, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, zastavíš ho a nepustíš dál, dokud ti nedá dva krejcary mýta.
1: A to se může?
0: Samozřejmě, dokonce musí, když na to máš povolení. A to povolení i s razítkem ti dá pan okresní hejtman v Trutnově. Tady mu to píšu, aby se tě ujal a pronajal ti nějaké pěkné mýto. No, tak vidíš, můžeš lidi obírat a být přitom zdvořilý a vlídný, co hrdlo ráčí.
1: To vám, veledůstojný otče, do smrti nezapomenu.
0: Rádo se stalo, milý synu. A až někdy pojedu kolem, doufám, že mi zvedneš závoru za darmíčko. Gratis!
2: Matko boží, to je vedro.
0: Trpělivost, oče Spiridione.
2: To je vedro.
0: Za hodinku jsme doma.
2: To je vedro.
0: Pobídněte hnědku.
2: Jo, kde pak? Sotva plete nohama. Nemohli bychom odbočit cestou k nějaké faře na hlt vína. Vždyť tom pán Bůh mě netrestej, pekelném žáru leknem jako mřenky.
0: Pravda. Mám tu kdesi známého faráře, tady nedaleko Úpice. To musíme zahnout doprava, oče Spiridione, k zálesí. Podívejte, tam ta závora. Tam prý vybírá mýto náš někdejší žák. To už je roku Luis. Jestli pak mě pozná. Je to on. Dal si narůst fousy, ale jinak se ani moc nezměnil. Pozdrav, pámbu.
3: Zastavte, flanďáci. Mejto, dva krejcary.
0: Jen co najdu, kde pak mám drobné?
3: Čerstvějc, bude to. Jak pak dlouho má jeden čekat?
0: Nemám drobné. Prosím vás, človíčku, proměňte mi za 6.
3: Orom do vás, když nemáte krejcary, co vás sem čerti nosej. Vyklopte dva krejcary nebo táhněte na zpátek.
0: Luisi, kulotrando, nepoznáváš mě?
3: Dejte pokoj, co je mi do vás?
0: Ale já jsem...
3: Aha, otec Převor.

Pohádka rybářská. Tři přání. Na břehu jezera, v chalupě s roztrhanou rákosovou střechou, žil rybář. Každé ráno odvázal svou starou rozeschlou bramici, vyjel na vodu a rozhodil síť. Z té trochy ryb, co mu uvízlo v síti, si něco nechal pro sebe a zbytek prodal na trhu v nedaleké vesnici. I když za ně moc peněz nedostal, k jeho skromnému životu to stačilo. Jednou vyjel zase takhle z rána na jezero. Břeh už dávno zmizel v ranní mlze, ale rybář stále ještě vesloval. Dneska jel na hlubinu, doprostřed jezera, kde byla voda tmavší než bouřkový mrak. Tady by mohly být i ty největší ryby, pomyslel si. Vytáhl vesla z loďky a nechal ji splývat po vodě, až se zvolna zastavila. Vzal síť, rozmáchl se a hodil ji do vody. A v tom se to stalo. Konec sítě se mu omotal kolem ruky. Škublo to s ním, až se loďka rozhoupala, rybář zavrávoral a spadl do vody. Pláclo to, zvedly se vlny a ty odehnaly pramici o kus dál. Rybář sebou ve vodě házel a mrskal, plavat moc neuměl a čím dál tím víc se zamotával do sítě. Začal volat o pomoc, ale kdo pak by ho slyšel uprostřed jezera, na hlubině černější než bouřkový mrak a všude kolem hustá ranní mlha. A už se mu přes hlavu přelila první vlna. Pomoc! Zvolal rybář a v krku mu to zabublalo. Kabát se mu v tu ránu nacucal vodou jako houba, síť ho táhne ke dnu a před očima mu vyskakují černé kruhy. Než ho vlny zalily úplně, v posledním okamžiku stačil ještě vykřiknout: kdo mě zachrání, tomu splním tři přání. A pak se za ním voda zavřela. A rybář klesá ke dnu, kolem něj tancují zelené bubliny, vodní řasy mávají na uvítanou a zdá se mu, že slyší šepot tisíce rybích hlasů. To máš za to, že si nás chytal a prodával, udil, vařil a smažil, strkal do octa s cibulí a pekl na česneku. A najednou rybář cítí, jak se o něj ze spoda něco velkého šupinatého otřelo. Několikrát to do něj strčilo, jako by ho to oňuchávalo. Pak ho to začalo nadzvedávat a strkalo ho to zase zpátky nahoru na hladinu. Zalapal rybář po dechu, když mu hlava zase vykoukla nad vodu. A hned vedle něj se na vlnách houpe jeho pramice. Rybář se chytil po stranice a z posledních sil se vyškrábal do loďky. I síť stačil ještě vytáhnout. Když se trochu vzpamatoval, opřel se do vesel a zamířil si to domů. Ale ještě se loďka ani pořádně nerozjela, když se ozval nějaký hlas. A co ty tři přání? Rybář přestal veslovat, položil vesla do vidlic, rozhlíží se, kdože to tu mluví. No, to snad ani nemůže být pravda. Z vody vykukuje zlatá ryba.

Jaká tři přání? Koktal. No jo, vlastně... Teď si rybář vzpomněl, co to vykřikoval, když se topil. Co by si spřála, zlatá rybo? Zlatá ryba našpolila zlatou pusinku a plácla zlatým ocasem o jezerní hladinu. Chtěla bych být krásná, řekla koketně. Bohatá? A to třetí přání? Zlatá rybka chvilku přemýšlela. Aha, už to mám. Chtěla bych dlouho žít. Když to dořekla, začala v širokých kruzích loďku obeplouvat a koukala, co rybář na to. Ten ale nemusel chodit pro odpověď daleko. Tak ty bys chtěla být krásná, bohatá a chtěla bys dlouho žít, zopakoval ta tři přání. Tak teď mě dobře poslouchej. Krásná, krásná. Už jsi. Nejenom, že jsi jediná zlatá ryba, kterou jsem kdy v životě viděl, ale jsi krásná i svou šlechetností. Vždyť se mi právě zachránila život. Bohatá? Bohatá jsi vlastně taky. Máš svobodu. A svoboda se nedá zaplatit ani těmi největšími poklady této země. A to je to největší bohatství. A chtěla bys dlouho žít? Řekl rybář a zamyslel se. Nevím, proč by ses neměla dlouho těšit ze života. A kdyby ses mi někdy přeci jenom zapletla do sítě, pustím tě. Zlatá ryba byla s tou odpovědí spokojená. Plácla ocasem na rozloučenou ohladinu a ponořila se. Plynula léta. Rybář vyjížděl denně na jezero a na příhodu se zlatou rybkou už zapomněl. Až jednou. Táhne síť, zdá se mu nějaká těžká, ale zatím žádný úlovek nevidí. A najednou tady, v posledním cípu tisíci okaté sítě, zlatá ryba. Když mě pustíš, splním ti každé přání, šeptá ryba a lapá po vzduchu. Rybář si vzpomněl, jak to tehdy bylo. Pustil bych tě i tak, řekl, ale když jinak nedáš, daroval zlaté rybě svobodu a vyslal domů, aby se poradil se ženou, jaká přání by si to měli přát. Ale to už je jiná pohádka. To je pohádka o rybáři a zlaté rybě. A tu vy všichni dobře znáte.

už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej. Vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku? Co?

0: A co pak bude pod stromečkem, no, nevíš? Ne. Tak já ti to teda prozradím, dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
1: Dárečky?
0: No ano, od tebe.
1: No, ode mě.
0: Heď, a já ještě něco vím.
1: A co pak?
0: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
1: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
0: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
1: to,
0: nic.
1: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
0: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
1: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
0: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: Jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
3: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
3: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
4: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: Oh, to je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mě napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Něco,
1: nebo vás poškrábu a pejska taky.
2: Pane Čapku!
1: No, počkej, já ti nabančuji.
2: Pojď, pane Čapku!
3: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
3: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
3: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba, to řekl váš šéf.
3: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím, ale pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme a dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
3: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane Čapku, kočka svůj ocas.
3: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
1: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to! Jedeš, stará se, nebo bych červ?
0: A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
1: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
3: No dám vám kus vánočky.
0: A?
3: Kus salámu.
0: A?
3: Tři syrečky.
0: A?
3: Pár kostek cukru.
0: A?
3: A? A naschledanou.

0: Tak vidím, že nám ten pan Čapek pěkně nasliboval. Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
1: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
0: Ale já už jsem tlustá.
1: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
0: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
1: Já vím, budou dárečky.
0: Ale dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
1: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
0: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i myjí.
1: Dobrá, ale jak to uděláme?
0: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
1: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
0: Co? I pro pána? Co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví. No, tak jsem to sněd. Ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No, to právě nevím.
0: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na zem.
1: Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
2: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, pane Čapko, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
1: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
0: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě.
1: Aha.
0: Potom slezu a pověsím zase já tebe.
1: To je nápad.
0: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Já už visím.
1: Já taky.
0: A já už suším.
1: A já taky.
0: Sluníčko mě hřeje.
1: Je! Kočička, podívej nahoru.
0: Tam ono prší.
1: Prší.
0: Honem do domečku, než ano. Nám zmokne prádlo.
1: Ano.
0: Rychle.
1: Je.
0: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
1: Už neprší.
0: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
1: Ano.
0: Nejdřív pověsíme kočičku.
1: Tak.
0: Tak. A teď pejsáčka.
1: Už vlaju.
0: A já už zase suším.
1: A já už jsem suchý.
0: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. To se mě ty chloupky krásně ohřály. A já už jsem taky suchá.
1: Tak.
0: Slezeme.
1: Ano.
0: Sundáme prádlo.
1: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
0: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syreček.
1: Ale teď... Sýreček přece voní.
0: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co, čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
1: No, dobře, počkej.
0: Ale no, co to děláš, pejsku, ty čicháš a zároveň kropíš. Tak co to je?
1: Nevím, co je to?
0: No, tak dáš se podat?
1: Ano.
0: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o...
1: Dmě?
0: No. A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
1: Já taky.
0: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
1: Ty?
0: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
1: Málem bych zapomněl.
0: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
1: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
0: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
1: Ano.
0: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
1: Mám.
0: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
1: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
0: Tak, trošku soli. A teď tam dáme zavařeninu.
1: Zavařeninu? Ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
0: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
1: A, a, oříšky, oříšky, abychom nezapomněli.
0: Mm-hmm, oříšky jsou dobré a měla by tam také přijít okurka.
1: A kosti, musíme tam přece dát nějaké kosti.
0: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
1: Tak.
0: Jo,
1: počkat, počkat. No. Teď několik buřtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mě.
0: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme, ale počkej, počkej, Písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
1: Čupa.
0: Svátku svatého Bobíka, zavři oči.
1: Ano.
0: Otevři oči. Já!
1: Co to je?
0: No to je přece husí hlava.
1: A kde má nohy?
0: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
1: Aha.
0: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A budeme
1: se těšit na ten

0: Voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
2: Mrrr, ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad. Tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: To je krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
2: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima. A potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
1: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak.
2: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
1: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
2: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no také to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. To ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát drobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
2: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
2: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdopak, taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
2: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
2: Vynatrefujeme.
1: Vynatrefujeme.
2: Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme i... Ano?
2: V úctě kočička a pejsek.
1: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jakože se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
2: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
2: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No, já... Píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
2: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
3: Pane Čapku.
0: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
0: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa ní a o, znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
0: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Jde se na poštu.
1: Je, a už jsme na poště. Je, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juhu.
0: Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: To je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já ti ho vyndám. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: No, vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskové.
0: Au, nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj brouťku zlatý. Pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřez.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřez se ti z toho neudělá. Vřez to je přece kytka, ne? Ale na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřez. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřez se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřez.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídal?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: Chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný. Pane Čapku, já mu chci zahrát divadlo. Pojďte se mnou hrát, pane Čapku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se. Pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čapku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak, a teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: To je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, ani nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilka?
2: Ale potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, už to bude zazizený. Vstávej, Čapku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pesku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám. Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jen si pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šibestrona, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadrnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: kdybyste dovolila, paní Kadrnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadrnošková zavrtěla hlavou: ba ne, děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadrnošková viděla, řekla: to víte, takový pes něco stojí, žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co kradl, že jo? A Šebestová řekla: aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadrnošková kývla hlavou: to vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala: Jonatáne, přines z ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem a jistý pan Kamenec se napil a řekl: tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi: člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl: Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla: to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour, ještě že Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby, jinak to skončilo určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec se na Jonatána rozkřikl: tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce, co jako si to vlastně představuješ, za trest nedostaneš dva dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi: prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla: no jo, to je pravda, jenomže kde máš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl: prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadrnoškové. A ze sluchátka se ozvalo: no prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který si aspoň týden neholil, a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl: člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadrnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl:
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zabalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloději tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem! A ten chlapeček to všechno vrátil, nači zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bychom to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl. Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem. Jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva veličí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová za paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl

Machu, co budeme dělat? Co kdybychom ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem? A Mach řekl, tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi. Byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová. Byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi. A všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany? Co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B a potom spali až do rána.

příští den, když šli Mach s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přece jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katrnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katrnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

0: veselou ozvěnou zahlaholily velké prostory nové radnice. Čerstvě namalované stěny poradního sálu zazářily ve světle pochodní a pan starosta rozbalil před sebou papír se slavnostní řečí. Než začal číst, poprosil přítomné ještě o něco. Slavná městská rado, zhaste prosím vás ty pochodně, mě už škrábe od dýmu v krku a ještě byste tu mohli něco zapálit. Páni radní sice kdesi cosi, že ne, že by nezapálili, takový nešikové přece nejsou, ale přesto poslušně položili pochodně na zem a oheň zašlapali. A když poslední pochodeň zhasla, obklopila všechny černá, neproniknutelná tma.
1: Co to má být?
0: Starosta znepokojeně zakaštal.
1: Ale pánové, kdo to dělá takové hloupé žerty? Kdo pak schoval světlo?
2: To jistě špindíra,
0: popíchla radní Semtele.
1: Jak to já? Vůbec ne. Kdo se to o mě opovážil tvrdit? Světlo zmizelo samo, abyste věděli. Já jsem se dobře díval.

0: Býval.
1: Někteří už se také nesměle přidávali, ano, také myslíme samo. A dokonce začali světlo hledat. Protřepávali si pláště, obraceli kapsy, lezli po zemi pod stůl, otevírali dveře do sousední místnosti. Ale nenašli nic. Ještě štěstí, že se do hledání dal také strážník Zimbaba. Napadlo ho pootevřít dveře ven a už to měl. Světlo zůstalo venku, vykřikl do poradního sálu. Venku, světlo je venku, volali všichni o překot a už se řítili jeden přes druhého z radnice ven. Což kdybychom si světla trochu nachytali, osmělil se navrhnout radní, nesmějte se mě. Nejlepší by bylo do pytle, přihlásil se s návrhem já taky rád a vida i přitom byli hned všichni. Honem tedy domů, každý si přinesl pytel a otevřel jej proti sluníčku. Radní, neradní, všichni se chopili práce, za chvíli stáli na náměstí s otevřenými pytly a chytali do nich sluneční světlo. Držmíšek náhodou nemohl žádný pytel nahmátnout, přitáhl tedy celý povlak na peřinu, aspoň co tam víc vejde. A Krupař hrom do toho zase chytal sluníčko do papírových kornoutů. Jakmile byly pytle, povlak i kornouty tak plné světla, že se už i zahřívali, honem je svázali nebo zavřeli a utíkali s nimi do radnice. Počkejte, počkejte, až všichni najednou, volal na ně, nesmějte se mě. Počkali tedy a když tam byli všichni, otevřeli pytle najednou a nic. V pytlích byla tma a v radnici také. To byla ovšem svízelná chvíle a nikdo ji nemohl lépe rozřešit než starosta.
0: Sousedé, řekl, v Kocourkově dosud vždycky na všechno přišli a my na to, jak sem dostat světlo, přijdeme také. Uděláme to tak. Sedneme si zde v zasedací síni a nevyjdeme odtud, dokud se nám to nepodaří. A kdo na to přijde, ten bude z nás nejchytřejší. A protože v Kocourkově bývá vždy ten nejchytřejší starostou, stane se i starostou.
1: Když se už začínal třetí den a páni radní nemohli hladem a žízní opravdu vydržet, povstal konečně šišlavý radní Myšišlápek a začal slovo za slovíčkem vážně odříkávat svůj nápad.
2: Pánové, já myslím, že jsme to dělali všechno špatně, když jsme nosili světlo v pytlích. No ne, přece pytlem nevidíme, no ne, vidíme očima, no ne. Co kdybychom si nachytali světlo do očí a posvítili si potom tady očima, no ne. Výborně, konečně nápad, zajásali všichni hladoví radní, šťastní, že mohou vstát a hrnuli se ven.
1: Jenže nastojte, venku byla právě noc a tma jako v pytli. No nevadilo, kocourkovští si věděli rady, zavolali si na podocného s lucernou a dali si pořádně posvítit do očí.
3: A je světloučko, libovali si radní, kteří seděli tak dlouho ve tmě. Jenom důkladně posvíť, posvíť.
1: A potom honem utíkali se světlem v očích do radnice. Ale v radnici zůstala tma jako dříve a páni radní si neviděli ani na vlastní nos.
0: Pánové, u všech rohatých, možná, že nám to všechno dělá to prachmilionté slunce schválně. To bychom se na to hrom do toho podívali. Což bychom je, ať je husa kopne, přinutili jí do radnice z moci úřední.
1: Výborně, volali opět všichni hladoví radní. Ahle, slunce vyšlo a mezi stíny domů vykreslilo na náměstí ozářený pruh právě blízko radnice. Samo jim přišlo pod ruku, jako by je vyzývalo. Světlo, světlo, vykřikli páni radní a jali se světlo zahánět úřední mocí do radnice. Každý vzal hůl a tloukl do světla jako divý. A vida, Jak se slunce po obloze pohybovalo, přibližoval se osvětlený pás stále ke vratům radnice. Sláva, jásali páni radní, světlo už poslouchá, a byli do světla ještě více, až se konečně vraty vplížilo do budovy.
0: A teď horem zavřít vrata, zavelel starosta. Vrata práskla, až se radnice zatřásla, ale světlo bylo zase pryč.
1: Odebrali se tedy zase do zasedací síně a čekali na nový nápad. Nový nápad nepřišel, za to přiběhl obecní strážník.
0: Pane starosto, z nové šatlavy utekl zloděj.
1: Všichni se zvedli a horem pádem utíkali s panem starostou do prázdné šatlavy.
0: Ale co to? Šatlava nebyla vůbec prázdná. Šatlava byla plná, plnička zářivého světla.
1: Zloděj totiž vyboural kus zdi a dírou, kterou uprchl, vnikalo dovnitř veselé sluneční světlo.
0: Radní, já to vím, se udeřil do hlavy. No tady je to, sousedé, vždyť my jsme zapomněli do radnice udělat okna. Podívejte se, díra ve zdi, zloděj na to přišel, jak sem dostat světlo. Zloděj je nejchytřejší. Sousedé, toho uděláme starostou. Ano, zloděj bude starostou, a páni radní se vyhrnuli branou ven honit zloděje.
1: Leč zloděj už dávno zmizel za kopcem. Co si měli nyní kocourkovští počít? Vrátili se smutní domů, vybourali v radnici okna a litovali, že jim utekl tak chytrý starosta.
4: Je mi smutno, paní Brigito. V radnici je chlad, až zuby drkotají. Je-li smutno Šaškovi, je smutno dvojnásob. Povídej něco pro zkrácení chvíle a pro zahřátí. V tom se přece vyznáš, nemám pravdu?
5: Ach, Šašek lichotník. Ale když nedáš jinak, vzpomněla jsem si na zvláštní příběh. Vypráví se u nás už od starých časů. A mazaný kocour je v něm hrdinou.
4: To si nechám líbit.
5: Tak poslouchej. Byl jednou jeden mlynář.
4: Jako bych ho viděl.
5: A ten měl tři syny. Dva byli chytří, třetí prostáček, tichý a skromný.
4: Zkrátka trochu hloupý.
5: Michal mu říkali. A nebrali ho vážně. Po otci synům zbylo dědictví. Mlýn, osel a kocour. Mně patří mlýn, řekl nejstarší. Prostřední si vzal osla. Ten je můj, zvolal. A nejmladšímu zůstal jenom kocour.
4: Ten to tedy schytal? Myslím mládence.
5: Jenom nesuď předem. Vyčkej a uvidíš. Možná se velice mýlí.
6: Tak to ne, to není spravedlivé, bratři, to opravdu ne. Mlýn a osel by nás uživili všechny tři, ale co s kocourem?
4: Dovol mi hádat, paní, vysmáli se mu.
5: Aby ne, Michal si šel postěžovat k rybám v náhonu a kocour za ním.
6: Co s tebou, chlupáči? S tebe můžu mít jedině kožešinku na čepici.
7: To bys mě urazil.
6: Hele... Ty mluvíš?
7: Proč bych nemluvil? Umím i jiné věci. Jsem jenom kocour a předzdovedu, co možná ani lidé nesvedou. Mlynář věděl, proč si mě tu drží. Dej mi pár bot, pořádný pytel a uvidíš, co kocour dokáže.
6: Pytel? Boty? K čemu by ti byly?
7: Však uvidíš. Když o mne ti dva chytří nestojí, pomohu tomu, kdo mi dá svou péči. I kocour dovede být vděčný.
6: Ale k čemu boty?
7: Špatně se bosou nohou šlape do trní. Tady nám štěstí nepřeje. Chceš bratrům dělat podomka? Štěstí si člověk musí vydobít. Cesta je dlouhá a bez bot bych se mohl popíchat. Boty mě budou jenom k prospěchu a tobě taky, to mi věř.
5: Michal se dlouho nerozmýšlel. Když kocour dostal, co si přál, obul si boty, směle vykročil a s pytlem přes rameno vyrazil na kraj lesa. Položil pytel na zem, podepřel otvor klacíkem a pytel vystlal dobrotami, co vábí králíky. a natáhl se vedle, ležel jako mrtvý, nic se nehýbal. Leží tak, leží, očkem mžourá kolem. A už jeden malý neposeda s dlouhýma ušima hopká kolem pytle. Cítí čerstvé mlíčí, otruby v pytli přenáramně voní. Králík nakukuje, dodá si odvahy, kousek popoleze a kocour vyskočí, popadne pytel a vítězně s ním mává nad hlavou.
8: Je můj,
9: je můj.
8: Ale co s ním uděláš?
7: To už je má starost. Slíbil jsem? Slíbil. Mám teď, můj pane, vážné poslání. Když chvíli posečkáš, možná, že budeš hodně překvapen.
4: Že ty mě, paní, pěkně napínáš. Pověz, co bylo dál.
5: Kocour se vydal cestou necestou až na královský zámek. Strážný u brány se trochu podivil. Kocour v botách a rovnou ke králi?
7: Mám důležité poslání. Nesu vzácný dar. A aby neutekl dříve, než ho předám, musím mluvit s králem osobně.
5: Dar pro krále? Strážný se bál jen neudělat chybu. Dovedl tedy kocoura do královských komnat. A král byl toho dne v dobrém rozmaru. Milostivě kocourovi poskytl své ucho.
4: Ale to snad ne.
5: Nechceš rozumět. Poskytl mu slyšení.
4: A tak to tedy ano. Však už jsem se bál o královi uši.
7: Nejmilostivější, pane králi, přicházím jako posel svého pána.
10: A kdo pak je tvůj pán?
7: Hrabě z Vantrok.
10: Z Vantrok?
7: A na náhonu.
10: Na náhonu?
7: Je mým dobrým pánem.
4: To byl ale šibal, takhle si vymýšlet.
7: Na důkaz oddanosti, přízně a aby panu králi prokázal svou úctu, posílá můj dobrotivý pán nepatrný dárek ze svých revírů.
10: Hrabě z Vantrok? Že ho ani neznám.
7: Teprve nedávno dosáhl hraběcího titulu. Snad mohu říci, aniž bych se chlubil, že je to člověk srdce dobrého, ctnostný, nepovýšený, skromný až přes příliš. Jeho jediným přáním je udělat radost králi, kterého si váží.
10: Hrabě z Vantrok, opravdu nevím, ale řekni pánovi, že děkuji. Hrabě z Vantrok.
7: A na náhonu k vašim službám, veličenstvo, k vašim službám.
5: Kocourovi se šibalská lest povedla, jak náleží.
4: To nebyl kocour, ale lišák, paní Brigito.
5: Bylo to ponejprv, ne však naposled. Za pár dní přišel kocour znovu a pak ještě mnohokrát.
7: Nesu pár koroptví.
5: Král nevycházel z úžasu. A jindy zase.
7: Kousek srnčího dnes posílá můj pán.
5: Ten hrabě z Vantrok se králi začínal líbit. A toho ještě neznal.
7: Pár kachen divokých.
5: Strážní začali kocoura zdravit už zdaleka. A kocour vedl promyšlenou řeč.
7: Můj pán je znamenitý, velmi skromný člověk.
5: A jindy zase.
7: Má tolik polí jako málo kdo. Jeho lesy byste neprojel za jeden den?
10: Opravdu?
7: Vesnice jako byste vymaloval.
10: Skutečně?
7: Každý druhý den je na zámku koncert a jednou do měsíce bál.
10: No toto.
7: Ještě tak najít hodnou nevěstu.
5: Kocour věděl, kam míří. Král měl totiž dceru. Princeznu, o které se široko daleko říkalo, že je nejkrásnější na světě.
10: Milá dcero, mám s tebou vážné úmysly.
5: Řekl král a po očku se díval, co to udělá.
10: Ten hrabě z Vantrok a na náhonu zdá se být slušný pán. Nechtěla by se s ním seznámit?
5: Princezna nebyla proti. Kocourův pán však zatím nosil pytle do mlýna. Jednoho dne přišla chvíle, kterou kocour vyhlížel.
10: Tyhle dny na pokraji léta jsou ze všech nejhezčí. Zítra si vyjedem.
7: Kam máte namířeno, pane?
10: Slyšel jsi o zpívající řece? Znám jedno místo, chodil jsem tam za mlada, kde voda zpívá v běhu přes kameny a točí se v hlubokých tůních. Tam pojedem.
7: Tam to znám. Někdy tam chodívá i můj pán. Moc a moc se mu tam líbí.
5: Kocour utíkal, co mu nohy stačily za Michalem. Ten právě řezal dříví.
7: Odlož tu pilu, už je čas. Štěstí máš na dosah, stačí jen ruku natáhnout.
9: Už si mi toho tolik nasliboval.
7: A teď je čas. Budeš se koupat v řece na místě, které ti ukážu. Pamatuj, že jsi hrabě. Ostatní nech na mě.
9: Když myslíš, chlupáči, já to tedy zkusím.
5: Stalo se, jak kocour nakázal. Michal se koupal v řece. A královský kočár jel zrovna okolo.
7: Taková náhoda.
5: Kocour, který čekal za křovím, vyběhl na cestu a usilovně křičel.
7: Pomoc! Pomoc! Lidé, pomozte! Můj pán se topí! Hrabě Zvantrok přijde o život!
11: Cože? Můj nejlepší přítel? Všichni na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Všichni!
5: Zbrojnoši a sluhové, bylo jich dobře na půl tuctu, královský kočí a dokonce i starý komorník naskákali do vody, aby zachránili hraběte. V tom mumraji si nikdo nevšiml, že je tam vody sotva po pás. Kocour zatím přistoupil ke kočáru. Král byl celý bledý a princezna útlá jako proutek sotva dýchala.
7: Můj vzácný pane, díky, díky, díky. Díky tvé dobrotě, můj pán, bude zachráněn. Vaši moudrost a rozvahu lze jen velebit. Je tu však ještě jedna bolest. Můj pán byl okraden.
10: No toto...
7: Sotva odložil svůj drahý šat a vstoupil do vody. Smečka drzých pobertů zmocnila se oděvu i šperků. Banda zlodějská, nic jí není svaté. Jak teď může stanout před vaší tváří, pane?
10: To vymyslel náramně.
7: A co král?
10: Zde je můj plášť.
5: Vyjeveného Michala odvezli na zámek a hodnostáři královského šatníku oděli do mělého pana hraběte nejkrásnějšími šaty, které se na zámku dali najít. Michal byl pohledný mládenec a v drahých šatech vypadal jako šlechtic.
10: Teď už to mohu dopovědět sám. Hádám, že princezně se zalíbil. Moc takových mládenců tam asi nebylo.
5: Hádáš správně. A nebylo to jenom kvůli šatům. Zamilovala se do něho.
10: A Michal do ní.
5: Protože oba byli srdce dobrého. Stačilo k tomu jen pár dní.
10: A král?
5: Ten vůbec nebyl proti, naopak. Vyjeli si spolu všichni tři. Kocour měl radost, jak se všechno dobře daří. Měl za to, že si Michal štěstí zaslouží. Běžel proto ve svých botách daleko před kočárem. Sotva doběhl k vesničanům, kteří za lesem sekali louku, vyskočil na balvan a začal prskat.
10: Jako bych ho viděl.
7: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že louka, kterou sečete, patří hraběti z Vantrok a na náhonu, oči vám vyškrábu.
5: A král opravdu sotva dojeli, se ptal, čí je to louka. Pana hraběte z Vantrok, volali všichni. Nikdo nestál o to, aby ho kocour v botách poškrábal.
10: A král?
5: Nestačil se divit.
10: No toto. Máte hezké louky a veliké.
9: Sena máme dost.
5: Michal se málem zakoktal. Pořád si nemohl zvyknout, že je hrabětem. A tak to šlo celou cestu pořád dál.
7: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že tohle pole a to obilí je hraběte z Vantrok, naženu vám do obilí myši a nesklidíte ani klas.
5: A když dojel král a chtěl vědět, čí to obilí je, ženci jeden přes druhého volali: pana hraběte z Vantrok!
10: No toto, máte krásná pole.
5: A kocour upaloval před kočárem, až se mu od bot prášilo a král se nestačil ptát a nestačil se divit ohromným statkům svého přítele.
10: No toto...
5: Mlýny, hamry, kovárny, pole, louky, celé vesnice, všechno jako by patřilo hraběti z Vantrok.
10: A na náhonu.
5: A na náhonu. A kocour pádil, utíkal a běžel. Ocasem za sebou cestu zametal, aby po něm stopa nezůstala. Až doběhl k velikému zámku. Zámek byl krásný. Podivné však bylo, že nikdo není v jeho zahradách, že na terase nevyhrává hudba. Okna zavřená. Jakoby na zámek padlo divné prokletí. Nebylo vidět panstvo ani sloužící, zahradníky, zbrojnoše, lovce, všude jen ticho, jako před bouří. Kocour se obrátil k těm, co spravovali cestu vymletou od vody.
7: Povězte mi, kdo je tady pánem?
5: Nikomu nechtělo se do řeči.
7: Co pak máte pusu zašitou?
5: Váhavě se rozpovídali. V celém světě prý není většího boháče nad majitele toho zámku. Patří mu všechny louky, lesy, pole i řeky, kolem kterých král s princeznou a Michalem projížděli. A je to čaroděj, zlý čaroděj. Kdo se mu znelíbí, toho začaruje nebo krutě potrestá. Dokonce se povídá, že je to lidožrout.
7: Aj.
5: Všichni se ho bojí. Nikdo se mu neodváží postavit. A tak už to trvá mnoho, mnoho let. Jako čaroděj se umí proměňovat v různá zvířata a pak slídí, špehuje a naslouchá, co si lidé o něm povídají. Možná ohlíželi se, možná, že je to támhle ten krkavec.
12: Lidožrout, čaroděj. Já čekal dobrý konec, paní.
5: Možná, že se dočkáš. Kocour si sedl u cesty na kámen a mudroval. Když domudroval, vstoupil do zámku a hned k čaroději.
13: Co tady chceš?
5: Čaroděj. Byl zarostlý. Oči mu žlutě svítily. Hlavou sál málem ke stropu. Ramena tak dovrat stodoly. Kocour se tvářil úslužně.
14: Jsme na cestách, můj pán a já. Považovali bychom za velikou nezdvořilost jet jen tak okolo a nezastavit se. Nesložit poklonu pánovi líbezné krajiny a nádherného zámku.
13: A dál?
14: Slyšel jsem, račte odpustit, že vaše výsost je obdařena zvláštní schopností a zvědavost mi nedá, abych se aspoň nezeptal. Povídá se, a snad to není pouhopouhý tlach, že se umíte proměňovat v různá zvířata.
13: Snad je to pravda. Možná ne. Co z toho?
14: Nedivte se mé zvědavosti, pane. Viděl jsem kouzelníky v arabských zemích a divotvorce v Indii. Dokázali mnohé, ale tohle ne. Nemohu tomu uvěřit.
12: Šikovně klade vějičku.
13: Mohu ti to snadno dokázat. Parbly! Sakrbly!
5: V jediném okamžiku stál proti kocourovi místo čaroděje obrovský lev.
12: Takovou bestii mile rád ožilím.
5: Kocour se tak vyděsil, že vyskočil rovnou na střechu. Boty se k procházkám po střechách příliš nehodí. Měl se tedy co držet, aby nespadl. Když čaroděj viděl, jak jeho proměna zapůsobila, přijal zase svoji podobu a kocour opatrně a váhavě slezl ze střechy.
14: Musím přiznat, že něco takového jsem ještě neviděl. Slyšel jsem ale, že jeden kouzelník v indickém městě sem tam šátrá, také něco takového dokáže. Proměnit se ve velké zvíře není prý tak obtížné, říká on, ale proměnit se v něco malého, například v myš nebo něco podobného, to prý je mnohem těžší. To asi nesvedete ani vy.
13: Nic není nemožné. Aspoň pro mne.
5: Nadýchl se, zamumlal a v tom okamžiku se proměnil v myš. Kocour po ní skočil, zakousl se do ní a bylo po myši. A bylo po krutém čaroději.
12: Tomu já říkám znamenitá svačina. Oj, to se mi ulevilo. Jak vlastně chutná takový čaroděj?
5: A pak už to šlo ráz na ráz. Před zámkem zarachotil kočár a bylo slyšet krále.
15: Nádherný zámek. A já ho ani neznám. Přiznám se, hrabě, byl jsem pecivál. O sousedech nevím skoro nic. Čí je to zámek, nevíte?
5: Michal nevěděl, co na to říct. Ale to už kocour otvíral dveře do kořán a hluboce se klaněl.
14: Vítám vás, vaše královské veličenstvo, na zámku hraběte z Vantrok.
12: A na náhodu. Tak tomu říkám příběh s dobrým koncem.
5: Se skonem lidožrouta ožili začarovaní sluhové a muzikanti. A pro nového pána s radostí schystali skvělou hostinu. Muzikanti veselé vyhrávali, stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími lahůdkami a král vykřikoval nadšením nad dobrým vínem ze zámeckých sklepů.
12: A ti dva, co se do sebe zakoukali? No, ti dva přece.
5: Hned toho dne byla na zámku velkolepá svatba. Michal se však ještě předtím princezně přiznal, jak to všechno bylo.
12: No toto.
5: Ano, nediv se. A princezna řekla, že to nevadí. Dobré srdce prý je nad šlechtické erby. A láska nad všechny tituly.
12: A kocour?
5: Kocour, když viděl, že je všechno na nejlepší cestě, sundal boty. Možná, že se teď rozvaluje na sametové podušce a za své služby se nechá obsluhovat jako hrdina. Možná, že teď brouzdá někde světem a hledá někoho, kdo potřebuje, aby ho chytrý kocour v štěstí popostrčil, když je v nouzi a sám si nedovede poradit.
12: Mňau.

0: Spal tvrdě a dlouho. Probudil se, když ho zase cosi zastudilo na čumáčku. Otevřel oči a zamžikal do plného denního světla. Nad ním se prostírala bělošedá obloha a s ní se řídce snášela jakási bílá peříčka. Mávl po jednom packou, ale na dlani nic nenašel. Jen ho to tam zastudilo, jako prve na čumáčku. Znovu zkusil chytit pírko a zase nic. Jaký to čerchman v tom vězí. Míša na ten div koukal jako půlroční štěně na první sníh. A on to první sníh také opravdu byl. Ale náš medvídek dosud všechny své zimy s mámou přespal, jak to medvědi dělají. A že je tohle sníh, nevěděl. Posadil se a rozhlédl se, aby o svém podivném objevu honem pověděl mamince. Ale co to? Kde se to ocitl? Kolem něho byl řídký jedlový lesík, a kdesi dál se ozývaly lidské hlasy a kroky, hrčení vozů a dupot kopyt. Teprve teď si Míša povšiml, že sedí v strýčkově velikém koši na tlusté houni. Počkat, ano, ano, ano, ano, do toho koše se ukládal u strýčkovy chalupy na noc. Teď stojí koš na zemi a hranatá dřeva z něho zmizela, houně leží na dně. Co se to s ním stalo? Kam ho to odvezli? A je, mináčku, je tu sám. Maminka nikde a strýčka také nevidí. Míša se zdvihl a chystal se vylézt z koše. V tom se za ním ozval vřískavý křik medvěd, medvěd, a už volalo více lidí a hlasy se hrozivě blížily. Medvídek na nic dál nečekal a dal se na útěk. Měl tak naspěch, že se ani nepodivil, když se jedličky v lesíku při pouhém doteku kácely. Neviděl, že jsou to vánoční stromky v dřevěných křížových podstavcích, jen pryč, pryč, pryč od těch křičících lidí. Přelétl městskou ulici, zahnul kolem rohu, proběhl uličkou, znovu zahnul a ocitl se mezi živými ploty. V běhu se rozhlížel po ukrytu, ale před ním se do nedohledna táhly jen ty ploty. V zoufalství skočil vpravo do křoví. Schoulil se do klubička, packy si složil přes tvář a jen trnul, trnul, trnul, aby ho tu ti zlí lidé nenašli. Kdyby tak byl věděl, kdyby se byl na útěku ohlédl, byl by viděl, že za ním běží také strýc Vasil. To bylo totiž tak. Vasil odvezl vozík s jedlovými stromky do městečka a netušil, že má nahoře v koši Míšu. Objevil ho teprve na tržišti, když chtěl z koše vyndat připravené křížové podstavce pod stromky. Míša tam na houni tak mile spál, že ho Vasilovi bylo líto budit a ustlal mu na dně koše. Potom chodili lidé a vybírali si stromky a najednou vznikl ten poprask s medvědem. Vasilovi nezbyl čas lidem vysvětlovat, co a jak, mohl jen utíkat spolu s ostatními za Míšou, aby ho uchránil pohromy. Teď tu Vasil stál na rohu uličky a marně se rozhlížel po medvídkovi. A medvídek seděl o pár kroků dál v křoví, ani se nepohnul, aby se neprozradil. Vasil se zklamaně vrátil ke stromkům a Míša s úlevou poslouchal, jak se kroky vzdalují. Tu se ozval hlas.
1: Hej, kamaráde.
0: Hlas drsný, ale dobrácký, přívětivý. Míša se rozhlédl. Na rohu uličky stál oslík.
1: Co je s tebou? Ptal se oslík. Vypadá to, jako bys měl z něčeho nahnáno.
0: Míša místo odpovědi okouněl po stříšce na oslově hřbetě. Byl tam vymalován houpací kůň. Na druhé straně medvídek, podobný Míšovi, jenže neměl bílé bříško. Medvídek se vedl za ruku s krásnou panenkou.
1: Vidíš, nosím reklamu na hračky. Vždyť je před Vánocemi.
2: Vánoce? Vánoce? Co je to?
0: Míša vzpomínal, zdali o tomhle už někdy něco slyšel. Ale nevzpomněl. Stíral si packami návěj mokrých vloček z čumáčku a ptal se.
2: Ty, oslíku, co to je to bílé?
0: Oslík chvíli nevěděl, co to medvídek myslí, pak se zasmál. Jinu, přece sníh,
1: ty neznáš sníh, vždyť je zima.
0: Z té odpovědi Míša mnoho nezmoudřel, ale dál se neptal, aby nevypadal hloupě. Oslík teď také mlčel. Měl by už jít domů, ale co tady s tím huňatým kamarádem? Víš co? Vlez si mi na hřbet a já tě schovám u sebe ve stáji. Povezeš se pod stříškou jako maharadža na slonu a lidé tě neuvidí.
2: Míša sice zase nevěděl, co je to maharadža,
0: ale nápad se mu náramně zalíbil. Chytil se o slova ocasu dup a už se hrnul pod střížku. Musel se skrčit, aby mu ani ocásek nekoukal, ani nosík z opatrnosti nevystrkoval. Viděl jen, jak se před ním pokyvuje oslíčková hlava s přistřiženou hřívou a cítil, jak se pod ním v chůzi kolébá oslíkův hřbet. Však by se tím málem byl ukolébal do spaní. Ale už byli na místě. Byl to dvůr za velikým domem. Nejdřív ze všeho padla tu Míšovi do oka ohromná spousta beden. Byly malé i velké i prostřední a byly z nich na dvoře nastavěny celé mrakodrapy. Hned vedle vrat byla oslíkova stáj. Míša se tam vydal za ním. Za dveřmi stáje viděl zrovna takový koš, jako měl strýček Vasil. Hrklo v něm, strýček je jistě někde tady ve městě a on ho musí najít. Bez něho by se nikdy nedostal zpátky domů. V rozpacích se obrátil k oslíkovi.
2: Poslechni, oslíčku, já nevím, jak bych ti to všechno honem vysvětlil, ale já nemohu zůstat, já musím honem vyhledat strýčka. Děkuju ti pěkně a s Bohem, však se snad ještě uvidíme.
0: Obrátil se a vyběhl. Oslík byl z toho hloupý. Vyskočil, aby medvídka zadržel, ale Míšu v zadeček už poskakoval daleko zadní uličkou a v tom už také zmizel kdesi za rohem.

0: Tenhle rok se léto obzvláště vydařilo. Obloha byla bez mráčku, sluníčko pálilo o 106 a horko leželo nad brčálníkem jako rozpálená poklička. V rákosí se nepohnulo ani stéblo, na vodní hladině nezavlnila jediná vlnka a v rybníce nikdo nepohnul ani žábrou. Vypadalo to tam jako v zakletém zámku šípkové růženky. Ryby ležely u dna bez hnutí, ospalem žourali kolem a do ničeho se jim nechtělo.
1: Joj, už je to tak,
0: bědoval rákosníček.
1: Z horka přišla na všechny náramná lenost a to je pro brčálník učiněná pohroma. Jestli v něm nikdo neplácne ani ploutví, natož aby špluchnul ocasem, udělá se v rybníce za chvíli stojatá a mrtvá voda, ve které všichni vypustí svou rybí dušičku. S tím se ovšem musí něco udělat.
0: Rákosníček si proto ulomil nejdelší rákosové stéblo a začal s ním ty lenošící ryby pošťuchovat. Žádnou z nich to ale neprobudilo z ospalé netečnosti a když je bydlo povalilo na bok, ani se nesnažili překulit zpátky.
1: Halo, ryby!
0: Hulákal skřítek jako na lesy, aby ho bylo slyšet i tam dole pod vodou.
1: Mrskněte sebou trochu, nebo obrostete žabincem. A na vás to platí taky vy líní. Jestli s tou stojatou vodou hned nepohnete, pokryje se brčálník vodním květem a z rybníku budete mít rozkvetlou louku. Tak bude to, nebo ne?
0: Nebylo. Pod hladinou si kapříci dál vyvalovali svá žlutá, vypasená bříška a líni si jen podložili hlavu ploutví, aby je to netlačilo. Tak tohle bylo na rákosníčka moc.
1: Já vám ale proženu faldivy, povaleči a pohodlníci. To by bylo, abych nevymyslel něco, co vás rozhýbá. Co takhle dát si plavecké závody?
0: Nápad to nebyl k zahození, ale udělat z těch šupinatých lenochů závodníky bylo nad Skřítkovy síly. Marně vypisoval všelijaké disciplíny, jako třeba 5 metrů na zádech, 2×3 metry ouško s obrátkou a 10 metrů plav, jak umíš. Vyhlašoval lákavé ceny pro vítěze, ale s žádnou rybou to ani nehnulo. Stejně tak to dopadlo, když rákosníček zahájil přebory v potápění žabých mužů. Dokonce ani žabáci Melichar s Baltazarem neměli zájem. A tak byl rákosníček jediným účastníkem. Výhodu to sice mělo v tom, že se stal samozřejmě vítězem, ale rybníku to moc nepomohlo.
1: Na sportování tedy moc nejste,
0: brblal Skřítek.
1: Takže co takhle zkusit tancování?
0: A hned vykřikoval do všech stran, že se pro všechny půlce mřenky a vůbec rybí mládež chystá velká diskotéka, na které on rákosníček předvede, jak si představuje pořádný tanec. Nejdřív začal polkou, potom přišel na řadu třasák i rejdovák a když končil obkročákem, motali se mu nejen taneční kroky, ale i hlava. A rybám to bylo stejně jedno. Pořád leželi jako mátohy a jenom jedna zašeptala, že teď jistě frčí něco modernějšího, než tohle starodávné natřásání.
1: Tě, zrovna vy mě budete vyprávět, co je dneska v módě.
0: Urazil se rákosníček.
1: Vy, které jste z rybníka nevystrčili ani hlavu. Tak, abyste viděli, milé ryby, já vám teď předvedu ten nejposlednější rock'n'roll, neboli, jak my Skřítkové říkáme, rokec.
0: Už když to povídal, měl cukání v kolenou a za chvíli vyhazoval nohama víc než poplašené hříbě, zatímco rukama se rozháněl, jako když odhání komáry. Jenomže ani tohle s rybami nepohnulo, natož aby jim to rozproudilo línou krev. Horší ale bylo, že to nerozproudilo ani vodu v rybníce, a tak se na něm začaly rozrůstat všelijaké řasy i řásničky, vodní květy a všechno se splétalo do zeleného koberce, který pokrýval hladinu brčálníku. Teď bylo zle, protože živá voda se v něm začala pomalu, ale jistě měnit na mrtvou, a to vedlo ke špatným koncům.
1: Když se to v rybníce hned pořádně nerozhýbá, bude malér.
0: Strachoval se Rákosníček a lámal si hlavu, kdo by takovou věc mohl co nejrychleji zařídit.
1: Je, no jasně.
0: Plácnul se najednou do čela.
1: Na líné líny a jiné šupináče platí štíka v rybníce, a tu já přece mám.
0: No a pak to šlo jako na drátku. V černé hlubině u západní hráze se zatočila voda a mezi ryby matonohy vletěla jako blesk štika zubatka. V tu ránu z nich lenost spadla a rozutekly se do všech stran. Bylo z toho tak mocné šplouchání, že se voda zvedla až nad stavidlo a celý ten žabincový koberec roztrhala na malé kousky, které skončily někde za hrází. Hladina teď byla zase čistá, voda samá bublinka a vlnka, zkrátka radost pohledět.
1: No jo, no jo, taková štíka v rybníce je hotové terno,
0: liboval si Rákosníček.
1: Ta rozhýbá kdejakou stojatou vodu, probudí ospalé kapry a z línu vyžene všechnu lenost.
0: A od té doby to bylo ve všech rybnících opravdu tak, jak to tenkrát v brčálníku Rákosníček povídal.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaděj. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu.
1: Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák.
0: Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík.
1: Jo, zase sněhulák.
0: A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po strání dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
2: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začali se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu.
1: Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
2: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení.
1: V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
3: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
1: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
3: Pod kovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
1: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

Velká hora. Byl jest jeden zámek, byl jest jeden kníže, byla jest i pana, krásná jako květ. Ženichů však málo. Všichni říkají, že tuhle krásnou panu málo těší svět. Kdo ví, kdo tu písničku vymyslel, ale byla pravdivá. Adamovi, jak se tu tak na dolnopolském zámku po kousíčkách rozhlížel, nešla při práci z hlavy. Darmo mu to Řehoř, jeho strýc, a vlastně jediný, kdo mu na celém světě z příbuzenstva zůstal, rozzlobeně rozmlouval. Zahradník nemudruje. Líto mu polámaných růží, pošlapané trávy, stromu, který schne, zámeckou slečnu, ať si kurírují jiní. Ale kdo? Sedí tu věčně sama v tom svém pozlaceném křesílku a hledí do nebe, jak by měl letět anděl na ruby či ocásková hvězda. A co ti do toho? Bylo jich tady plešatejch i bradatejch, zpívali, řečnili, po rukou chodili a všecko pro nic za nic. Pan kníže by dal půlku panství, když by ji kdo rozesmál a zbavil té zlé můry. V bráně to skříplo. A Adam celý z nenadání pomlkl. Pojízdné křeslo jelo ze zámeckých vrat, komorná vzadu, jak by vezla křišťálové sklo, a mladá kněžna vpředu, hedváb přes oči, jako by tiše spala. Dojeli k houpačce. A služka v čepečku schýbla se úklonou a náhle zbavená olbřího břemene, čile se rozběhla pěšinou v záhonech k oběma zahradníkům. Řehoři, pojď, pán tě volá! Adam se mlčky díval, jak se vzdalují, a pak se ohlédl přes keře k houpačce a samou nádherou růžové zahrady a samou úzkostí až zadrh se mu dech, neboť ho napadlo v jediné vteřině, že jsou teď s komtesou v celičkém parku sami. Nohy se pod ním ulekaně roztřásly. A kdyby jenom to, jakási divná síla se mu do nich z ničeho nic opřela, horoucí, dychtivá, takže je nemohl udržet na místě. Ty šlapky nešťastné se sami pohnuly a rovnou k houpačce a rovnou ke křeslu skrytému mezi stromy. Tam teprv Adam dokázal je zastavit. A oči do kořán úžasle. Tam teprv Adam dokázal je zastavit. A oči do kořán úžasle hleděl na líbeznou

0: bělejší než sníh. Růži, ty hloupí, a co s ní? Já měla růží plné komnaty. Vidíš, mládenec svěsil hlavu, a přesto je ti smutno od rána až do noci. Smutno? Kněženka šeptem vzdychla. Nevím. Nechce se mi nic. Ani se smát, ani co mluvit. Ani se bez konce rozhlížet po světě. A plakat taky ne? Plakat? Kdo ví, já jsem snad ještě nikdy neplakala. Adam se na ní udiveně díval. Byla tak krásná, až ho zabolelo u srdce. Tou sličností, tou lítostí, že je tak bez moci, že nemá náhle nic, čím udělat jí radost. Všecko si měla, všecko viděla. Tebe by zachránil jen učiněný zázrak. A ty to umíš? Dělat zázraky? Komtesa otevřela oči a dlouho na něj beze slova hleděla. Mládenci připadlo, že je v těch očích celé boží nebe. Já? Asi ne. Však kdybych dokázal ti pomoci, tak možná svedu i nějaký zázrak. Komtesa zas už přivírala oči. To jich už říkalo. Hluchnu z těch řečiček, z těšínských jablíček. Já nejsem žádný mluvka, křikl mládenec. Znám na 100 bylinek, znám na 100 kamenů. Třeba ti něco léčivého najdu. U brány cvakla klika. A mladá komorná šla zvolna pěšinkou a byla čím dál větší. Ty jsi Adélka, viď? Vydechl ještě honem honem mládenec. Jen němně unaveně přikývla. A já jsem Adam. Jména nám začínají stejně. Anýzek, Áron, Alabastr, Ametyst. Možná tak začíná i nějaký tvůj lék. Komorná vzala za rukojeť u křesla a dlouze otáčela od západu k východu, až byla kněžna k Adamovi zády. Jakoby obratem zapadlo sluníčko. Když si tak věříš, tak to zkus. Ozval se ještě z dálky ten smutně vláčný, lítostivý hlas. A pak už nic. Jen stopy za křeslem v bělostném písečku a kdesi vysoko, zběsilý, vroucí zpěv všech ptáků, co jich v nebi. Bylo to divné. Ač z toho rozhovoru mohl Adam z hlavy opakovat kterékoliv slovíčko, od toho od půl dne, co spolu mluvili, se mladá kněžna v zámeckém parku neukázala. Darmo se mezi prací rozebíhal k platanům či k rybníku. Darmo ji vyhlížel v oknech i v dlouhých chodbách potichlého zámku. Snad se mi zahnal ještě do smutnější samoty. Trápil se chlapec, v kleče napřímený nad zemí, co mu tu kolem pod rukou jen kvetla.
1: To ji spíš zahnal kníže pán, šklebil se strýček Řehoř, přikrčený v záhoně. Ten vidí všechno, a zvláště panáčky, jimž z krásných panen kvaltem hoří uši.
0: Synovec zčervenal a hleděl přes plot do lučin a do polí, kde mlčky strměl vysokánský vrch, zalitý šikmým světlem. Až musel zavřít oči, jak to od vrcholku bělozlatě planulo. Tam tomu kopci, tomu ze všech nejlíp. Hlavu má někde v nebi, co mu potrápení tady na světě.
1: Jaký pak kopec? Duhová hora, škaredil se strýc
0: a zvolna tratil se v růžové besídce

0: v náručí kytici, schystanou pro komnaty v zámku. A co je na ní duhového, sivá a samý stín? Řehoř se zastavil před schůdky ke bráně. Jen kdyby zapršelo, po dešti to by skoukal. Barev tam jako na kostelním obraze. Lidi si myslí, že má velkou moc. Adam jen vrtěl hlavou. A když se za strýcem zavřelo křídlo vrat, nahlas se rozesmál a zatřás vesele hlohovým stromečkem, až rozprchlo se kvítí. Já pořád o zázraku a on takhle blízko. Uvěřit na pověry, vylezu tam šupem třeba po čtyřech. Jenže já věřím na to, co můžu vzít do hrsti. Na listí, na kámen, na dřevo z javoru. To je holt zahradnická víra. Letěli ptáci, něco křičeli. A vzadu v platanech prosmyk se vítr, až to zacukalo růžemi a kruhem vonavým rozlít se zahradou, jak by chtěl dohnat ukřičené hejno. Adam se ohlíd za tím fanfaronským hukotem. A kde co úlekem vstalo v něm na nohy? A kde co údivem stouplo v něm na špičky? V dvoraně pod věží, ve velkém prosluněném okně, otevřeném do kořán, zahlédl skrz keře kněženku Adélku, jak ruce vztyčené, mračí se do světla a slepě rozplétá třásínka na zácloně. Pěšina, nepěšina, rozběhl se přes záhony pod zámek. Adélko! Uleklá, zamračená, ohlédla se po hlase. A snad se usmála a snad jen zamžikala do horoucí záplavy. Kdo ví, jisto jen to, že Adamovi roztlouklo se srdce. Copak? Už máš ten lék, co všechno vyléčí? Hleděla do záclony přivřenýma očima. A vyšívané květy plynuly jí po tváři a po čele, jak by jí smívali rozmrzení i smutek. To ne, vydechl Adam a začal honem šacovat se po kapsách a prsty se mu třásly. Tady je pár bylinek, kdyby ti uvařili čaj. A tady křišťálový kámen. Tu máš. Ten je nejčistější ze všech křemenových kamenů. Bude ti k ochraně. A přinese ti štěstí. Je studený. A tvoje ruka taky. Všecko je studené. I sad. I sluníčko, které ti stojí v zádech. To se ti jenom zdá. Kdybych tě uměl rozesmát, všecko by bylo jako dřív. Všecko by tě zas hrálo. Tak proč to neskusíš? Jdi. Najdi někde něco, co je samý smích. Pamatuješ se? Sliboval jsi mi zázrak. A trhla podrážděně záclonou. A jak se květy rozestouply do dvou svislých stran, stála tu čistá, bez poskvrnky, tvář jak padlý sníh. Jen v krásných očích tonul temný mrak, ač všude kolem vymetené nebe. Adam se napřáh převysoko do okna a prsty sevřel jí oběma rukama, jako by sliboval, že vykoná, co slíbil. Jenže v tu chvíli rozlítly se bílé dveře dvorany. Ceruško, všude jsem tě hledal. Kníže stál prostřed sálu, oči rozsvícené úsměvem, ale jen na chvíli. Jenom co ohlíd se do okna do kořán a spatřil zahradníka. Co ty tu, chasníku? Co si to dovoluješ obtěžovat komtesu? Adam div neupad, jak couval k záhonům. A slečna kněžna, jak by chránila ho před hněvem, napřáhla k otci rozevřenou ruku. Přines mi křišťál, Kámen pro štěstí.
1: Ukaž.
0: Kníže vzal kámen do dlaně a tvář mu zrudla rozlobeným smíchem.
1: Bylinky, zaříkadla, kamení, samá jen babská chamrať. Provenkovský dušičky, já to tu nechci vidět!
0: A kníže napřáh ruku do okna a mrštil kamenem daleko mezi keře.
2: Tatínku,
0: křikla šeptem polekaná Adélka. Však otec neslyšel.
1: Tam si ho seber a honem trať se pryč, však někam daleko, daleko od zámku. A tam si rozdávej svý babský rozumy těm, co jsou tvého rodu.
0: Adam šel pospátku, klopítal o keře. On za nic nemůže, říkala komtesa. A já ho ráda vidím, ráda ho poslouchám. Však pak už bylo ticho. Pak už nic. Okno se zavřelo s třeskutým rachotem a stóry zdrhly se za sklem jak opona, bělostná, samý květ a za ní nikde nikdo. Adam sáh do keře pro bledý šutříček. A ještě naposled rozhlíd se po parku, po růžích, po stromech, po skvoucím rybníku a zvolna pohnul se k bráně a k aleji, co vedla krajinou někam až k obzoru, někam až k duhové hoře.
2: Byla to spravedlivá zloba? Byla to nadutost a křivda knížecí, co chlapce Adama hnalo k té hoře, příkře tyčící se k nebesům a pak dál a pak výš, klikatou stezičkou, klesťovým průsekem a výš a dál, kde žádná stezička už skoro nebyla, jen sem tam pařez, sem tam křoví, zpřelámané od zvěře a všecko už jen v mlze? V bledosivém oparu, jenž obestíral temný horský vrchol?
0: Bůh ví. Možná však za to nejvíc mohly kněženčiny oči, čistotné, lítostné, které mu nešly z hlavy. Ať si jak si v duchu spílal, že jich není hoden, že musí jednou provždy zapomenout na krásu, co šlechetného rodu. Už sotva lezl. Už tu a tam se belhal po čtyřech, slepý v té bledé tmě a strmácený sotva cítil nohy.
2: Ta hora nemá konec a jak bych na zádech nesl i oblaka,
0: říkal si šeptem, hlavu u země a ruce samou hlínu. Bylo tu ticho, ledovaté ticho. Jen sem tam ukáplo z korun a z pahýlů. Slyšeti krůpěj, jak se ponenáhlu propadá a křehce chrastí v rozsypaném listí.
2: Ale ten vzdoušek, ten tu jako med.
0: Chutná ti?
2: Pro pána.
0: Adam klekl a hlavu zakryl si oběma rukama. Neb se mu zdálo, že mluví sám les, nebo ty nebesa, co cítil na zádech, nebo ta bledá mha, jíž kolem hromský ranec.
1: Co mlčíš? Vždyť se narovnej.
0: Vítám tě na duhové hoře. Adam pár vteřin zůstal tak, jak byl. Však hlas byl vlídný, laskavý až div. A tak se napřímil a ruce před sebou, aby mu k ochraně, otevřel obě oči.
2: Jejdánku, Adámku, dokola kolem čisto, travička jak břit, a na té planině, co kolem dokola, několikero statných stromů, učiněný sad, a všecko plné třpitu, jak by kdo polil to horoucím máslíčkem.
0: Adam si přikryl oči před tou září, aby neoslep.
1: Neboj se,
0: Brzy zvykneš, řekl usměvavý hlas. A Adam škvírou mezi prsty zahlíd stařenku, vysokou, šedivou, však tu zespanilou, tvář jakby vytepaná do mědi a bílé šaty po zem. Vy tady, řekl, ale nevěděl, jak dál. Vy tady ostáváte? Já jsem tu doma. Ale co pak ty? Že bys tak mladý chtěl už do nebe? Adam jen vrtěl hlavou a jen si po kouskách odkrýval obličej a znovu udeřen tou zdejší nádherou hleděl, jak bez duše po pláni, po mechu a sladce uhranut pohladil první kmen v nehybné řadě stromů. Však strachy ucukl. Strom se v tu chvíli celý modře rozžal od paty až po hlavu a všecko kolem bylo z nenadání skropeno čistotným azurovým světlem. Stařenko, co to je? Vydechl mládenec. Duhový modrý strom zrovna z ho rozsvítil. A sama pokročila do prostředka planiny a rukou hedvábnou hladila ostatní v té vyrovnané řadě. Tenhle je zelený, tady ten žlutý a zde červený. Božínku, na mou duši, zeleně, modře, purpurově rozsvěcel se divotvorný sad a čiré barvy jedna přes druhou planuly, skvěly se v horoucím povětří, až přecházely oči. Ale to znamená, vykřikl mládenec, to přece znamená, že vy jste paní Duha. Žena jen kývala a potom zvedla ruce nad hlavu a barvy pohasly v jediné vteřině. Stromy tu stály temné, košaté jak dřív, košaté, mohutné, ve větvích bledé nebe. Leč oči chlapcovi dál celé zářily. Paní, ach, odpusťte, však vy jste jediná, kdo by mi zrovna teď mohl ze všech nejvíc pomoct. A celý ze strachu, jestli ho vyslyší, a celý z úzkosti, že všecko poplete, začal jí opřekot vyprávět o zámku, o paně Adélce, o její nechuti být ráda na světě, a taky o knížeti, o slibu a o smíchu, který té spanilé knížecí dceři chybí. A ty bys rád ji něčím nevídaným ohromil. Snesl jí modré z nebe. Stařenka stála při něm, smutně hleděla mu do očí. A Adam kýval, hlavu zahanbeně svěšenou, jak by mu k tíži svěřovat se s tajností, o níž tu v horách asi radno mlčet. Já už jsem stará, chlapče. Mně lidské trápení už dávno vzdálené. Zkus o to poprosit nebeské pradleny, těm ještě všecko k smíchu. Nebeské pradleny, vyhrkl nevěřícně Adam. To jako perou nebíčkový prádlo, můj ty ferdásku. Nesměj se. I oblaka se přes den oderou a ušpiní. Jsou tady o tři kopce nade mnou. Však žádná procházka tam nahoru to není, to mi věř. Adam zas jenom kýval a taky děkoval a taky litoval, že tolik pospíchá. Však už hrnul se naspátek k lesíčku, k houští a křovinám schouleným v husté mze, kde tušil příští cestu. A co chceš sebou? Řekla ještě ta paní, bílá popaty. Já? Vzácná paní, nic, vždyť mi nic neschází, usmál se mládenec. Leda snad z barviček tu, co mám nejradši, kousek z té krásné duhy. A paní Duha ohlídla se posadu. A která je ta tvoje? Honem, řekni si. Červená paní, tu mám nejvíc rád. Duhová paní napřáhla se ke stromům. a z nízké haluze třetího v zástupu uloupla něžně droboulinký list. Tu máš a budeš-li kdy chtít, vezmi ho do prstů a pevně tiskni ho. Skápne ti purpurová slza. Adam vzal lístek, hluboko se uklonil. Děkuju. A vzal ji za rukáv a ruku políbil. Zde u vás, paní, prvně za život, bylo mi jako v nebi. Jenomže kde pak nebe? To ještě dávno ne. Ohnutý pozem, hlavu jako v ohni, ač všude kolem samá ledovatá mha, ač všude kolem holé, chladné skály, les Adam kousek po kousíčku výš a výš a darmo hledal ty tři kopce, o nichž paní duha mluvila. Jeden rost z druhého, takže kdo ví, kde první končil a kde druhý začínal. Byla to jedna srázná, nekonečná cesta k výšinám, k nimž bylo marno vzhlížet, neboť tam nahoře běžely mraky v jednom kuse jako beránkový houf. Ano, byly to hory bělostné jak z cukru a krásné, divže nepřecházel zrak. Jenomže nohy Adam už z té dřiny skoro necítil a ruce odlezení byly samá jizva, samý šrám. Čím dál, tím víc mu radno posadit se na kámen a aspoň chvíli spát a nabrat novou sílu. Lehoučko pomyslet, těžko však vykonat. V tom ostrém spádu nenašel bys výstupek, jediné místečko, kde možno složit hlavu. Už si myslel, že vše ztraceno, že k skále přitištěn pohne se k návratu a jednou provždy vzdá tu nebetyčnou cestu. Když náhle zaslechl cosi jak tenký zpěv, nějaké tiché, droboulinké hlasy zatřásly se v povětří, nejdřív si myslel, že to ptačí křik, ale jak přitiskl se ke hrubému kameni, znělo to z výsostí, z mlhavin nad hlavou, jak rozpustilý smích. A chlapce napadlo, že někde na blízku je nebe. Z posledních sil se vzepřel proti studenému hřebeni a dva, tři kroky vzhůru náhle zatrnul. Ruka, co hmatala po dalším kameni, sáhla jen do prázdna. Do mlhy bez konce, co tyčila se nad mohutnou horou, vzepjal se na rukou a troška po trošce plazil se přes útes, až celý bez dechu upadl na kolena. Dočista schvácen únavou, dočista slepý z bledé boží záře. Přikryl si oči ledovýma rukama. A teď už blízko zaslechl ten zpěv. Tři pradlenky prádlo perou, přijď si větře pro některou. Jedna sličná, druhá pěkná, třetí tůze hezká. Zkoušel se podívat skrz prsty do světla a zahlít úkratkem kraj jako zjevení. V půlkruhu bílých skal stály tu v širém kole obří rozložité kameny, placaté, nízké, každý jak stříbrem vyleštěný stůl a mezi nimi, jako oči nebeské, křehounce chvěla se dvě modrá jezírka, u kterých klečely tři mladé krásné panny. Klečely, smály se a prali v rukou prádlo. Tři pradlenky prádlo perou, mládenci se o ně perou, Sněženka a Poměnka a Reska. Adamovi to přišlo asi úlevou, z nenadání až k smíchu. A která je vlastně ta Poměnka? Křikl radostí. Do božích panenek, jako když vystřelí. vstali a utíkali k prohlubině ve skalách a prádlem nebeským hněvivě mávali, až stříkala z něj voda.
1: Jú, kdo to je? Co tady děláš? Honem, ať si pryč!
0: Pištěli jedna přes druhou a zlými posuňky mu třikrát hrozili až běda.
1: Nevyhánějte mě, lekl se poplašený mládenec. Se vším vám pomůžu, budu vám prát a nosit mokrý prádlo na šňůry a budu honit páskem vítr kolem dokola, aby to brzy uschlo.
0: Nekřič, kdyby tě slyšel tatínek, zavře tě do hromského vězení.
1: To je tak mocný?
0: Ha, řekla druhá, pán mračen veškerých a nejstrašnějších větrů. A třetí vyhrkla, až se jí zajík hlas. Pán oblak a nebetyčných hor.
1: Ty jsi sněženka, viď? Usmál se mládenec. Máš oči průsvitné, jak voda v horské řece.
0: Za to ty koukáš jako prosincové povětří, odsekla panenka. Což o to, mě bys mohl věšet prádlo. Bělostných oblaků je stejně ze všech nejvíc.
1: A mě namáčet popelce a červánky, s těma se nejvíc nadřu, vykřikla prostřední.
0: A co mě? Vykoukla z hloučku poslední. Adam si popošel pár kroků za nimi.
1: Tobě, poměnko, budu kropit modrý oblaka. A jestli chceš, i skládat do košíku.
0: Ty jsi mě poznal?
1: Jak by ne? Máš oči jako chrpy u nás na zemi.
0: Ty jsi pozemšťan?
2: Dívky se popídi pohnuli k mládenci. A co tu hledáš?
0: Adam se nadýchl a už chtěl začít řeč, když v tom se ozvalo strašlivé hřímání, jak by se skály kolem dokola otřásly od vrcholku po zem.
1: Pro pána, to je tatínek! Honem se schovej, dělej! Sem! Sem do jíňové sluje!
0: Jen tak, že ho stáhli do prohlubně ve skalách, neboť ten hlas, co rozdrnčel se po nebeských výsostech, zněl hrozivě až ousko.
3: Vzbudili jste mě, dcery moje? Copak, kdo tu s vámi je?
1: Nikdo, tatínku, vyhrkla poměnka. Jen jsme se přeli o šedivé mráčky.
3: Jako bych slyšel lidskou řeč, hřmělo to po nebích. Je drsná, křiklavá a příliš hrubá pro nebeské uši.
0: Adam se přitiskl ke stěnám jeskyně a Reska zavrtěla hlavou.
1: To nic, tatínku, to se jen sněženka předevčírem nastydla, jak drhla těžké prádlo.
3: No dobrá,
0: vzdychl hrozitánský hlas.
3: Tak buďte potichu, mám zítra dlouhou cestu.
0: A temné hřímání pozvolna zmlkalo, až zbyl jen dálný šepot.
2: Zítra jde tatínek na druhý konec světa, šeptala poměnka a stiskla Adamovi ruku, aby neměl strach. Můžeš nám pomáhat, pak někde schováme tě.
0: A jak pak ti tam dole říkají? Máš vůbec nějaké jméno? Ohlídla se sněženka. Adam, vydechl mládenec. A pradleny se sborem rozesmály a útle obstoupli ho v rozpustilém kole.
1: Adam, Adámek, zavřem ho na zámek.
0: Bylo tu bílo, bylo tu modře, bylo tu šarlatově, to podle toho, kolik bylo kterých oblaků. Neboť tu jimi kdeco rozestláno, kdeco rozvěšeno od obzoru k obzoru a práce s nimi na mou duši dost, vyprat a vyždímat je, pověsit na šňůry a složit do košů a nosit na oblační štít, ani si Adam někdy nevzpomenul, že je na výšinách nebeských a že kde dole stará dobrá země. Jen někdy večer, když šel u Ondaný spát, zahlédl skrz přivřená víčka krásnou a délčinu tvář. A smutně probouzen si ve snu připomínal slib, s kterým jsem vzhůru přišel. Pradleny byly hodné a nenechali nachasníka dopustit, vždyť uměl brzy všecko, co zde potřeba. A honil se s nimi, smál se, pomáhal jim u dřiny. A párkrát za den svedl zašeptat i poklonu, jak jim to všem třem sluší. Poslouchali to rádi, zvláště Poměnka. Vždyť kromě Fujavce a Hvízdala, větrných mládenců, co byli chvíli tady, chvíli tam, jim nikdo neřekl za celý boží čas jediné lichotivé slovo. Poměnka na Adama obzvlášť přelíbezně hleděla. A jednou k večeru, když Reska se Sněženkou vyšli na oblačný štít, si tahle pradlenka smyslela vyzvědět, jestli by nechtěl na nebesích zůstat. Ukaž, Adame, rozvěsím to sama, už si odpočiň.
2: Neboj se, Poměnko, pracovat dovedu, jsem zvyklý od malička.
0: Takže tam dole u vás na zemi moc velký boháč nejsi?
2: To ne, nejvíc mám děr a záplat na kabátě, smál se mládenec.
0: Ať, mě to nevadí, já jsem s tebou ráda, sklonila hlavu pradlenka. Bude mi smutno, až se budeš loučit.
2: Ale jdi, vždyť ty máš od věčného smíchu oči jako světýlka.
0: Poměnka, ruce rozpřažené nad hlavou, se dvěma hrstičkami po šňůře potichu přiblížila. Opravdu? Ach, jak to umíš roztomile říct? Poslouchala bych tě až do tmy. Víš co? Jestli chceš zůstat, já poprosím tatínka a...
2: To nejde, Poměnko, vyhrkl mládenec.
0: A proč by ne? Budeš se mnou prát modrý obláčky a budeme si chodit po sněhových hřebenech a já ti z kudrnatých beránků upletu kamizolu. Nebo tam dole někoho snad máš?
2: To ne, ucukl Adam.
0: Však po chvíli se ochraptěle opravil. Ale je tam někdo, na koho musím v jednom kuse myslet. Vteřinu bylo ticho. A pak si Poměnka přikryla dlaní tvář. A jak by smíklo s ní nebeské povětří, ucukla do strany a tryskem prchala přes palouk, přes prádlo do jeskyň ve skalách, do šera boží noci.
2: Tak si jdi, slyšíš? Jdi si pryč, já už tě nechci vidět.
0: Mládenec leknutím upustil sivý mrak. Tak, teď to mám. Teď na mě všecky zanevřou a vyženou mě na zem. Ohlíd se zasmušile do vesmírné hlubiny. Ach, Adélko, proč já to všecko dělám? Řekni mi, podívej na tu horu prádla. A teď jsem zůstal na všecko už sám. Adam se teskně rozhlíd po nebeské prádelně. Voda se v modrých tůních třaslavě kolíbala sem a tam a prádlo na stolech a prádlo na šňůrách svátečně vonělo, jak by už nachystané na dlouhánský let.
2: Teď bych mohl všecko vzít a utéct kam mi libo, zasmál se přes moc posmutnělý mládenec. S těmi popelavými přeháňkami, s těmi křídovými lajntuchy. To by se, pane brážci pozemšťané, divili.
0: Adam se už nahlas smál, však náhle, jako by se lekl, celý ustrnutím skameněl.
2: Mord sakulente, špitl.
0: A celý z horkých pominutých rukou začal se šacovat po kapsách, co jich měl. Kde mám ten lísteček? Kde mám tu červenou duhovou barvičku? A už poklekal na obě kolena a už táh za cípek z veliké hromady dlouhatý, hebce poskládaný mrak, snad nejbělejší ze všech. Hlava mu hořela a ruce se mu třásly. Na mou těkutě, tohle jestli se mi povede, můžou mě nebeskými košťaty hnát třeba rovnou na zem.
2: Zem byla daleko a všecko na ní jako dřív. Lesy jak varhana hučely majestátně na vrších, řeky ku sloudavě, ku s divým hrkotem plynuly v dolinách,
0: a dolnopolský zámek, vzpřímený v rovině, dál po celé dny trnul lítostivou úzkostí, že slečně komtese navěky souzeno být smutně sama na vezdejším světě. Už skoro nejí, vzdychal dolnopolský pán, a nikoho si nevšímá. Jdu za ní, mluvím na ní, ale ona nic, jak by už ani nevěděla, že má otce.
2: Ach, pane, nerouhejte se, je mladá, celý život ještě před sebou, nesmíme předem zoufat.
0: Tišil ho posté Řehoř Zahradník a plaše ohlížel se za křesílkem do parku, kde pod starými platany teď slečna sedávala. Dny vlekly se, jak nastojato voda. A jednou ráno kníže, udýchaný, přiutíkal od zámku a Řehoř, přihrbený v záhonech, se úlekem div nepřekotil na zem.
2: Kde je? Nikde ji nevidím a nepřišla prý ani na snídani.
0: Řehoř se stěžka narovnával spod keřů.
2: Proboha, pane, klid, vyšla už brzy ráno a nechala se odvést dolů k maštalím, je prý tam více světla.
0: Ach, pánbu zaplať, já už z té věčné bázně přicházím snad o rozum, mračil se zaraženě pán a hleděl netečně po keřích, po stromech zpříma se vzpínajících k obloze a po třepotu ptáků, klikatě křižujících povětří i park. Z růžové zahrady vanulo desatero vůní. A v nebetyčném tichu slyšet tu a tam jen vítr ve věžích a vodu z vodotrysků. Když náhle sebou oba ustrnutím trhli, zahradník i pán, a oba ohlídli se polekaně k cestičkám, co vedli k lukám parku.
2: Co je to? Hlesl kníže. Nějaký pokřik. Jak by se někdo s prominutím smál.
0: Stáli a naslouchali ve dvou. Neb každý sám hned netroufal si uvěřit. Vždyť to byl dívčí smích, pronikavý a šťastný. A kníže, nevěřící, popadl zahradníka za rukáv a šeptal užasle, co věděli už oba.
2: To je ona. Ona se směje, slyšíš, Řehoři?
0: A zahradník jen kýval a oba utíkali po cestičce k maštalím, jako by omládli, jako by zapomněli, kolik je jim roků. Ač to byl jen kus cesty, připadal jim bez konce. Však na výšince mezi oleandry zůstali rázem celý ohromení stát a němě civěli do trávy pod sebou, do širé loučky s opuštěným křeslem. Adélka, ruce rozpřažené nad hlavou, stála jak krásná bílá socha prostřed prostranství a oči v nebesích tančila, smála se a co si křičela do slunečního světla.
4: To je krásné! Taková nádhera! Vidíte to všichni? Tatínku! Tatínku!
0: Kníže nic nechápal. Však Řehoř vzal ho za ruku a ukazoval k nebi.
2: Tam, pane, podívejte. Ten bílý oblak, vidíte? Je na něm veliké červené písmeno.
4: A jako Adélka! A jako Adam!
0: Volala rozesmátá komteska.
4: On to dokázal! Tatínku, on to dokázal!
0: Kníže šel klopítavě za ní, oči vytřeštěné do mraku.
2: Kdo? Já ti nerozumím, dceruško.
4: No Adam přece, ten zahradník, co říkal, že mě překvapí, že udělá mi radost.
0: Šla jako uhranutá za nebeským oblakem a pořád smála se. A pořád tichounce, co si špitala, až ke zdem maštalí, až k břehům rybníka, až tam, kde konec parku.
4: Zde ještě zamávala přes drátěný plot a pak se rozzářená obrátila po těch dvou a řekla Řehořovi: Osedlej mi vraníčka.
2: Co?
4: Kníže si myslel, že ho obelhává sluch.
2: Dceruško, co chceš dělat? Vzpamatuj se. Náš rod je urozený a kvůli nějakému potřeštilci.
4: Náš rod je urozený, ale zlý. Ty jsi ho dal vyhnat. A já se mu jen smála, když se pořád kasal, že mě uzdraví. Musím mu poděkovat. Musím ho poprosit, aby se vrátil zpátky. A utíkala, že jí pán i Řehoř sotva stačili. Darmo ji otec prosil. Darmo hrozil jí. Jakoby znova uvykala smíchu, byl jí zas náhle plný park i dvůr. Šťastlivě volala, spěchala, zpívala a když pak seděla na koni před branou, vykřikla ještě na Řehoře, co se překrčoval za plotem. Pamatuješ si ještě, kudy tenkrát šel? A Řehoř kýval. Šel k duhové hoře. Na zemi to svitlo Adélčiným smíchem, na nebi to hřmělo temným, hrozným hněvem. V nebeské prádelně vše v přísném pozoru. I skály v půlkruhu, i hromy, blesky v jeskyňkách a ve slujích, i bledé pradleny, i v šerém koutě nezvaný host Adam. A vítr táhle pomateně hvízdal jako zběsilý. A nad vším, kde si nízko, mramorový hlas pána všech mračen, větrů, metelic a hor. Jste vini všichni, a proto všechny čeká spravedlivý trest. Nehnul se ani cípek nebeského oblaku. Jen chudák Poměnka vyhrkla šeptem.
5: Já jsem mu to říkala, aby šel pryč, že už ho nechci vidět.
4: Však sestřišku blíjí rukávem z obou stran.
5: Mlč, pomáhal ti jako nám a dělal stokrát víc než my tři dohromady.
1: Ticho!
4: Hlas pána mračen práskl jako hromovitý bič.
1: Vy tři budete sloužit 30 dní a 30 nocí bez odpočinku.
4: Dívky se objaly, sražené leknutím.
1: Každý oblak v rukou 100krát obrátíte. Každou spárečku, každou trhlinku od vysokých stromů a hor na nich vyspravíte. A běda, jestli najdu na jediném poskvrnu.
5: Ale oni za to nemůžou, vzácný pane.
4: Pohnul se z kouta Adam, hlavu zahanbeně uprsou.
5: Za to za všecko můžu já. Přišel jsem sem k vám nahoru, jen abych jednu panenku na zemi rozveselil a...
1: A abys udělal hanbu celému nebi.
4: Pán vychrů, jak by nadýchl se vánice.
1: Pomaloval si nebeský oblak a pustil si ho z oblačného štítu po nebi. A celá země se nám zaslouženě smála.
5: Já to tak nemyslel. Říkal jsem si, co jeden pokreslený obláček přeletí, kdo si všimne. Však Adélka se dívá po obloze od rána až do noci a...
1: Mlč!
4: Pán nenechal už kajícníka domluvit.
1: Ten červeně pomalovaný oblak leží tam dole v křišťálovém jezeře. Budeš ho denodenně prát, od jitra do tmy, dokud nebude zas čistý, jako byl. Dokážeš-li to? Jdi si, kam ti libo, však zbude-li jen stínek. Zůstaneš tady třeba do smrti.
4: Prádelna duněla oblačnou ozvěnou a ty tři křehké dívčí stíny se celé schrbily úzkostným zděšením.
5: Chudáček,
4: zavzlikala Poměnka.
1: Ty mlč, ty žalobnice,
4: cukla jí rukou zamračená Sněženka. Leč nebes pán už nedbal na pláč ani na zlobu. Jen jakoby se ještě ohlíd, kde si ve hlubinách hor a hromským lamentem dokončil hořký ortel.
1: A kdyby s náhodou chtěl utíkat, věz, že se bez mé vůle na zem stejně nevrátíš. Větrní mládenci budou ti věčně v patách.
4: Hlas jakby bubnoval po širých výsostech.
3: Rozuměl jsi mi.
0: Mládenec vykročil doprostřed prádelny.
3: Ano, pane, ale nebojte se, já utíkat nebudu. Co způsobil jsem, napravím. I kdybych dolnopolskou komtesu už nesměl nikdy spatřit.
0: Dolnopolská komtesa nevěděla o světě. Nohy a ruce bez vlády ležela převysoko kdesi na duhové hoře, snad usínajíc únavou, snad obestřena mrákotou zoufale nekonečné cesty. Jak je to dlouho, co se vypravila od úpatí k nebesům? Co přikázala Vraníčkovi, aby navrátil se k domovu a sama po dvou, po čtyřech hekavě klopítala do srázu, co neměl nikde konce?
3: Pro pána, co tu děláš?
0: Nějaký hlas stál nad ní, teploučký jak paprsek. Vstaň, usteleš si u mě v zahradě. Takový nápad, usnout prostřed mraků. Adélka otvírala oči, však v zápětí je zase úpěnlivě přivřela.
4: Ach, vždyť to bolí, zhasni ty lampy, bodají mě do očí, až se mi hrnou slzy.
0: To nejsou lampy, to jsou duhové barvy. Zkoušej to po trošinkách, brzy zvykneš si. Dívka si sáhla volnou rukou před oči.
4: Ty jsi duha, viď? Já se na tebe dívala po dešti celé hodiny.
0: Šedivá, krásná paní zdvihala ji na nohy. Já vím. Ty jsi ta pana, kvůli které potrestali mládence, co se tu kdysi stavil. Komtesa zůstala, jak by ji přimrazil.
4: Potrestali? A kdo?
0: Pán Mračen a Nebetyčných hor. Kvůli tomu oblaku, který ti vrátil radost. Komtesa vzala starou paní za ruce.
4: Oni ho uvěznili?
0: To ne. Však dokud nevypere oblak, jako byl, nesmí se vrátit na zem. Adélka hleděla po zdejší nádheře. Duhové stromy stály zpříma jako malované kytice, skvěly se, blištěly, a všecko povětří chytalo od nich strakatými plamínky. Sad jak by divotvorně hořel.
4: Leč ona skrz lítost vše sotva viděla. A čím to na ten oblak namaloval, nevíš? To krásně červené veliké písmeno.
0: Paní ji objala okolo ramenou. Jak bych nevěděla. Vždyť jí měl ode mne tu krásnou barvičku.
4: Od tebe?
0: Adélka ucukla z vlídného obětí.
4: Tak mi řekni, jaký vyprat z nebeského oblaku. Půjdu za Adamem tam nahoru a všecko mu to povím.
0: Leč paní duha zavrtila hlavou. To nesmím, děvenko.
4: Proč? Dám ti za to třeba polovinu knížectví.
0: Ach ty můj blázínku. Paní šla po špičkách duhovým špalírem. Podívej na ty barvy, ta jejich čirá zář, toť věčné tajemství zde mezi nebesy a zemí. Proto ti o nich nesmím pranic prozradit, i kdybych sama chtěla. Adélka sklopila hlavu.
4: Takže mu není pomoci?
0: Spanilá, stará paní sáhla kamsi do koruny stromů a co si pokojně předlouho hledala. Ale je to jen v moci těch, kdo umějí mít druhého moc rádi. Bylo ticho. Barevné listí šeptem šramotilo ve větvích a pana Adélka, jak by jí září polil purpurový strom, vydechla zajíkavě.
4: To já ho asi mám.
0: A celá zahanbená udělala pár kroků kamsi do stínu a odvrátila hlavu. Tak je to dobře, usmála se stařena. Tu máš. Tady máš opánky pro chůzi po nebi. Obuj si je a dej se na cestu k nebeským pradlenám. Tam najdeš Adama. i jeho smutný oblak.
5: Ty opánky, co ševcem nebeským stvořeny pro nebeskou chůzi, to byl dar nad dary ve stříbře ve zlatě. Bez těch by Adélka do nebe nedošla, i kdyby hnalo jí na 10 metelic, i kdyby roztál led i sníh, co do 3 kopců blejskal neznatelnou cestu. Ba, pouť to byla dlouhá. Sem tam už zdálo se, že nikdy neskončí, ale v těch botičkách šlo se jak v pápěří. Nesmekali se, neklouzali a jak by tu a tam je kdo si nadnášel, své hlavě zarputile si to štrádovali k vrcholkům, ztrácejícím se v mlze. V nebeské prádelně ji nikdo nečekal. Jenom ty bílé skály a jen ty kamenové stoly, rovné, rozložité pod nimi a na všech šňůrách rozvěšené prádlo. Adélka slepě šla od mraku ke mraku. Oči ji bolely od sněhu, od světel, a když se dokradla k prvnímu jezeru, jak by ji kdosi rukou jako led bolestně stiskl pod sevřeným hrdlem. Na zemi vedle rozsvícené vody ležel Adam, ruce rozpřažené za hlavou.
4: Adame!
5: Komteska klekla k němu, dlaně přitiskla mu na čelo.
4: Běž pryč! Co tady děláš? Nech ho spát!
5: Adélka odskočila, strachy vstyčila se na nohou. V prohlubních skalní stěny, jíní ve vlasech, stály jí za zády nebeské pradleny a 3x křičeli a 3x zlostně zatínali ruce.
4: Odpusťte, já jsem...
5: Nenechali jí mluvit.
4: Ano, ty jsi jistě ta, co všemu na vině. To kvůli tobě dře se od rána až do noci.
5: Adélka začala couvat, nohy najednou jak z olova.
4: Slečinka na zemi se nudila, chudinku musel někdo rozveselit.
5: Čím dál víc nasupené, čím dále zlejší, blížili se k ní. Adélka opřela se o nejbližší stůl.
4: Já za to nemůžu, já mu chci pomoci.
5: Rozesmáli se křiklavě a táhle, až se zatetelil vzduch.
4: Tak dělej, vykasej si rukávy, ty budeš s kartáčem určitě jedna ruka.
5: Nechte mě. Sama v té bělostné, ledové končině Adélka vykřikla strachy a lítostí. A snad tím výkřikem a snad zlým tušením hnul se v tu chvíli Adam z hlubokého sna a oči do kořán vzepřel se proti nebi. Pradleny začaly ustupovat ke skalám. A chlapec hleděl nevěřícně do slunce a chvíli bál se, že to ještě sen a chvíli věřil, že to všecko pravda. To čarokrásné vidění, ten obraz nad všecky vezdejší obrazy.
4: Adélko!
5: Stála a smála se lítostným úsměvem. A všechno prádlo, co ho bylo po šňůrách, průzračně vzdulo se nebeským povětřím a voda v jezerech, jak by ji šlehl ledovatý bič, zhoupla se přemodře od břehu ke břehu a vyšplíchla jim k nohám.
4: Adame,
5: děkuju, ty jsi mě uzdravil. Vzala ho za ruce a dlouze tiskla si je na kousíček od prsou, až on ty její vyprosil si naspátek a 2x políbil je. Pradleny otočily hlavy do nebeské tmy. A kde si na nebích prchavě zahrmělo, jak by pán mračen povětří a hor, probuzen tichounkou pozemskou radostí, řekl cos pro sebe z všemohoucího spánku. Byli teď 2. A všechno kolem, jako by jim přálo. Nebeské pradleny Adélce přivykly a vládce bouří bloudil kdesi přenáramně daleko, odkud sem k jezerům nebylo skoro vidět. Ale co platno všecko tohle dobrodiní? Oblak byl pořád samá červeň, nadarmo drhli ho ledovou krupicí, darmo jím smíkali po drsných kamenech, kroutili, ždímali, darmo ho nosili z jezera do jezera. Adam se nevzdával. Však pana komteska, nejspíš, že málo zvyklá námaze i útrapám, den po dni smutněji klekala ke břehu a schýbala se pro nešťastný oblak. Všecko ji bolelo. A nejvíc pomyšlení, že tímhle trápením je vlastně sama vina. Vstávala první ze všech. A první vlekla oblak do prostředka jezera a cípek po cípku urputně mnula v prstech sněžné plátínko, kde nejtemnější karmínová skvrna. Mládenec procital teprv, když svítalo. Probouzelo ho slunce nebo povětří, když se mu někdy zamanulo zahvízdat si na prsty či prásknout sněžným bičem. Jednou však vytrhl ho ze sna neobvyklý zvuk. Jak by se cosi horce rozvzdychalo, jak by se táhle rozdrkotal vzduch, kdeco se kolem zajíkalo tísní. Adam se ohlédl k jezerní hladině. A jak by střemhlav oslepil ho blesk, skokem se rozběhl doprostřed hlubiny. Adélko, můj ty bože, co ti je? Adélko, vždyť ty pláčeš. Objal ji kolem ramen a ona přitiskla mu hlavu na prsa a ukrývala před ním a především i na blízku svoje snad první vyplakané slzy.
6: Prosím tě, odpusť mi, já to tak nechtěla. Teď ještě uvěříš, že za to všecko můžu?
5: Adam ji hladil po tváři a po vlasech a konejšil ji, rozmlouval jí na stokrát, že nemá pro co plakat. Když v tom se po nebeské prádelně rozlehl Resčin pomatený křik.
7: Poměnko! Sněženko! Pohleďte na tu vodu! Je celá červená!
5: A obě pradleny běžely po břehu a obě smály se a obě volali.
7: Na mou duši! A mrak je zase bílý jako sníh.
5: Adam a Adélka hleděli na ten zázrak a jeden k druhému se zlekle přitiskli a zlekle mlčeli, jak by se báli tomu podivenství věřit.
7: Tatínku! Tatínku, slyšíš? On to dokázal!
5: Obracela se honem vzhůru po výsostech Poměnka. A dlouhé zahřmění v zápětí věštilo, že otec v nebi slyšel.
8: Jestli má dcera pravdu, pak si svou vinu, chlapče, napravil.
5: Neslo se z výšin přímo nad nimi a do dvou jezer padlo plné slunce.
9: Ano, pane, oblak je, jako byl. Ale ne díky mně.
7: Neříkej to!
5: Špitali v bledém stínu přikrčené pradleny. Však Adam nedbal. Popadl za ruku pobledlou komtesku a vystoupil s ní do plného světla.
9: To tady Adélka, pro kterou jsem ten oblak pomaloval. Rozplakala se lítostí a její slzy všecko očistily.
5: Potichl boží kraj, potichla nebesa. Vítr hles na prázdno, hladina jezer jako z modré kůže. A pak se ozval všemohoucí hlas.
8: Tak je to dobře. Smilatím vinu tvou i svou. A hlavně svého otce, co ve své píše nechtěl uvěřit, že mezi nebesy a zemí převeliká moc. A proto zakazoval všem svým poddaným s procesím chodit na duhovou horu.
5: Adélka zvedla oči plné úleku.
9: Můj otec?
8: Ano. Měl tě nade všecko rád a proto právě tebe stihl nelítostný trest. Trest dlouhé samoty, z které tě tento chlapec navždy trest. Trest dlouhé samoty, z které tě tento chlapec navždy osvobodil.

0: pro pozemšťany, kteří mluví pravdu a kteří poctiví v nebi i na zemi, je v Božích končinách navždycky dosti místa. Znělo to jako hudba. Hrom někde útle třaskal, útle vytrácel se hlas. A Poměnka a Sněženka a Reska, Bělásek, Popelec, Červánek nad hlavou, střeštěně mávali přes obě jezera, přes všechny kamenové stoly, co jich po nebeské prádelně a co si volali o radosti a štěstí. Adam a Adélka je sotva viděli. Neb všecko kolem náhle jakby z průsvitného skla. Neb vidět daleko a vidět vysoko, až kam si na kraji vesmírného světa. A oni, nejvíc zakoukaní sami do sebe, četli to jeden druhému, jak ze zrcátka z uslzených očí. Takže šli po slepu. Takže šli pospátku. Jisti si stezičkou, která je přivedla. Jisti si starou dobrou zemí, co je kdesi přehluboko čekala. Jisti si dobrou paní na duhové hoře.
1: Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku? Právě chtěl jíst, ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu, táta povídal, že byste nám mnoho snědl. A máma to musela se stolu všecko uschovat. A kam pak to schovala, Jozífku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchty na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr Matěj se neptal dále. Usmál se a v okamžení vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi. Pozdrav tě, Bůh, vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohl si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím by jsme tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného. A co, povídej? Zabil jsem ti hada. A ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce. Bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku. Dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. Krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tamto pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit a oba teprv hosta častovali.

názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného.

v mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.

jak Cipísek s Volšovečkem málem prohráli terno s kněžnou. Jednou v zimě seděla děčínská kněžna u okna. Padal sníh a vločky se za oknem houpaly jako lodičky. Za chvilku dostanu na pád, řekla kněžna kníže pánovi a pořád se dívá na rozhoupané vločky. Kníže pán zaklinkal na stříbrný zvonek a přiběhl lokaj Fricek. Kněžna, dostane na pád? Povídá mu kníže pán. Ať je tedy všecko v Beléčaftu. Fricek hned poslal menší sloužící k myslivcům, to kdyby se kněžně zachtělo ulovit tetřeva. A k podkoním dostájí, kdyby si snad kněžna usmyslela vyjet na saních. Jo, a ke kožešníkovi Pelcnerovi, kdyby se kněžna umanula na nový kožíšek. V tom kněžna povídá. Já bych se rada svezla na lodice. A to byl ten nápad. Kolosál, zatleskal kníže pán a už to chtěl kněžně dopřát. Ale lokaj Fricek uctivě řekl do dlaní. No, jenže ono je všude zamrzlo. Kněžnu jako když střelí k srdci, zbledla a dostala třaslavý hlásek. No já, jestli nesvezu na lodice, já budu z toho nemocná, já budu až do jara. Kníže pán se musel provětrat pod parukou, aby se mu ulevilo odleknutí. Lokaj Fricek si namazal paty jelením lojem a hnal se s novým kníže panským rozkazem k starostovi Humpálovi. Ať si tucet, pivovarský chlapů hodí přes rameno sekeru a proseká led v Řáholeckém rybníce, by tam byl fraj pro lodičku. Pivovarští si oškrtali sekery brouskem a šestkrát po dvou se vydali po císařské silnici k lesu Řáholci. Tou dobou Cipísek prolézal od rosochy k rosoše dubovými korunami a schazoval sníh, aby ulevil větvím. V tom vidí pivovarské. Ulomil loňský žalud a hodil ho na zamrzlý rybníček až k zunku. Z očka nad čepem vyjel popás vodník Volšoveček a zívl. Po zimním rozumu, měl bys dát pokoj, Cipísku. Já bych rád, křikl zhora Cipísek, ale 12 pivovarských tu chce sekat led, aby jim sekira stopora vyjela. A Volšoveček si přetřel čelo ledem, aby si popohnal myšlenky. Když se těch 12 přihrnulo, Volšoveček už na ně čekal na hrázce. Mějte rozum, povídá. Jestli mi v zimním čase vyženete ryby ode dna, nic jim to neprospěje. Jenže v 12 pivovarských bylo asi tolik rozumu, co v sekyře. Pustili se do toho, až se prášilo ledem. Volšoveček se podmračil a pošeptal tajné vodnické slovo. V tu chvíli se v ledu sevřelo jako pošťovíku. Sekery v něm uvázly a nikdo je nedokázal vylámat. Pivovarští to tam všechno nechali a vrátili se do Jičína. Když o tom kníže pán jemně po francouzsku pověděl kněžně, odsekla mu po německu. No jaký vy jste kníže pán, každý vasrmánek je nad vás. A potom zasténala. A já chci svést na lodice. A padla na ní ta nemoc, co si sama předpověděla. Kníže pán se nejdřív podepřel kletbou. Krajec Benedek, křikl. Ne, to se ještě ukáže. To se ukáže, jde tu kníže pán a do Vasemán.
A hned hnal lokaje Fricka do kasáren se vzkazem. Ať se hned sebere jeden jinrál a celá artilerie. No, a daj takový šus do rybníčka, aby v něm bylo fraj, kněžně, pro loďku. Sedlalo se a zapřahalo a ten generál z kanonýry rovnou do řáholce. Cipísek ho z hora z dubu poznal podle zlatého pošití a volal na Volšovečka. Jedou na tebe a mají tuplovaně naládováno. Volšoveček si strčil pod jazyk střechýlek ledu a smutně povídá. No, to bude horší štúdie, protože proti kanónu nemá vodník slovo. A už tu byli a generál švihlšel Jan Fajer. Pustili tu dělostřelbu do rybníčka. Led se rozletěl na střípky a generál hnal posla na zámek. Kněžna má fraj pro lodičku. No! Z kněžny spadla nemoc jak odťatá a kněžna hned začala rozkazovat. Kožišník Telcner, a ti tu rovnou s novým kožiškem? No, kočí slokaj, ať mě tam dovezou na saních a myslivci, ať zatím usadí na vodu lodičku. Cipísek pořád ještě stál v rozsošce na dubu, i když nebylo co střásat, jak to ta dělostřelba schodila. Volšoveček jezdil z konce do konce rybníka a konejšil přeplašené ryby. A už tam byly to knížepanstvo. Kněžna vyběhla z kočáru, myslivci přidrželi loďku, kněžna se do ní usadila a plynula po rybníčku. Olala, vzdychala, ale to je lahoda, no jo. A jezdila rovně i křížem, někdy se trochu pohoupla a udělala s lodičkou virblík. Kníže pán v atlasových kalhotách se rozkročil na hrázce a volal na kněžnu. No, tak kdo je tu, kníže pán? A kdo vasrmanik? Kněžna mu udělala v lodičce pukrlátko. Vedl jste si dnes jak císař pán? Všecko to byla pícha po francouzsku a trošku po německu. Volšoveček se na to díval ode dna. Tělem málem nevládl, kterému vodníkovi rozstřelí artilérie rybník, tomu se síla vrátí až sedmý den. Cipísek stál v dubové rozsošce a už ho studilo dopad. Smutně se kouká na tu knížecí regatku. Nespadlo kníže panstvu terno. Jenže v tom někdo za hráskou tichoučce zabručel do vousů. Paprlapá! A on to byl Runcajs. Nabil si pistol suchým žaludem a střelil proti směru kanonády. Povětří se obrátilo a padl takový mráz, že to zasklilo rybník rovnou pod lodičkou. Lodička uvázla a kněžna musela na břeh pěšky. A jak nebyla zvyklá ledu a na zlatých kramflíčkách, třikrát sebou flekla. Poprvé před očima lokajů. Po druhé při očima myslivců a po třetí to viděli všichni. No a to je to terno, povídá Runcajs. Profoukl pistol a tichoučce šel.

0: Snová třída. V kabinetu bylo ticho a šero. Pan učitel chroupal mrkev a pozoroval se zaujetím nahnutý stoh sešitů a písemných prací, který se tyčil vedle ohromného globusu. Hrozilo, že se každou chvíli zřítí. Měl bych si na něj trochu posvítit, pomyslel si pan učitel. Sedl ke stolu, vytáhl červenou propisku a zmáčkl vypínač na stolní lampičce. Na první pohled vypadal kabinet v pološeru trochu jako špatně vytapetovaný pokoj. Stačilo se ovšem rozkoukat a každý hned poznal, že na zdi nevisí tapety, ale nástěnné mapy. Byl to kabinet zeměpisu. Pan učitel zvolna opravoval písemky a sáhl po další mrkvi, aniž by zvedl hlavu od práce. Pčí! Kýchl z ničeho nic tak silně, až se obrovský globus na stole roztočil a mrkev se odporoučela někam do tmavého koutu kabinetu. Na chvíli se pohodlně opřel o opěradlo židle. Představoval si, že je kosmonaut a pluje vesmírem ve stavu bez tíže. Trochu se usmál a zamával rukou směrem ke globusu, jak to viděl dělat kosmonauty v televizi. Vesmírná posádka zdraví planetu Zemi, znovu se pousmál a vyndal ze stohu papírové kapesničky. Jak asi smrkají kosmonauti? Ale kosmonauti určitě nesmrkají. Velitel by je přece se senou rýmou do rakety nepustil, přemýšlel pan učitel a několikrát zatroupil do kapesníku. Chvíli se díval smutně na písemky. Lítat si pěkně vesmírem, to by bylo něco, vzdychl a napsal pod písemku čtyřku. No jo, holub. Holube, holube, z tebe kosmonaut nebude, kývl hlavou pan učitel, že se nestydíš jmenovat se jako známý cestovatel a nemít ze zeměpisu jen samé jedničky. Ale co? Mávl pan učitel rukou a namaloval za čtyřku hvězdičku. A pak ještě jednu a ještě, až z toho bylo souhvězdí velkého vozu. Strašně nerad dával trojky, natož čtyřky a zpětek dostával kopřivku. To nechápu. Copak je to nějaká věda párkrát kouknout do učebnice a prohlédnout si mapu v atlasu, vrtil pan učitel hlavou nad písemkami. No prosím, že to jde. Jednička Rostová. Rostová by se ve vesmíru určitě nestratila, jenže kolegyně Hrubá říkala, že hraje nejradši ze všeho na piano. Ale jo, copak by to byl takový problém nastěhovat jí do rakety piano? Povzdychl si v duchu pan profesor. Hepčí! Je to pravda. Byla by určitě hvězda mezi hvězdami. Kývl pan učitel hlavou a odložil písemku na hromádku k ostatním. Vstal, vytáhl ze stojanu mapu České republiky a vstoupil do třídy. Nikde nikdo, pomyslel si pan učitel a zašermoval bojovně stočenou mapou jako rytíř. Srazil přitom z nástěnky rozvrh hodin a dvě fotografie ze školy v přírodě. Rozpačitě se rozhlédl, jako by se chtěl ujistit, že ho nikdo neviděl. Z obrazu na zdi se usmíval pan prezident. K poctě zbraň! Pan učitel vypnul hruď, hodil si mapu přes rameno a došel přehlídkovým krokem až k tabuli. Prezident se stále usmíval. Pan učitel zasalutoval. Pane prezidente, hlásím ztrátu jednoho rozvrhu a dvou fotografií, na kterých padám do potoka. Prezident nehnul prvou. Nyní mi dovolte rozvinout státní zástavu. Prezident nic. Pan učitel pověsil na tabuli mapu Česka a opatrně ji vyroloval. Pak vrátil na místo schozený rozvrh i fotografie a posadil se ke stolu. Že by si zase prodloužili tělocvik přes přestávku? Za chvíli přece zvoní. Díval se nejistě na hodiny nad tabulí a skládal z papírového kapesníku karafiát. Zazvonilo. Někdo vzal rázně za kliku. Dveře se prudce otevřely a do třídy se vřítilo 25 dětí jako roj divokých včel. No tak, jenom klid, vyskočil leknutím pan učitel ze židle. Nebylo jasné, jestli uklidňuje sebe nebo splašené děti. Už nejste na hřišti, připomínal a rozdával opravené písemky. Co vás tak zdrželo? Fotbal? Nebo volejbal? Zeptal se dětí, když se trochu utišili. Raketa, vyhrkl jeden kluk ve třetí lavici. Nech si ty legrácky, holubé. Jaká pak raketa? Snad tenisová, kroutil hlavou pan učitel. To ne, na školním hřišti, volali sborem děti. Pan učitel otevřel okno a oči mu málem vypadly z důlku, ještě že si předtím nasadil brýle. Opravdu, na školním dvoře stála velká oranžová raketa se schůdky. A na schůdkách stála krásná slečna v modré kombinéze s bílým karafiátem ve vlasech. V jedné ruce držela transparent s nápisem panu učiteli, prezident České republiky, a druhou mávala a ukazovala směrem ke vchodu do rakety. Překvapený pan učitel také zamával a zdálo se, že se trochu červená. To je od pana prezidenta hezké, že si na mě vzpomněl, zašeptal dojatě. Co kdybychom si udělali takový menší výlet? Děti se na něj dívali trochu vyjeveně. A když říkám výlet, myslím tím opravdu výlet, zopakoval pan učitel a ukázal prstem směrem na nebe. Ano, volali děti nadšeně a pan učitel dal prst před pusu, aby je nikdo neslyšel. Děti se rychle seřadili a vydali se po špičkách chodbou na školní dvůr. Oranžová raketa stála zpříma a na schůdkách čekala ta slečna v modré kombinéze s bílým karafiátem ve vlasech. Usmála se ze široka, vyřídila panu učiteli pozdrav od pana prezidenta a předala mu technický průkaz a státní poznávací značky. Pan učitel poděkoval, přišrouboval značky na raketu a společně s dětmi nastoupil. Bylo mu sice trochu líto, že s nimi ta krásná slečna nepoletí, několikrát se ohlédl, ale pak už na nic nebyl čas. Nad palubní deskou se rozsvítil nápis Připoutejte se. Sotva pan učitel dosedl, začal se schánět po volantu nebo nějaké páce, kterou by uvedl raketu do chodu. Nemusel hledat dlouho, protože před nimi blikalo vlastně jedno jediné červené tlačítko s nápisem Start. Zvláštní, pomyslel si pan učitel, že by se celá raketa ovládala jedním tlačítkem. Ještě chvíli uvažoval, ale pak si řekl, darované raketě na zuby nekoukej, přivřel oči a tlačítko zmáčkl. Ozvalo se tichonké cinknutí a hlasitější klapnutí, na palubní desce se zvedlo víko a pod ním se objevily bílé a černé klávesy. Aj, poškrábal se za uchem pan učitel a vykulil oči na klaviaturu. Jasně, že by na ní nezabrnkal ani ovčáky čtveráky. Chvilku přemýšlel, pak se ťukl do čela a zamžoural nejistě do přítmí rakety. Rostová! Žádná odpověď. No tak, Šárko... Pan učitel vstal ze sedadla a rozhlédl se. Chvíli mu trvalo, než si všiml menší holky s culíkem, která celkem bez značení seděla u jednoho okna rakety a dělala, že tam není. Mohla bys na chvilku, prosím, pobízel jí pan učitel trochu rozpačitě. Šárka se zašklebila a zašilhala očima na svoji nejlepší kamarádku, pak trochu nahrbeně s rukama v kapsách došla pomalu k panu učiteli. Asi budeš muset něco zahrát, pokrčil pan učitel nosem. Šárka si se zájmem prohlížela klávesy a pak nadšeně vyhrkla. Je, ono to lítá na písničky. Všechny děti byly rázem u ní. Asi jo, tedy ano, opravil se pan učitel a pustil Šárku na sedadlo. Ale co mám zahrát? Podívala se Šárka nejistě na učitele. To je fuk, hlavně když to bude pěkně od podlahy, že jo, pane učiteli? Křikl jeden kluk a zkusmo zmáčkl několik klapek. V raketě to hrklo a ta poskočila. Nekáž toho, holube, klepl pan učitel kluka lehce přes prsty a Šárka začala hrát. Ve vteřině byli ve vzduchu. Jestli máš roupy, můžeme si tě hned vyzkoušet, ostatní do sedadel, zavelel pan učitel rázně. Kampak, holoubku, mě neuletíš, kývl pan učitel hlavou. Žákovskou a jdeme na to. Jaké je hlavní město České republiky? Praha, odpověděl střepatý kluk. No vida, to bylo lehké, že? A která řeka protéká hlavním městem? Usmál se na něj pan učitel. Vltava, zabručel kluk a zvedl oči v sloup. A teď něco těžšího. Ukážeš nám, kde Vltava pramení? Kývl hlavou pan učitel a všichni se nahrnuli k oknu. Byli už v pěkné výšce a celé Čechy měli pod sebou jako na dlani. Vypadali úplně jako mapa, kterou pan učitel pověsil před hodinou na tabuli. Vltava pramení tamhle, na Šumavě, odpověděl střapáč a usmál se. Takový zkoušení si dám líbit, pomyslel si. A pan učitel pokračoval. A do které řeky se Vltava vlévá? Vltava se vlévá do Labe. Výborně, pochvaloval si odpověď pan učitel. A pak se otočil na celou třídu. A kde pramení Labe? V Krkonoších, odpovídali děti, jeden přes druhého. A jaká pak je největší hora Krkonoš? Ukázal pan učitel znovu na holuba. Sněžka, kývl kluk hlavou směrem k hoře, která z rakety vypadala jako kopeček zmrzliny. Věděl bys taky, jak je vysoká? 1602 metrů, odpověděl bez váhání. Pan učitel se usmál a otevřel známkovací notes. A u kterého města se Vltava vlévá do Labe? Umělníka holub vítězoslavně namířil prst na Soutok. Jednička s hvězdičkou, usmíval se pan učitel a otočil se na ostatní žáky. Chtěl by se dát ještě někdo vyzkoušet? Ruku zvedly všechny děti v raketě, tedy kromě Šárky, která řídila. Panu učiteli to udělalo radost a zkoušel celou třídu najednou. Ptal se, kde leží Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, kudy protéká řeka Morava a jaké jsou její přítoky, kde leží Orlické hory a kde Beskydy, kde se nachází propast Macocha a jak je hluboká. Notýsek se plnil jedničkami a z hvězdiček by se dala poskládat všechna souhvězdí, co jich je na nebi. Děti prostě věděli úplně všechno. A pan učitel se rozhodl, že se dnes za odměnu podívají s raketou až do vesmíru. Poprosil Šárku, aby zahrála o oktávu výš. V tom okamžiku všechno zalila jasná záře a raketa opustila atmosféru. Na chvíli zavřel oči. No ne, to snad není možný. Ozval se z dálky povědomý hlas. Pan učitel otevřel oči. Pane učiteli, pojďte se podívat, volali děti a tlačili se u oken rakety. Co pak není možné, holubé? Zeptal se zvědavě pan učitel. Zeměkoule vypadá úplně jako globus, vyhrkl někdo z hloučku. No pochopitelně jsme přece ve vesmíru, přikývl pan učitel. Odepnul si pás a udělal ve stavu beztíže několik kotrmelců.
1: Ale ne, pane učiteli, je to opravdu jako globus, co máte ve škole na stole, otočila se na pana učitele blondětá holčička s pomněnkovýma očima.
2: Ale to se ti jen zdá, Katko,
1: uklidňoval ji pan učitel a zkusil tentokrát kotrmelec pospátku. A kde jsou hvězdy? Protestoval jeden zrzavý kluk.
2: Podívejte, to je ale obrovská mrkev, otevřela jedna malá holčička pusu do kořán. Ale kde pak mrkev?
1: To bude jen další raketa, chlácholil žáky pan učitel. Holčička se smutně otočila od okna. Já nevím, vypadá to tu jako u vás v kabinetu.
2: Vy si ze mě děláte legraci,
1: usmál se pan učitel a doplaval raketou k volnému okénku.
0: Ježišmarja, vykřikl a rychle odvrátil hlavu. No vážně, oranžová raketa byla na oběžné dráze obrovského globusu. Pan učitel znovu vykoukl z okénka.
2: Je to pravda? Jak je to možné? A co je to tamhle létající talíř?
1: Pan učitel si nasadil brýle. Vedle obrovského globusu ležel ohromný bílý talíř s několika mrkvemi, velkými jako raketa. Znejistil, že by vesmír vypadal jako můj kabinet, uvažoval. Musíme tomu přijít na kloub.
2: Talíř s mrkvemi,
1: zavel po chvíli a čárka zahnula k talíři.
2: To vypadá jako moje pero a zmizík. A tamhle leží pouzdro na brýle a kapesníky,
1: vytahoval pan učitel bezradně z kapsy důvěrně známé věci a porovnával je s těmi za oknem.
2: A neopravené písemky, jejda, jejda, jak je to jenom možný?
1: Pan učitel se vyděsil. Jestli je tady všechno tak obrovské, co když jsem tu nakonec i já? Napadlo ho ve chvíli, když přistáli na talíři vedle obrovské mrkve. Hned se ukázalo, že to nebyl nejšťastnější nápad. Ohromná ruka s hodinkami, které měly sklíčko odřené úplně stejně jako hodinky pana učitele, popadla oranžovou raketu za trysky.
2: Co se to děje? Volali vystrašené děti. Asi nás vtahuje černá díra, mudroval holub u okénka. Houby, černá díra, všichni do lavic a připoutat, volal zmateně pan učitel. Tušil, že je zle. Hraj, Šárko, honem, hraj, křičel pan učitel a pokoušel se zapnout pás.
1: Šárka znovu spustila. To je málo, musíš něco rychlého, nebo nás slupne jako malinu, pobízel pan učitel Šárku.
2: Kdo nás slupne, kdo? Volali ustrašené děti. Já jako malinu, odpověděl nervózně pan učitel, nebo spíš jako mrkev, pomyslel si pro sebe.
1: Šárka se opřela do kláves vší silou. Z motoru vyšlehly veliké plameny a polechtali ohromného vesmírného pana učitele na patře.
2: Ha-ha-ha-ší!
1: Kýchl z ničeho nic tak silně, až se obrovský globus na stole roztočil. Panu učiteli v raketě začalo zvonit v uších. Bál se o děti a trochu ho mrzelo, že se už asi nikdy neuvidí s tou krásnou slečnou v modré kombinéze s bílým krafiátem ve vlasech. Chytl se křečovitě sedadla a zavřel oči. Zdálo se mu, že slyší z reproduktoru hlas pana ředitele.
3: Prosím, všechny členy učitelského sboru, ať se po hodině dostaví do sborovny.
1: Někdo vzal rázně za kliku, dveře se prudce otevřely a do třídy se vřítilo 25 dětí jako roj divokých včel.
2: Dobré ráno,
1: volali zvesela na třídního, který leknutím vyskočil a celý rozespalý si zmateně mnul oči.
2: No tak jenom klid už, nejste na hřišti, připomínal rozpačitě. Co vás tak zdrželo, fotbal nebo volejbal?
1: Zeptal se dětí, když se trochu utišili.
2: Pan ředitel,
1: vyhrkl jeden kluk ve třetí lavici u okna. Nech si ty legrácky, holubé. Jaká pak raketa? Tedy ředitel, jestli máš roupy, můžeme si tě hned vyzkoušet. Ostatní do lavic.
4: Představoval nám totiž novou tělocvikářku,
1: bránil se střepatý kluk a podával panu učiteli žákovskou. Po hodině představil pan ředitel ve zborovně celému učitelskému sboru novou paní učitelku. Měla na sobě modré šaty a bílý karafiát ve vlasech. Když podávala ruku panu učiteli, hezky se usmála. Zdálo se, že se pan učitel trochu červená.

0: Jak kuk a skok spadli na paseku. V chaloupce pod Jalovcem bydlel tatínek Brouček, maminka Beruška a jejich 10 dětí. Broučci v noci svítili lidem, Berušky hospodařili doma a všichni se měli rádi. Ti, co byli doma, každý den čekali na tu chvíli, až se Broučci s tatínkem vrátí. Někdy to trvalo dost dlouho, až si maminka potají vzdychla, jen aby se jim nic nestalo. Ale pak se na nebi mihla světýlka a snášela se k chaloupce. Už letí, volali všichni a maminka se usmívala. Všichni se políbili a maminka odběhla vařit večeři. Broučci zatím i s tatínkem čistili lucerničky. Z komína se za chvíli vesele kouřilo a maminka volala, pojďte honem, večeře. O, to bylo radosti. Všichni se hnali do chaloupky, odkud voněla zelná polívčička. Kdo pak nám tu ještě chybí? Přece poutníček. Ale ten už byl taky tady ve svém pomuchlaném kloboučku a s torničkou přes rameno. Když se navečeřili, šli všichni ještě chvilku před chaloupku. Poutníček si sedl na lavičku, děti okolo něho. Poutníčku, vypravujte nám, pěkně vás prosíme, vy to tak pěkně umíte, žadonili děti. Poutníček se usmíval po dvou si. Dám vám hádanku, jestli pak víte, co je na světě nejvzácnější. A děti volali,
1: rosa, lucernička, zelená polívčička, sedmikráska, houpací koník, šáteček.
0: Kde pak, samá voda, tak to já vám musím vyprávět, než půjdete spát. Jednoho dne z rána stala se na pasece zvláštní příhoda. Bylo právě jaro, všecko vonělo a paseka zatopená stínem se najednou vyjasnila jako zázrakem. Vzduch se chvěl, jako by někdo hrál potichoučku na varhany. Dva roháči se tahali o větvičku, tráva se mírně vlnila v raním vánku a všechno bylo jako vždycky. Jen paní Kapradina u strouchnivělého pařezu starého dubu tušila, že je dnes zvláštní den. Paní Kapradina sotva stačila mrknout svým kapradím okem, když se to stalo. Se slunce sjeli do pařezu dvě zlaté kapky. Klubíčko paprsků se rozmotávalo a zamotávalo, až spadlo do pařezu. Z jeho díry zazářilo jakési podivné světlo. Kapradina se divila, co se to jen stalo? Proč tolik záře, až mě bolí mé kapradí oko? I roháči se přestali dohadovat o větvičku a zvědavě se dívali na vykotlaný pařez. V tom z pařezu vyskočila podivná bytůstka, celá v barvě duhy. Naklonila se nad pařez a vytáhla z něj druhou bytůstku, celou zlatou. Na krku se jí leskl zářící kamínek. Bytůstky se udiveně rozhlížely kolem sebe. Kde pak to jsme? Přece u nás na pasece, odpověděla paní Kapradina. A to je na zemi? Ptali se. Cvak, cvak, hehe, a kde jinde by to mělo být? Pochechtávali se roháči. Kapradina se zavlnila a zaševelila. A kdo pak jste vy?
1: Já jsem sluneční skřítek kuk a tohle, co mám na krku, je můj sluneční kamínek. A já jsem skřítek skok.
0: Na důkaz, jak umí skákat, vyskočil vysoko nad pařez a přistál zase lehounce na jeho okraji. Paní Kapradina se vlnila údivem a byla samé o a ach. A roháči cvakali klepety cvak, cvak a divili se právě tak, jak paní Kapradina. A co tu děláte?
1: My jsme ze sluníčka. A to nás poslalo vypátrat, co to tu u vás na zemi tak krásně září, odpověděli jasným hláskem skřítkové.
0: Pod listy byl schovaný svižník, známý lupič, a tiše se chechtal. To bude jistě něco moc vzácného, když to ani na slunci není. Možná, že poklad. Ta stvoření já nesmím spustit z očí. Paní Kapradina jim nabídla list a že je pohoupá.
1: O, víte, co by to mohlo být? Rosa. Tu na slunci nemáte. Vidíte, jak krásně září, bez ní bych zahynula žízní.
0: Cvak, cvak. A co naše rohy? Jsou nejblízkavější a nejsilnější na celé pasece. Proto se jmenujeme roháči.
2: Skřítkové se na sebe tázavě podívali a sklouzli z listu paní Kapradiny.
1: No, možné to je, ale třeba je to docela něco jiného, šeptali si skřítkové. Musíme pátrat dál.
2: Svižník si pod listem mnul nožky.
0: Rosa a rohy, to tak, ale zlato a drahé kamení, ta u nás hledají. Budu jim pořád v patách a nakonec poklad bude můj.
2: Uchechtával se starý prohnaný svižník a hned vyrazil z pod listu. Pánové, slunce už zapadá a jistě jste unavení. Svižník jméno mé. Pronajímám svůj pokoj velmi lacino. Je pohodlně zařízený. Určitě se vám bude líbit. A už chytil skřítky za ruce a šup s nimi do svého doupěte.
1: Marně se paní Kapradina vlnila a volala, nevěřte mu, je to známý lupič a podvodník. Ale skřítci ji už neslyšeli. Jak jsou důvěřiví, naříkala paní Kapradina.
2: Svižníkovo doupě mělo daleko do slíbeného pohodlného bytu. Ohniště v peci bylo vyhaslé, nikde nic, jen kupička suchého listí. Svižník obíhal blesku rychle místnost.
0: Udělejte si pohodlí, pánové, přinesu vám něco k jídlu. Ráno se zase vydáte za svou cestou za pokladem, že ano, pánové?
2: A už byl pryč. Oba skřítci si prohlíželi doupě. Kuk svítil svým slunečním kamínkem na všechny strany. Nikde nebylo nic podezřelého.
1: Žádný přepych tu sice není, ale přespat se tu dá, říkali si.
2: V tom skoka napadlo vzít za kliku, ale bylo zamčeno. Dveře držely jako přibité a nikde ani skulinka, kterou by se dalo uniknout.
1: Jak se teď dostaneme ven? Svižník nás podvedl. Určitě tu zahyneme. Zdá se, že naše pouť po zemi skončí dřív, než začala,
2: naříkali. Strach o skřítky nedal však paní Kapradině pokoj. Zavolala na roháče. Přestaňte se už konečně tahat o tu svou větvičku, vy rohatí uličníci. Měli byste použít své rohy na rozumnější věci. Utíkejte ke svižníkovu doupěti. Zatím si svižník se svými kumpány brousili kusadla o kámen a podupávali velkýma botama.
0: Dup, dup, honem za nimi, oni nás dovedou k pokladu. Konečně budeme boháči.
2: Všichni se radovali a nadšeně dupali.
0: Dup, dup, dup, jdeme pocholem vchod.
2: Skřítci se ve svižníkově doupěti marně snažili otevřít dveře. Nakonec únavou usnuli. V tom je probudili rány na dveře.
1: Svižník!
2: Vyděsili se skřítkové a zalezli do nejčernějšího kouta. Dveře se rozletěly a roháči vpadli do doupěte.
3: Nikdo tu není. Přišli jsme zřejmě pozdě.
2: Ale v tom se v nejčernějším koutě něco pohnulo.
0: Skřítci! Jsou tu! Utíkejte rychle pryč, dřív než bude pozdě, volali roháči.
2: Skřítci byli v mžiku pryč.
0: Ha, to se bude svižník divit, chechtali se roháči.
2: Zamkli zase dveře a vrátili se k paní Kapradině, aby jí pověděli, jak pořídili.
0: Poutníček to vyprávěl a děti byly podivně stichlé.
2: Jen Broučík, který byl z dětí nejodvážnější, vyskočil na špalek a volal:
4: Já jsem silný roháč, svižníci, utíkejte!
2: V tom se špalík pod ním zvrtnul a Broučík se svalil na zem. Všichni se mu smáli, ale Broučík se nedal.
4: poutníčku, vidíte, že skřítky zachránili roháči svými silnými rohy.
2: Poutníček si přivinul Broučíka k sobě. Broučík má pravdu, ale nebýt paní Kapradiny, která roháče za nimi poslala, kdo ví, jak by to s nimi dopadlo. Nikdy by pak už nemohli najít, co je na zemi nejvzácnější. Malá Beruška Anínka vrtěla hlavičkou.
5: A co to tedy je? Je by přece jen nějaký poklad?
2: Poutníček se usmíval. Kdo ví? Přemýšlejte sami. Příště si povíme víc. A teď už hajdy spát. Děti se rozloučili s poutníčkem, ten si narazil na hlavu svůj klobouček a zmizel v travinách. V chaloupce pod Jelovcem všichni usnuli. Nad ní se vyhouplo červené slunce, pro Broučky nastala noc. Všude kolem chaloupky zářila rosa jako granáty a přecházela až do Zlatova. Možná, že právě o ní se Broučkům zdálo.

0: Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový s jiným číslem a když byla neděle, bylo to číslo červené. Mamince bylo kolikrát těch starých dnů líto. Říkávala, bože, jak ten čas letí, už je zase pondělí. Radovan byl rád, že ten čas letí a z těch včerejších dnů si dělal vlaštovky. Jednou ta papírová vlaštovka přistála mamince přímo na hlavě a dosedla tak tiše a lehce, že o tom maminka ani nevěděla a chodila s vlaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáři. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy kvik narozeniny, zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovaný hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti.
1: K narozeninám košili, ponožky a láhev vína.
0: To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košily by kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal.
1: Tati, a je taky psí víno?
2: To se ví,
0: řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jakože ho nevidí, díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal, to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil. Já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo ovšem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl, toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla Moravy. Rendezvous. Šumavský. velké bylinné, kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla, pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní a tedy zakázanou hru čára a jmenovala se Hugo. Zlý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali a pak řekl, psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo? Nám nezbylo moc peněz? Prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte. Vyhrál jsem zrovna slušnou somičku. Mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá, jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek. Proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil jí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl,

řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla. Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje. To je pravda, řekl Radovan a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary. Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je. Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo. Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni. Kvik však nechtěl ani ze slušnosti. Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka. A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda. On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříhla. Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleťák slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu. To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek. Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

0: Venku ohavně pršelo a tak Maxi Pes Fík seděl ve své chalupě a četl si pohádkovou knížku. Přišla za ním Ája a přinesla mu věnec vůřtů, protože měl zrovna narozeniny.
1: Je, co to čteš, Fíku?
0: Byla zvědavá.
2: No, pohádky, řekl Fík.
1: A je tam nějaká pěkná?
2: Jak by ne? Nejvíce mi líbí tahle o hloupém Honzovi. Jak šel do

0: světa na zkušenou. A jo, mohl bych jít taky do světa.
1: Vždyť ty nejsi Honza.
0: A nejsem hloupý, zapomněla si říct. Dotčeně se ozval Fík. No, ale stejně, mohl bych jít do světa.
1: Proč ne? Stejně tě sotva uživíme. Aspoň si ve světě vyděláš na živobytí a něčemu se přiučíš.
0: A dostal bych sebou taky ranec buchet na cestu.
1: Ale jo, maminka zrovna pekla.
0: No a ošíval se chvíli Fík, ale ještě bych něco potřeboval.
1: A co pak?
0: Už umíš všechna písmenka, a jo?
1: Samozřejmě, a krasopisně.
0: Tak mi prosím tě napiš tady na bok, pozor, mluví. Víš, abych nebyl tak nápadný.
2: Ája tedy vzala štětku, namočila ji do kolomazy a pěknými písmeny napsala Fíkovi na pravý i levý bok, pozor, mluví. Potom mu přinesla slušný, veliký ranec makových buchet. Fík se pěkně se všemi rozloučil a šel do světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal ohromný hlad, maxi hlad. Jak tak jedl, přemýšlel, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to dostal možná půl království a nebo aspoň plný trakař chleba. Ale dopadlo to všechno úplně jinak. Když snědl tu spoustu buchet, dostal Fík příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a řekl:
0: prosil bych putínku mlíka.
2: Hospodský sice trochu divně koukal, ale mléko nakonec přinesl. Vedle u stolu seděli tři námořníci, vlastně spíš nářečníci, protože se plavili po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastřihal ušima.
0: Pánové, řekl, slyším tady, že váš kapitán je pes.
3: No, to teda jo, potvrdili nářečníci.
0: No a nevzal by mě třeba do služby?
2: Zeptal se Fík. Námořníci si ho důkladně změřili a ten jeden povídá:
3: no, proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, jak koukám, taky umíš. Hele, a umíš taky klít?
0: Prosím ne, řekl Fík. Já jsem slušný pes. No ale vyplazovat jazyk umím.
2: Jednomu hostu na protější straně místnosti porazil tím jazykem sklenici.
3: No, tak to by šlo,
2: uznale řekli námořníci. Můžeš jít s námi. A hned se vydali na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučilo a řekl:
3: ano, co s tebou? Umíš aspoň plavat?
2: Maxi pes se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do řeky. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojený.
3: Dobrá, řekl, budeš dělat plavčíka.
2: No, ale dlouho Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu to nezamlouvalo, protože musel pořád plavat a to nemohl mít na hlavě tu krásnou námořnickou čepici. A tak, protože se ve službě konec konců osvědčil, povýšil jej kapitán brzy na kormidelníka. Pak už Fík tu pěknou námořnickou čepici se stuhou vůbec nesundával z hlavy. Stál pyšně u kormidelního kola, hleděl pozorně před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že toho tedy hodně vidí. Nářeční námořníci si teď mezi sebou říkávají:
3: no,
1: Náš kapitán je sice pes, ale kam se hrabe do našeho korvidelníka, to je holenku Maxi pes.
2: A kdybyste někdy slyšeli někde vypravovat námořníky, že jejich kapitán je pes, tak se jich zeptejte, jestli náhodou není Maxi pes, protože kdo ví, fík může jistě jednou povýšit i na kapitána, když je tak chytrý a učenlivý. Ovšem zatím ale dělá kormidelníka, kormidluje loď po klidné řece, mává dětem na břehu a občas na ně po námořnicku zahaleká.

Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právě, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionky, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Stek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřel. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmíca na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. Sluníčko již vstalo ze své měkoučké postele, umývalo se studenou rosou, až zčervenalo a krášlilo se, aby byl pěkný den, když družná trojice nerada se chystala k návratu domů. To bylo posezeníčko, přichvaloval si rektor. Poslechnite, velebníčku, zahlaholil rozjařeně revírník, když vycházeli od pásku. Budeme se mi taky tak v nebi tož, co myslíte? Vy jste toho přeci znali. V tom okamžiku ohnal se farář nevedle, neboť kol uší zazněl mu pronikavý pískot komáří. Vša, jedeš z Losine? Huboval a v hněvu zaklopítal. Byl by upadl, kdyby ho nebyli oba dva věrní druhové spolehlivě vedli. Jo, pěkně jste zapackal. Nohy naše slabé jsou a ke hříchu běží. Tak praví písmo, vidíte, taky si z něho ještě leda co pamatuju. A co pak vás tak zlobí, tázal se soucitně revírník. Komár mě obletuje, odpověděl farář. Já, kdyby jen komár, zachechtal se revírník. Což aby to tak byla hezká harafička, já? Hlava jde kolem a zní v ušách jak komáří proceství. Opravdu komár to byl. Nyní zakroužil opět k faráři a hnal se mu rovnou po ruce, jako by jí chtěl políbit. Přitom zpíval si tenoučkým hlasem, a krom faráře nikdo mu nerozuměl starou zbožnou píseň. Odřeknout se všaké zlosti, obžerství světských žádostí, buď živ spravedlivě, šlechetně, střízlivě, v naději božské. V naději božské, opakoval polohlasně farář a bolestně škytl. Pěkně v naději božské, proto byste nešťukal. Mně se zdá, že na nás naše ženský spustilo, že se budem vidět kraj pekel, však já radši nepůjdu ani dom. Bručel revírník a rektor jemně přikyvoval. A komár zpíval a zpíval, byl to tvor velmi nábožný.
Uzrel světlo světa v kaluži před hospodou Měcháčkovou, tam bylo hnízdo orlí a dětí mariánských a na světě jeho první cesta byla do světničky za Šenkem, kam přiletěl právě v tom okamžiku, když mladý panáček, bojácný, ale nespokojený s dobráckým farářem, zakládal s kravskou dívkou ze dvora a s osobami k tomu vhodnými sdružení třetího řádu svatého Františka. Vroucí výmluvnost nadšeného kněze uchvátila nepatrného komára a získala jeho nepatrnou duši zcela straně nejlepší i pro zvířata vhodné straně lidové. Komár stával se každé hodiny zbožnějším a nehledal si nakonec jinde místa obživy než v procesích. Vyspěvoval tu z forpétry, bděl nad mravností mládeže a neostýchal se pronásledovat ji a trestat ji citelně i v nejodlehlejších koutech, kam uchylovala se před zraky starších zkušených osob. Jen toho mrzívalo, že lidé, které zachránil od hříchu, obyčejně kleli. On však toho nedbal a horlivě proletoval neúnavně poutnické noclehárny jako anděl strážný. Dnes právě vracel se ze křtin, byl zemdle namahavým dílem, neboť chlapci pronásledovali děvčata hůř než nejhorší mládež komáří, ba víc než pípky před deštěm. Únava z něho teď spadla, jakmile zahlédl kněžské roucho. Byl okouzlen vida zvláštní, kolíbavou velebnou chůzi farářovu a dětinskou pečlivost obou jeho průvodců, a povídal si, že ti lidé stávají se asi tvory vyššími, neboť v leckterou chvilku se vznášeli jako duchové v povětří, opouštějíce prach pozemský. I rozpěl se a rozjásal se znovu, rozpěl nožky a tykadla a letělo se mu tak lehce, tak blaženě. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrák ženská a uvěří. V několika minutách ležel pod křem klokočovým na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Jak ve svadební noci kránu tady je, pomyslil si už v polospánku. Taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty moja, Flinto, kamarádko milá, tebe přeci nenechám vedlivá sebe jako hůl. Ty jsi mě nezestarala, netrápila, nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starým myslivecký srdce. Objal pušku jako svou znejmilejší a ve chviličce spal. Strekal pout, jen štesal ve vrcholu jedle, nechal práce, podržel se kmene ručně letkou, otevřel úžasem zobák a rozhlížel se, kde se tu nabrali kolegové drvaři. Koncert v Podrostu přivábil i komára.
jenž se rozžehnal s velebníčkem tím, že posnídal na jeho tonzůře a vracel se tentokrát doopravdy domů. Byl velice potěšen, vydare věrníka, Antus spal pokojně jako děcko, sakva, sakva, sakulajda. Zahuboval komár, takovej pán a leží si v lese jako vandrák. Manželky se mě spíš bojí. Dobře, že já jsem svobodný, ale měl bych je řádně dodžigat. Přeměřil revírníka bádavým pohledem a napadlo mu, že nejbezpečnějším místem útoku byl by nos. Je uprostřed, nechce ostatní tělo převrací, jak mu líbo, do země nos přece strkat nebude. Pí, sakva, sakva, pí, zaspíval si komár a už seděl tam, kam si namířil. Nos byl ohromný jako hora, avšak plný močálů, prohlubní a studánek jako hora pod ledovcem. Kamkoliv komár šlápl, všude tvořily se za ním drobné kalužinky, mastné jako železité lužečky na lukách. Neuvažoval mnoho, vyhlédl si jednu z těch četných studánek, nachýlil se a pil. Leč krev to nebylo, chutnalo to náramně dobře. Komár polkl chvatně a hltavě několik vydatných doušků. Tuto zavánělo kmínem, tu zas bořím, pak anýzem a puškvorcem a konečně prudkou vůní, kterou loni vdechoval za podzimních večerů, když lidé otrhávali přes rále švestky. Byl by pil třeba hodinu, ale tu pohnuli se obrovské ruce revírníkovi, rozpěli se jako příšerné kleště a podrbali nos na onom místě, kde si komár zamlsal jen tak, že jim unikl. Jak se z toho nosu dostal, tomu bylo navždy hádánkou. Když se probral zmrákot, jež mysl jeho obestřeli, ležel jak dlouhý, tak široký za stéblem ostříce. V zádech ho bolelo, div, že si kříž nepřerazil, jak padl bez vlády a bez ochrany na lodyhu sasanky. Snažil se povstat, ale nemohl se pohnout. Mladý domýšlivý skokan, pravý žabí hejsek, jenž vyskočil z cizí díry, kde byl právě na záletech, hleděl úžasle na komára a prohodil dobíravě. No, občané, co to tu vyvádíte? Nestydíte se tu válet jako člověk? Mně se zdá, že máte drbku. Sakva, držte mě, nebo vám to tady všecko rozbiju, vykřikl komár. Mně je jaksi divně, jako bych byl v hospodě u muziky. Ani stát nemůžu. Jeho tělo bylo pojenou lehonké jako pampeliškové chmíříčko. Nazvedl se a jal se tančit, rozhazuje kusadly a nejpřednějšíma nohama. Tráli, láli, trili, tralala, trata. Notoval si přitom, škoda skokánku, že nejseš ženská sakva. To by jsme si poskočili, trádili, trádala, tralala. Zahrejte mě o ten bílým kvitečku. Sakva, povídám, a nehejbejte tolik z toho země, dítě celá křivá a porád se točí. Komár uvízl jednou nohou na sedmikrásce, pozbyl rovnováhy a už ležel v trávě. Tak to žuchlo. Skokan se rozchechtal, až se ohýbal. Kam pak lítáte? Kdybyste, občane, pil čistou vodu, tak se vám toto nestane, posmíval se komárovi. V návalu zuřivosti skokanovi nepochopitelné počal komár káceti stébla, lámal traviny a posléze vyzuřiv se, převalil se na znak a zůstal jako mrtvola. Hlava mu klesala a jen s napětím obou předních nožek ji udržel, za to tykadla jeho byla tuhá a nepodajená a ne je sklonit. Skokan se škodolibě vysmíval, jste vy mě zbrčený, jako ta vaša celá strana. Na každé schůzi halejkáte, že brány pekelný ju nepřemohou a vida, včil jste namožený. Ty bolševiku, zaškytl pracně komár, třeba strpím jako Adam, včil teprve poznávám, jak je svět krásný, točí se do kolečka a já s ním. Člověk je pánem světa a na špičce jeho nosa je ráj a v něm je rajská studánka. Svočarovaný, nepatrná duša komára ve mně zaniká a suvčil jako člověk. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár uléhá do trávy a blaženě usíná jako obr člověk pod podrostem, zatoužil též po neznámém požitku.
zachvívaje se před tuchou nepoznané rozkoše, skočil rovnou na revírníkův nos. Z otevřených úst člověka sálalo na něj dusné vedro a přetěžké výpary. Obávaje se, aby nespadl mezi hrozné zuby, a roztoužen netrpělivě přesedal po nosu a tiskl se k jeho špičce, jak to pálilo, jako by seděl u kovářské výhně. Revírníkovi honili se hlavou pestré sny. Zlézal v nich hory, doly a najednou zabloudil až na severní točnu. Br, tam bylo zima, až mu nos umrzal. Ledový mráz ho pomlel, otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana. Se cakra, pes, zahrmoval, nožiska to má studený jako moja stará a nesidí se to lozi člověku po nosu. Nebudu-li pak mě trýmu, počkej ty blázne strakaté, ještě já tě dostanu. Přisedl a hmátl po skokanovi. Ten ledva unikl. A revírník stále ještě nevěděl, sníli dosud, či co se s ním děje. Usedl, rozhlédl se a uvažoval, kde vlastně je a jak jsem zbloudil. Aha, už vím, upamatovával se. To velebníček, duša taky hříšná, mě svedl k páskům. On a rektor seděli jako přikutí a já se pozdržel až do rána. O, vy falutí. Faláža si kuchařinka vyhubovat netroufá, rektor má doma ze ženského plemena jen tu svoju basu a tož, abych to obskákal jen já. Proskoumal obezřele svoje šosy a přesvědčiv se, že kabát neutrpěl úrazu lezeckou partií pod Rostem, drápal se opatrně na světlo boží. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku. Vida vexl, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřidérka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřidérka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa
A vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděle. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: v něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek. Pfofím, řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík. A proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože f to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle. Dáme ho do košíku, rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal z prken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale 4. noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: Ruce vzhůru!
1: Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík,
0: tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel.
1: Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes,
0: řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší.
1: Co je to maximální, chtěla vědět Ája.
2: To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla.
0: Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: Nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: Kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
1: Jaja, pomoc!
0: Stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domečku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxi pes probral, špitl mu holub do ucha. Honem, pojď, Ája se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíchla na všechny strany a na návsi se udělala menší potopa. Ale co na tom? Hlavně, že fík vylezl z vody s Ájou na hřbetě.
1: Tatí, tatí,
0: volala Ája na přibíhajícího tatínka.
1: Fíček mě dočista zachránil.
3: A tak to ne, řekl vděčně tatínek. Takového psa já pryč nedám. Roztrhal ceduly na malé kousky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky, že postavil.
4: Co pak, divil se soused.
3: Koupili jste si koně?
0: Ne, řekl tatínek, psa.
1: No, ale je trochu větší.
0: Soused se tomu zasmál a fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

0: pohádku o slonovi, který netroubil, napsal Filip Krejčí. Proč sloni troubí, dneska tuší málo kdo. Zeptejte se, koho chcete, a dozvíte se určitě, že troubí jen tak nazdař Bůh nebo pro srandu králíkům. Omyl. Za prvé, králíci nemají zrovna velký smysl pro humor, a za druhé se o muziku zajímají asi jako osmažený vepřový řízek. Pravdou je, že už v době ledové pořádali pradědečkové a prababičky slonů koncerty na sněhových pódiích celého světa. Po nich zdědila většina dnešních slonů hudební nadání a dík obrovským uším také skvělý hudební sluch. Výjimkou nebyl ani Matěj, i když, no, ale hezky po pořádku. Matěj se narodil koncem dubna v zoo mladému párku slonů afrických. Jen ho babička uviděla, zaradovala se. Chobot celý, dědeček, ten bude troubit jako nákladák. No jo, no, zabručel táta slon zabraný do dubnového čísla hudebních rozhledů. Počkej, mami, ještě ho musím párkrát přebalit, než z něj bude virtuos. Odstrčela máma slonice babičku s plenkou jako prostěradlo a obrovským spínacím špendlíkem. Říkejte si, co chcete, jako nákladák, mávla chobotem babička a šla si pustit vzpomínky na Afriku. Po 5 měsících začal Matěj skutečně chodit s ostatními slůňaty na hodiny troubení. Od velkého pavilonu se linuly nesmrtelné melodie dechovky, oslavné fanfáry a romantické serenády. Koncertovali všichni, až na Matěje. Mladý trumpetista cvičil poctivě každý den, jenže jeho zoufalé pokusy zatroubit něco, co by se alespoň vzdáleně blížilo melodii, byly marné. Místo potlesku sklízel od ostatních slonů jenom posměch, urážky a větší slůňata nad ním dokonce začala ohrnovat choboty. Hudal, přitroublík, trumbera, ozývalo se často ze všech stran. Nejvíc ho ovšem trápily uštěpačné poznámky a rady mladších spolužáků. Udělej si úzel na chobotu. Nebo Matěj, rychle špunty do uší. Dělali si z něj legraci tak dlouho, až ztratil veškerou chuť a přestal troubit na dobro. Babička si toho všimla první. Jak to, že Matěj necvičí? Zeptala se tatínka. Necvičí? Podivoval se tatínek nad novými rozhledy. Matildo, jak to, že Matěj necvičí? Zeptal se maminky, aniž by zvedl oči od čtení. Necvičí? Nevím. Není nemocný? Strachovala se maminka a běžela za Matějem. Proč necvičíš? Zeptala se starostlivě. Matěj seděl smutně v rohu výběhu a přežvikoval stéblo sena. No, netroubí mi to, vysoukal ze sebe. Netroubí? Vyděsila se maminka. Matěj zakroutil hlavou. Matilda sáhla chobotem na jeho čelo. Teplotu nemáš, pohladila strápeného Matěje. Ale radši zavolám pana doktora, dodala ustaraně. Doktor Bouřka se přihnal jako vítr a hned se scháněl po Marodovi. Tak, kde pak máme pacienta, maminko? Matěj se pomalu přišoural. Co pak mu schází? Pohladil Matěje po chobotu.
1: Netroubí, pane doktore, vyhrkla maminka zoufale.
0: Netroubí, pokyvoval chápavě hlavou pan doktor. No, tak to se na to podíváme, zvedl Matějový chobot jako dalekohled.
1: Jej, pyramidy,
0: zavtipkoval. Matějovi nebylo do smíchu. Pan doktor opatrně pustil chobot a sraštil čelo. No, tedy. Ano, z medicínského hlediska se mi chobot vašeho chlapce jeví naprosto v pořádku.
1: Co budeme dělat, pane doktore? Zeptala se maminka rozpačitě.
0: No, vyčištěním určitě nic neskazíme, prohlásil pan doktor a vytáhl z brašny balíček vaty. Namotal ho celý nakonec násady koštěte, které stálo opřené u výběhu. Teď to bude trochu šimrat, oznámil Matějovi důležitě a zastrčil bakuli do chobotu.
1: Čí! Doktor Bouska proletěl kolem Matildy jako raketa a přistál v kupě sena u stěny výběhu. Polekaná maminka se k němu rozběhla a pomohla mu na nohy. Jste v pořádku, pane doktore? Ptala si vyjeveně a vybírala mu chobotem seno z vlasů.
0: To nic, to se stává, smál se pan doktor a oprášil si nohavice.
1: No, víc pro pacienta udělat nemůžu, pokrčil rameny. Tak to zkus, pobídla maminka Matěje. Ale Matěj nic.
0: Pan doktor se poškrábal na hlavě. No, je divné. Budu se muset poradit s kolegy. Zatím, chlapce, do něčeho nenuďte. Co nejdřív přijdu na kontrolu. Pokýval hlavou pan doktor a stiskl mamince chobot na rozloučenou.
1: Pár dní po návštěvě doktora Bouřky se konal pod starou lípou u velkého pavilonu koncert na počest nejstaršího slona ze zoo.
0: Všichni vesele troubili na celé kolo, jenom Matěj seděl v koutě výběhu a koukal smutně do prázdna. Koncert byl asi v polovině, když se u plotu objevila malá kudrnatá holka s velkýma hnědýma očima. Zaslechla veselé vytrubování a tak se vyhoupla na plot zahrady. Posadila se, klimbala nohama do taktu a poslouchala se smíchem sloní kapelu. Po každé skladbě zatleskala a volala hlasitě bravo! Hudebníci se mohutně klaněli, až jim obrovské uši padaly přes oči. Vypadali trochu jako ptačí hejno a hnědoočce se zdálo, že se co nevidět vznesou a odletí do teplých krajin. Koncert končil a uchechtané kudrlince padl do oka posmutnělý slon v rohu jednoho z výběhů. Postavila se a jako artista s rozpřaženýma rukama došla k němu. Ahoj, já jsem Veronika, pozdravila. Matěj zvedl vyjeveně hlavu.
1: Já, Matěj, vypadáš spíš jako červená karkulka.
0: Vykulil na Veroniku oči, protože měla na sobě červené tričko, kalhoty a dokonce i boty. Usmála se. Ty nehraješ? Kývla zvědavě hlavou směrem k ostatním muzikantům.
1: Oni mě tam nechtějí, mávl Matěj chobotem. Proč? Vyzvídala.
2: Netroubí mi to,
0: vysvětlil Matěj.
1: Jak netroubí?
0: Divila se Veronika.
2: Tak prostě netroubí, mávl slon chobotem.
1: Ani trošku? Podívala se zkoumavě hnědýma očima na Matěje.
2: Ani trošku, ujišťoval Matěj.
0: Veronika zakroutila hlavou a pak se usmála. A co tohle?
1: Vytáhla z kapsy flétnu a zahrála krátkou melodii. Matěj se na ní nedůvěřivě podíval.
2: Budeš se mi smát jako oni, řekl.
1: Nebudu, jen to zkus, povzbuzovala slona.
0: Matěj se postavil, zvedl chobot a zatroubil.
1: Nebylo to nic moc. No vidíš, zkus to ještě jednou. Na trumpetu to zní mnohem líp, usmála se hnědoočka.
0: Matěj se soustředil ze všech sil. Veronika pokývala hlavou.
1: No, a jak dlouho hraješ?
0: Zeptala se po chvíli.
2: Asi rok, ale teď jsem s tím praštil, pokrčil Matěj chobotem.
1: Chtělo by to odborníka, přemýšlela Veronika nahlas.
2: Se mnou už nechce nikdo nic mít, upozornil ji Matěj.
0: Veronika se nedala odbít.
1: Myslíš, že by tě odsud pustili?
2: Těžko,
0: pochyboval slon.
1: Něco už vymyslíme. Víš co? Až půjdu zítra na hodinu, tak se pro tebe zastavím,
0: oznámila rozhodně Matějovi. Máme u nás ve škole jednoho prima profesora. Ten už s tebou něco provede.
1: Tak, zatím,
0: zamávala navíjeveného Matěje a seskočila dolů z plotu.
2: Ahoj,
0: zavolal za ní rozpačitě slon. Veronika se objevila před zoo časně z rána. Koupila si lístek a vyrazila rovnou k Matějovu výběhu.
3: Ahoj.
1: Mávla na něj nenápadně. Matěj přešel výběh k Veronice a natáhl k ní chobot. Veronika se opatrně rozhlédla. Nikdo nebyl v dohledu a tak rychle vytáhla Matěje nahoru a strčila si ho do kapsy. Trochu mu sice vyčuhoval chobot, ale Veronika se nedala odradit a vyrazila k východu. To určitě praskne, šeptal Matěj. Kde pak? Ty kalhoty mi ušila maminka, uklidňovala ho Veronika.
2: Ale ne, já myslím jako, že mě najdou, vysvětloval Matěj.
1: Klid, už jsme skoro u brány, zašeptala Veronika.
2: Tak kam pak, slečinko,
1: zastavil Veroniku vousatý hlídač. Ale nějak jsem se tu zakoukala a přitom už mám být dávno na hodině. Zašermovala Veronika hlídači před nosem flétnou.
2: A co pak to máte tady?
1: Nedal se odbít hlídač a ukazoval na chobot, který Veronice čouhal z kapsy.
3: Ale to je kamarádův fagot. Tatínek opravuje hudební nástroje, vidíte?
1: Usmála se Veronika na vousáče jako sluníčko.
2: Jo, tak fagot. No to jo. Věříte, že mě to připadalo úplně jako chobot? Zasmál se hlídač.
3: Chobot? Vy jste ale vtipálek, pane hlídači?
1: Šťouchla Veronika hlídače do ramene.
2: Tak utíkejte, slečno, ať nepřijdete pozdě. Zasalutoval hlídač
1: a Veronika vyšla před zoo.
2: To bylo
1: ofous, oddechl si Matěj. Veronika měla nejvyšší čas a proběhla vrátnici školy tak rychle, že neměl nikdo možnost se jí na cokoliv vyptávat. Zastavila u dveří s tabulkou prof. Sten. Zaklepala.
2: Dále,
1: ozvalo se za dveřmi. Veronika vyndala Matěje z kapsy.
2: Nebude se mě bát,
1: strachoval se Matěj.
3: Neboj, dost špatně vidí a je moc hodný, uklidnila ho.
1: Vešli. Dobrý den, pane profesore, vedu vám toho nového žáka, pozdravila Veronika.
2: Matěj,
1: představil se slon a stiskl chobotem napřaženou ruku.
2: Sten,
1: představil se pan profesor a narovnal si na nose velmi silné brýle.
3: Já ho tu po hodině vyzvednu, uklonila se Veronika a zmizela ve dveřích.
2: Posaďte se, hochu,
1: vybídl profesor Sten slona.
2: A povídejte, jak dlouho hrajete? Kdo vás učil?
4: No, nestyďte se, já vás neukousnu, řekl povzbudivě.
2: Cvičím asi rok, ale všichni se mi smějí. I pan učitel Jumbo,
1: pokrčil chobotem Matěj.
2: Jumbo? No, ale toho neznám, přemýšlel profesor nahlas. No, nevadí, teď si něco poslechneme a pak si vás trochu vyzkouším.
1: Pokýval profesor Sten hlavou a natočil starý gramofon. Deska zapraskala a ozvala se trubka Louise Armstronga. Profesor se blaženě usmíval a pokyvoval hlavou do rytmu.
2: Nádhera, co říkáte, Matěj?
1: Otočil se profesor na slona.
2: Ano, přikývl Matěj rozpačitě. Co je to za hudbu, pane profesore?
4: To je jazz, kamaráde.
1: Zapomněl se na chvíli pan profesor a pustil druhou stranu desky. Když dohrála, usmál se profesor znovu na Matěje a povídá,
2: a teď si poslechneme vás. Tak zkuste něco. Třeba nějakou etidu.
1: Pobídl slona. Matěj nevzpomínal dlouho a zatroubil jednu z etid, kterou se učil v zoo. Dohrál. Chvíli bylo ticho, pan profesor přemýšlel.
2: No, technicky nic moc, ale bylo v tom srdce. Něco nespoutaného a divokého,
1: uvažoval profesor Sten nahlas.
2: Tu vervu musíme využít, ano, tedy rozhodně.
1: Dodal a zazvonilo.
2: Jestli chcete, můžeme se scházet jednou týdně v tomto čase,
1: uzavíral profesor. Ano, vyhrkl bez rozmýšlení Matěj a ozvalo se klepání.
2: Dále, otočil se profesor ke dveřím. A slečna Veronika, usmál se.
3: Jaká byla hodina?
1: Zeptala se Veronika slona. Matěj se na ní vděčně usmál.
0: Tedy za týden, posunul si profesor brýle na nose a stiskl Matějovi chobot.
1: Za dveřmi strčela Veronika Matěje do kapsy a nenápadně prošli vrátnicí.
0: Matěj pořídil Veronice celoroční vstupenku do zoo, aby za ním mohla každý den.
1: Díky povzbuzování profesora Stena se Matěj od hodiny k hodině zlepšoval.
0: Troubení ho zase začalo bavit a tak často s Veronikou vesele vyhrával cestou do školy i ze školy.
1: Ostatní sloni ve velkém pavilonu omílali do nekonečna staré stokrát přehrané skladby a neměli o ničem nejmenší tušení.
0: Spokojený Matěj o profesoru Stenovi a Veronice nikomu nic neřekl.
1: A najednou byl konec školního roku.
0: Matěj dostal z troubení obrovskou jedničku a profesor Sten mu gratuloval. Veronika přinesla na oslavu velký košík červených jablíček a dala mu štípanou pusu na chobot. Matěj měl ze všeho obrovskou radost, ale Veronika poznala, že ho něco trápí.
3: Co je ti?
1: Zeptala se jako vždycky přímo.
2: Ale no, víš, lezlo to z Matěje jako z chlupaté deky.
3: Povídej, něco určitě vymyslím, usmála se Veronika.
2: Víš, zítra bude pod Lipou výroční koncert a já mám strach, že mě nenechají zahrát. Vysoukal ze sebe Matěj.
3: Zítra? Zeptala se Veronika.
1: Jen se neboj, řekla tajemně a pohladila Matěje po chobotu.
0: Druhý den, časně ráno, začaly v zoo velké přípravy na večerní koncert. Lípa byla ozdobená barevnými fábory a pod ní stálo velké pódium. Koncert začal přesně v 7 večer. Kapela zahrála oslavnou fanfáru. V průvodu přicházeli k lípě sloni, v čele se starým profesorem Bimbem a až úplně na konci šel s chlíplem Matěj. Fanfáry dozněly a profesor Bimbo pronesl slavnostní řeč.
2: Hezký poslech, ať se vám koncert...
0: Profesor Bimbo pronesl slavnostní řeč.
2: Hezký poslech, ať se vám koncert líbí.
0: Dokonč

0: Tak, ale snad něco jednoduchého by se v našem repertoáru přece našlo. Třeba nějaká ta lidová, co?
1: To určitě, pokrčil chobotem mladý slon a pokynul Matějovi, aby ho následoval na pódium. Strémovanému Matějovi se pěkně třásla kolena. Orchestr zahrál předehru. Všichni stichli. Matěj se nejistě přidal k melodii, ale moc mu to nešlo. Všichni začali pohrdavě kroutit hlavou. Matěj měl sto chutí utéct někam hodně daleko. Publikum začalo nespokojeně pískat a bučet. Odněkud přiletěla slupka od banánu a srazila profesoru Bimbovi sváteční slamák. Starý slon se rozhořčeně otočil směrem k publiku a Matěj svěsil hlavu a přestal troubit.
2: V tom vzduch pročísl pronikavý zvuk flétny.
1: Matěj zvedl překvapeně hlavu. Na plotě seděla Veronika s flétnou u usměvavé pusy. Pohrávala si s jednoduchou melodií písničky a Matěj se pomalu přidal. Rozvášnění posluchači překvapeně stichli. Jednoduchá písnička se v nástrojích obou muzikantů začala všelijak měnit a proměňovat. Když všichni sloni začali provolávat bravo, ozvalo se za Matějovými zády povědomé troubení. Matěj překvapeně vykulil oči. Po cestičce přicházel k lípě profesor Sten s nablískanou trumpetou. Její lesk na chvíli všechny oslnil a její andělský zvuk strhl naprosto všechny v burácinu potlesk. Šťastný Matěj troubil pak vesele s milým profesorem a usměvavou Veronikou až do rána a na jejich koncert vzpomíná celá zoo dodnes.

0: Jindo, nemohl by sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
1: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
2: Jo.
1: Na. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
3: Jasný.
1: Běžte.
0: I křestní.
1: I křestní.
0: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
2: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
0: A v noci co?
2: Co v noci co?
0: Co se tam děje v noci nenormálního?
2: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Pojď. To máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
1: Tak, jsem první a nejvejš.
2: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
1: Dělej, moc se s tím couráš.
2: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky mi se courá.
1: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
2: Nech toho.
1: Co u toho tak hekáš?
2: Mně je to jedno, klidně si stráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
1: Co to bylo?
2: To mělo být...
1: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
2: Já.
1: A kdo teda?

0: vypadá?
1: No, Žižka měl taky jedno oko a učíme se o něm dodnes.
0: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
1: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
0: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
3: Jasně, mládež.
1: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
2: No jasně, správně.
4: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
5: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
6: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
5: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
4: Jen do pocem.
7: Dobrý den.
4: Sedni si, chlapče.
7: Děkuji.
4: No tak se posaď.
6: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
8: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
9: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
10: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
6: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím švagrovou Pilátovou, aby řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
11: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchalka odbrzdili nezletilý bagr.
8: Černá kronika furt něco malé.
12: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
9: Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
11: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
6: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
11: V obci Hulín nezletilí...
4: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
5: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
6: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
13: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní tisk.

prominutím Starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta Jouzo. Hele, jaký Jouzové. Tvrdá pomsta, tak tvrdý.
2: Jouzo, Jouzo, Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
3: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
4: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
3: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
5: Tolik nemáme.
3: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
5: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
0: Je to 2-2.
3: Pot jsem, kde jsi to vzal?
6: Udělal.
3: A z čeho?
6: Ze součástek.
3: A kde jsi vzal ty součástky?
6: V posteli.
7: Nebuď drzý, chlapče.
6: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
3: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
6: Co, prosím?
3: Hnuj, chlapče. Hnuj!

0: Ano, ano, ano, ano. Ano. Potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
1: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
0: Kdyby.
2: Soudruhu řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď?
3: Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
2: Co to žvaníš? Melouchy ty melouné.
0: Aha.
3: Tak melouchy, no.
0: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
3: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
0: Ano, ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrát, ať vás tu nevidím! A běda vám! Větru!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil.

0: Pilátová.
1: Nekecej.
2: To je meluzna, jak jste říkal.
3: No. Déšť omývá listy, aby byl čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjej se, pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou soudruhy.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
3: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú.
4: Kluci.
3: Podívej.
2: Bláček, pod svém, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
4: Boháček.
2: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
1: Boháček. Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě.
5: Máš novou čepici?
6: Ta.
5: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
6: To mám proti průvanu.
5: Nemohl bych si ji zkusit?
6: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
5: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
6: Ale voregál, soudruhu řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
7: A nevědoucí.
6: Kluci. No jako teď? Jako teď?
7: Chtějí knihu stížností.
6: Kdo?
8: My.
6: A proč?
8: Nejsou blbiňáky.
6: Budou zítra.

0: Lucie, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
5: Ach tak, ahoj.
4: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
5: To bude asi ten klacek, co s ním natřel louzu.
6: Ale letora je povaha, prosím tě.
7: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
8: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zborám. Leontínko!
3: Tady jsem!
8: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
4: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
8: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
4: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
8: Kuš.
4: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
3: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
8: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
4: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
8: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Wurstu mi zachránil život.
4: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
8: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřiti nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
2: Černé díry.
3: Jsi v pořádku, tatínku?
8: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
3: Tu jámu nastražil na vás.
4: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
8: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
8: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
4: Tak jak se dohodneme, no?
8: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
8: Ne, to je odvlhka.
1: Něco vám na to dám?
4: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
5: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
8: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
8: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
3: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Dobrou noc.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Přijdete zase?
4: Jasan.
3: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
4: Jasan to je jako, že tutově přijde.
3: Tutově.

0: co sázaví. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pionýři? Co já s 200 prybyňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... Ježko, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad.
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní. No.
1: A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, no. Nic, to se sebe. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
1: Kam to vezete?
3: No přece mám nahrát.

0: Není brzo?
1: Yeah. Okay. Ta je krásná.
2: Ty máš nádherný šaty.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je bába boháček, co?
4: Volal jsi mě hochu?
5: Fuj, tajbl.
4: Fuj, tajbl ve spolek.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska bez plechu.
4: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
5: A zdraví.
4: O, to je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
4: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
6: To teda myslíme!
4: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
6: To teda budeme!
4: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
6: To teda chováme!
4: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.

šupidupidu, razvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, hips. A tyhle si vemte na památku.

0: já ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedo.
2: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, přece já chci zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
5: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švagroha, dávej pozor. To je omyl, tady švagrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
2: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá!
6: Adámku, metr.
7: Jo.
6: Tak dělej. Dík.
8: Prosím.
6: Ty jsi tady?
8: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
6: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
8: Jak se hýbe kopretina?
6: Aha.
8: Jeníku, jaké je to být naživu?
6: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
8: Je mi pořád smutný.

0: co to je to dumky žalky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Bělejstro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
4: Amice spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
4: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
4: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
5: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti?
6: Pětičlenná rodina.
0: No.
6: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony.
5: A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
7: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to, Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
6: Chuchvary u Kolína. Úkolina je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích.
5: Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
7: Nezlob se na mě, švagře.
6: Ne, naslzí je brzo. To neznáte, Jouzu.
5: Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
7: Jo, ten divnej.
5: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
7: To už bylo k ránu, to nevěděl, co mluví.
5: A já za ním vyrazím.
7: Počkej.
5: A hned, ten jim ukáže.
7: Ale švagře, snad ne autem.
6: Myslivečku.
7: Vždyť si požil.
6: Vždyť chtěl žampiony na divané.
7: V obci Doxy požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
8: To je jenom osoba.
9: Dobrý den. Přejete si?
8: Volant! Tam se mě hodí.
10: A ty sedí na svou.
9: Děkuji, uctivě. Dobrou noc. Přijďte zas.

0: Jeníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno!
1: Kluci, pojďte skládat!
2: Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk holce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak. Tašku pravíš? Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne, to bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
1: Vidíš? Vidíš to?
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. No. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hra dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně při té příležitosti zpeněžíme.
1: Jak to zpeněžíme?
0: A přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme se raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám si odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
3: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
2: Proč to utekli?
0: A jsou... Fuď.
2: Proč to utekli? Teď se bude...

0: mi můj zjevný pergamen.
1: To už vás nikdy neuvidíme.
0: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
1: Ani za soumraku ne.
2: Tatínek nechce.
0: Dej mi ten pergamen.
1: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtel.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer.

Čeká na vás další vyprávění o trampotách slečny Mrazilky. Té Mrazilky, která se ze všech sil snaží pomáhat zimě. Ať ale dělá cokoliv, nakonec stejně všechno poplete. Když upletla potůčkům huňaté ledové svetry, bylo zle. Potůčky se horkem div nezalkly. Příště si dám pozor, umínila si Mrazilka. A nastrojila stromy do lehounkých sněhových košilek, samé krajkový a paráda. A zase to bylo špatně. To je totiž tak, co svědčí potůčkům, škodí stromům. A naopak.

0: Jenomže co naplat, zima se moc rozhněvala. Dostala na mrazilku takový dopal, že ji, věřte nebo ne, bezmála vyhnala. Ještě štěstí, že se popletené ledové panenky zastali mrazíci. Slíbili zimě, že najdou pro mrazilku takovou práci, při které se nedá nic, ale docela nic pokazit. Druhý den, brzo z rána, zima si sotva stačila sundat natáčky, nahrnuli se mrazíci do její kanceláře. A hned jeden přes druhého oznamovali, že mají konečně nápad. A jaký? Ze všech nápadů ten nejnápadovatější. Zima byla ještě celá rozespalá a tak se na ně utrhla. Nápad. Už začínáte i vy? Nápady. Samé nápady a práce žádná. Jako by mi nestačily nápady, slečny mrazilky. Ještě si začněte vymýšlet vy. Už vidím, kam to povede, ale já vám to, holenkové, zatrhnu. Jenže mrazící se hudrování paní zimy nezalekli. Kdepak? Kam pak by takový mráz přišel, kdyby měl hned ze všeho nahnáno jako nějaká bábovka? Lárifáry, řekl nejstarší mrazík, měli jsme přece najít práci pro mrazilku, takovou, při které se nedá nic pokazit. A to je právě ten náš nápad. Teď se teprve zima rozpomněla, jaký úkol včera mrazíkům uložila. Byla z toho trochu v rozpacích a také se nechtěla přiznat, že už jí sem tam paměť vynechává. Proto honem řekla, vždyť já vím, já jsem vás jenom zkoušela, jestli jste nezapomněli. No, to jsem zvědavá, co jste vymysleli, tak honem už mě nenapínejte. I mrazilka visela mrazíkům očima na rtech, samou nedočkavostí, až dostala škytavku. Napadlo nás, promluvil nejstarší mrazík za všechny, napadlo nás, že by mrazilka mohla třeba zkusit rampouchy. Rampouchy? Ne, ne, ne, ne, rampouchy raději ne, řekla rychle zima. Pak se ale zamyslela a nakonec se plácla do kolen. A vlastně proč ne? Ať dělá rampouchy, na těch se přece nedá nic pokazit. Potom se zima obrátila k mrazilce. Slyšela jsi? Do večera chci mít na každém okapu pěknou řádku rampouchů. No co koukáš? Co pak mi nerozumíš?
1: Rozumím, prosím, pípla mrazilka. A hned se pro jistotu zeptala, jaké by ty rampouchy měly být, aby byla zima spokojená, aby zase nebylo nějaké to ouvej.
0: Zima se jen spokojeně rozesmála. Milá slečno mrazilko, rampouchy mohou být všelijaké, mohou být dlouhé jako sklářské píšťaly, nebo kratoučké jako dětský prstík, mohou být silné jako doubek, nebo tenké jako párátko. Rampouchy mohou být hladké jako sklo, nebo hrbolaté jako borová kůra. Zkrátka, dobře, můžeš dělat rampouchy, jaké tě zrovna napadnou. Mrazilka měla velikou radost. Zdálo se jí, že konečně může pracovat podle vlastního rozumu. A docela nic se nemusí obávat, jaké další hromobití se jí snese na hlavu. Jen počkejte, šeptala si, jen počkejte, však ještě uvidíte, co umí slečna mrazilka. Za chvíli už byla mrazilka dole na zemi a s novou chutí se pustila do práce. Hnětla a modelovala sníh, válela ho jako těsto a ještě přisypávala ledové krystálky, hlavně takové, co jiskří trochu do duhova. Než se kdo nadál, zdobila každou střechu řada rampouchů. Sotva mrazilka přilepila na okap poslední rampouch, co jí nožky stačily, spěchala za zimou. Hotovo! Jásla hned ode dveří. Honem se podívejte. Nechci se chlubit, ale myslím, že tak krásné rampouchy, jak ti živ nikdo neviděl, oznamovala mrazíkům i paní zimě. Zima si slavnostně a beze spěchu nasadila své ledové brýle. Podívala se dolů na zem a chtě nechtě musela přiznat, že tak krásné rampouchy ještě neviděla. Však oni to také nebyli rampouchy ledajaké. A hlavně ani jeden ten rampouch se nepodobal druhému. Každý, ale každičký byl dočista jiný. Což o to, to by bylo v pořádku. Jenom kdyby se všechny ty rampouchy tak zpropadeně nepodobaly lízátkům. No ano, slyšeli jste dobře. Všechny mrazilčiny rampouchy byly k nerozeznání od lízátek. A nejen od lízátek, ale také od bonbónů a mnoha dalších sladkostí. Tak například tu byly rampouchy, které měly na tenké ledové špejličce kolečko s kytičkou uprostřed. Na dalších špejličkách byly zase kuličky, co mívají uvnitř žvíkačku. V rampouchových lízátkách byla ale místo větrové žvíkačky jenom špetka studeného větru. Slečna Mrazilka nezapomněla ani na ledové špalky zdobené sněhovou vločkou. Nechyběly ani spousty ledového medu, ledových hašlerek a karamelek. A tamhle se jeden okap dokonce pyšní ledovou špejlí plničkou narůžovělé sněhové vaty. A bude zle, řekla zima. Moc zle, řekli mrazíci. Mrazilka se honem, honem podívala dolů na zem. Když uviděla to, co už notnou chvíli viděla zima i mrazíci, řekla jenom, myslím, že teď bude úplně nejhůř. A bylo doopravdy nejhůř. Sotva tahle rampouchová lízátka uviděli děti. Vyhrnuli se ze všech domů i domečků. Vyrojili se jako včelky z úlů. A tak jako Jeníček s Mařenkou lámali kdysi perník z perníkové chaloupky, tak teď všechny děti lámali ze střech rampouchy. Kam nedosáhli, tam si pomohli klacíkem. A hned také ovšem ty rampouchy ochutnali. A jej, to byla dobrota. Jenomže co na plat, kdyby rampouch stokrát vypadal jako lízátko, je to pořád jenom studený rampouch. Vsadím se, o co chcete, že všechny děti, které si spletly rampouch s lízátkem, bude zakrátko ošklivě škrábat v krku. Že nevěříte? Tak si to tedy povíme zítra. Dobrou noc.
2: Dědeček dovyprávěl a oba chvilku mlčeli. Tu vlak trochu zpomalil a sluníčko zmizelo za vysokými korunami smrků a borovic. Byli v lese. Martínek přimáčkl nos na sklo okna a začal počítat stromy. Dědečku, dědečku, zvolal najednou, tamhle je muchomůrka. V trávě nedaleko kolejí se červenal klobouček muchomůrky s bílými tečkami. A tam, tam, co jich je, volal Martínek.
3: Je po deštích, to houby rostou. Když rostou muchomůrky, rostou i hřípky. Půjdeme spolu na houby, chceš?
2: Martínek kývl hlavou, ale stále se díval do lesa. Minuli paseku s narovnanými metry dříví, hájovnu, a takový divný domeček. Je, to je divný domeček, řekl Martínek. Co pak to asi je?
3: To není domeček, to je krmítko pro zvěř. V zimě se pod střížku dává seno srnkám, aby neměli hlad.
2: A ty stromy, jak mají bílou nohu, to jsou břízy, vidí, dědečku, řekl Martínek.
3: Ano, ty stromy s bílým kmenem jsou břízy.
2: Tady mají vánočních stromečků, zaradoval se Martínek.
3: To jsou malé smrčky. A ty vysoké stromy s větvemi až nahoře jsou borovice.
2: Já toho už znám, měl Martínek radost a vypočítával. Břízu, smrčky, borovice.
3: Možná, že uvidíme nějaké lesní zvířátko.
2: V lese žije moc zvířátek? Zeptal se Martínek.
3: Moc, Martínku. Některá jistě znáš.
2: Veverku znám, pověděl Martínek.
3: To víš víc než ten králík, co si pletl veverku s liškou.
2: Tuhle pohádku neznám, řekl Martínek. Povídej, dědečku.
3: Jednou v létě nebyl nikdo v chalupě doma. Obilí bylo svezeno z pole a tatínek, maminka, dědeček, i babička, i vnoučata, všichni odešli do vsi na dožinky. Jestli pak víš, co takové dožinky jsou? No to je taková náramná sláva. Muzika hraje, lidé tancují, pro děti hraje maňáskové divadlo a všechna ta sláva je proto, že skončili žně. Že je dost obilí a z obilí bude dost mouky a z mouky hodně chleba, buchet a knedlíku. Kde pak jsme přestali? U té chalupy, viď? Nikdo nebyl doma, jen zvířátka. A tu se jeden malý králík opřel od dvířka králíkárny a vypadl ven na dvůr. To víš, nic mu nestalo, jen se otřepal a rozběhl se po dvoře. Kohout to viděl a zakokrhal: kikriky, kikriky, dejte pozor na králíky. Ale kdo pak ho slyšel? Nikdo nebyl doma, jen husy. A ty se ještě zlobili, že kohout dělá takový rámus. Zasyčeli na kohouta: pst, pst. Králík se zvědavě rozhlédl a hop, rovnou k plotu. Plot byl děravý, králík se protáhl dírou a už byl na poli. Podívá se vlevo a vidí při cestě vysoké bodláky. Podívá se vpravo a vidí, jemine, po cestě cupitá kuře. No to je dobře, povídá králík, že tu nejsem sám. To je dobře, povídá kuřátko, že tu nejsem samo. A králík poskočí a utrhne si trochu trávy. Pane, to mu chutná. A pak si ukousne trochu jetele v příkopu. Kouše jetel a říká si, co kdybych si teď utrhl zase trochu trávy. Chrup, chrup a utrhne si travičku. A pak zase jetel a zase trávu, trávu a jetel. Kuřátko sezobne zrníčko a tuhle semínko a tam lístek. Králíkovi chutná i kuřátku chutná. A tak jdou spolu po poli, kuřátko cupitá, králík hop a skok. Za chvíli jsou u lesa. V lese bydlí liška. Vidí králíčka a vidí kuře. Přemýšlí, jak by obě zvířátka chytila. Když chytím kuře, povídá si liška, králík se poleká a uteče. Když chytím králíka, poleká se kuře a uteče mi. I vyleze liška z křoví a promluví tenkým sladkým hláskem: králíčku, kuřátko, víte, co jsem? Ani králík, ani kuře nikdy lišku neviděli a proto odpověděli: nevíme, kdo jsi, jak pak bychom to mohli vědět?
4: Já jsem Vašek Motřička, zaspívala liška
3: a usmívala se, jak uměla nejlíp.
4: Počkej, řekl králík, jsi rezatá, máš špičatý čumáček a huňatý ohon. O takovém zvířátku mi vyprávěl starý černý králík. Povídal, že prý v lese žijí rezatá zvířátka s huňatým ocáskem. Jedno takové zvířátko skáče po stromech a jí oříšky, druhé takové zvířátko, rezaté s huňatým ocáskem, prý běhá po zemi a rádo chytá i malé králíčky a kuřata. Chytne je a sní. Jedno zvíře se jmenuje Veverka a jedno Liška. Jsi ty Veverka nebo Liška?
5: Mně se bát nemusíš, vykládala Liška. Já jsem Veverka, právě jsem se skočila ze stromu na zem. Jím jenom lískové oříšky a jádra šišek. Veverky nic jiného nejedí.
3: Králíček řekl, když jsi Veverka, ukaž nám, jak umíš skákat po stromech. Liška chtěla vyskočit na smrček, skočila ale spadla na zem.
4: Utíkejme, zavolal králík na kuřátko. Je to liška, to není veverka.
3: Než si liška rozmyslila, má-li skočit na králíčka nebo na kuře, kde už byla zvířátka. Na dvoře pověděl králík kuřátku, dobře jsme udělali, že jsme utekli. To rezaté zvíře byla liška, chytila by nás a snědla by nás.
4: Jen počkejte příště, zlobila se liška, to vás jistě chytím, vyběhla z lesa a přikročila se za mes a dívala se na dvůr.
3: Králík s kuřetem dlouho na dvoře nevydrželi.
4: Když nepůjdeme do lesa, nic se nám nemůže stát, pípalo kuře.
3: Projdeme se jen trochu po poli, kýval králík hlavou, až se mu uši třásly. A tak prolezlo kuřátko jednou dírou v plotě a králík druhou. Kuřátko se zobne zrničko, tuhle semínko, tam lístek, králík kouše trávu a jetel. Chutná jim, chutná. Lišce schované za mezí svítí oči. Když chytím králíka, poleká se kuře a uteče mi, rozvažuje. Když chytím kuře, poleká se králík a uteče. I lehne si liška na záda, zavře oči a dělá mrtvou.
4: Pí, pí, volá kuřátko králíka. Podívej se, králičku, tamhle leží liška. Má zavřené oči, ani se nehýbá. Myslím, že umřela.
3: Dívá se kuře, dívá se králík. Liška leží jako zabitá.
4: To on jí někdo zastřelil, povídá králík. Jenom se divím, že má zavřené oči. Mrtvé lišky přece mrkají jedním okem.
3: Jak to liška uslyšela, zamrkala okem a králík začal křičet, utíkejme, liška není mrtvá, je živá. Než si liška rozmyslila, má-li skočit na králíčka nebo na kuře, kde už byla zvířátka.
4: Na dvoře pověděl králík kuřátku, dobře jsme udělali, že jsme utekli. Mrtvé lišky nemrkají, to jsem řekl jen tak. Liška byla živá, chytila by nás a snědla. Jen počkejte příště, zlobila se liška a šla zpátky do lesa.
3: Měla hlad, ale potkala v lese jenom jelena a na toho si liška netroufá. Vyplašila bažanta, ale ten jí uletěl. Vrátila se tedy liška na pole, olizovala si vousky a dívala se přes cestu na dvůr. Králík s kuřetem dlouho na dvoře nevydrželi.
4: Když nepůjdeme na pole, nic se nám nemůže stát, pípalo kuře.
3: Projdeme se jen trochu po cestě za plotem, kývl králík hlavou, až se mu uši třásly. Pak prolezlo kuřátko jednou dírou v plotě a králík druhou. Procházejí se po cestě, ale na pole se neodváží. Lišce schované v příkopě svítí oči, rozvažuje. Když chytím králíka, poleká se kuře a uteče mi. Když chytím kuře, poleká se králík a uteče. I začne liška v příkopě pípat a plakat jako kuřátko.
4: Pí, pí, já ubohé kuřátko nemohu ven. Spadlo jsem do jámy, ach, jich ouvej. Kdo pak mi pomůže nahoru? Pí, pí, ach, jich ouvej.
3: Kuřátko se poleká. Rychle, králíčku, tamhle v příkopě spadlo nějaké kuřátko do jámy. Poběžme a pomozme mu.
4: Králík však jenom zavolá, nic se ty kuřátko v jámě neboj. Hodím ti do jámy prut, ty se zoubky chytíš prutu a já tě vytáhnu. Pí, pí, naříká liška v příkopě a těší se, že králík s kuřetem přijdou až k ní a že je oba pěkně chytí. Pí, pí, naříká liška jako kuřátko. Pí, pí, dobře si to králíčku vymyslil, jen si pospěš, rychle pojď s prutem ke mně. Já do proutku zakousnu zoubky a vy mě králíčku s kuřátkem vytáhnete.
3: Jak to králík uslyšel, zavolal, utíkejme, příkopě není kuřátko, ale liška. Než se liška rozmyslila, má-li skočit na králíčka nebo na kuře, byla zvířátka už na dvoře.
4: Jak si poznal, že to byla liška a ne kuřátko, zeptalo se králíka kuře.
3: Od kdy pak mají kuřátka zuby, smál se králíček.
6: Liška se zlobila, ale co mohla dělat?
3: Moc se styděla, že byl králík chytřejší než ona.
4: Ještě, že to nikdo neviděl, utěšovala se cestou k lesu, to bych měla ostudu.
3: Ale někdo to přece jen všechno viděl. Starý cvrček na poli složil o tom písničku a za chvíli ji znal celý les.
4: Já tu písničku také slyšel.
3: A co jsem slyšel, to jsem pověděl.
7: Jak šel bednář za stříbrným králem. Úplně až na konci vesnice, hned vedle kovárny, měl svoji dílnu bednář. Od rána až do večera řezal a hobloval prkna, stloukal bedny a nebo bušil na obruče, když dělal buclaté sudy. Pár kroků od něj mlátil do kovadlin zase kovář. A tak si tam v tom rámusu spokojeně žili a pracovali celá léta. Až do té doby, než se stala ta divná věc. To bylo tak. Na vesnici padl už pomalu soumrak a bednářova žena volala z kuchyně na dvůr, že je večeře na stole, aby si pospíšil, ale bednář, že ne, že musí ještě něco rychle dodělat. A jak tak buší ze všech sil do sudu, aby to měl co nejdřív z krku, najednou se mu zdálo, že to pod tím sudem tak nějak podivně duní. Dá sud na stranu, zadupe na zem, duní to ještě víc. Co by to tak mohlo být, povídá si. Vzal motiku a začal v těch místech kopat. Kopne jednou, kopne po druhé a teď už to duní, až uši zaléhají. Najednou mu to pod nohama zapraskalo, hlína se propadla a tak, že uskočil. Kouká, v zemi je díra, že by jí prolezl medvěd a táhne z ní zatuchlý průvan. Bednář nelenil, vzal skulný provaz a že se do té díry podívá. Žena lamentovala, ne tak pro tu vystydlou večeři, ale kdo ví, co ho prý pod tou zemí čeká, aby se mu nic zlého nestalo. Ale bednář povídá, to by tak hrálo, abych nevěděl, co se skrývá pod mojí vlastní chalupou. Vzal si lampu, uvázal provaz a spustil se dolů. Žena za ním ještě volala, že mu schová večeři do trouby, ale to už bednář neslyšel. Tma v té díře byla, že by se dala krájet. Ještě, že mám sebou světlo, bručel si bednář podvou si a pomalu sjížděl po provaze dolů. A jak se tam tak do toho podzemí spouští, už si myslel, že mu ten provaz snad nebude ani stačit, narazil na dno. Zvedne lucernu nad hlavu, rozhlíží se kolem a vidí, že je v nějaké podzemní chodbě. Vlhko tam bylo a po stěnách stékala v pramíncích voda. No, moc přívětivě to tady nevypadá, zabručel. No, ale když už jsem tady, přece se nebudu vracet. A vydal se tou chodbou dál. Ta se všelijak kroutila, zdvihala, klesala, zatáčela a konec pořád nikde. Už si bednář v jednu chvíli pomyslel, jestli se snad přece jenom neměl vrátit. A jak se tak zastavil, aby si to ještě všechno dobře rozmyslel, zahlédl ve světle lucerny, jak se na zemi něco leckne. schýbne se a on to nějaký prapodivný kámen. Hýří všemi barvami jako kocouří oko a třpití se, až se oči přivírají. No jo, to bude asi nějaký drahokam, řekl si bednář. Tak to už se teprve jen tak nevrátím, to bude žena koukat. Strčil kámen do kapsy a šel dál. Ale sotva ušel pár kroků, chodba se prudce zatočila a bednářovi údivem div nevypadla lampa z ruky. Ocitl se v obrovské jeskyni, kolem stěny ze zlata, hromady stříbra a drahého kamení, a mezi tím pobíhali malí stříbrovoucí mužíci a všelijak ty drahocenosti přenášeli, váželi, rovnali a skládali. Bednář tam stál, pusu do kořán a rukou si musel zastínit oči, jak se to tam všechno lesklo. Ti malí mužíci se k němu hned seběhli, smáli se a tahali ho za kabát a hned, že ho povedou ke králi. Bednář se nechal vést, byl z toho všeho celý vyjevený, pořád se nemohl zpamatovat. A přišli ještě do větší jeskyně, kde bylo ještě více zlata a drahého kamení a pobíhalo tam ještě více těch malých fousatých mužičků. A tam uprostřed vší nádhery seděl na trůnu malý stříbrný král. Měl na hlavě královskou korunku a spod ní mu trčel na každou stranu jeden stříbrný vlas. A kolem něho seděli v kruhu malé roztomilé víly, zahalené v dlouhé, průsvitné závoje. Co si přeješ, bednáři? Zeptal se král tenolinkým hláskem, ještě tenčím, než byly ty jeho dva stříbrné vlásky. Bednář začal něco koktat, pořád mu z toho všeho šla ještě hlava kolem, ale pak si dodal odvahy a všechno tomu stříbrnému králi popravdě vypověděl. Jak to pod tím sudem tam nějak divně dunělo a jak tam kopal a objevil podzemní chodbu a že je tady jenom ze zvědavosti a že vlastně vůbec nic nechce. Stříbrný král si to všechno vyposlechl a potom se usmál. Ty nic nechceš, povídá, ale já bych něco chtěl. No neráčej se zlobit, vaše mrňavá jasnosti, řekl bednář, kterému už trochu otrnulo. Co vy byste mohl chtít po chudým chalupníkovi? Ten malinký stříbrný král se zase usmál tím svým tenonkým hláskem a řekl, chtěl bych tu tvoji lampu. No jen se podívej, čím tady svítíme. Bednář se rozhlédl a opravdu všechno to světlo kolem bylo jenom z toho, jak se ty zlaté stěny třpitily a dokonce každý z těch mužičků měl v ruce místo lucerničky šňůrku a na ní přivázaný malý drahokam. Jo, pořádná lampa, hold, je pořádná lampa, řekl bednář, ta je k nezaplacení. No, a co pak by si za ní chtěl? Zeptal se stříbrný král. Ale vybírej opatrně. Od nás si můžeš odnést jenom jednu věc. A co pak bych mohl dostat? Polkl bednář, rozhlédl se kolem a olízel se. No, to záleží na tobě, řekl stříbrný král. Můžeš dostat zázračnou vodu, po které se i hned omládne, kus zlata nebo drahý kámen. Jen si vyber. Zlato, vyřkl bednář a chňapl po žluté hroudě, která se mu povalovala pod nohama. A nebo tady taky můžeš zůstat, řekl stříbrný král. Vyber si vílu, která se ti nejvíce líbí. Na ta slova povstaly všechny víly, co tam seděli v kruhu kolem krále a usmívali se na bednáře. Nejvíce usmívala ta víla, která měla vlasy spletené do culíku a na hlavě mašličku. Je to je krásná, bednáře až zamrazilo. Ale taková nějaká malá. Můžeme ji zvětšit, to není žádný problém, usmál se Stříbrný král. V tom se bednář vzpamatoval. Ne, to nemůžu udělat, depak, řekl a potěžkal to zlato. Já jdu domů, to bude mít moje žena radost. No, nevím, jestli z toho bude mít tvoje žena radost, řekl Stříbrný král. Jste už bude dneska stařenka. Jako pak stařenka, smál se bednář, teď je to holka jako lusk. Jo, hochu, to byla kdysi, řekl Stříbrný král. Ale u vás na zemi utíká čas daleko rychleji, než u nás v podzemí. Ty jsi tady chvilku, ale na zemi je to už řada let. No tak, tak to teda zase ne, křikl bednář a praštil s tím kusem zlata na zem. To mi raději dejte tu zázračnou vodu, co se po ní omládne. Ale už si nebudeš moci vzít nic jiného, řekl Stříbrný král. Však o to taky nestojím, načepířil se bednář. Jak by k tomu ta moje chudá ženská přišla, stála při mě v dobách zlých i dobrý a já bych se jí měl takhle odvděčit? Jak chceš, řekl Stříbrný král. Dal bednáři zázračnou vodu, bednář mu dal lampu, rozloučil se a stříbrovou si mužíci ho vedli z té tmy ven. Vyleze poprvé na dvůr a co vidí? Chalupa je na spadnutí a po dvorku se šourá nějaká stařenka. Hned jí dal napít zázračné vody a jaký div, místo stařenky tam stojí jeho mladá žena. Tak, jak jí tenkrát opustil, to bylo radosti, to bylo radosti. Počas se si bednář vzpomněl, že má v kapse kabátu ještě ten drahokam, jak ho tenkrát našel v té podzemní chodbě. Prodal ho a měl peněz na dvě chalupy. A tu díru na dvoře zaházel kamením, aby ho zas náhodou nenapadlo jít za Stříbrným králem. Třeba by už to nemuselo tak dobře dopadnout.

0: Jednou, a to už je dávno, bydlelo v hezké vesničce u lesa malé hodné děvčátko. Lidé je měli rádi a usmívali se na ně, ale nejraději je měla maminka a tatínek a babička. Ta měla děvčátko tak ráda, že by mu byla všechno dala. Jednou mu koupila pěkný červený čepeček, tenkrát se takovému čepečku říkalo karkulka. A děvčátku se tolik líbil, že ho mělo stále na hlavě. Také mu hezky slušel. Když lidé viděli děvčátko stále jen s červenou karkulkou na hlavě, začali mu říkat červená karkulka. A brzo mu tak říkali i doma. Babička červené karkulky měla chaloupku v lese. Někdy přišla babička za karkulkou a někdy šla karkulka s maminkou do lesa za babičkou. Jednoho dne, brzo ráno, upekla maminka koláče a řekla karkulce: pojď, karkulko, doneseš babičce koláče. Vezmi si košíček, dáme do něho koláče a také láhev vína. Babičce není dobře a víno ji posilní. Nikde se nezdržuj a jdi hezky po cestě rovnou k babičce. Dej pozor, abys neupadla a nerozbila láhev. Karkulka vzala košíček a šla. V lese bylo ticho, jen ptáci zpívali. Karkulka si pěkně vykračuje a najednou, jak se cesta zatočila, stojí před ní veliký vlk. Karkulka se ho ale nebála, protože nevěděla, že to je zlé zvíře. Usmála se na něj a pozdravila.
1: Dobré jitro!
2: Dobré jitro, karkulko, kam pak jdeš tak brzo?
1: K babičce.
2: A co to neseš v košíčku?
1: Koláče a víno, babička stůně a maminka mě posílá, abych to babičce přinesla na přilepšenou. Ale musím dávat pozor, abych nerozbila láhev.
2: A kde bydlí babička, karkulko?
1: Je, to už není daleko. Jde se pořád po cestě a za chvilku je vidět babičinu chaloupku. Rostou tam tři velké lípy.
0: Vlk si pomyslel, to je pěkné. Babička je sama doma, karkulka k ní přijde a to bude dnes dobrá snídaně. Musím to chytře provést, abych je obě dostal. A nahlas povídá.
2: To jsi hodná holčička, karkulko, že neseš babičce koláče a víno. Ale měla bys jí také natrhat květiny. Podívej, co jich tady na pasece roste.
0: Karkulka se rozhlédne a na pasece podle cesty je kytiček, jako když je namaluje. Sedmi krásky, pampelišky, modré chrpy, zvonečky. Položí košíček do trávy a trhá květiny a skládá je do kytice. To bude mít babička radost, říká si karkulka. Potom popadne košíček a květiny a pospíchá, aby už byla u babičky. Vlk šel zatím rovnou k babiččině chaloupce a zaklepal na dveře. Babička se zeptala, kdo to je, a vlk řekl tenkým hláskem.
2: Karkulka!
0: Babička řekla, jen si, karkulko, otevři, není zamčeno. Vlk otevřel dveře, vběhl do světnice a než se babička nadála, chlamst! A babičku celou spolkl. Potom si dal na hlavu babičin čepec, vlezl si do postele a čekal. Za chvíli přišla karkulka. Dveře byly otevřené, tak vešla do chaloupky a pozdravila, ale babička jí neodpověděla. Karkulka postaví košíček a květiny na stůl a jde k babičině posteli. Jak to má babička ten čepec? Diví se Karkulka. Ani jí není vidět obličej a ty dlouhé uši.
1: Babičko, proč máš tak dlouhé uši?
2: Abych tě lépe slyšela.
1: A proč máš tak veliké oči?
2: Abych tě lépe viděla.
1: A proč máš tak velikou pusu?
2: Abych tě mohla lépe sežrat.
0: A vlk skočil z postele, rozevřel tlamu a chlaps. A chudáčka Karkulku spolkl. Potom si lehl znovu do postele, aby si odpočinul. Ale za chvíli usnul a chrápal. Až se všechno třáslo. A zrovna šel okolo myslivec. Slyší z chaloupky chrápání, poslouchá a myslí si, co to, že babička tak chrápe. Vejde do chaloupky a vidí v posteli vlk. Břicho má jako kouli a babička nikde. Že jí vlk spolkl. Vezme nůž, popadne vlka za břicho a šmik, šmik, břicho rozřízne a z vlka se najednou vykulí červená Karkulka a za ní babička. Obě se chudinky ještě třásly leknutím a děkovali myslivci, že je zachránil. Babička snědla koláče a napila se vína a hned jí bylo lépe. A myslivec stáhl z vlka kůži. Měl radost, že zabil takového loupežníka a že babičku a Karkulku vysvobodil.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažbluňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak Rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko.
0: Liboval si Rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade! Krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko? Ptal se skřítek. Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se Rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se Rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tady! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.
2: On je přece tady až moc známý. Udělal to rak loupežník.
1: No, vidíš. Konečně si to taky pochopila,
0: povídá honem skřítek, aby odvedl řeč jinam.
1: No, a teď už žádné váhání, protože se dám do hledání.
0: No, moc se mu to ale nedařilo. A tak to zkusil jinak.
1: Ja. Kdo s čím zachází, tím rovněž schází,
0: mudroval.
1: Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo.
0: Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál.
1: K tomu, Ovšem, potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No, no přece pastičku.
0: A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebli perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku.
1: Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka.
2: Ale s radostí,
0: souhlasila Julinka,
2: jenom se drobátko přičísnu.
0: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
1: Já, to je ale velice dobré,
0: liboval si rákosníček a obrátil se na bludičku.
1: Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
0: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
1: No ano, správně, Julinko, správně,
0: pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
0: nabízala se Julinka a podala rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
1: Klidně ji obětuj,
0: prohlásil skřítek.
1: Ovšem, nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
0: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
1: Jménem zákona stůj,
0: velel rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
1: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
0: obrátil se skřítek k bludičce,
1: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o to je tady rákosníček.
0: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružstvích.

zítří ráno stálo na kolejích 10 nových mašinek, které dělníci vyrobili z té jedné ohromné mašinky od kouzelníka Zababy. Přišel nejvyšší pan železničář a řekl panu Blahošovi z Výtopny: přišel jsem, abych se s vámi poradil, co která mašinka bude dělat. Každá je jiná a to je velice dobře, protože potřebujeme mašinky, které tahají rychlíky, a jiné osobní vlaky a jiné, aby vozily těžké nákladní vlaky. Pak šli a každou si prohlédli a zapsali si, co bylo třeba. Nejvyššímu panu železničáři se tajně líbila ta mašinka, která měla komínek z černokněžnické mašinky. Když pak nejvyšší pan železničář o každé mašince rozhodl, co bude dělat, o té mašince s černokněžnickým komínkem řekl, že bude tahat rychlíky ze Smíchova do Plzně. Mašinka, jakmile to uslyšela, zapyšnila se a sama od sebe trochu poodjela od ostatních lokomotiv, aby ukázala, že je lepší než všechny ostatní. Ještě odpoledne se mašinky rozjeli, každá za svou prací, a mašinka s černokněžnickým komínkem táhla pyšně veliký rychlík do Plzně. Velice se jí to líbilo, protože mohla jet rychle a předjíždět jiné vlaky, které ve stanici čekaly, až ona okolo nich projede. Její strojvůdce pan Valenta si ji moc chválil, jak krásně a rychle umí jezdit. A mašinka byla na sebe náramně pyšná a dopoledne, když stála na kolejích před Výtopnou a čekala, až bude čas, kdy má odjet s rychlíkem, prováděla nezbednosti. Chlubila se, jak je slavná a rychlá, a posmívala se ostatním lokomotivám. Nejvíc měla spadeno na poctivé nákladní lokomotivy. Vysmívala se jim, že se jen tak plazí, že jsou většině udýchané a špinavé. Nákladní lokomotivy to ovšem mrzelo, ale nebránili se, protože neuměli tak dobře a rychle mluvit jako pyšná mašinka. Ale nebránili se, protože neuměli tak dobře a rychle mluvit jako pyšná mašinka.

Když pan Valenta viděl, že nepořídí, šel k nejvyššímu panu železničáři a řekl mu, že jeho mašinka chce jezdit jinam, do Brna a do Ostravy. Nejvyšší pan železničář zavolal pana Blahoše. Pan Blahoš přišel a vážně pokýval hlavou a pak řekl, bude nejlépe, když pyšné mašince vyhovíme, protože jinak se bojím, že by nám ještě něco zlého provedla. Pan Valenta tedy šel ke své pyšné mašince a řekl jí, milá mašinko, nejvyšší pan železničář by tě propustil, avšak já tě velice ještě prosím, abys tu zůstala, protože bych tě nerad ztratil. Avšak mašinka odpověděla, proč bys mě ztrácel? Ty přece půjdeš se mnou a budeš mi sloužit. To nejde, moje drahá mašinko. Mám tady domeček, v něm ženu a děti a králíky a včely. Ty já nemohu opustit. Nyní se pyšná mašinka zakabonila a řekla zvysoka, nechceš-li, nebudu tě nutit. Však já si mohu vybrat daleko lepšího strojvůdce, než si ty. A křičela a zlobila se a soptila. To rozzlobilo i pana Valentu, ačkoliv byl velice mírný. Vyskočil z boudičky a nechal milou mašinku stát. Druhého dne přišel cizí strojvůdce, vstoupil do boudičky a pyšná mašinka si zapískala a vyjela ze Smíchovského nádraží, ani se s nikým nerozloučila. Na Smíchovské nádraží se už nikdy nevrátila. Jezdila do Brna a do Ostravy a byla stále pyšnější a pyšnější. A jednoho dne neuposlechla návěstí a jela a v tunelu se srazila s nákladní lokomotivou a docela se rozbila. Byla tak rozbitá, že už ji nikdo nemohl opravit a tak ji prodali do starého železa. Tak skončila pyšná mašinka s černokněžnickým komínkem.

Nejstarší české pohádky. Část čtvrtá. O tom, co je dobré a co špatné. Nezdárný syn. Jak se vypravuje, žil kdysi muž, který ze všeho nejraději vysedával v hospodách a hernách. Horší ale bylo, že tam sebou vodil i svého synka. Když chlapec poodrostl, byl už tak uvyklý kostkám a životu v krčmách, že bys ho odtud nebyl vytáhl ani párem koní. A když mu scházely peníze do hry, jal se krást. Nejdříve okradl otce a pak sousedy. Ale otec ho přísně nepotrestal, jenom ho po dobrém napomínal i nedal nic na ty domluvy, sklouzali po něm jako po huse voda. A tak se stalo, že když dospěl v muže, byl přistižen při krádeži jednou a po druhé. Otec po obakrát nahradil škodu a zachránil ho před šibenicí. Potom byl nezdara chycen po třetí a tentokrát už neušel soudu. Když ho pak vedli na popraviště, prosil pro Boha, aby mu přivedli otce. Ten přišel plačky a syn ho poprosil, aby ho políbil a prominul mu, čím se na něm provinil. I objal ho otec, ale syn místo, aby vyčkal políbení, zahryzl se mu do obličeje tak, že mu ukousl nos. Když ho přítomní kárali za ten čin a připomínali mu, že ho otec dvakrát zachránil,

měl před oprátkou tím, že za něho složil peníze a že by to byl rád udělal i po třetí, kdyby byl mohl, odpověděl syn. Stalo se mu dobře a po právu, neboť on zavinil, že skončím na šibenici. On totiž dopustil, abych si od malička žil podle své vůle a nikdy mě nepotrestal za prohřešky, jichž jsem se dopustil. Stoleček pro otce. Byl jednou jeden hospodář a ten měl syna. Syn se vydařil po otci, ještě zamlada se naučil dobře hospodařit a byl v těch letech ve všem otci kruce a v nejmenším ho nerozeněval. Když dospěl, oženil se, měl utěšenou ženu a potom i děti. A tak se nějaký čas všichni pokojně snášeli, až otec zestárl a syn místo něho spravoval rodinný statek. Ale jednoho dne si vzal syn otce stranou a požádal ho, aby mu statek postoupil. Sliboval, že ho za to bude až do smrti opatrovat a že ho nikdy neopustí. Dotázán vysvětlil, proč o to tak stojí. Prý, když chodí místo otce do obecní hromady, nikdo tam na jeho slovo nic nedá. Stařec ho vyslechl a vyžádal si lhůtu na rozmyšlenou. Uvážil, že syn není hráč, opilec ani marnotratník a že by ho zarmoutil, kdyby mu nevyhověl. I rozhodl se, že mu hospodářství postoupí. A tak se rázem stal ze syna tuze bohatý sedlák. Jenom co převzal statek, popustil si nový hospodář pásek o jednu dírku, začal chodit častěji mezi lidi a sám nezřídka hostil i sousedy. Jeho otec, bezzubý stařec, jedl už jenom pomalu a pořád mu u nosu visela kapka. Syn si to ošklivil a hanbil se za to před hosty. I jal se přemýšlet, jak by otce uklidil před návštěvami, až dostal nápad. Udělá zvlášť pro něho stolek, aby na něm jídal sám v koutě u kamen. Dal se tedy do díla a děti hned okolo něho, však víte, že vždycky rádi přihlížejí, když se něco děje. A nejstarší synek se ho zeptal: co pak to, táto, děláš? A on odpověděl: ale stolek pro vašeho dědka. Vždyť mlaská při jídle jako čuně a kape mu z nosu. Stydím se za něho, když k nám někdo zavítá. Ať si támhle u kamen, kde nebude nikomu na očích, vždycky spořádá ten svůj žvanec, jak je mu libo. Synek na to: a až ty budeš starý, to ti taky postavíme stolek ke kamnům? Ta slova těla hospodáře do živého. Připomněl si, že tohle otci nesliboval, když ho žádal, aby mu odevzdal statek. A kdyby se měl stejného dočkat zas on od svých synů, že by mu z toho vzešla nemalá hanba a posměch. Nemeškal, rozbil na třísky ještě nehotový stolek a napříště usazoval otce až do jeho smrti za veliký stůl v jizbě, ať už se u něho sesedla jenom rodina, nebo i přibylí hosté. V nouzi přítele poznáš. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, kterého velice miloval. Když syn dospěl, předstoupil, jak bylo zvykem, před otce a požádal ho, aby mu dovolil vydat se na cesty. Prý by si na nich především chtěl najít přátele. Otec ho vyslechl a řekl: ten tvůj úmysl se mi docela zamlouvá, jenom se měj na pozoru, aby tvá snaha nebyla nadarmo. Princ si vzal otcovu radu k srdci, rozloučil se s ním a potom jezdil po rozličných zemích plných 7 let, aniž se mezi tím podíval domů. A když uplynulo těch 7 let, navrátil se k otci.
Ten se velice zaradoval a řekl mu: milý synu, pověs mi, jakou jsi získal přízeň a mnoho lis našel přátel. Princ odpověděl: co se týče přátel, mám tři. Prvního z nich miluji víc než sebe samého, druhého tolik jako sám sebe, třetího pak míň než sebe a udělal jsem pro něho také jenom málo. Na to král: což o to, mít přátele je dobrá věc, jenomže je napřed musíš vyzkoušet, než se ocitneš v nouzi. Já ti něco poradím. Zabij vepře, dej ho do pytle, pytel vem na záda a zajdi s ním v noci postupně ke všem třem. U každého zatluč a řekni: milí příteli, stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka. Dopadnou-li mě, zaplatím za ten čin hlavou. Prosím tě proto, pomoz mi v té nouzi a zachovej mě při životě. A tělo toho zabitého uschovej u sebe v domě, ať mě s ním nechytí. Podle toho, co ti kdo z nich odpoví, poznáš, který je tvůj opravdový přítel. Princi se ta rada zalíbila a slíbil, že se podle ní zachová. I nemeškal, naložil s vepřem podle otcových slov a pak se s ním v noci odebral k domu přítele, jehož miloval víc než sebe. Když tam přišel, zabušil na dveře. Přítel to zaslechl, vstál a zeptal se, proč ho vzbudil a co chce. On odpověděl: stihlo mě neštěstí. Zabil jsem člověka a teď nesu tělo na zádech v pytli. Prosím tě, pomoz mi v mé nouzi a ukryj mrtvého ve svém domě, ať zůstanu při životě. Když to nejmilejší přítel uslyšel, řekl: víš ty vůbec, co na mě chceš? Sám si koho si zabil, ani ses napřed se mnou neporadil, tedy za to pikej. Kdyby tělo našli u mne, odpikal bych si to já. A to se mi věru nechce. Ale protože jsi mi byl přítelem a miloval mě víc než sebe, doprovodím tě na popraviště a dám ti 3-4 lokty plátna na rubáš, máš-li skutečně přijít o hlavu. Na ta slova se princ odebral k druhému příteli, také u něho zatloukl a prosil ho, aby mu pomohl v jeho nesnázi a schoval to tělo ve svém domě. Ale on se mu vysmál. Takový blázen, jak si asi myslíš, přece jenom nejsem, abych za tebe položil život. Víš přece dobře, co by se se mnou stalo, kdyby mrtvého u mne našli. Ale protože jsi byl můj přítel a miloval mě jako sebe, doprovodím tě na popravu a budu tě těšit, jak budu moci. A vůbec si nestýskej, vždyť bys smrtelný člověče tak jako tak jednou musel zemřít. Když to princ uslyšel, opustil ho, vyhledal dům třetího přítele, jehož miloval míň než sebe, a zabušil u něho na dveře. On hned se zeptal, co chce a co ho přivádí. Princ odpověděl: milý příteli, ostýchám se ti to říci, protože jsem pro tebe nikdy nic neudělal, ale vidím, že musím s pravdou ven. Na neštěstí jsem zabil člověka a teď nesu jeho tělo v pytli. Prosím tě, ukryj je ve svém domě a zachovej mě tak při životě. Jinak, budu-li s ním lapen, je po mně veta. A tehdy promluvil ten, od něhož to princ nejmín čekal, taková slova: dej sem tělo, budu je nosit na zádech místo tebe a bude-li třeba, půjdu za tebe i na smrt. A když potom vzal pytel a rozvázal ho, našel v něm jenom zabitého vepře. Ale princ už zatím zvěděl, co vědět potřeboval. Kdo je jeho opravdový přítel?

0: Člověk, to je přece člověk. Konečně spí tady v květinách.
1: Úctivost, úctivost, slečinko.
0: Vidíte taky tady toho člověka? Ten je hezký a určitě i dobrý.
1: Je, před chvíličkou jsem ho bod. Podívejte se na mé růžové bříško, juhu, to je jeho krev a dobrá.
0: A to on teď zemře, vy jste vrah, napadl jste ho ve spánku, to se nedělá vy.
1: Co vrah, já jsem komár. Prostě komár!
0: Komáre, to tedy vůbec nebylo čestné.
1: Ale nerozčilujte se. Za prvé je to docela malý člověk, říkají mu děvčátko. A za druhé nezemře. A za třetí jste na hrozném omylu, jestli si myslíte, že lidé jsou dobří, pokud nemluvíte zrovna o chuti jejich krve.
0: Já toho o člověku tolik nevím, ale...
1: Co vy? No, vždyť právě vy jim sloužíte víc než kdokoliv jiný.
0: Ale já jsem uletěla z úlu.
1: Tak tedy potulný život, veselá svoboda, dobrodružství, no to si dám líbit. Já osobně bych člověku nesloužil ani za nic. On mi taky nedá zadarmo ani hlt své krve, tak co?
0: Ale nám včelám lidé pomáhají.
1: Vy jste který rod, smím-li se ptát?
0: Já jsem, prosím, Mája, úl v zámeckém parku Ulip, královna Eva VIII.
1: No tomu říkám původ. Poslyšte, nebylo u vás nedávno zbouření?
0: Bylo. To jsem ráda, že jste o tom taky slyšel.
1: Taky no. Ono se povídá lecos. Tak já si dám ještě doušek a poletím.
0: Ne, prosím vás, počkejte s tím, až odlétnu. Nemůžu se na to dívat.
1: Ale pospěšte si, mám žízeň jako trám. Fajnovko.

se to krásně spalo. Ach, ale co to? Proč je ještě tma? Jak se všechno třpití a leskne? To je přece noc. Já jsem vzhůru v noci.

0: Promiňte, ale ke kterým běžcům patříte?
1: K běžcům? Já jsem přece včela.
0: Ale vy máte žít ve dne, pokud vím.
1: Já jsem se nějak divně probudila, že ano? Pardon.
0: Mně to nevadí, mně se neomlouvejte. Já vás znám, povídal mi o vás Ježek. On žere vaše mrtvé, když je vyhodíte z úlu.
1: Ježek? Ale to je přece strašidlo. Chodí, když se stmívá, dupe a hledá mrtvé a nezbedné včelky. Teta Kassandra to říkala. S tím přece nemůžete, kamarádi.
0: My noční tvrčkové to tak nebereme. Nás Ježek nikdy nechytí, tak co?
1: Takže vy jste cvrček.
0: Noční cvrček. A právě proto musím v noci hrát. A dnes je noc krásná. Jako málo kdy. A vy mě nesmíte zdržovat.
1: Pane cvrčku, prosím, prosím, nemohl byste udělat jednou výjimku a místo hraní mi vyprávět o noci?
0: Nemusím vám nic vyprávět, Májo. Stačí, když se zaposloucháte do mé hry. Pak poznáte, že letní noc je nejkrásnější na světě. Ale proč? To se neptejte, to je zbytečné. Prostě naslouchejte. Pozorně naslouchejte srdcem. Protože srdce porozumí všemu. Ale teď už mě opravdu nezdržujte, včelko.

0: noci je krásně, ale smutno. I kosatce spí, jen potok je živý, blízká se a šumí. Je to takové, takové.
1: Kdo pak to pláče?
0: To je krása, to je taková krása.
1: Ale, co je ti?
0: Nevím. Vy jste asi patrně anděl.
1: Jdi ty, já jsem skřítek tady toho kosatce.
0: Skřítek květu.
1: Ano, a klidně mi tykej. Poslyš, včeličko, co ty vlastně hledáš v noci na louce? To není jen tak.
0: Je, ty jsi hezký. Ty žiješ, když kosatce spí.
1: My, skřítkové, to máme tak. Žijeme 7 nocí, ale musíme přitom zůstat každý ve své květině. Kdo ji opustí, na úsvitě zemře.
0: Tak prosím tě, rychle, rychle se vrať do své květiny.
1: Už je pozdě, ale to nevadí. Víš, když skřítek svou květinu opustí, je s tím spojeno veliké štěstí. Proto taky nejsem první, kdo to udělal.
0: Jaké štěstí?
1: Kdo předčasně a dobrovolně umírá tak, jak my, ten předtím dostává zázračnou moc. Může splnit největší přání první bytosti, kterou potká. No, a já jsem tě slyšel plakat, a tak jsem u tebe. Když jsem opustil svou květinu, narostla mi křídla. Podívej.
0: Jú, to já bych taky svou květinu opustila.
1: Ale ty jsi ta první bytost, kterou jsem potkal, víš?
0: A to hned potom umřeš?
1: Uvidím ještě raní červánky. A až začne padat rosa a zem se potáhne bílými závoji, a až se to všechno rozzáří světlem, budu tam i já. Změním se s ostatními v rosu. Kosatce nás vypíjí. A až vyrostou, vrátíme se i my, zase jako skřítkové, a zase vylezeme z kalichu.
0: Takže ty už jsi byl kdysi jiným skřítkem?
1: Určitě, Májo, jenomže jsem na to zapomněl. V květinovém spánku se zapomene na všechno, víš? Ale teď už si něco přej. Škoda času, včeličko.
0: Tak já si přeju. Skřítku, skřítečku, já toužím poznat lidi, když jsou nejkrásnější. Nebudeš se mi smát?
1: Nebudu. Pojď, podej mi ruku, poletím.

0: hvězda. Podívej, motá se dole v trávě a neumí se vrátit do nebe. Skřítku, skřítku, pomoz jí.
1: To je svatojánský brouček. Na něm je zvláštní právě to, že dokáže svítit svým vlastním světlem.
2: Světluško, hej, světluško, buď tak laskavá a posvěť nám trochu.
0: Ale ty záříš daleko jasněji než já.
3: To je pravda.
2: Jenomže my se musíme dostat tímhle tmavým listím do jasmínové besídky. A já se musím zahalit listem a ještě si přikrýt vlasy modrým zvonkem, aby mě lidi nezahlédli.
0: Ubližovali by ti jako Vážce a Neškudovi?
2: Polekali by se. To už je tak zařízené, že my skřítkové se objevujeme lidem jenom ve snu.
0: Tak pojďte tedy, jestli vám mé světlo stačí.
2: Tudy má jo. A potichu.
0: A mají lidé taky sny, když spí?
2: Nejenom, když spí. Někdy sní, i když jsou vzhůru. Zakloní hlavu, trošku se schoulí do sebe a jejich oči se dívají velmi, velmi daleko. A jejich sny jsou vždycky krásnější než jejich život. Proto se jim taky ve snách zjevujeme. Ale teď už se podívej dolů. Tam je to, po čem si toužila.
0: Jak jsou krásní. Nikdy bych neřekla, že se mohou tak šťastně usmívat. A v očích mají tolik, tolik radosti, jako kdyby zlo vůbec nebylo. Skřítku, skřítku, lidi jsou nejkrásnější, když mají radost, když se mají rádi, viď skřítku.

0: Podívej, už svítá.
1: Vidíš, ten úzký rudý pruh na obzoru je krásný. A nad rybníkem tančí závoje mlh.

0: bonjour, madame, nebo snad mademoiselle.
1: Já jsem Maja. A kdo pak jste vy?
0: Sakrbleu, proč čeříte hladinu smíru mého?
1: Cože dělám?
0: Čeříte.
1: Odpusťte, ale já vás opravdu neznám.
0: Parbleu, máte lichavou paměť, hleďte, já vám napovím. Podívejte se a počítejte.
1: Co mám počítat?
0: Tečky na mých krovkách.
1: A jeden, dva, tady se jedna skova, sedm.
0: A je to venku. Sluníčko sedmitečné, sedmík, uměleckým jménem Adrien Sedmík, básník, žijí ze slunečního třpitu modrého nebe a lidské lásky.
1: Ale to je úžasné, a jinak nejíte nic.
0: Ale pochopitelně, že ano, mšice, vy ne?
1: Ne, to je snad...
0: Co je to?
1: To je poněkud neobvyklé.
0: No samozřejmě, neobvyklé, zvláštní, tak podivné, originální. Ho. Vy měšťáci umíte všechno jen obvyklé, normální a běžné. S tím bychom my básníci daleko nedošli. Máte čas?
1: Na co?
0: No přece, abych vám přednesl některou ze svých básní. Mám různé, zvláště něžné, lirické, s jemnou zvukomalbou a překvapivou poentou. Jsou mou vášní, přímo živlem, jsou elementem mého talentu. Velmi výrazně hovoří o mém důkladném poznání světa. Mohu-li radit, zavřete oči, začíná. Má báseň se jmenuje Lidský prst. Námět příští z mého osudu, z vlastního prožitku. Tak posloucháte už?
1: Ano, prosím, poslouchá.
0: Tak tedy, lidský prst. Já na prstu jsem chlapci dlel, prst zakulacen vzhůru čněl. A ten nehet, ajajajaj, usedl jsem na sám kraj. Tu ten chlapec do mne cvrnk, a já, Frnk. Co tomu říkáte?
1: Ano, je to velmi dojemné. To vás ten kluk chytil?
0: Nechytil, zvedl mě prostě z trávy. Ale to je jedno, co ta forma?
1: A rozumím, vzal si vás na prst, to děti dělají a forma, jak říkáte, prst je podlouhlý a kulatý.
0: Ale ne, umělecká forma, ten tvar, v nějž jsem svou báseň přetavil.
1: No, ano, i moc pěkná.
0: Ano, ano, no, to jsem si myslel, to jsem věděl. A tyto verše jistě patří k nejsilnějším, které jste kdy slyšela. Ta báseň vnáší nové podměty v líný proud celé hmyzí literatury a vám osobně pak čeří hladinu...
1: Čeří? Zase už čeří?
0: Hladinu citového pohnutí nitra. Inu, básnická forma. A ta velikost, co? Jen se toho nebát, sedmíku, jen do toho, jen dál!
1: Já vám moc nerozumím.
0: Důvěra v mé nadání, ten obrovský talent dřímající v mé hrudi, to mě přímo zavazuje, ano, zavazuje a dodává zbraň mému rýmu.
1: Ale já nemám rýmu.
0: Děkuji, drahá přítelkyně, děkuji, že jste mě vyslechla, jsem hrd, ale úděl básníků je samota. Takže mě nezdržujte, jsem rozechvěn přívalem inspirace, musím letět, tvořit, žít ze světla, vzduchu, lásky.
1: A zemšic, pane sedmíku.
2: Nás

0: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, to bolí, ahoj, ahoj, ahoj.
1: Co tu děláš, Mlíku? A hop, a proč křičíš?
0: Já jsem, prosím, vypad z úlu.
1: To ty pořád. A hop, co pak ještě neumíš létat?
0: Já jsem, prosím, včera zase dostal 5 z létání. A teta Kassandra mi nařídila, abych si opakoval mávání křídly na místě.
1: A hop, ale co děláš tady? Hop.
0: Já jsem mával na místě a najednou jsem vylétl a mával jsem a pak jsem nemával.
1: Protože jsi prostě moc tlustý a hop a málo cvičíš, takhle to dál nepůjde a hop.
0: Ale šlo to. Dostal jsem se až k bráně, tam byla tlačenice a dělnice mě vlastně vynesli ven a tak jsem si řekl, že se podívám po Máje. Víš, mě se po ní moc stýská hope.
1: A hop, ona se ještě nevrátila?
0: Právě že ne, tak jsem ji chtěl najít.
1: Ale tady v aleji, myslím, hop, že bychom ji měli hledat dál, spíš u toho domu u lesa. A
0: proč u toho domu, hope?
1: Mája je přeci zvědavá a pořád chtěla poznat člověka.
0: To je pravda, ale já tam nedoletím. Víš, já jsem včera, jak jsem ti už říkal, dostal 5 z létání. Tak co budu dělat?
1: A hop, nic nebudeš dělat, jen se budeš pevně držet. Vezmu tě na záda, tak a les a dělej, hop.
0: Počkej, hope, nesmíš skákat moc vysoko, nebo si nabiju.
1: Tak jedem a hop, a hop, a hopsa.
0: Podívej, hope, tamhle, to je člověk.
1: Ale kde pak, Vilíku, to je kůň.
0: Je, a jaké má pěkné chlupaté šaty.
1: Tomu říkají srst, ale dej pozor, hop. Kůň mává ohonem, mohl by tě praštit a hop.
0: Neboj se, já si jen podívám, jak vypadá.
1: Pozor, uhni.
0: Jau, to byla rána. Hope, kde jsi?
1: Hop, tady. To jsi zase jednou měl štěstí, Vilíku.
0: Jo, bolí mě křídla, hope, a hlava. Ta hlava mě bolí.
1: Ale s tebou opravdu nic není. Víš co, vylez na mě a vezmeme to zpátky k úlu. A hop, tam už ti dělnice pomohou.
0: No a co má já?
1: S tebou jí nenajdu, ty trumbero.
0: Ale já bych jí hrozně rád pomohl, hope.
1: Až budeš něco umět. Hop, Mája se nestratí. Hop, uvidíš, že se vrátí dřív, než ty se naučíš létat aspoň na trojku. Tak vylez. Hop, a jedeme. Hop.

0: Poslyšte příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly tři zlaté jabloně. Příběh o mladém a krásném králi a třech zahradníkových dcerách.
1: Krásný večer. Zahrada je plná vůní a všude líbezné ticho. Nevyměnil bych tuhle procházku za nic na světě. Co to? Kde se vzalo v mé zahradě takové rozpustilé veselí? Ten smích se ozývá od zahradníkova domku. Musím se podívat blíž. Třeba se také zasměji.
2: Když už jsme v takovém bláznivém hovoru, tak si pověsme, co by si která z nás přála.
3: Ženicha.
2: A jakého ženicha by si přála, Markétko? Jsi nejstarší, můžeš si vybrat ze všech ženichů, co jich po světě chodí.
3: Nechtěla bych nikoho jiného než našeho zámeckého kuchaře. Jím ráda dobrá jídla a u něj bych jistě měla každý den něco z králova stolu.
2: Jak jsi chytrá, Markétko.
3: A já bych si přála, aby si mě vzal králův cukrář, protože bych mohla mlsat od rána do večera.
2: Ještě, že nikdo neslyší vaše mlsné jazyčky.
3: A koho by sis vyvolila za muže ty, Johanko?
4: Ale nezapomeň, že jsi nejmladší. Kuchaře ani cukráře ti nedáme.
2: Vždyť já je ani nechci. Já bych si přála...
3: Snad ne vrchního komořího.
4: Nebo samotného správce zámku.
2: Já bych chtěla za muže samotného krále. Měla bych u něj pěkné šaty, dobrá jídla i sladké cukrovinky.
4: Jsi z nás nejchytřejší, ale také nejhloupější. To spíš my dostaneme za manžela cukráře a kuchaře, než by tebe přišel požádat o ruku sám král.

0: Tak jen přistupte blíž, děvčata. Jak to, že mi nikdo neřekl, že v mé zahradě rozkvétají 3 tak krásné růže? No jen se neostýchejte a pojďte blíž, ať si mohu ty poklady svého sadu lépe prohlédnout.
1: Urozený králi, jediné květy, které jsou hodny toho, aby váš zrak na nich spočinul, jsou ty, jež tady v kytici posílá náš otec.
0: Líbí se mi tvá skromnost, dívko. Jak se jmenuješ?
1: Johanka, králi.
0: A která z vás je Markétka?
2: Já, urozený pane.
0: Tak to ty jsi včera večer přála za muže zámeckého kuchaře? No jen neklop oči. Vím, že to bylo tvé nejtajnější přání a já je náhodou zaslechl.
2: Jasnosti.
0: Ale co na tom, přála jsi z kuchaře, máš ho mít. Kuchaři, ta dívka, co stojí před tebou, bude tvou nevěstou.
2: Ach, odpuste milosti, byla to jenom bláznivá řeč.
0: Co pak ty nechceš svého ženicha?
2: Inu, když to musí být, proč bych nechtěla?
0: Tak jednu jsem odbil. A teď, která z vás dvou chtěla být cukrářkou?
2: Já, milostivý králi.
0: Chceš-li se přejíst dobrot, máš je mít. Cukráři, osud ti přivádí dívku, která si nepřála za muže nikoho jiného než tebe. Plním její přání, jste ženich s nevěstou.
2: Děkuji, králi.
0: A ty, Johanko, ses chtěla provdat za samotného krále. Tak se na mne podívej, budu-li se ti líbit.
2: Netrestejte mě za to, nejmilostivější králi.
0: Vstaň, Johanko. A podívej se mi do očí.
2: Byla to jen slova do větru. Kdož by se nadál, že posloucháte?
0: Jsem rád, že jsem poslouchal. Neboť jsem po půl světě hledal nevěstu a netušil, že bych ji mohl najít tak blízko. Nože, milá Johanko, chceš být mou královnou?
2: Toť se ví, že souhlasila.
3: Takové štěstí. Kdo by se byl nadál, že se všechny 3 tak dobře provdáte?
2: Jenomže já mám jen kuchaře a já jenom cukráře. A ta prosto řeká, Johana je paní královou, taková nestoudnost. Naši mužové jí budou vyvářet dobroty a ona celý den bude krále doprovázet na hostiny a smát se na ní.
3: Ale děvčata, co pak se to sluší sestře takhle závidět? Johanka se jistě nezmění a i vám se bude na zámku dobře dařit.
2: Je nádherný. Očka musí být jako 2 modré chrpy v otcově zahradě. Král bude jistě šťastný, až svého chlapečka uvidí.
1: Já jsem šťastná, že jsem mohla dát svému pánu syna. Těší mě, že jste vy 2 milé sestřičky byli první, do králova synáčka viděli. Vždyť jste se o mě tolik starali.
2: Jsi jistě unavená, Johanko. Tak hezky zavři oči a hned, jak se probudíš, zavoláme krále, abys viděla štěstí i v jeho tváři.
1: Tolik vám děkuji, milé sestřičky.
2: Usnula. Tak a teď rychle, přines Markéto ten vysmolený koš. Tady je. Dítě do něho uložíme a hodíme do řeky. Až se její jasnost probudí a král si přijde prohlédnout svého synáčka, najde v kolébce jen malé zrzavé štěně. Tak pospíšme.
4: Jasnosti. Přináším zprávu o podivném úlovku, kterým řeka obdarovala rybáře.
5: Snad neulovili zlatou štiku, kvůli které jsem už tolik dnů u břehu řeky strávil?
4: Knížecí jasnosti rybáři vytáhli z vody koš a v něm právě narozené dítě.
5: Toť věru, podivný úlovek.
4: Děťátko je živo a zdrávo, spokojeně spí. Vlny řeky ho ukolébaly.
5: Chci to dítě vidět. Přineste ho sem do mé komnaty.
4: Jak poroučíš, pane?
5: Dítě v koši na řece. Kolikrát po ní připluli poslové mladého krále, aby mi zvěstovali zprávy dobré i zlé. Naposled přinesli poselství o králově svatbě. Snad je i tohle nemluvně nějakým poselstvím.
4: Tady v tom koši leží nemluvně, které vydala řeka.
5: Jak je krásné a jak spokojeně oddychuje. Snad mi ho seslala náhoda. Snad má být jarem mého života. Ponechám si ho. Bude mým synem a bude se jmenovat Jaromír.
6: Jaromír.
2: Jak může vaše královská výsost něco takového strpět?
6: 3 roky uplynuly, 3 děti se naší sestře narodily a všechny ztratily lidskou podobu.
2: Celý dvůr je vzhůru nohama, lidé se bouří.
6: Prý jak dlouho vaše jasnost nechá hanobit pověst našeho království.
0: Kdybyste věděli, jak mě rmoutí vaše slova.
6: I my pláčeme, vstávaje lehaje. Ale nemůžeme strpět, aby bylo královo jméno hanobeno po celé zemi.
0: Ale co mám dělat? Co mám jen dělat?
6: To musíte jasnosti rozhodnout sám. Ale ať bude váš soud nad naší milovanou sestrou jakýkoliv, přijmeme ho. Bude to jistě trest spravedlivý.
0: Dobrá, dobrá. Rozmyslím si, co dělat. Ale teď mě prosím, nechte o samotě. Musím všechno znovu zvážit.
2: Zvažte, králi, ale neotálejte se svým rozhodnutím. Sic nás všechny stihne hrozný trest.
7: Ubohá sestřičko.
1: Milovaná Johanko.
8: Ach, Markétko, Teresko, kdybyste jen znali můj žal.
2: Víme, že tvůj zármutek je velký, ale už brzy mu bude konec.
8: 3krát jsem chtěla krále obdarovat krásným a zdravým dítětem a 3krát mě zlé síly připravili o to nejdražší.
2: Teď už je po všem.
8: Po všem?
2: Králi došla trpělivost.
8: Co tím chcete říci, sestřičky?
2: Jen to, co chce král. Snažili jsme se obměkčit jeho srdce, ale vše marno.
8: O čem to mluvíte? Nerozumím vám.
2: Milá sestro, kočár je připraven. Král nám přikázal, abychom tě doprovodili.
8: Ale kam, sestřičky?
2: Odjedeš z paláce do Černého lesa. Tam už je připraven nový domov.
8: Nový domov?
2: Žalář.
4: Třikrát ti kníže řeka darovala dítě.
5: Jsem rád, že mám Jaromíra, Jaroslava i Růženku.
4: Ale neměli bychom, můj pane, pomýšlet na vrácení úlovků z královské řeky? Teď přece víme, kdo je otcem i matkou těchto dětí.
5: Ne, ne, ještě ne. Je to jistě spiknutí proti králi. A kdybychom mu teď děti vrátili, pokoušeli by se je nepřátelé tak dlouho zprovodit ze světa, až by se jim to nakonec povedlo. Necháme je zde. Z chlapců vychovám řádné muže a děvče se v mém paláci také nebude mít špatně. Až dospějí, rozhodneme, co dál.

0: Jak se daří otci, Rádče?
1: Zle. Moc zle. Lékař už ani na chvíli neopouští jeho lůžko.
0: Jsou to už 3 neděle, co ulehl.
1: Netruchlete, milý princi. Váš otec se jistě pozdraví.
0: Jen kdyby to byla pravda. Jaroslava Růženka pro slzy už ani nevidí. A se mnou to není o mnoho lepší. Lékař nás volá. Růženko, co je ti? No tak nepláč.
2: Co s námi bude? Co jen s námi bude? Jestli náš předobrý tatíček zemře?
0: Však se neboj. Uvidíš, že se uzdraví. Zase bude v sadě ovoce sklízet.
1: Ach, předobrý princi, jaké to neštěstí.
0: Mluv, co je s otcem?
2: Přitížilo se mu?
1: Není už na světě lékaře, který by mu mohl pomoci.
2: Co teď s námi bude?
0: Víš, co otec říkával? Mějte se rádi, pomáhejte jeden druhému a nikdy nepadnete. Vzpomínáš?
2: Nesmíme svému otci udělat hanbu.
0: Kamkoliv se do světa vypravíme, vždycky půjdeme společně. Ani na chvíli nikdo z nás nezůstane sám.

0: starou žebračku. Obdarujte starou žebračku.
1: Co tu tropíš za rámus, babko?
0: Urození, pane, obdarujte starou žebračku.
1: Zde máš pár grošů a jdi zase svou cestou.
0: Tisíceré díky, urození panáčku.
1: Jsem jen rádcem pánu tohoto knížectví.
0: Vím, panáčku. A do zámku teď nesmíš nikoho pustit. Jaromír s Jaroslavem ti tak přikázali.
1: Jak to víš?
0: A teď nejsou doma. Zahledla jsem jejich koně. Jen se branou měli.
1: Vezmi si svou almužnu a zkus štěstí o dům dál.
0: Och, urozený panáčku, kdyby tak byl kousek starého šatu.
1: Víš, že nesmím nikoho pustit do paláce.
2: Leda, že bych si to já sama přála.
1: Ale milá kněžno, vaši bratři...
2: Se jistě nebudou zlobit, když téhle stařeně dám nějakou obnošenou supnici.
1: Jak si přejete urozenosti?
2: Pojďte dá, stařenko, pohovte si a najeste se. Jste jistě unavena a hladová. Vyhledám zatím pro vás nějaký šat.
0: Ach, milostivá kněžnost, jste tak předobrá. Bůh vám to stokrát vynahrať.
2: Proč bychom se nerozdělili s tím, kdo naši pomoc potřebuje? Jen se podívejte, jak se stromy v naší zahradě pod tíhou ovoce prohýbají. Jak všechno kvete a voní. Až je milo se podívat.
0: Ba právě. A ještě pěknější by vaše zahrada byla, kdyby v ní tři věci nechyběly.
2: Jaké tři věci, babičko? Povězte mi o nich.
0: O, ty nejsou k dostání. Je to mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně.
2: Ale takové věci snad ani na světě nejsou, stařenko.
0: Jsou, ale žádný je nemůže dostat. Jsou na vrchu lidskému tvoru nepřístupném. Ale kdybyste je přece jen získala, byla by vaše zahrada 10x krásnější a zdaleka široka by se na ní lidé chodili dívat.
2: Mluvící pták, živá voda a tři zlaté jabloně. Škoda, že jsou tak nedostupné. Kdybych ty tři věci dostala, zbláznila bych se radostí.
3: Ale odejdeme-li do světa, kdo bude sestru chránit?
4: Na to jsme nepomysleli, milí bratře.
3: Snad bude nejlépe, zůstaneš-li ty, Jaromíre, doma u sestry a já se sám vydám na cestu.
4: Ba ne, já jsem nejstarší, je řada na mě. Ty zůstaneš u sestry.
2: Ale bratři, to jsem nechtěla. Proč se máme loučit? Slíbili jsme si přeci, že jeden druhého nikdy neopustíme.
4: Kde pak, sestřičko? Já půjdu, splním tak otcovo přání, a snad donesu i to, po čem toužíš ty, růženko.
2: Jaromíre, prosím tě.
4: Nermuď se, já se vrátím. Mám jen jednu prosbu. Dokud nesesednu z koně před branami našeho zámku, opatruj tento růženec. Když půjdou zrna perlí od sebe, budu zdrav. Když zůstanou při sobě, jsem mrtev.

0: 20. den a Jaromír se stále nevrací. Ještě, že jsi tu zůstal se mnou, ty Jaroslave.
1: Neboj se, já Jaromíra najdu a přinesu sebou všechno, co jsi spřála.
0: Nechci už ani živou vodu, ani zlaté jabloně. Chci jen, aby se Jaromír živ a zdrav vrátil.
1: Do smrti bych si vyčítal, že jsem seděl doma, když se on se zlým osudem potýkal. Vezmi si tenhle nůž a krájej s ním každý den chleba. Dokud zůstane čistý, budu zdrav. Až zrezavý, bude se mnou zlé.

0: třetí den bloudím černým lesem. Nohy únavou necítím a ne se odtud dostat. Jakoby tenhle háj byl začarovaný.
1: Není začarovaný, jen musíš najít správnou cestu.
0: To jsem se lekla, babičko.
1: Ty už mě nepoznáváš, Růženko.
0: Nejste vy ta žebračka, která u nás na zámku prosila o kousek starého šatstva?
1: Nezapomněla si, Růženko, a to je dobře. A také vím, co tu děláš.
0: Vy víte, že jsem mý dva bratři.
1: Vypravili do světa hledat ty tři věci, o kterých jsem ti pověděla. A dosud se nevrátili.
0: A víte také, že perly růžence nejdou od sebe a nůž, který mi daroval Jaroslav, zrezivěl?
1: Vím, vím. Oba tví bratři se dostali až sem. Ale oba se nezachovali tak, jak jsem jim poradila. Proto také nenašli ani ptáka, ani vodu, ani jabloň.
0: Ale jsou živi a zdraví, vidíte, babičko.
1: Jaromír i Jaroslav skameněli.
0: To jsem nechtěla.
1: A stane se to i tobě. Neuposlechneš-li mé rady?
0: Poslechnu, babičko. Jen mi rychle řekni, jak jim mohu pomoci.
1: Budeš-li statečná, můžeš bratry vysvobodit. Zde máš zlatou kouli. Hoď ji před sebe, ať tam, kam se bude kutálet. Až dojdeš k vysokému vrchu, koule zmizí. Ty ale vystup až nahoru a neotáčej se na žádnou stranu, ať se děje, co děje. Ohlédneš-li se, skameníš a skutálíš se dolů ke svým bratřím, kteří teď leží na úpatí kopce.
0: Chci být poslušná tvé rady, babičko. Ať se děje, co děje, vysvobodím své bratry.

0: Jsem už nejméně 20. den na cestě a po bratrech nikde ani stopy. Co to? Kuličko! Koule! Zlatá koule! Kde jsi? Zmizela. Vrch! Vždyť je tu vrch! To je jistě ten, o němž mi babička vyprávěla. A u jeho paty leží dva balvany. Ne, nesmím plakat. Musím dál.
1: Nechoď dál!
0: Ne, nesmím se dívat kolem sebe. Nesmím se ohlédnout.
1: Nechoď dál, nebo tě roztrhám.
0: Nebojím se. Musím dojít až k vrcholu.
1: Já tě roztrhám! Roztrhám!
0: Ještě pár kroků a jsem nahoře. Nebojím se. Nesmím se bát. Jaká je tu krásná zahrada. A tady pramen? Jabloně.
2: Když jsi mne našla, vezmi si mne.
0: Čí je to hlas? Nikoho nevidím.
2: Naber si z pramene živé vody, utrhni tři větve zlatých jabloní a pospěš odtud.
0: Kdo jsi?
2: Nevidíš zlatou klec a v ní ptáka? To já na tebe volám, já, mluvící pták.
0: Ale jak vzkřísím své bratry? Poraď mi, prosím.
2: Vezmi vše, co jsem říkal, a nezapomeň na mne a na zlatou klec. Až přijdeš pod vrch, postříkej skamenělé bratry živou vodou a oni zase ožijí.
0: Díky, díky.

0: Zlaté jabloňky, co jsem se jen pro vás natrápila. A jak jsem teď šťastná. Naše zahrada je ještě krásnější, než byla. A moji bratři jsou zase se mnou. Znovu jezdí na lov. A můj drahý ptáček vesele zpívá ve zlaté kleci.
1: Růženko, růženko.
0: Bratři, podívejte ta krása. Zlaté jabluňky za necelé 3 dny vyrostly a chystají se nás obdarovat plody.
1: Růženko, kdybys věděla, jakou zprávu ti neseme. Potkali jsme v lese na lovu krále.
0: Krále?
1: Ano, toho o němž se říká, že se už dobrých 20 let na nikoho neusmál. Ba ani se s nikým nedal do řeči.
0: A byste s králem mluvili?
1: Nejen mluvili, ale dokonce jsme ho pozvali na náš zámek a král pozvání přijal.
0: Bratři, já mám takovou radost. Pojďte, musíme uchystat pro krále pořádnou hostinu. Co mu jen připravit?
2: Já ti poradím, růženko.
0: Ty, můj milý zpěváčku.
2: Až krále přivítáš, pozvi ho do zahrady. Ale dříve zavěs mou klec na větev zlaté jabloně. Zaspívám králi tak krásnou písničku, že se radostí div nepomine.
0: Dobrá, radil jsi mi vždycky dobře, poslechnu tě i teď. Milostivý pane, nechtěl byste se ještě před obědem projít po naší zahradě?
3: Rád, milá hostitelko, rád.
0: Máme v zahradě tak vzácné věci, že snad v celé zemi nenajdete podobné. Tu jsou růže, které ještě náš milý tatínek sázel, a tady 3 zlaté jabloně.
3: Jaká krása.
0: Každá z nich je obalena zlatými jablky, jaké byste, pane, kraj světa hledal a nenašel.
3: A kdo ty skvostné stromy do země vsadil?
2: Tvé děti je sázeli, podvedený králi.
3: Čí je to hlas?
2: Můj králi. Jsem mluvící pták a vím i to, co ty ses nikdy nedozvěděl.
0: Ty bezbožný lháři, co to říkáš? Teď nám král leknutím zemře.
3: Mé děti?
2: Tvé děti, které ti Johanka porodila a její zlé sestry ti místo nich štěňata podstrčili a nemluvňata po vodě pustili.
0: Ach, ty zlý! Král umírá!
2: Jen ho pokrop živou vodou, královská dcero. On je váš otec. Kníže vás jen na vodě našel a vychoval.
0: Tatínku.
3: Ach, dítě, děti moje.
0: Ale kde je naše matka?
2: V temném lese, v žaláři, do kterého ji závistivé sestry uvrhly. Mezi kamennými zdmi zemřela dříve, než jste se vy do světa vypravili.
3: Johanko.
0: Ach, nemějte žádnou starost, otče. Sedněte rychle na koně a jeďme k žaláři. Já matku vzkřísím.
3: A já potrestám proradné sestry vaší matky. Jakože jsem král a váš otec, to vám slibuji.
4: Poslyšte konec příběhu, který se udál v zemi, kde žil mluvící pták, tekla živá voda a rostly 3 zlaté jabloně. Živá voda vysvobodila mrtvou Johanku z temného žaláře lesů a mluvící pták ve zlaté kleci zpíval příhodech a radovánkách, kterým nebylo po šťastném shledání na královském dvoře konce. Růženka chovala zlatou klec s moudrým ptákem jako drahý poklad. Jenže ten ani v paláci, ani v sadě pod zlatými jabloněmi už nikdy více slova nepromluvil.

0: Jménem svým, jménem všech ostatních pěkně vítám, milí, ctěný jméno.
1: Berta Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na uvítanou? Co si o nás pomyslíš, nový kamarád?
1: Ferda Mravenec.
0: No všem, tak prosím, paní muzikanti, pozor, až řeknu tři, tak spuste, a to břinče, a to hřímá, a to ryčně zní, tak prosím, na odebrou za 14, 86, 7, 3.
2: Holo to broučičí, tak vy nedáte pokoj.
3: Víte, Vánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy brouci?
3: Vánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy brouci?
0: Pardon, vašnosti hlemíří.

0: ať ho chytne u srdce. Eniky, Beňky, teď.
1: Je bouřka!
0: Ale počkat, muzikanti, počkat! Prosím, neutíkat!
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, pardon, ctihodný pane, hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvlněná studená porucha zasáhla směrem severojižním a...
2: Já ti dám severojižní poruchu.
0: To již pardon, opravují jihoseverovýchodo, hlavně tedy z hora dolů padá voda, takže...
2: Takže co?
0: Takže já se radši poroučím, moje úcta poklona, čau, ahoj.
2: No, jen si nemyslí, že bych tě nedokázal dohodit. Ale mně se nechce, protože jsem vás všechny zahnal a konečně můžu v klidu spát v teploučku. Suchoučku.
3: Promiňte, ctihodný hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
2: Jinak prší, alespoň roste hebouška a travička, mňam, mňam, mňam.
3: Ale já všecek promoknu.
2: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
3: Snad by se našel kousilínek místa i pro mě.
2: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou, nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty? Smoklý hastrmane, tatrmane, klice odtud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, usmudlaný hajdamáku?
3: No, vždyť se v tom liáku utopil.
2: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si odtud.
3: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak. Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
0: Ano, to budete koukat, co my dva dokážeme. Já to všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všecko možné, baj nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
3: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červičkem.
0: No jo, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem.
3: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte? Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný brouk.
0: A teď pozor! Já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byli jsme takové docela mrňavé skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven. Ale sotva vykouknu, kamaráde. Div, že mi kukadla nevypadla úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hultičkou a já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu a já se culil, já se zubil, já se usmíval a chechta a smál se, až se mi rozbolelo břicho. A no a ještě mockrát jsem pak toho směšného človíčka viděl a říká se mu Chaplin.
3: Takže ty jsi přišel na svět v kině?
0: No, já v tom kině viděl věci, třeba chlapíky koních, jak hází takovým dlouhým provazem, lázo se tomu říká, nebo auta, vláky, letadla, kocáví, škoráví, skalaka, moc jsem viděl. A tak si jenom nepovídám, pytlíku, všecko si viděl, všecko znáš, všude si byl, všemu rozumíš, je na čase, abys vyrazil někam dál, a tak jsem roztáhl křídla a frrr, do světa. No a zrovna teď jsem tedy tady. A co ty, kamaráde?
3: Já? Já se vyznám v práci. Hledat, co udělám, zhotovím, opravím.
0: Tak to jo.

0: Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Zopak vám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotingo.
1: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
2: Vy jste nějaká veselá, Beruška.
1: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
0: Jo, tak že my jsme vám pro legraci.
1: No.
0: Poslíšte, vy jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňalíce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabě, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
3: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá. Tak já jsem na místě.
4: Měj se tu dobře,
3: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhém nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led. Utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
5: Já vám led udělám,
3: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapl na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
5: Ještě ne,
3: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
5: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
3: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Eda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Eda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad něj žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
5: Já za to nemůžu,
3: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Eda Kozelec řekl: Hr, nice, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
4: Co tady chceš?
3: Řekl místo přivítání.
5: Jdu pro tebe. Musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
4: Mám práci, nevidíš?
3: Ukázal samec na rampou.
5: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
3: prosil Ferda.
4: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
3: hučel samec.
5: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
3: Samec na to nic.
5: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
3: Samec zase nic.
5: A Eda Kozelec, brankářské rukavice.
4: Tak pojď,
3: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štíp ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si o vánočních prázdninách přeci jen zahráli.

0: Jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To bys načlo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramíne a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá. Hej, Krtku, máš už doma uklizeno? Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na dalavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
1: Půjdeš po dobrém, nebo mám vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblázků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
1: Umíte demrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajista nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít, i ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
1: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Leda, že by postavil na stráňce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá A hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát.
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni. Přiskákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, Krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
0: Už tam mohla být, čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali Krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky.
2: Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou.
0: Škodolibě na ně volá od potoka straka na vrbě.
3: O naše křidílka neměj obavy.
0: Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim Krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda.
4: Nedá se nic dělat, Krtku, necháme to na zítra, řekl Ušák.
0: Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke Krtkovi do kapradí a hned spustila.
2: Vidíš, Krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se do toho nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě.
2: Moje vina? Že tě, Krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Inu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
2: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do 1000, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval.
0: Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dal se mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat znovu a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: a zatím čas letí.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně se Krtek dopočítal a otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek peláší k vrbě za strakou, že se přeptá.
1: Halo, strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu. Zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale krtek se dál už o straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad. A jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí.

0: Když se Krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy.
1: Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si Krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza.
0: A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
2: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní, a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro Krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí Krtek pěkně uvelebí, než si ji ještě naposledy pohladí, a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s Krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
2: Děkuju měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá. Peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená, tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázdnin. Když Mach a Šebestová končili prázdniny, byla zrovna neděle. A ti, kteří se s nimi chtěli rozloučit, přišli rovnou z kostela. Přišlo plno lidí a ti všichni se loučili a říkali, tak co, jestli pak se těšíte zítra do školy? A Mach s Šebestovou kývali hlavami, že se moc těší, což byla pravda, protože prázdniny jsou sice prýma, ale škola má také něco do sebe. Prázdniny jsou ten nejlepší způsob, jak si školu každý rok znovu zamilovat. A potom babička s dědečkem vyprovodili Macha k autobusu, Šebestová s Rekem a Jonatánem šli samo sebou taky, babička zkontrolovala, jestli Mach má v ruksaku jídlo pro případ, že by měl hlad, Šebestová zkontrolovala, jestli má sluchátko pro případ, že by se mu přihodilo něco nepředvídaného, dědeček zkontroloval, jestli má peníze na cestu a pak Machovi dlouho mávali, dokud autobus nezmizel v zatáčce. A Šebestová se vrací do chalupy a v duchu uvažuje, že to asi nebude tak úplně jednoduché s tím náhradním Machem, který byl s rodiči v Bibione a který teď bude muset zmizet. Jenomže jak a kdy, to bude problém, říká si Šebestová. Až Mach přijede autobusem domů, počká na ní ve sklepě, jak se domluvili, a pak budou muset vymyslet, co a jak. Jen aby Mach mezi tím sám něco nepokazil, jen aby neudělal nějaký průšvih, vzdychá Šebestová a šourá se za dědečkem a babičkou. Ale pak na to přestane myslet, protože před obědem přijde tatínek s maminkou, po obědě se balí, Jonatán se rozloučí s Rekem, Šebestová dá pusu babičce a dědovi, všichni si řeknou tak ahoj a jede se. Šebestová drží na klině Jonatána, kouká občas na hodinky a říká si, tak touhle dobou už se Mach pomalu blíží domů a má pravdu. Mach vystupuje zrovna z autobusu. Myslí si, vezmu to za den, abych náhodou nepotkal maminku, tatínka nebo dokonce sám sebe. Je neděle odpoledne, co když si vyšli na procházku? Jde tedy opatrně boční uličkou, aby se dostal na dvůr a odtud zadním vchodem do sklepa. Ale představte si, jakou má smůlu. Paní Kadrnošková vynáší zrovna kbelík se smetím, podívá se na Mache jako skoprnělá a řekne, jak je to možný, co pak ty seš už zdravý? A Mach slušně pozdraví a řekne, a proč bych měl být nemocný? A spěchá dolů do sklepa, za to paní Kadrnošková spěchá nahoru k Machům a když paní Machová otevře, hrne se dál až do pokoje, kde leží náhradní Mach celý v obvazech. Má zlomenou ruku, nohu a klíční kost. Před polednem ho totiž nešťastnou náhodou porazil před domem pan Krupička z třetího patra, který si koupil auto, ale jezdit se s ním ještě nenaučil. A paní Kadrnošková ukazuje na Macha a říká, paní Machová, jak je to možný? Před chvíli jsem ho viděla na dvoře a teď ho vidím v posteli. A pan Mach, který to slyší, řekne, máte nejspíš pocouchané nervy, to se stává, říká se tomu halucinace. Ale paní Kadrnošková křičí, žádný halucinace, pane Mach, tohohle kluka, co tu leží zafačovaný, jsem viděla zdravýho dole na dvoře, šel určitě do sklepa, pojďte se tam podívat. A pan Mach si povzdechne, myslí si, radši do toho sklepa půjdu, než aby nám takhle tady křičela a tak řekne, dobře, jak si přejete, jdeme. A zatím dole ve sklepě pravý Mach sedí a čeká na Šebestovou, čte si knížku a jak tak čte, slyší hlasy, které se blíží po schodech dolů. Pozná hlas paní Kadrnoškové a hlas tatínka, který říká, uklidněte se, paní Kadrnošková, určitě jste se spletla, mého syna jste nemohla vidět. A Mach si řekne, panenku na nebi, co teď, prohledají sklep a najdou mě.
Ale v tom ho napadne, že mu Šebestová dala sluchátko právě pro tyto nepředvídané situace. Poprosí tedy, aby byl neviditelný. Stihne to v poslední chvíli a pak pozoruje tatínka, jak říká. No vidíte, paní Kadrnšková, co jsem říkal, máte halucinace. Jste dnes silně citově rozrušena, což je pochopitelné. Čekáte, že se vám dneska vrátí Jonatán. A zatímco tohle říká, ozve se nahoře štěkot. Paní Kadrnšková volá, už je tady. A opravdu, Šebestovi zrovna přijeli. Je jich plná chodba. Jonatán má radost, že je zase doma, vesele štěká, ale začne ještě víc, když vidí paní Kadrnoškovou, jak vychází ze sklepa s panem Machem, který vítá Šebestovou z prázdnin a říká, tvůj kamarád se podruhé narodil, v poledne jsme ho přivezli z nemocnice, je celý v obvazech, ani nemůže otočit hlavu, 6 neděl si poleží, 3 zlomeniny, no to není maličkost. A do Šebestové, jako když uhodí hrom. To je pěkná komplikace, říká si a nenápadně zmizí ve sklepě. Volá, Machu, seš tady? A vedle ní se ozve, jo, jenomže jsem neviditelný. Hledal mě tu táta, celý se to trochu komplikuje. A Šebestová řekne, ty chytrej, kdyby jenom trochu, to, co se stalo, je hotová katastrofa. A celé to Machovi vysvětlí, že to nebude jen tak, lehnout si do postele místo náhradního Macha. Protože pravý Mach by musel mít taky všecko polámaný. A kdyby ne, tak se to na rentgenu pozná. Ale i kdyby tohle se sluchátkem nějak zvládli, stejně to bude strašný. 6 neděl v posteli a zrovna teď, když se oba těší do školy. Pane Bože, co budeme dělat? Říká Šebestová. A neviditelný Mach si vzdychne. To je teda příšerný průšvih. Takový jsme snad ještě nezažili. A potom čas plyne a plyne. Šebestová sedí doma a přemýšlí. Neviditelný Mach sedí ve sklepě, ale na přemýšlení nemá náladu. Představuje si, jak bude v tom sklepě sedět 6 neděl. A je mu z toho dobreku, pak si ale řekne. Když jsem neviditelný, tak co bych seděl pořád ve sklepě? Můžu chodit klidně po baráku, můžu procházet i dveřma. To neviditelní dokážou. Jde tedy nahoru, jde se podívat na toho náhradního Macha, jak leží v posteli celý v sádře a obvazech. Je mu ho líto, to se ví, že to není nic příjemného. Maminka u něho sedí a říká, chudinko, malá, opuštěná. Ta tvoje kamarádka přijela z prázdnin a ani se na tebe nepřišla podívat. A Jonatán, jak bysmet? A neviditelný Mach sype k Šebestovům a řekne Šebestové do ucha. Seber se a padej, zapomněl si navštívit toho náhradního Macha, je to podezřelý. A Šebestová řekne, vidíš, to mě nenapadlo. A hned se zvedne, neviditelný Mach jde s ní a jak jdou po chodbě, slyší přes dveře hlas paní Kadrnoškové, která hubuje Jonatána kvůli nějaké hlouposti. Tohle ti zatrhnu, křičí paní Kadrnošková. Ty ses mi na tom venkově pěkně zvlčel, stal se z tebe neposlušný pes, ale teď ti začne vojna, kamaráde, to budeš koukat. A Šebestová řekne, chudák pes, měli bysme pro něho něco udělat. Ale v tom vykulí oči a řekne, Machu, já mám bezvadný nápad. Už vím, co uděláme, jak pomůžeme Jonatánovi a zároveň i tobě, abys mohl zítra do školy. A Šebestová Machovi ten svůj nápad vysvětlí, načež zazvoní u dveří paní Kadrnoškové a když se otevřou dveře, řekne, můžu vás o něco poprosit, je to strašně důležitý, opravdu strašně moc důležitý. A když se paní Kadrnošková, celá vyukaná, ptá, o co jde, poprosí ji Šebestová, aby byla tak hodná a přišla za 10 minut k Machovům i s Jonatánem. A pak jde Šebestová k Machovům, neviditelný Mach jde s ní, otevře paní Machová, řekne Šebestové, no to je dost, už jsem si myslela, že tě tvůj ubohý kamarád vůbec nezajímá. Dovede Šebestovou k náhradnímu Machovi a jde do kuchyně
aby si ti dva mohli v klidu povídat o tom, jaké měl kdo prázdniny. Náhradní mach začne vyprávět, jak jeli z Bibione na výlet do Florencie a Šibestová se snaží převést řeč na jiné téma. Teda, Machu, ty v té sádře vypadáš. Vidím, že nemůžeš ani otočit hlavu. A náhradní mach začne vykládat, jak se to stalo a jak mluví. Pravý mach se postaví za postel, kam náhradní mach nemůže vidět, protože neotočí hlavou. Zašeptá do sluchátka. Já bych si prosím přál, abych byl zase viditelný a celý zafačovaný jako ten mach v posteli a dále bych prosil, aby ten náhradní mach zmizel. A ze sluchátka se ozve. Ale prosím, jak si přejete? Náhradní mach to zaslechne a snaží se otočit hlavu, aby viděl, kdo to mluví, ale nemůže. A to také proto, že je už průhlednější a průhlednější, až úplně zmizí a pravý mach celý v sádře si lehne do postele na jeho místo, ale v tom zvoní paní Katenošková s Jonatánem, který si žene k Machově posteli, v pokoji se objeví také pan Mach s paní Machovou a paní Katenošková se ptá Šebestové. Tak proč pak si spřála, abych přišla? Tak ven s tím! A Šebestová řekne, já jsem moc ráda, že jste přivedla Jonatána, paní Katenošková. U dědy jsem totiž zjistila, že Jonatán má zázračné schopnosti. Vy tomu nebudete věřit, ale když třikrát zaštěká, tak se nemocný uzdraví. Co kdyby to zkusil tadyhle s Machem? A paní Machová s paní Kadnoškovou se dají do smíchu a pan Mach řekne. Já žasnu, jak může být velká holka takhle naivní. No, větší pitomost jsem ještě neslyšel. A Šebestová řekne. Možná, že je to naivní, ale zkusit se to může. Jonatáne, zaštěkej třikrát po sobě. A Jonatán zaštěká poprvé, zaštěká podruhé, zaštěká potřetí, načež se Mach na posteli posadí a řekne, sundejte mi tu sádru a ty obvazy, mám pocit, že jsem v pořádku. A začne kroutit hlavou a hýbat rukama a nohama. Pan Mach s paní Kadnoškovou zírají, paní Machová se otočí, běží do kuchyně a když se vrátí s velkými nůžkami na porcování drůbeže, podá je panu Machovi a ten stříhá sádru, jde to stuha, heká přitom, ale stříhá a stříhá a když je se stříháním hotov, Mach vyskočí z postele, křičí, jsem zdravej, zítra můžu do školy, hurá! A paní Kadnošková drží v náručí Jonatána a říká mu, promiň, Jonatáne, že jsem na tebe byla ještě před chvílí hubatá. Kde by mě napadlo, že máš takové zázračné schopnosti, až mi bude zlé? Doufám, že mi pomůžeš, jako si pomohl tadyhle Machovi. A Jonatán olízne paní Kadnoškové nos, Machovi ho drbou za ušima a děkují mu. Mach s Šebestovou na sebe mrknou a jdou si připravovat věci na zítřejší první školní den.

0: Jak se měli na pouti? Žili byli dva kosí bratři. Žádní svatouškové, starší Josef za 18, mladší Václav, přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli neklidné spaní. Proč? Protože se nemohli dočkat zítřejší pouti, ale dočkali se. To bylo slávy, boudy s perníkem, s frkačkami a houkačkami, kolotoč, houpačky, boudy s kokosovými špalky a tureckým medem. A všude tlačenice jako o pouti.
1: Hele, střelnice, na tu se podíváme zblízka.
0: Václav si všiml střelnice a už byl vevnitř. Prohlížel si opatrně jeden terč po druhém. Pak ale přece jen nějak nešikovně zavadil o dva kováře a ti začali bušit do kovadliny jako při zásahu. A samozřejmě, než se chlapík ve střelnici vzpamatoval, Václav byl pryč. Josef zatím dostal chuť na sladkou vatu. Jak se nakláněl nad cukrářovým kotlíkem, najednou se mu z té malinové vůně zatočila hlava a žuch, spadl do kotlíku. A za chvilku byl zamotaný ve vatě na špejli. A Václav měl co dělat, aby ho z té cukrové koule vysvobodil. Když se jako malí kluci vydováděli na houpačkách, potkali Veroniku s balónkem nad hlavou.
2: Nejlepší ze všeho by stejně byl nafukovací balónek.
0: Josef se otáčel za Veronikou a jakoby přitom četl i Václavovi myšlenky.
1: Jasně, s balónkem si užijeme.
0: Fronta před stánkem z balónky nebrala konce.
2: Prosili bychom jeden červený,
0: povídá Josef, když na něj přišla řada. A Václavovi se to nelíbilo.
1: Počkej, jaký pak červený? Já chci žlutý.
2: Proč žlutý? Červený je hezčí.
1: Žlutý je hezčí.
3: Tak už se laskavě dohodněte, pánové, přerušil je prodavač. Nemám tu jenom vás.
0: A Josef s Václavem se dohadovali.
1: Ty si koupíš červený a já si koupím žlutý a hotovo.
2: Chytráku, jeden balónek je za korunu, dva balónky za 2 koruny. A když máme jen 1 korunu, nevíš, kde seženeme druhou?
1: Vyděláme si ji. Budeme třeba nafukovat balónky.
0: Když se svým návrhem přišli za prodavačem, měl z toho chudák lakomý skoro smrt.
3: Vy, zrovna vy, vykřikoval na celou pouť. Vy takhle odhánět mouchy nebo šimrat pod nosem.
0: Pak se mu však rozsvítilo.
3: No vlastně, to není tak špatný nápad. Nafouknete mi 100 balónků a potom vám tu korunu slevím.
0: Josef s Václavem se pustili do práce. Jeden balonky nafukoval, druhý zavazoval dlouhým provázkem a prodavač jen prodával a prodával.
3: Já jsem si to, kamarádi, trochu rozmyslel, zachytračil prodavač, když mu kosové podávali poslední balónek. Nafouknete mi ještě 100? A potom se dohodneme.
0: Nafoukli 200 balónků a prodavač měl pořád málo.
3: Ještě 50 a budeme vyrovnání.
0: Jenomže pouť už pomalu končila a balónky z prodavačovy ruky najednou ne a neubývaly.
3: 233, 234, 235.
0: Když mu Josef podával 236, začal se prodavač nadnášet na špičky. Balónky ho vytahovaly vzhůru. Při 237. se vznesl z balónky nad stánek.
3: Pomoc! Pomoc! Kamarádi, zachraňte mě, kamarádi!
0: Ale pomoc žádná. Letěl výš a výš.
1: Docela pěkně letí, vy?
2: Co pak o to letí? Ale přece ho nenecháme uletět úplně.
0: Na to se oba kosové zvedli a namířili si to za pestrým hroznem balónku. A klof, klof. Každý jich svým zobáčkem několik propíchl a prodavač se zase snášel zpátky na zem. Pak žbluňkl doprostřed rybníka, Leknutím pustil z dlaně provázky a balónky se rozletěly k obloze. A zatímco se prodavač brodil rybníkem, Josef s Václavem balónky dohonili a každý z nich si chytil takový, jaký si předtím přál. Josef červený a Václav

0: Sličná virtuózka. Tak mám dojem, kopyto, že je tady jaro a že na tebe to pěkně působí.
1: Jak to myslíš, mňouku?
0: No zdá se mi, že jsi podezřele roztěkaný a stále pokukuješ po sličné virtuózce.
2: Sličná virtuózka se jmenovala Monika Vařbuchtová a proslula tím, že na každé školní besídce fidlala na housle.
0: Její otec, Valentín Vařbuchta, hrál již 18. rok z tamburaši a snil o tom, že dívka udělá zkoušky na konzervatoř. Prozatím to tak nevypadalo, protože vrzání sličné virtuózky mělo do hry Václava Hudečka ještě daleko.
2: Po mňoukových slovech se kopyto zřetelně ošil. Monika se mu opravdu líbila, ale vůbec si nebyl jist, jestli se líbí on jí, a velice nerad by se veřejně zesměšňoval.
1: Nesmysl, to se ti zase něco zdálo, mňouku.
0: No jen tak mi napadlo, abys místo dobrodružných výprav do tajemných dálek nechodil náhodou do hudebního kroužku obrat sednoty.
1: Ale to je blbost, mňouku.
0: Ale ještě téhož odpoledne se kopyto za mňoukovými zády vydala do aleje k rybníku. Věděl, že se tudy Monika bude vracet od kapelníka Vlasáčka.
2: Nečekal dlouho. Monika vyšla z nízkého domku u rybníka o dobrých 10 minut dříve než obvykle, protože dnes šmidlala mimořádně falešně a kapelník neměl sílu déle jí poslouchat. Kopyto se k sličné virtuózce nenápadně, leč obratně přitočil a pravil.
1: Ahoj.
3: Čau, kopyto. Kde máš mňouka?
1: Nejsme siamská dvojčata a každý z nás disponuje svým volným časem, jak uzná za vhodné. Jdeš domů?
3: Kam jinam? Musím cvičit. To víš, když chce v hudbě člověk něco dokázat, musí se jí soustavně věnovat.
2: To musel kopyto uznat, ale přesto se mu podařilo přimět Moniku k malé procházce. Nabídl se galantně, že jí ponese housle, ale dívka rozhodně zavrtěla hlavou.
3: Ještě by se ti kluci smáli. Položím si je na tu chvíli tady, na lávičku. Stejně budeme chodit kolem a potom, kdo by kradl housle?
1: Leda, že by to byly stradivárky.
0: Ale tohle stradivárky rozhodně nebyly, neboť je vyrobil amatérský houslař Ludvika, který hrál s panem Vařbuchtou na mandolínu. Byl to vyučený truhlář, který dovedl znamenitě necky a přímo výstavní rakve.
2: Kopyto s Monikou tedy položili housle na prázdnou lavičku a vykročili na malou procházku po okolí. Hovořili většinou o hudbě, protože Monika byla minulou sobotu na zájezdu z tamburaši a měla potřebu rozdělit se s někým o dojmy. Kopyto byl spíše na rock'n'roll než na tamburaše, ale usoudil, že není nutné hned na poprvé vyvolávat hádky. Tak jen přikyvoval názorům sličné virtuózky a dokonce prohlásil, že by se docela rád učil na mandolínu.
0: Procházeli se asi půl hodiny, když Monika prohlásila.
3: Kopyto, už je čas jít domů. Táta je přísný a nevěřil by, že mě kapelník Vlasáček zdržel tak dlouho.
0: Vrátili se tedy k lavičce, kde zanechali pouzdro s houslemi.
1: Já tě doprovodím.
3: Ne, to ne. Byly by z toho zbytečné řeči. Ale jestli chceš, můžeš na mě zase počkat, až půjdu s houslí.
2: Vzala pouzdro a zamířila směrem k domovu. Kopyto se posadil na lavičku a spokojeně si popiskoval. Měl pocit, že na Moniku učinil dojem a že známost bude úspěšně pokračovat.
0: V tom se ovšem šeredně zmýlil, i když na nadcházející tragédii nenesl podstatnou část viny. Když se totiž Monika vrátila domů, pohlédl otec Vařbuchta na hodinky.
4: Jak jste tu hodinu přetáhli? Byl s tebou pan kapelník spokojen?
3: Ano, tatínku,
2: lhala dívka, neboť jí Vlasáček nejméně 9krát přetáhl smyčcem a jednou ji dokonce nazval trdlem.
3: Říkal, že to určitě někam dotáhnu.
4: No, to bych taky prosil. Kdybych já měl takové rodiče, jako máš ty, nehrál bych dnes u tamburašu, ale v České filharmonii. A možná, že by ze mě byl i solista, jezdící na zahraniční turné. To jsem nedokázal já, dokážeš ty. Tak co ještě řekl pan kapelník?
3: Že mám hodně cvičit, aby se mi oblomily prsty.
4: Velice správně. Všichni velcí mistři pilně cvičili, protože úmorná dřina je základem úspěchu. Tak vyjmi nástroj a předveď mi, co nového se naučila.
2: Monika měla ten nejlepší úmysl. Sebevědomně rozložila na pultíku noty a poté otevřela pouzdro. V zápětí však příšerně zavřeštěla.
3: Ježišmarja!
2: Po houslích nebylo ani památky a na jejich místě se svíjela mohutná užovka, která zasyčela Monice přímo do obličeje. Sličná virtuózka málem omdlela.
0: Ani otec Vařbuchta nepřijal plaza v pouzdře na hudební nástroj nejlépe. Neměl příliš smyslu pro humor a navíc počal větřit nějaký úskok. Jak je možné, že dcera ztratila pouzdro z dohledu? Tohle vypadá, že nešla z hodiny rovnou domů.
4: No, co to má znamenat? Okamžitě mi vysvětli, kde máš nástroj. Jak se had dostal do pouzdra? Čekám na odpověď.
2: Monika musela s pravdou ven. Stále bázlivě pokukujíc po užovce, začala koktat.
3: Víš, tatínku, my jsme byli... Skopit
2: začala koktat.
3: Víš, tatínku, my jsme byli s Kopitem, to je spolu,

0: kterak rodič odpíná řemen.
1: Kdykoliv tě trestám, Jimi, jako bych trestal sám sebe, ale nemohu si pomoci.
2: Seřezav dceru mimořádně důkladně, zvedl ukazovák a řekl.
1: A nyní zjistíš, co se stalo s houslemi. A doufám, že jde jen o špatný žert a nikoliv o promyšlenou krádež.
0: Uplakaná virtuózka se vydala schánět kopyta, což se jí snadno podařilo, neboť stále ještě seděl na lavičce, popiskoval si a spřádal růžové sny. Ve chvíli, kdy spatřil blížící se Moniku, radostně povstal a vykročil jí v ústrety, ale v zápětí shledal, že mu dívka není nakloněna. Ba právě naopak.
3: Ty mizero! Tohle jste si na mě určitě vymysleli s mňoukem. Nedělej, že o ničem nevíš. Vylákal jsi mě na procházku a zatím mi mňouk ukradl housle, místo kterých mi dal do pouzdra hada. Vyřiď mu, že jestli je okamžitě nevrátí, tak si to šeredně odskáče.
0: Hada? Jakýho hada?
3: Užovku! Metrovou! Máte se čím chlubit.
0: Otočila se a cupitala pryč. Kopyto byl tak zmaten, že se ani nepokusil jí zadržet. Začal si všechno v hlavě dávat do pořádku a když byl s inventurou hotov, zjistil, že má pořádný vztek. Samozřejmě na mňouka. Nepochyboval ani na okamžik o tom, kdo je autorem kanadského žertíku. Mňouk jako první odhalil Kopytovi sympatie k sličné virtuózce. Pokusil se o výsměch a když to nezabralo, zakročil tímto drastickým způsobem. Jenomže tentokrát to pořádně přehnal. Něco takového si nemůže dát Kopyto líbit ani od starého kamaráda. Zasmušil se, jak nejvíc uměl, a vykročil na cestu pomsty. Zastihl nedbale se klátícího mňouka na okraji parku. Kamarád se na něho přátelsky usmál, ale Kopyto se nenechal zmást.
3: To jsi neměl dělat, mňouku. Tohle teda ne.
4: Nevím, o čem mluvíš.
3: Víš to velice dobře.
4: Nepřeskočilo ti náhodou?
3: Mně, že přeskočilo. Kde jsou ty housle?
4: Ve filharmonii. A taky v Národním divadle.
3: Nešaškuj. Mluvím o Moničiných houslích.
4: No na to se musí zeptat i jiné.
3: Tak se podívej. Žádné zatloukání ti nepomůže. Přiznej se, že jsi Monice ukradl housle, když jsme se procházeli a dal do pouzdra užovku.
4: Co? Užovku?
3: To je ti k smíchu.
4: No docela jo.
0: V tom okamžiku se Kopyto přestal ovládat. Vrhl se na mňouka a ve chvíli se už váleli na zemi. Bylo to jejich první velké střetnutí, ale o to bylo urputnější.
3: Ty, a zloděj houslí!
4: Šedichu!
3: Zloděj!
4: Šedichu!
3: Ty zloděj!
0: A znovu se pokoušeli dostat jeden druhého na znak.
2: Kutáleli se od stromu ke stromu, aniž by se někomu z nich podařilo uskutečnit rozhodující chvat.
0: Těžko říci, na čí stranu by se přiklonila štěstina a kdo by první začal umdlévat.
2: Ve chvíli, kdy byl zápas nejzuřivější, se z koruny stromů nad nimi ozvalo nesnesitelné vrzání houslí. Pohlédli vzhůru a spatřili svého odvěkého nepřítele byčištěho. Seděl na větvi, šklebil se a fidlal na housle, jako když přeřezává polínko.
3: Že se nestydíte, kamarádi na život a na smrt a perou se jako koně. Jestli se to dostane na veřejnost, tak máte po reputaci.
2: Kopyto s mňoukem si vyměnili pohledy.
3: Promiň, mňouku. Natáhl pravici Kopyto. Tohle mě mělo napadnout.
4: Nic se nestalo. Četl jsem, že láska dovede pořádně zatemnit mozek.
0: Kopyto tuto poznámku ponechal bez odpovědi. Místo toho pohlédl na Ševcova syna, stále vyluzujícího nelibé zvuky.
3: Byčiště, tohle je urážka, za kterou budeš strašlivě pikat. To bych rád věděl jak. Tvůj podlý čin bude odměněn dle zásluhy. Přivážeme tě k mučednickému kůlu a budeme se společně kochat tvým utrpením. Jo, he, no to byste mě napřed museli chytit. A na to jste oba krátcí.
4: No to se uvidí, koukni, jak tě stojí.

0: tu stromu sundám.
1: Hele, jestli za mnou polezeš, dupnu ti na ruku a zítra neudržíš pero.
0: Počkáme si na tebe pod stromem.
1: He, za chvíli bude večeře.
0: A co když začneme házet kamení? Za chvíli spadneš na zem jako zralá hruška.
1: Jo, ale napřed zničíte housle, kterými budu vaše rány odrážet. A taky přelomím šmitec na 4x. Ha! Kopyto se otřásl. Ten bídák je toho schopen. No to si pište. Struny na houslích přeřežu kudlou a nadělám z nich třísky.
0: To by si musel zaplatit.
1: Jo, a proč zrovna já? V podezření z krádeže jste vy a mě na místě činu nikdo neviděl. Sveru samozřejmě všechno na vás.
0: Byčiště, ty jsi ten největší lotr na světě.
1: Lásko, bože, lásko.
2: Začal zpívat Byčiště, vrzal přitom na housle.
1: Kde tě ľudia beru, na horách, ču, pimba, vinčam, funču.
2: Co budeme dělat, Mňouku? Jestli zahájíme trestnou akci, je vzácný nástroj v nebezpečí.
1: Na to vezmi jet. Při prvním pokusu o útok praštím houslem je o větev.
3: Ty barbare, víš vůbec, co je to kultura?
1: No aby ne, co pak neslyšíš, jak krásně hraju?
0: Vypadá to, Kopyto, že se nedá nic dělat.
1: No konečně vám to došlo. Takže, dávejte pozor, přednesu vám návrh. Vydám vám neporušené housle i se šmitcem a vy mi zaručíte pod slavnostní přísahou beztrestný průchod.
3: No to je drzost.
1: Ale vy nemůžete nic dělat.
2: Kopyto s Mňoukem ještě chvíli přemítali, hledajíce nějaké přijatelnější řešení, ale nic kloudného je nenapadlo.
1: Byčiště vyňal z kapsy kudlu. Nedostanu-li odpověď do 10 vteřin, začnu rozřezávat housle. 1, 2...
3: Dobrá.
1: Dej sem nástroj a plav domů. Na předslavnostně přísahejte.
2: Nic se nedalo dělat. Poté slezl Byčiště ze stromu, přidal Kopytovi housle se smyčcem a hýřící posměšky kolébal se k domovu.
1: Není všem dnům konec, Byčiště. Ještě se potkáme. Ale ševcovým synkem tato pohrůžka nijak neotřásla.
0: No co teď, Kopyto?
1: Musíme odevzdat housle.
2: A jelikož nenašli Moniku, byli nuceni se vydat k Vařbuchtu. Otec Vařbuchta je spatřil oknem a zlobně jim vyšel v ústrety.
1: Aniž by odpověděl na pozdrav, vytrhl Kopytovi housle z rukou.
4: Styďte se, patříte do polepšovny a ne mezi slušné děti. Promluvím o vás s ředitelem školy.
2: Načež se vrátil domů a řekl Monice.
4: Jestli se dozvím, že jsi s některým z těch ničemu ztratila slovo, nepřej si, co ti udělám. Tak a teď si nalaď housle a budeš cvičit, aby zdohnala, oč si jejich příčení mi přišla.
1: To byl také definitivní konec známosti Moniky s žákem Kopytem.
2: Věřila v jeho vinu a pokládala ho spolu s Mňoukem za strůjce svého neštěstí.
1: Kopyto to nesl těžce, ale mužně. Když zjistil, že u sličné virtuózky nemá naději, rozhodl se pokračovat v dobrodružném životě po boku věrného Mňouka.
2: Tento samozřejmě uvítal. Dokonce byl toho názoru, že případ sličné virtuózky neskončil ani zdaleka tak špatně, jak se Kopytovi zdálo. Konec konců to ten Byčiště vymyslel docela pěkně. Kdyby nás neurážel svým pošklibováním, vůbec bych mu to neměl za zlé. Ale takhle se mu pomstít musíme.
1: Ani Byčiště neuspěl stoprocentně. Roznášel sice po škole, že se Kopyto s Mňoukem servali kvůli holce, ale nebylo mu to uvěřeno.
0: To víš, Byčiště, zlosinovi se nevěří, ani když náhodou mluví pravdu.

Budu vyprávět, jak se u nás v pohádkovém lese chystala veselka. Všechny houby a houbičky se na ní náramně těšily, ani dočkat se nemohly.

0: To se lehce řekne. Jenže veselka se sama nenachystá.
1: Kdo připraví svatební hostinu?
2: Někdo musí také pronést slavnostní řeč při obřadu.
0: Obřad i řeč si vezmu na starost sama. Jsem vedla jedla a se slavnostními projevy mám zkušenost. Horší je, kdo ušije svatební šaty pro nevěstu.
2: No přece já.
0: Vidíš, muchomůrko, na tebe bych málem zapomněla.
2: To je mi líto, teto bedlo. Můj módní salon je přece vyhlášený od hájovny až k palouku, od potoka k lesní pěšině. Já mám módu v oku. Od hlavy ke klobouku vás oblékne modelový salon Muchomůrka červená.

0: Výborně, Muchomůrko. A vezmeš si na starost nejen šaty, ale i svatební klobouky.
1: Jenže aby mé modely správně padly, musím si nevěstu se ženichem nejdříve pořádně změřit. Kde jsou?
0: Zmizeli.
1: To je jim podobné.
0: A nač máme naše staré osvědčené detektivní ucho?
2: Všechno slyším, všechno vím, všechno správně vyslídím. Mně jen tak něco neunikne.
0: Najdi nevěstu se ženichem, ale rychle, ať Muchomůrka stihne ušít modely.
2: Slyším i mokro, slyším i sucho. Jsem jedno dětiné pozorné ucho. Slyším, já slyším, nevěsta si šeptá se ženichem v borůvčí.
0: Máš mě rád, když jsi můj ženich?
3: Mám, růžovko. Moc.
0: Já taky. Moc.
2: Slyším i vidím. Hlásím, že nevěsta se ženichem drží za ruce.
3: Už abysme měli tu veselku za sebou.
0: Už abych se jmenovala paní Masáková.
2: Hlásím, že se pusinkují.
0: Pusinkují? No toto. My tady kvůli svatbě ze starostí nevídeme a oni se pusinkují. Růžovko, Masáku.
4: Tady jsme, teto bedlo.
3: Co se děje?
0: Alou oba k Muchomůrce do salonu.
3: Na co?
0: Přece na míru.
3: A já taky.
0: A co jsi myslel? Že půjdeš na svatbu jako na vandr? Už ať jste oba změření.
1: Postavte se pěkně zpříma. Nehybat se? Začínám měřit.

0: tobě, ženichu, udělám vysokou fazonu a la cylindr.
1: Jen aby mi ta fazóna nespadla.
0: Nespadne. Musíš se ovšem nést pěkně zpříma, až si povedeš nevěstu k oltáři. Co vymyslíme pro tebe, růžovko?
2: Já bych si přála klobouk se závojem.
0: Může být. Ušijeme závoj dlouhý přes celou paseku a ponesou ho nejmíň 4 družičky.
2: Václavky?
0: Třeba Václavky.
2: A bude ten závoj z pravé krajky?
3: Ta si ale umí vymýšlet, ta naše růžovka. Jenže pravou svatební krajku dokáže osnovat jedině pavouček. Vydala se tedy Muchomůrka za ním. Jakmile pavouček uslyšel, co se v pohádkovém lese chystá, dal se do díla. Nitku snoval k nitce a z nitek pak vykouzil tak krásnou a uměleckou krajku na závoj, že i móde dáma Muchomůrka byla celá pryč.
0: Nevídaná krása, to bude model ne pro 4, ale nejmíň pro 8 družiček. Barevně závoj sladíme se ženichovým cylindrem. Vsadím se, že všichni svatebčané přestanou úžasem dýchat, sotva nevěstu se ženichem uvidí.
1: Třeba nikdo nepřijde?
3: Proč by nepřišel?
2: Třeba nikdo ani neví, že jsme ženich a nevěsta této bedlo.
4: O to nemusíte mít strach. Ještě jsem tu já, detektivní ucho, a znám své poslání. Co nevím, nepovím, tajemství odhalím, každému poradím, co vím, to prozradím. Zatímco jste se bavili o módě, já pracovalo. Dovolilo jsem si zajistit svatební oznámení a osobně jsem pozvalo na svatbu všechny houby i nehouby.
3: Houby i nehouby? Jak to myslíš?
4: Všechno slyším, všechno vím, všechno správně vyslídím. Na mě se můžete toto bedlo spolehnout. Přijdou i veverky, zajíčci, srnky i ptáčci, zpěváčci. Dokonce i jeleni ze Smrkové hory mi přislíbili účast.
3: Jeleni? Srnky? Pro pána ucho, ty jsi tomu dalo. Co pak se všichni vejdou na naši lesní mítinku?
4: Vejdou? Vlastně nevejdou.
2: Co budeme dělat?
1: Nic. Zůstanou doma. Aspoň nikdo nebude okukovat mou vysokou fazónu a la cylindr.
2: A to zas ne. Když já se budu vdávat se závojem a 8 družičkami, tak ať to vidí celý les.
0: Růžovka má pravdu. Mé modely si zaslouží pozornost a uznání.
1: Mějte rozum. V celém lese nenajdeme tak velkou paseku.
3: A všechno zavinilo naše detektivní ucho.
4: Já? Proč já?
3: Kdybys pozvalo jen vybranou houbovou společnost, mohli jsme se vejít mezi 2 pařezy. Teď je dobrá rada drahá.
4: Všechno umím, všechno znám, zařídím a obstarám. Mám nápad.
2: Jsem s ním.
4: Když se nevejdeme do lesa, uděláme svatbu na žampionové louce.
3: Na slunci? Nikdy.
4: Této bedlo můžeme přece začít až za soumraku.
2: A co žampion? Já ho tak odbyla.
1: A já na něj i dupnul.
0: Třeba už na to zapomněl.
4: Určitě. Vsadím se, že sotva uslyší o veselce, bude ve svém živlu. Uvidíte!
5: Svatba, jak by ne? žampionová louka, bude hodovní síň, z tenisového kurtu uděláme taneční parket, to už nechte na mě. V oslavách se vyznám, slečna nevěsta i pan ženich na svou veselku nikdy nezapomenou. Jsem žampion, o žampion, kaním se vám, vám. Jsem žampion, o žampion, já světák jsem a elegán.

0: Jo.
1: Znám společenský mrav a tón.
0: To žampion.
1: Já žampion.
0: O žampion.
1: Znám tón.
2: No dobrá. Nasaďte slavnostní klobouky. Ty, růžovko, načechrej svůj závoj a náš svatební průvod se může vydat na cestu.
3: A kdo povede ženicha?
2: Přece já. Jsem bedla jedla a mám právo zahájit průvod. Masáku, přestaň balancovat s tím cylindrem a podej mi rámě.
4: Co podat?
2: Rámě.
4: Rámě?
1: No přeci paží, ohnutou v lokti, mladíku. No takhle přeci.
5: Prosím, ano. A kdo povede nevěstu?
1: Rád se toho úkolu ujmu, když slečna dovolí.
6: Prosím, ano.
1: A za námi zvolna důstojně postupují všechny houby, zvířátka i ptáčci, zpěváčci. Račte, vážení hosté, k nám na žampionovou louku. Svatba začíná.

A tak skončila poslední pohádka z našeho lesa. Veselkou, tak jako mají končit všechny správné pohádky. Když k ránu skončila i oslava na Žampionové louce a Růžovka se začala jmenovat paní Masáková, vrátili se zas všichni hosté do svého mechu, jehličí a kapradí. Kdo umí chodit lesem, tiše a po špičkách, možná, že bude mít štěstí a některý z těch pohádkových kloboučků někdy zahlídne.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo. Vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořalku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil groš žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nadspávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním na vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit, ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert. Skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic. Hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí, lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta, jaký to způsob takhle vyvádět, my tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem, čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal, šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas ku spaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu. A hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže. A pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe sis nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam do...
1: Jak Kuba utekl ke Krakonošovi.
2: To zas jednou vstal Trautenberg levou nohou a už od snídaně s ním nebylo k vydržení. Jitrnice jsou málo kořeněný, jelítka mají tlustou kůži a krátký špejle, ale spořádal jich celý rendlík. A pak naříkal, že ho pálí žáha a tlačí žaludek.
1: Milost pane, co kdybyste ráčil kápku z devatera bylin?
2: Nebo čaj z čerstvé máty a dobromysle. Povídala ponikelská bába, že takový čaj outroby vyléčí a duši potěší.
3: Kdyby milost pán snědl ode všeho půlku a ostatek nechal nám, nepotřeboval by žádnou dobromysl.
4: Himmel, Herrgott, jak to přijde, že čelátka je zdravá jako řípa a já mám každou chvíli smrt na jazyku. To je bolest.
3: To bude asi tím, že jsme od rána do večera v jednom kole a o kyselu a bramborách, jak je rok dlouhej.
1: Svatá pravda, milost pane, už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, kyselo snídal, kyselo měl k obědu a k večeru si dal ohřátý tuplovaně. Kyselo je dar od samotného Krakonoše.
2: Trautenbergovi se v outrobách mleli jitrnice s jelítkama. Tak ať teda Anče to zázračný kyselo udělá, ale ještě něco k tomu. Na panský stůl patří nejmíň tři chody. Ale když on je teď na umření, spokojí se se dvěma. A něco obyčejného, aby se žaludek vzpamatoval.
1: Každý žaludek potřebuje vyrajbovat jako příkladně kozí chlívek vykydat. Radši odpustit, milost pane.
2: Než došla Trautenbergovi ta opovážlivost srovnávat jeho žaludek s kozím chlívkem, vzala Anče všechno pod komando. Hajnej, skočte pro pár hub, křemenáče a hříbky. Kubičku, vyber ty nejlepší brambory. A zavařila kyselo smetanou. přidala čerstvá vejce, do bramboráku libeček a česnekem taky nešetřila. A když v rokytnici zvonilo poledne, už nese v božihodové míse kyselo. Za ní Kuba mísu bramboráků a Hajný otevírá dveře jako u knížecího dvora při nějaké obrparádě.
4: Ble, fuj, pa, to kyselo je moc kyselý.
3: Milost, pane, pohanět Ančeti kyselo, to je jako znectít Krakonošovi hora.
2: Je kyselý, proto se taky jmenuje kyselo. Až bude milost pána honit mlsná po sladkým, uvařím nudle s mákem, nebo trhanec se syrobem, nebo placky z povidly, když si ráčíte přát obyčejný jídla, co jsou člověku ke zdraví.
1: Milost pane, ta kyselost je od chlebovýho kvásku. Dává hlavě moudrost a rukám sílu.
4: Pán je moudrej, protože je pán. A sílu nepotřebuju, o toho mám čelátku. Dej sem ty bramboráky. Vždyť je to sama brambora.
2: Jestli si milost pán ráčí přát pečínku, tak to musí ty brambory napřed projít prasetem. A kdo má milost, pane chlupatý jazyček, ať si neporoučí obyčejný jídla.
4: Mlčet! Panskej žaludek je fajnovej žaludek. Snídaní na vidličku, oběd na rožeň.
2: Pro mě, za mě třeba na pohrabáč.
4: Ty, element krucajs laudon himl?
1: Trautenberg si vsteky pletl sakramenty. Vytrhl Hajnému lahvičku s kápkou a musel mít pořádný dopal, protože v lahvičce nezbylo ani, co by se komár napil a musela být ta kápka pěkně silná. Trautenberg usnul v tu ránu a chrápal, jako když prk nařeže. Až se v rokytnici zastavila pila a poslouchala, kdeže se jí to narodila sestřička.

0: takový dobrý kyselo. 2 vejce od kropenatý slepice jsem do něj dala. Z hříbků a křemeňáků jen hlavičky. Smetanou zavařila a milost pánovi není dost dobrý.
1: Za to mě až moc. A ty bramboráky. Kurčička jen křup. Už jsem si musel 2x povolit řemen. Ale co? Má se boží dárek zkazit, ať se radši bříško roztáhne.
2: Svatá pravda. Kdo doma dojídá, na vojně ho nezabijou.
0: Dejte pokoj s vojnou, Hajnej. I tak je ve světě neštěstí dost, nač ho ještě přivolávat.
2: Nepřivolali neštěstí. Za to ve dveřích stojí Trautenberg. On je i najedený krobián. Ale teď se žaludkem napůl prázdným, napůl bolavým, o strach.
3: Himmel, laudon, donner, wetter, kruc, ein element. Dvůr není poklízený, střecha samá díra a čelátka si bužíruje. Zač vás platím, darmo žrouti.
2: Takhle na Kubu zrovna, když si chtěl minutku pohovět po těch dobrotách. I to boží hovátko si může v klidu přežvikovat. A tak se odvážil. Ono kyselo dává člověku kromě síly a moudrosti taky kuráž.
1: Pomalu s tou flintou, milost pane. Od loňskýho podzimu jsme od vás neviděli krejcar. A kousek toho žvance nám taky vyčítat nemusíte.
0: Stejně vám to nebylo dost dobrý.
3: Vy budete ještě hubácet? Ven!
2: Když ven, tak ven. Kuba natáhl kazajku, narazil čepici na uši a zdrávy ostávali.
0: Kubičku, a mě tu necháš? Co já si bez tebe počnu, Kubo?
2: Ale no tak, Anče, on se vrátí, kam by taky šel?
0: Nevrátí, já ho znám. On je dlouho dobrý, ale když si umane, pár koní s ním nehne.

0: ta Rozmarína věší lístečky, jako by věděla, že se té naší svatby nedočká. Hajne, jděte za ním, přiveďte ho zpátky, nebo mi srdce pukne, nebo skočím do nejhlubší tůně.
1: Kuba zatím rázoval humnama. Vstek ho popoháněl. Ale když došel k lesu a otočil pohled na stavení, sedla mu za krk taková divná lítost, že měl nohy co držet, jak se mu chtělo běžet zpátky. Jenže si vzpomněl na toho darmožrouta.
2: A just ne. Po ničem se poohlédnu, vrátím se pro Aničku a nadávej si Trautenbergu třeba liškám, až ti budou dávat dobrou noc.
0: Pěkně se to maluje, dokud nezačne tělo bolet. A taky bramboráky už se slehly, slunce pálilo, ovádi štípaly a cesta jakoby do nebe šplhala. Posadil se u maliní a sklepával maliny rovnou do pusy a hned mu přišlo na mysl, jaký by z nich byly povidla na Aniččiny lívance. A lítost ho tak zmáčkla, že se musel natáhnout. A jen se natáhl, spal, odfukoval, až si maliní libovalo, jaký je to pěkný větříček.
1: V Rokytnici odzvonilo poledne a Krakonošova sojka se vydala na obhlídku. Jestli mláďata po obědě spí, jestli kolem nor a hnízd nesvídí kůna či lasice, jestli se balvan neskutálel na pramínek, či přes cestu nepadl suchý strom. Zkrátka, jestli je všechno podle Krakonošova pořádku.
0: Letí a vidí, na malinovým plácku někdo spí. Houbař to není, to by měl košík. Jahodník taky ne, to by měl džbán. Kuba. Spí si v pravé poledne jako o půlnoci. To nebude jen tak. S tím musí ke Krakonošovi.
1: Zatím Trautenberg svolával na Kubu hromy blesky. Hned ho chtěl čtvrtit zaživa, hned zas hodit do hladomorny. On tedy žádnou neměl, ale tak mu to přišlo na jazyk. Chudák Anše nevěděla, jestli má brečet, že jí Kubíček utekl, nebo že sejde strašnou smrtí. A Hajný, milost pane, račte odpustit, ale Kuba utekl ke Krakonošovi.
3: Cože? A to bych se na to podíval, aby mi Krakonoš přetahoval čelátku. Hajnej, Fildintu!
0: Milost pane, vždyť je nabitá! Ale Trautenberg nevidí, neslyší, jak má žáhu na Kubu a ještě větší na Krakonoše.
1: A tak od sněžky ťápe Krakonoš, co krok to jeden vrch. Od humen supe Trautenberg a mává Flintou jako práporem, za ním Anče v jednom oku radost, že se Kubíček našel, ve druhém hrůzu, co když ta Flinta, nedej pámu, vystřelí a Kubíčka jí trefí, a nakonec Hajný brká o kořeny, klopítá o kameny, jak už mu nohy nechtějí sloužit. A už je Trautenberg na plácku, už vidí Kubu.
3: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
4: Kdo to huláká v mém revíru?
3: Revír je tvůj, Kuba můj. A jestli nepůjde po dobrém, udělám z něj řešeto.
1: Kuba se probudil, vyskočil.
3: Himmel, Herrgott.
1: A kouká. Na jedné straně Krakonoš v celé své krakonošovské parádě, na druhé proti němu Trautenberg, Flintu namířenou.
3: Himmel, Herrgott!
1: Celý jako skamenělý. Hnout se nemůže, ani okem nemrkne.
4: Takhle zůstaneš, Trautenbergu, dokud se nedozví, co se tu děje. A víc pravdou ven,
0: Anče vypověděla Krakonošovi, jak to bylo s tím kyselem a bramboráky. Jak jim milost pán vylál darmožroutů. A to je křivda křivdoucí. To si Kubíček nemůže nechat líbit. A já? Co já, když se chceme s Podzimkem brát a milost pán nám od loňska nezaplatil?
4: No, když je to tak, s pánem Bohem tu zvostaňte. U mě je práce vždycky dost.
5: Krakonoši, sousede, to mi přece nemůžeš udělat, vždyť já si neumím uvařit ani zapráženou polívku. Co se týče placení, zrovna jsem se k tomu chystal, jenže se nemůžu ani hledat.
4: Já svý slovo zpátky neberu. Ledaže by si to tadyhle Kuba rozmyslel.
1: Rozmyslet se takhle zčista jasna to není, jako na jeden ráz rozseknout špalek. Kuba koukne na Trautenberka, ten se tváří jako umučení, koukne na Krakonoše, ten jako by spod klobouku pomrkával. I Anče si toho všimla.
0: No, Kubíčku, kdyby nám tady náš milost pán před jemnost pánem Krakonošem slíbil, že bude trochu lidský. Ono, dobrý slovo, nic nestojí.
1: Anče, jak jde o Kubíčka, dokázala by jednat snad i s tureckým sultánem. Z Kuby rázem spadla starost. Hlavně, že to nezůstalo na něm a taky je u toho Krakonoš.
2: Ale musí nám zaplatit, co nám dluží.
5: Zaplatím, zaplatím.
2: Neračte se zlobit, milost pana, ale to od vás slyšíme celý rok. Zaplaťte hned, co je doma, to se počítá.
5: Ale já nemám, hospodářství nevytáší. Bole samá trápanina, slepice nenesu.
4: Trautenberku, v mém revíru se nelže.
1: A Krakonoš vytáhl Trautenberkovi z kapsy měšec, těžký jako kámen, jak byl zrovna nadupaný zlaťáky, nasypal Anči do zástěry, Kubovi do čepice a vrátil měšec, teď o hodně lehčí, Trautenberkovi.
3: Donner, Vetter, Krutajs element!
4: A za tohle jim na podzim vystrojíš svatbu.
3: Vždyť jsem úplný žebrák.
1: Milost, pane, ráčej odpustit. Vy jste asi v tom leknutí ráčil zapomenout na tu truhlu, co do ní ukládáte tolary a i krejcary. Sotva jsme ji s Kubou uzvedli.
4: Tak si ji dobře hlídej, Trautenberku. Ať se ti to proroctví nevyplní.

0: a zmizel. Ani mu nestačili poděkovat, jak už se viděli u oltáře a možná i ve vlastní světničce. Za to Trautenberg mohl se sice opět hýbat, to ano, ale užíral se zlostí a lakotou, že ani spát nemohl.
1: A i kdyby usnul, ani ve snu mu nepřijde, že vůz jede, jak ho kočíruje. Že zlost je špatný rádce a lež má krátké nohy. A nese-li takového vypaseného pána, to teprv daleko nedojde.

Honzík pouští draka. Odpoledne poslala babička Honzíka mezi děti. Bylo jich na návsi několik. Větší chlapec Viktor, menší pihovatý kluk Ferda a jedno nevelké děvčátko. Říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, říkali mu Tereska. Znáš mě? Zeptal se Ferda Honzíka. V naší ulici je kluků, odpověděl bez rozmyšlení Honzíka.

letadlo letat nechtělo. Viktor si umínil, že je bude stavět znova. Ne, draka ne, odpověděl Honzík. Mrzelo ho, že draka doma nepouští. Kam by drak letěl? V městě není ani nebe, řekl pohrdlivě pihovatý kluk Ferda. Jsou tam jen domy a nebe ne. Honzík rychle přemýšlel, jestli je v jejich ulici nebe, ale nemohl si vzpomenout. Na pihovatého kluka se tedy aspoň zamračil. Nebe je všude, řekla určitě Tereska. Viď, přikývil Honzík. Zdálo se mu, že Tereska všechno ví. Měla droboučký obličej a veliké modré oči. Svítily na Honzíka jako dvě hvězdy. Já přinesu draka, rozhodl se Viktor. Budeme ho pouštět. Přines ho, půjdeme na pole zaves, radovali se děti. Nejvíc se těšil Honzík. Vždyť on ještě draka nikdy nepouštěl. Na obrázku ho už viděl, ale v ruce ho nikdy nedržel. Viktor draka opravdu přinesl. Byl z papíru a měl oči, nos i ústa. Díval se jako živý. Byl dokonce větší než Honzík. Viktor si ho nesl na pole sám. Ferdovi dal do ruky klubko provázku a Honzík nesl papírový ocas. Šel opatrně a dával pozor, jako by ocas byl ze skla a mohl se každou chvíli rozbít. Tereska cupala za nimi. Nechtěla vidět draků v obličej. Zdálo se jí, že drakovi oči se na ně stále dívají. Děti šly kolem mlátičky. Lidé tam skládali z vozů ovesné snopy a dávali je do stroje. Mlátička hučela a Honzík viděl, jak z jejího červeného krku leze sláma. Už tam stál velký stoch. Vpředu u pytlů pracovali dva muži. Volali něco na děti, ale Honzík jim nerozuměl. Musel dávat pozor na dračí ocas, aby se mu nic nestalo. Na druhém konci pole nadhodil Viktor draka do vzduchu a běžel proti větru. Drak se zakýval a prudce vzlétl. Viktor rychle odmotával provázek a drak stoupal stále výš. Vidíte, jak se směje? Vykřikl vzrušeně Honzík. Nesměje se, odporoval Ferda, vždyť se mračí. Nepovídej, já ho znám, řekla rozhodným hlasem Tereska. Dole se mračí, ale nahoře se směje. Je to přece drak. Tak vidíš, odpověděl Honzík a podíval se vděčně na Teresku. Jak je chytrá. Od mlátičky volali na Viktora. Chtěli, aby přinesl vodu, měli velkou žízeň. Viktor držel v ruce klubko provázku a chvíli se nerozhodně díval na oba chlapce. Kterému z nich má draka svěřit? Nakonec podal klubko Honzíkovi a řekl mu přísně. Dobře, draka, drž. Nedávej klubko z ruky. Ano, odpověděl pevně Honzík a ruce se mu třásly dychtivostí. Už držel klubko a na druhém konci provázku poletoval drak. Vznesl se tak vysoko, že mu ani nos, ani ústa nebylo vidět. Jen pokyvoval hlavou a pustil ocas hned vpravo a hned zase vlevo. Honzík cítil v rukou lehké poškubávání. Bylo to krásné. Honzík by byl pouštěl draka až do večera. Když Viktor odešel, přiblížil se k Honzíkovi pihovatý Ferda a řekl tiše, pojďme toho draka. Ne, aspoň na chvilku, škemral Ferda. Ani na chvilku ne, řekl Honzík. Vzpomněl si, co mu nařídil Viktor. Já ti dám kudličku, sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík se koutkem očí podíval na nožík, líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře, kdyby ten nožík měl, ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu odmítl, já nesmím. Viktor nevidí až sem, namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom dlouhatánském provázku. Honzík musí poslouchat Viktora a ne tebe, řekla přísným hlasem Tereska.
Její malý obličej se na Ferdu zamračil.

0: Ferda se začal zlobit a křičel, jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy. Jen to zkus, načepířil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým na Ferdu. Dám ti hroudou dozad, křičel Ferda a opravdu ji hledal. Teresce se jeho vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a vykřikl zlostně, tak si draka nechte. Běžel pak přes pole zpátky do vesnice. Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka, co drak dělal? Nechtěl ti uletět? Ktepak, odvětil vážně Honzík. Já jsem ho držel a vůbec jsem ho nepustil, viď Teresko. Já jsem na Honzíka koukala, potvrzovala Tereska. Draka měl pořád na konci provázku. Tak dobře, usmál se Viktor. Jenom jestli ho ještě udržíš. Já ho budu držet až do večera, prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět, jakou má sílu. To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí. A co dělá přes noc? Ptala se Tereska. Spí u nás v kůlně, řekl Viktor. Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se, že je spokojen. Ve vzdušných peřinkách se mu asi líbilo.
1: No a teď je na řadě třetí pohádka. Kocourek Mourek. Ale to je přece dobrý skřítek Kulíšek, který tentokrát napomohl k nevěstě tovaryši Honzíkovi, který sloužil u mistra pokrývače Pápěry. Bylo to takhle z jara na Malé Straně v ulici, která z náměstí míří vzhůru ke hradu. Mamince Tomáše, Ondry a Honzíka přibyly, jak se říká, další křížky na bedra. Sil jí ubývalo. Proto si chlapci jednoho dne řekli, to by tak bylo, aby tři synové neuživili starou mámu, když jedna máma dokázala uživit tři děti. I rozhodli se a přestěhovali maminku do pěkného domu až na konec ulice pod Pražský hrad. Tam maminka žila jen s nejmladším Honzou, který se vyučil u mistra Pápěry pokrývačem. Přes léto spolu pokrývali krovy nových domů za Oujezdskou branou na Smíchově a v zimě, kdy nebyla práce na střeše, chodil Honzík pracovat do košířské cihelny, kde se střešní tašky dělali. Z jara pak už Honzík lezl sám po střechách Malé Strany a opravoval škody, které v zimě na krytině nadělali mráz a sníh. Jednoho březnového dne poslal mistr Pápěra Honzíka opravit prejzy na střeše domu v ulici Na Tržišti. Na práci si Honzík musel vzít lehký žebřík a dlouhé konopné lano. Když vylezl vytířem na střechu, uslyšel z okapového žlabu podivné kočičí mňoukání a naříkání.
2: Mňau, zachraň mě, člověče, mňau.
1: Zdá se, že je to nějaký zaběhlý kočičák. A dokonce lidskou řečí prosí o pomoc. Počkej, Mourku, kde pak jsi, hlavičko kočičí? Nevidím tě.
2: Tady, pod střechou, držím se jenom okapu, mňau. Pomoz mi rychle, nebo spadnu. Mňau, vysím tu už od večera, jsem celý stuhlý.
1: Co pak neumíš vylézt?
2: Ach, nejde mně to, vysím za přední packy a zadníma se nemám čeho chytit. Mňau.
3: Tak ještě chvíli vydrž, uvážu si lano za komín a slezu k tobě.
1: Honzík sestoupil až na okraj střechy, pak natáhl ruku dolů a už měl kočičí kožíšek v ruce. Vytáhl kocourka na střechu a vynesl ho k teplému komínu. Sotva se kocourek u komína trochu ohřál, začal zase lidskou řečí.
2: Děkuji ti, Honzíku, zachránil jsi mě a sám jsi byl v nebezpečí. Mňau, to ti nezapomenu a rád se ti za to odmění.
4: Prosím tě, Mourku, jak ty bys mě mohl odměnit?
2: Asi nevíš, co všechno vím já. A vím, po čem tvé srdce touží. Pomohu ti najít nevěstu.
3: Ty bys to dokázal?
2: Dokázal, ale jen s tvou pomocí. Musel bys mě dostat napřed z tohoto domu. Dole v prvním patře bydlí zlý pan domácí, který na mě psa poslal. Utekl jsem před nimi na půdu a potom jsem musel až na střechu. Mňau, a i tady na mě střílel z vikýře. Proto jsem se jen tak schoval pod okapem.
3: Mňau. I ten jeden darebák. Měl bych mu za trest zakrýt komín prejzem. Ten by se divil, až by mu šel všechen kouř zpátky do kuchyně. Ale však on se nějak sám potrestá. Neboj se, Mourku, vezmu tě do náručí a pak z domu bez obav vynesu. Nikdo ti ani chloupek neskřiví.
2: Jsi opravdu hodný člověk, Honzíku. Znovu ti děkuji. Myslím, že ty bys dokázal pomoci i zlatovlasé lidušce z domu od naproti.
3: Ale co pak je to za lidušku? Znám všechna děvčata z malé strany, ale zlatovlasou lidku jsem tu ještě neviděl.
2: Nemohl jsi ji vidět, protože nechodí ven. Bohatá vdova, u které slouží, ani na krok nepustí. Děvče je sirotek a u té vdovy dře od rána do večera. Pere, vaří, uklízí a ani v neděli nesmí z domu. Okna své komůrky má jen do světlíku, kam se slunce za celý den nedostane. Už je sama jako bledulka.
3: Tak se na to podíváme. Ukážeš mi ten světlík? A to by bylo, abych tu chudou princeznu nedokázal osvobodit.

0: A tak šli. Pokrývač Honzík vzal Mourka do náruče, aby mu pes domácího neublížil, sešli z půdy a domem na ulici a za chvíli už byli na střeše zrovna nad světlíkem, kam vedlo okénko z Liduščiny komůrky.
1: Liduško, Liduško, slyšíš mě? To jsem já, Mourek.
2: Už tě slyším, kocourku. Kde pak jsi byl? Kde pak jsi se toulal? Včera jsi nepřišel a byla jsem smutnější než jiný večer.
1: Nemohl jsem přijít, honil mě zlý člověk a jeho pes. Utekl jsem jim a málem jsem spadl se střechy, ale zachránil mě pokrývačský tovaryš Honzík. Je tu teď se mnou a chce pomoci i tobě.
2: Mně už sotva někdo pomůže.
3: Co by nepomohl? Aspoň se o to pokusím. Slyšel jsem, že už si dlouho neviděla sluníčko. Tady na střeše ho je dost. Spustím ti k okénku světlíkem žebřík a za chvíli budeš mezi námi.
2: Ráda bych, ale bojím se. Paní by mě zase nabančila a nedala najíst. Musím ještě vyprat krajky, naškrobit je, vytáhnout, prádlo vyžehlit, uklidit, podlahy vydrbat.
3: A kolik ti platí ta stará čarodejnice za tu dřinu?
2: Ani grošík jsem ještě neviděla. Pracuji jen za málo jídla a ani ven nesmím chodit.
3: Tak jí uteč. Co pak se chceš utrápit?
2: Nejde to. Paní mě zamyká. A pak jsem sirotek. V Praze nikoho nemám a tak nemám kam utéct.
3: To by tak hrálo, abych ti nepomohl. Spustím ti přece jen ten žebřík. Opřu ho o tvé okénko a vylezeš k nám na střechu.
2: Nevím. Nevím. Budu mít strach.
1: Mňau, neboj se. Honzík mě zachránil od jisté smrti. Pomůže i tobě. Mňau.
2: Nevím také, co by tomu řekla paní. Budou mě hledat strážníci a pak budu byta.
3: Je ta panička pobožná?
2: Je. A jak? Právě teď je v kostele.
3: Tak jí tam napiš na pytlík od mouky. Vzali si mě do nebe, andělé, už mě nehledejte.
2: To udělám, ale stejně se budu bát po tom žebříku vylézt.
3: Jen už žádné rozmýšlení. Já zatím připravím ten žebřík.
0: Když se po chvilce Liduška zase objevila u okénka, slezl k ní po žebříku kocourek.
3: A žádný spěch. Mourek poleze první a ukáže ti, jak se dostaneš k nám nahoru. Čekám tady. No vidíš, že to půjde. Nedívej se dolů a pevně se chytej příčlí. Tak, ještě pár krůčků a jsi na svobodě. A už jsi tady. Podej mi ruku a posaď se vedle mne. No, ty jsi opravdu jakoby zlatovlasá bledulka. Jen ještě otevři oči, ať vidím, jak jsou hezké.
2: Nemohu. Sluníčko mě oslňuje. Musím si na světlo zase pomalu přivykat. Dole jsem byla jako v temném vězení. Děkuji ti, že jsi mě z té kopky vytáhl. Ale nevím, kam teď mám jít.
3: Půjdeš se mnou k mé mamince. To je ta nejhodnější máma na světě. Uvidíš, bude tě mít ráda. Jsme tři bráškové a maminka si s tátou vždycky přáli ještě dceru. Tatínek nám už ale dávno umřel. Bratři se oženili, jsou už z domu a já zůstal s maminkou sám. A bydlíme ve velkém bytě. V domě, nad kterým sluníčko nezapadá. To budeš koukat. Tak půjdeme. Zavedu tě k nám domů a vrátím se, abych svou práci na střeše dodělal.
0: Honzík vytáhl žebřík ze světlíku a ohlíží se po Mourkovi. Ale kde toho je konec? Jistě to byl zase ten neviditelný dobrý skřítek kulíšek.

0: Honzík s Liduškou slezli se střechy na půdu a po schodech dolů do ulice. Liduška se bázlivě choulila do šátku.
1: Neboj se, i kdybychom tvou paní potkali, tak ji poučím, jak se podle pražského zákona mají paničky chovat ke svým služkám. Nebo ji rovnou pohrozím úřadem.
0: Prošli stržiště na Malostranské náměstí a prvního, koho potkali, byl Honzíkův kamarád, kominík František. Ten byl hned zvědavý, co si to vede Honzík za krásné děvče, poslyš, vyzvídal, nebude to tvoje nevěsta?
1: Kdo ví? Možná, že jednou bude. Zatím je to ta jedna z nešťastných služek, co ze vsi do Prahy přišla štěstí hledat a teď musí od zlé paničky utíkat. Vedu ji ke své mamince. Ta už se o ní postará.
0: Kominík František jim tedy popřál hodně štěstí a za chvíli, když vyšli dlouhou ulicí ke hradu, stáli před domem, kde Honzík s maminkou bydleli. Honzík ukázal na dveře na domovní znamení.
1: Vidíš? Tady budeš mít hned dvě sluníčka, ve dne i v noci. Tady, co dům tu stojí, říká se U dvou sluncí.
0: Pak už je uvítala přece jen trochu překvapená Honzíkova maminka. Ale když slyšela, co je to za nešťastnici, hned Lidušce prostřela hrníček mléka a bábovku a za chvíli si už povídali, jako by se znali od jak živa. A jak to dopadlo? Jako vždycky, když se jeden ze synů hodné mámy ženil. Zase bylo veselo, povídalo se a vzpomínalo, jak kdo ke svému štěstí přišel. A možná, že někde pod svatebním stolem plným dobrého jídla a pití to všechno poslouchal neviditelný dobrý pražský skřítek Kulíšek. Dnes byl asi zvlášť spokojený. Vždyť tolik šťastných lidí najednou pohromadě už dlouho neviděl a neslyšel. Tak až někdy půjdete Nerudovou ulicí na Pražský hrad, všimněte si toho domovního znamení U dvou sluncí. Pokrývač Honzík se ženou Liduškou, maminkou a dětmi tam prý v tom domě žili šťastně dlouhá a dlouhá léta.

0: Ahoj, děti. Tak už nás tady máte.
1: Koho?
0: No přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otilku a kozlíka z Pitihněva. Žijeme hned na začátku jedné hezké vesnice, která vypadá skoro jako městečko a která od vás není ani daleko, ani blízko. Možná, že jste o nás četli knížky. Jestli ano, tak víte, že máme malý domek a zahrádku, o kterou pečuje kozlík zahradník. Až si poslechnete naše příhody, sami rozhodnete, kdo z nás je největší hrdina, kdo strašpitel a snílek, kdo je vychloubačný a trochu nafoukaný, kdo je mrzout a škarohlíd a často s celým dvorkem na válečné noze a kdo má zase prostrach udělán. Ale nejdřív vám musím říct, jak to všechno začalo. To bylo tak. Loni k Vánocům jsem jako dárek pro své přátele koupil gramofon. A pak jsme několik dní nevyšli z domku. Poslouchali jsme hudbu a pohádky a hudbu. No, třeba takovou.

0: Moc se nám to líbilo. Ale najednou řekla Otylka.
1: A teď nám, Vavřínče, zahraj pohádku o mně.
0: Jakou pohádku o tobě?
1: To je jedno. Hlavně, abych se z ní dověděla, jaká jsem krásná a chytrá, jak všechno umím a jak mě každý obdivuje.
0: Kozlík z Pitihněv se jí začal hned pošklebovat.
2: Ona si myslí, že je gramofonová hvězda.
1: Vavřínče, ať se mi z Pitihněv neposmívá. Já nejsem žádná hvězda. Já jsem psí holčička Otylka a chci, aby všichni věděli, že jsem krásná a chytrá.
0: Ale Otylko, já přece gramofonovou desku o tobě nemám.
1: Taky kup. Hned zítra ano? Už se nemůžu dočkat, až na vlastní uši uslyším, jaká jsem krásná.
2: No jo, to je pořád chlubení. A kdo umeje nádobí? Kdo uvaří? Kdo odstrojí stromeček? No, Otylko.
1: Já bych umila nádobí, uvařila oběd i večeři a odstrojila stromek, dokonce bych i uklidila, protože jsem nesmírně pracovitá. Ale právě teď nemám čas. Jsem hrozně moc zaměstnaná. Přemýšlím, co bude zítra, až Vavřinec přinese tu desku o mně.
0: Prasátko Mojmír tedy umyl nádobí a rozbil přitom 3 talíře a 2 hrnky. Spitihněv uvařil oběd, ale musím přiznat, moc nám nechutnal. A já odstrojil stromeček a uklidil vánoční ozdoby. Ani jedna mi nespadla na zem. A Otylka zatím snila s otevřenýma očima. O čem? Samozřejmě o sobě. Raději jsem gramofon honem zamkl do skříně a Otylka na desku zapomněla. Alespoň prozatím.
3: Snědly lišky, pampelišky a kočičky kocouři. Kdo z vás tomu neuvěří, ať jen oči zamhouří. A když oči otevřete, jestli chcete, všude bude jaro. Jaro. Vavřinče, co se rýmuje na jaro?
0: To nevím, Mojmíre, nejsem básník, ale pojď se podívat. Spitihněv nějak podezřele brousí na dvorku kolem Otylčina míče. Co pak má asi za lubem?
4: Heleme se. Míček, to si správně zakopu.
5: Já nejsem míč na kopání. Já jsem jenom míč na pinkání.
2: Jen se nevymlouvej. První útočník z Pitihněvovy 11 se pěkně rozeběhne a čut. Přihraje levému křídlu z Pitihněvovy, křídlo vrátí míč z Pitihněvovské obraně a už je tu znova střelec z Pitihněv. Sám běží na branku.
5: Nech toho. Já patřím Otylce. A nikdo do mě nesmí kopat.
2: Ha, zbabělče. Bojíš se mé dělové rány? Tak dávej pozor. Teď tě nakopnu, že si to budeš do smrti pamatovat. Kop! Hurá! Gól! Přesně do branky v ohradě.
5: Au, už toho mám právě dost.
2: Spitihněv vede 1-0. Spitihněve přihraj. Spitihněve kličkuj. Spitihněve hlavičku. Spitihněve piš. Jestli byla první rána jako zděla, tak druhá bude jako zhoufnice. Kop! A! Spitihněvovo mužstvo vítězí 2-0. A co to je? Míči uhni! Au, to bolí!
0: Však jsem si to myslel. Viděl jsi to, Mojmíre? Otylčin míč se odrazil od ohrady a Spitihněv dostal gól rovnou do nosu. A teď poskakuje po dvorku a naříká.
5: Já ho varoval. Já mu říkal, že jsem jenom na pinkání. Teď to má.
2: Slavnostně prohlašuju, že ode dneška jsou všechny míče mý osobní nepřátelé. Jak nějaký zahlídnu, načutnu ho tak strašně, že vypustí duši. Pokud ovšem nebude na blízku ohrada. Otylko, dej mi obklad na čumáček. Ano.
3: Šeptá rákos u rybníka, zeptejte se u vodníka. Kdo mu pořád vodu čeří, kdo tu kuňká, když se šeří.

0: kdo, hádejte, hádejte, než přejde léto. Léto. Vavřinče, co se rýmuje na léto?
1: A je to. Pořád přemýšlím, kdo z nás by se měl přihlásit na ty plavecké závody.
2: Já ne. Voda není můj živel, je moc mokrá.
3: Já teprve ne. Namočil bych si vous.
1: No, já taky ne, protože kocouři vodu nesnášejí. Takže zbývá jediný, kdo může obhájit naši sportovní čest.
0: Kdo to je, Vavřinče?
1: No přece ty, Mojmíre.
0: Já.
1: No, máš odvahu.
0: To jo, jenomže...
1: Jsi z nás nejtlustší.
2: Takže tě voda pěkně ponese.
0: Zhubil jsem za poslední měsíc o 2 kila.
4: A máš nejhezčí plavky.
1: Tak se připrav, Mojmíre. Věříme ti.
0: Prý, věříme ti. No, odešli. Ani se nezeptali, jestli umím plavat. A já plavat neumím, ani čubičku. Co teď? Utopím se, nic jiného mi nezbývá. Jsem sice sportovec, ale takový utajený, radši si skládám básničky. Ach, ouvej.
5: Pomoc!
0: Jakoby tu někdo volal, nebo je to mámení smyslů? Třeba mám horečku a slyším volání, když nikdo nevolá.
5: Pomoc, zachraňte mě, kdo můžete!
0: Pane, teď slyším docela zřetelně, že někdo potřebuje pomoc. Kde jsi a kdo jsi?
5: Tady v jámě. A jsem žába, kva.
0: Žabko, jak ses do té jámy dostala?
5: Jen jsem si tak skákala a najednou jsem byla dole. A nemůžu se odtud dostat, ať skáču, jak skáču. Pomůžeš mi?
0: Samozřejmě. Počkej, podám ti dřívko. Tak, a vylezeš jako po žebříku. No, vidíš, a už jsi nahoře.
2: Děkuju ti, šlechetný zachránče. Ale jak koukám, si nějaký smutný. Proč pak jsi smutný?
0: Jak bych neměl být smutný, žabko, když mi přátelé nakázali, že se mám zúčastnit plaveckých závodů.
2: Kua? Plavecké závody? To je přece prýma.
0: Jak pro koho? Já totiž neumím plavat.
2: To nevadí. Půjdu s tebou a pomůžu ti.
1: Mojmíre, pospěš si! Závody za chvilku začínají! Už jsme tě přihlásili!
0: Hned jsem tam. Žabko, jdeme. Kde jsi, žabko? Žabičko? Zmizel. Sliby, chyby. Jsem zase sám samotinký. Nedá se nic dělat. Jdu se utopit.
6: Závodníci, na místo!
2: Mojmíre, drž se! Plaveš i za mě!
3: Doga, hrt, večák. Otylko, jak se tak koukám na sportovní hrudníky ostatních plavců, tak se mi zdá, že Mojmír nemá nejmenší šanci.
6: Připravte se ke startu! Pozor!
0: Zbohem, přátelé. Nechtěl jsem vás zarmoutit, ale...
3: Neříkal jsem to? Mojmír skočil do vody poslední a plácá se tam jako moucha na mucholapce. Dělej tempa, Mojmíre, tempa!
2: Neboj se. Jsem tady, už tě držím. Nadnáším. Už plaveme. Však jim ukážeme.
7: Jú, Mojmír předhání chrta. Teď dogu a teď jim vlčáka. Ten plave. Přesně takhle bych si počínala já, kdyby mi to Vavřinec dovolil.
3: Tvrdila si, že voda není tvůj živel.
7: No to sice není, ale určitě bych vyhrála.
3: Koukej, Otylko, Mojmír se blíží k cíli. Všichni jsou daleko za ním.
6: V plaveckých závodech zvítězil Mojmír.
1: Blahopřeji, Mojmíre. To jsem nevěděl, že jsi takový plavec.
5: Hurá!
6: Hurá! Ať žije Mojmír!
0: Kdyby věděli, žabko, jak to doopravdy bylo.
2: Kvak, příště taky vyhraješ.
0: Ty mě zase poneseš?
2: To ne, ale hned zítra tě čekám v rybníce na první hodinu plavání.
0: Ne.
2: Uvidíš, jak nám to půjde. Kvak, kvak.

0: Přátelé, Mojmír se proslavil a my pořád nic.
1: No.
0: Nezdá se vám, že bychom měli všichni víc sportovat?
2: Já tě chci jenom upozornit, že voda není můj živel.
0: Milá Otylko, můžeš se věnovat sportu i na souši.
3: A ty myslíš, že souš je Otylčin živel? Dost o tom pochybuji.
2: Tebe strčím do kapsy kdykoliv, Spytihněve. Při běhu, při pingpongu, při šachu.
3: Už se zase vytahuje.
0: Jen klid, Spytihněve, klid. Hned uvidíme, kdo z nás je nejlepší sportovec. Zkusíme si třeba skok vysoký.
2: Moc vysoký.
0: No, napřed si můžeme dát laťku nízko.
2: Je, to je pro mě hračka. A hop. Dívali jste se, jak jsem se ladně přehoupla?
0: No prosím, tak tady dáme laťku o kousek výš.
3: Jdu na to. Hopla. To byl skok. Co?
2: Co?
4: Na stělu doufám nezáleží.
0: Ovšem, že ne. Každý se přes laťku dostane, jak umí. Chceš skákat, Mojmíre?
4: Až později, tohle ještě není žádná výška.
0: Oh, no prosím, posunu laťku tedy hned o dvě příčky a skáču sám. Elá, hop! Ah, laťka je dole.
3: Dej ji tam znova, tohle přece musím zdolat. Hopla! Laťka spadla, kdo by to byl řekl?
2: Jste břídilové, Otylka vám ukáže, jak se skáče. Pozor, teď, hop! Proč jste laťku dávali tak vysoko? To jste mi udělali na schvál. Takovou vysokánskou výšku nezdolám ani já.
0: A co ty, Mojmíre? Ty nebudeš skákat?
3: Ten každou překážku raději obejde, než přeskočí.
4: Víte co? Dejte laťku úplně nahoru a chvilinku počkejte, hned sem zpátky.
2: Kam šel?
3: Třeba se šel posilnit, aby se mu líp skákalo.
4: Už jsem tady.
0: Co budeš dělat s peřinou, Mojmíre?
2: A proč neseš ty štafle?
4: Hned uvidíte. Peřinku položím na doskočiště, tak po štaflích si pěkně vylezu nahoru, přežoupnu se a žuch. Už jsem na druhé straně, a laťky jsem se ani nedotkl.
0: No tohle...
2: Je... Mojmíre, ty snad můžeš jít rovnou na olympiádu.
4: No, Vavřinec říkal, že na stylu nezáleží, že se každý může přes laťku dostat, jak umí. Tak jsem si vymyslel svůj styl se štaflemi a s peřinou. A vřele doporučuji.
5: Dívejte se kolem sebe. První lístek padá z nebe. Ba ne, padá z jabloně, napodobil větroně. Napodobil dětské draky, chce uletět mezi mraky. Foukněte mu do tváří, schválně, jak se zatváří. Jak, tak všelijak, jak podzimní počasí, zavolejte podzime. Podzime. Podzime, Vavřinče, co se rýmuje na podzime?
0: Snad Jemine. Jemine, já mám nápad.
6: Je, už zase. Ty s těmi nápady nedáš pokoj a nedáš.
2: Co to neseš, Vavřinečku?
0: To je drak.
4: A nekousne mě?
0: Jak by tě mohl kousnout, Mojmíre? To je přece papírový drak.
2: A k čemu je takový drak dobrý?
0: No, bude lítat. Vítr ho ponese. Takhle ho vyhodím do vzduchu. Vidíš?
2: No?
0: A už letí. A jak stoupá?
2: Já budu draka pouštět sama.
0: No, ty jsi ještě malá, ty bys ho neudržela.
2: Já chci draka.
6: Nepůjčuj ho, Vavřinče. Vítr je dneska moc silný.
2: Když já toho draka vážně chci a jestli mi ho nedáte, tak budu brečet.
6: Tak breč, to je toho.
2: Bé, já chci držet draka. Bé, ale ne, bú.
0: Otylko, ty jsi ta nejvzteklejší psí holka, jakou znám.
2: To byla zatím jenom brečlavá rozcvička. Upozorňuju vás, že umím bulit mnohem hlasitěji. Asi takhle. Bé!
0: Otylko, no tak si ho vem, no, co mám s tebou dělat?
6: Neberu za nic odpovědnost. Já vás varoval.
2: Ten krásně lítá, když ho držím já, co? ale vy o mě pořád pochybujete. Myslíte si, že jsem mrňavá a já zatím... Co se to děje? Já se vznáším.
3: Otilko!
2: Já letím, nebo co? Držte mě! Nepouštějte mě!
0: No pozdě, už je příliš vysoko.
4: Já to tuším. Já to věděl. Já to říkám.
5: No jo, ale co budeme dělat?
2: Mama! Proč jste mi toho nevychovaného draka dávali? Teď mě unáší jako psí princeznu a někde mě sežere.
5: On ji vážně sežere?
0: Ale to ne, ale bojím se, že se Otilka pustí provazu a že spadne.
4: A bude po Otilce. Otilko, jak my bez tebe budeme žít?
3: Taková hodná psí holka to byla. Učiněné dobrotisko.
0: Já vím, že za to můžu. Já jenom, že já... Žán, já prostě nesnáším ten její brekot a vždycky povolím, i když vím, že bych to neměl dělat.
2: Platím si docela pěkně. Jenom patky mi umdlévají. Nesmím se pustit, nesmím. Haló, vy tam!
3: To křičíš na mě?
2: Ovšem, že na vás, černý pane na komíně. Co kdybyste mě chytil?
3: No, zkusím to. Takhle natáhnu ruku. A už tě mám.
1: To byl taky nápad dávat draka takovému malému pejskovi.
2: Já jsem, prosím, psí holčička Otilka a takové nápady má kocour Vavřinec, to on mi draka vnutil. Mohl byste mě donést zpátky k Vavřincovi?
1: To víš, že tě zanesu. Chceš mu vyložit, jakou hloupost provedl, co?
2: No, vyložit. Jak se to vezme? Spíš se bojím, že mi všechno vysvětlí on a důrazně.
1: Aha, tak ono to bylo jinak. No nějak už to dopadne. Spustíme se dolů komínem a honem se vydáme za tím tvým Vavřincem.
5: Ach jo, kdybychom aspoň věděli, jak Otilka dopadla.
0: Spíš kam dopadla.
3: Bez Otilky tu není žádná zábava.
0: Ale truchlením nic nespravíme. Půjdeme ji hledat. Já budu uprostřed.
3: Já budu na dohled napravo.
5: A já budu
1: poslyšte,
5: kousek...
1: přátelé, neuletěl vám náhodou tenhle pejsek?
0: Pejsek nám sice uletěl, ale ten byl celý bílý, tenhle je černý, ten není náš.
2: Vy mě nepoznáváte, já jsem Otilka a jsem trochu odsazí, no.
3: Tak, trochu odsazí, Otilko. Já osobně tě hodím do vany a budu tě drhnout, až se z tebe bude kouřit. Jak já tě budu drhnout? Jak já tě budu drhnout?
5: Poskládejte dvě sněhové vločky, velké jako čočky. Zakulaťte z nich meruňkový knedlíček a zaspívejte sedm písniček o sněhu, který sněží, na smutné střechy věží, o klouzačkách, jež se dlouží, na pokličkách zmrzlých louží, o sánkách, které z půdy spadly, o dárcích, které děti neuhánku se třpitivou hvězdou na čele, a o Vánocích, které budou veselé. Nakonec o zmrzlé fujavici, právě se snesla na vesnici. To všechno přinesla k nám zima. Přišla a spadla do komína. Vavřinče, já jsem vymyslel rým na slovo zima.
0: Jo, to je dobře. Ale přiznej se, že jsi... Vzpomněl, jak Otilku komíník protáhl továrním komínem.
5: A proč ne? My básníci přece skládáme verše o všem. O komínech, o zimě, o lyžích a sněhulácích. O stříbrném lese, co se chladem třese.
2: Krásný vzhled je na ten zimní svět, tralala. Ty modravé hory, to mám starosti. Já mám takové starosti, že jsem celá ustaraná.
5: Co se stalo, Otilko?
2: Co se stalo? Vánoce jsou za dveřmi a my nemáme na dárky.
0: Tak něco musíme vymyslet.
2: Já už myslím hodinu. Já myslím 2 hodiny. A na nic nemůžu přijít. Už to mám.
6: Co máš?
2: Mám ještě mouku. Tak upeču vánočku.
5: Otilko, ty dáváš do té hromádky mouky takovou hroudu kvasnic? Není jich nijak moc?
2: Kvasnic není nikdy dost. Pomozte mi šťouchat a mísit a šťouchat a zase mísit. To se musí dělat pořádně.
0: Počkej, vystřídám tě. Mám větší sílu. Raz a dva a raz a raz.
2: Už je to. A teď necháme těsto vykynout. Přikryju ho peřinkou, aby bylo pěkně v teple
3: a... zatím si můžeme na chvilku schrupnout. Doufám, Vavřinče, že proti mému nápadu nic nenamítáš.
0: Ani ne. Tak si zdřívne.
3: Co se tak nám netlačíš? Nech toho! Vždyť mě udusíš!
0: Co je? No jak jsem kocour, tak jsem z toho jelen. Vždyť já jsem se ani nepohnul. Tak rozsvěť, ať se podíváme, co se vlastně děje.
3: To je nadělení. Ale že vám těsto vykynulo. Jeho plná světnice.
0: Utíká z mísy jako kaše v pohádce hrnečku vař. Ale to je vlastně výborné, Otilko, Mojmíre, vstávejte. Dáme se hned do práce. Naděláme vánočky, prodáme je a hned budou peníze na dárky.
2: Každý na své místo. Velkovýroba vánoček právě začíná.
0: Vánoček jsme měli, že jsme mohli zásobit celou vesnici. A dárků, těch bylo pod stromečkem taky hodně. Po večeři jsem otevřel skříň, kde odpočíval gramofon, a Otilka slavnostně nasadila jehlu na novou gramofonovou desku, kterou dostala k Vánocům. Ozvalo se. Ahoj, děti! Tak už nás tady máte. Koho? Přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otilku a kozlíka Spytihněva. Otilka se tvářila spokojeně, jenom Spytihněv reptal.
3: Teď s ní teprve nebude k vydržení. Ona si snad vážně myslí, že je gramofonová hvězda.
7: Čarovná zahrádka. Když se Pučmelout oženil, daroval své nejmilejší Pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní Pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik, a Pučmelout na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď Pučmelout nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
8: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla Pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
9: Ale co pak se mě někdo bojí, stěžoval si Pučmelout.
8: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž, budu ti držet všechny palce.

0: je. Pomyslel si Pučmelout. To bych mohl zase jednou zkusit postrážit čmeláky.
1: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had. No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí. Mračil se Brumda.
1: Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík.
0: Řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda.
1: Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pst.
2: Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo?
1: Pst.
0: Řekla želva a potopila se.
2: No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci.
0: Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě.
1: Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
3: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor.
1: Psst, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
3: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
3: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
2: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
3: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
3: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
2: Ale co pak my jsme nějací kolibříci? My jsme čmeláci. Kolikrát to máme ještě opakovat?
0: Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě.
1: Pozor, bráško, vykřikl Čmelda.
0: Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ.
2: Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brumdovi.
0: Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevře. Pak stačil poslední krůček. Ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
3: Pomoc! Pomoc!
0: Naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
4: Kdo jinému jámu kopá? Že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
1: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
3: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
1: řekl kolibřík.
0: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko.
1: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.
5: Vážení, vážení, máme rádi sázení.

sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Podle prášky jsou to hrášky, bez

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten Popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici.
1: Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek a vypravil se k šípkovému keři.
2: Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu,
0: řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
1: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi Vochomůrka zatím ukýchá,
0: staral se Křemílek.
1: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
0: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno.
2: Já ti, Křemílku, pomůžu.
0: Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, divy, už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a Křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil Křemílek, Vochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
1: Co si myslíte? Povídá. Já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce,
0: chtěl říct Vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s Vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli, a růženka nikde. Na pase růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a růženka nikde. Na pase se Křemílek povídá.

0: odpovídá. Růženka je určitě tamhle v Ostružinách. Kouří se tam z konvice. A on na plácku mezi Ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Bohomůrkou, křikl na ně. Jděte rychle pryč, sem se nesmí. Jestli mi tu Bohomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu. A tak šli rychle dál až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá, Bohomůrko, Růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice. Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se. Jestli mi tu Bohomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka. A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek s Bohomůrkou zabloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe. Hola, holala, volali holalala, volali holalalala. A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
1: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů, povídá Křemílek. Jenže, co je nám to platné, když tu není Růženka s konvicí čaje?
0: Vešli do světnice, a Růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá,
1: to je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali, řekl Křemílek. Kde bych byla?
0: Divila se Růženka a nalila Bohomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Bohomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
1: Je, to je ten můj,
0: zatleskala rukama Růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

Na štědrý den létal pan Tau ve své raketě nad vánočně osvětlenými městy a říkal si, to je krásný den. Nikomu není smutno. Lidé si posílají pohlednice, veselé Vánoce přeje strýc Alois nebo třeba teta Klára. Tatínkové strojí stromečky, maminky pečou cukroví a ukrývají dárky pro děti před dětmi a děti ukrývají dárky pro maminky před maminkami a vůbec nikdo nemyslí pouze na sebe, ale i na druhé a jak by jim mohl udělat radost. Takových pěkných dní by mělo být do roka, no nejméně 365. Jenomže sotva si to pan Tao řekl, v hloubce pod ním v jednom z tisíců domů velkého města se otevřely dveře balkónu a namráz vyletěl pes Alík Mikuláš, co patřil klukovi Emilovi. Rozplácl se na všechny čtyři, ale ani neštěkl, protože měl hubu plnou čerstvě upečených vanilkových rohlíčků. A teď ty, Emile, řekl Emilův tatínek, když zavřel za zlodějským psem Alíkem dveře

0: a vytáhl za ucho z koupelny kluka Emila, který si hrál ve vaně s kaprem. Zamkl skrz naskrz mokrého kluka Emila do spíše a spokojně si oddechl. Konečně bude klid. Znovu se začal těšit na Vánoce. V kuchyni voněl zázvor a vanilka a oříšky. Pod okny se třpitil sníh. Všecko bylo rázem jasné a přehledné. Kapr plul ve vodě, pes byl na balkóně, kluk Emil popotahoval ve spíži, dcera Renáta luxovala koberce, dědeček stavěl betlém. Maminka pekla nové vanilkové rohlíčky a celá zjihlá poslouchala koledy z rádia. Měl bys Emila pustit, tatínku, ještě nachladne. Pustím, pustím, maminko, jen co postavím stromeček. Docela nahoru dám zlatou hvězdu a anděla s nápisem pokoj lidem dobré vůle a od zhora dolů stříbrné řetězy. Barevné prskavky. Bude to velice krásné. Představ si, maminko, mám 3 krabice barevných prskavek. Šel strojit stromeček. Na popotahujícího kluka Emila ve spíži zapomněl. Naštěstí pro Emila, který celé odpoledne přemýšlel, jak se dostat do spíže. A teď tu konečně byl. Kolem sebe mísí dobrot. Ještě jednou popotáhl, ale ne moc, jen tak, aby ho tatínek a maminka slyšeli. A pak začal obírat do zlatova upražené mandle z vánoček. Zajedl je vlašským salátem a burskými oříšky. Pod policemi objevil otevřenou plechovku sladko-kyselých okurek, které měl k smrti rád. Snědl 2 a zas popotáhl jen tak, aby se neřeklo. Vy mě už pustíte! A ještě chtěl něco dodat, ale nedodal. Jenom vykulil oči. Okno spíše se rozzářilo a tmou světlíků se snášel blíž a blíž panáček Buřince. Nad hlavou držel otevřený deštník. Když byl docela blízko, zatočil Buřinkou a proměnil se ve velkého pana Tau, kterého Emil kdysi potkal a s kterým se dostal kouzelným tunelem do hor a zase zpátky. No ne, vydechl kluk Emil úžasle a ještě 3krát řekl, no ne, to mě podržte, protože to by bylo docela dobrý kouzlo, který by se mi hodilo do školy. Jak jsi to udělal? Tou Buřinkou? A nebo protože jsou Vánoce? Pan Tau neřekl tak ani tak. Jen se usmál a zatočil Buřinkou podruhé. Klíč spíše se otočil v zámku. Sám od sebe. To bylo všecko. Celé kouzlo. Víc nic. Jak chceš, řekl kluk Emil zklamaně. Ale já mít kouzelnou Buřinku. Chvilku přemýšlel, co by vyčaroval, ale nenapadlo ho nic lepšího, než aby nebyla škola, ale to nebyla stejně, protože byly Vánoce. Tak bych udělal, abych byl neviditelný. A aby pes Alík přilít z balkónu rovnou sem, protože je mu zima. A aby byl taky neviditelný, dokud nebudeme chtít, aby byl zase viditelný, ale jen to dořekl. Pan Tau zatočil Buřinkou, protože obě kouzla se mu líbila, a honem otevřel dveře spíže. A vyšel s neviditelným klukem Emilem a s neviditelným psem Alíkem do kuchyně, kde pekla maminka vanilkové rohlíčky a chvilku se díval, jak maminka peče. Byl strašně zvědavý. Nikdy neviděl, jak se pečou vanilkové rohlíčky, ani jak se staví betlém. Stavět betlém bylo ještě hezčí, než péct vanilkové rohlíčky. Dědeček sypal na střechy betlémských domů papírový sníh a posypal i pastýře a 3 krále a přitom si šeptal, jsou proti mně všichni,
1: Všichni se spikli, kradou mi ovečky. Loni jsem měl 8 oveček, letos už jich mám jenom 6.
0: Pan Tau se rozhodl, že dědečkovi pomůže. I zamilované holce Renátě, která balila do hedvábného papíru gramofonovou desku s Jimi Hendrixem pro kluka Martina, co bydlel o patro výš, a byla strašně smutná, protože nevěděla, jak ten dárek Martinovi dá, aby to tatínek neviděl. Úplně jasný, povídá neviditelný kluk Emil, když najednou spatřil, jak jeho tatínek si hraje pod neustrojeným stromečkem se závodním autíčkem na baterii. Vidíš ho? Vidíš ho? No to jsem si mohl myslet. Mě zavřel do spíže, aby si mohl hrát s mým autíčkem a vůbec ne kvůli kaprovi, že já týrám zvířata. Já. A táta za chvíli klepne kapra paličkou a maminka ho usmaží a udělá na černo a pak polívku. A to bude dobrý, jo? To bude dobrý, protože jsou Vánoce. Voda se rozstříkla. Z hlubin vany vyplul kapr, který to všecko slyšel. Vůbec neměl náladu nechat se klepnout paličkou. Neměl náladu nechat se usmažit, ani uvařit na černo, s rozinkami, anebo se sušenými švestkami. Jediné, co chtěl, bylo plout si po vodě, po proudu, a někdy taky, prosím, proč ne, proti proudu. A vynořovat se k hladině a potápět se do hloubky líp, daleko líp, než ponorka na klíček. Vánoce? Vánoce ho nezajímaly. To bylo něco, co si nevymyslel. A za co nemohl? No taky pan Tau za to nemohl. Pan Tau jenom věděl, že kaprovi pomůže, stejně jako dědečkovi a holce Renátě, ale ještě nevěděl jak. Na dlouhé úvahy nebyl tak jak tak čas, kdy si v dálce řekla udivená maminka, když byla předtím našla otevřenou prázdnou spíš, ty jsi pustil Emila, tatínku. Pan Tau zatočil bušinkou po třetí a rychle se přečaroval i s neviditelným klukem Emilem zpátky do spíže a ještě stačil přečarovat neviditelného kluka Emila ve viditelného kluka Emila. Mamince se rozklepala kolena. Náhle byla ochotna věřit na čáry a kouzla. Mezi Vánočkami a vlastním salátem stál kluk Emil a tvářil se mučednicky, jako by byl ve spíži zavřený už 100 let a snad ještě jeden den. Po kuchyňském stole se jako přízrak procházel pes Alík Mikuláš a žral linecká kolečka. Kdo ho pustil? Já ne, řekl kluk Emil. A já taky ne, řekl tatínek. A díval se přitom na maminku, jako by věřil, že ho pustila ona. Přiletěl vzduchem asi, z balkónu. Můj kluk prochází zdí, jsme zázračná rodina. Měla by si trošku odpočinout a čas utíkal. Štědrovečerní večeře se blížila. Tatínek si odhodlaně vyhrnul rukávy u košile a vešel do koupelny. Pečlivě za sebou zavřel dveře a připravil si paličku a za paličku pustil, protože skřehotavý hlas v hloubce pod ním řekl: já tě vidím, nač máš tu paličku? Byl to kapr. Mluvil. Nevalně. Trochu ráčkoval.
1: Nesahej na Aldertka!
0: Otec pustil paličku. Vypotácel se z koupelny a z lékárničky si vzal 3 aspiriny a zapil je vodou. Vteřinu se mu zdálo, že má křídla a vznáší se před síní a za ním pluje vzduchem pes Alík Mikuláš a falešným hlasem zpívá koledy. Tatínek zavřel oči. Když je otevřel, křídla zmizela. To, co uviděl, bylo ještě horší. Před síní prošel pán v buřince. A za pánem v buřince šly 2 ovečky a cinkali rolničkama. Tatínek zavřel oči po druhé. Když je otevřel, pán v buřince tu už nebyl. Jenom ovečky. Po létajícím psu a mluvícím kaprovi a pánovi v Buřince připadali otci jako krásný sen. Zelený koberec před síní se náhle podobal velké zelené louce ozářené sluncem a tatínek se začal těšit na jaro, kdy ho nikdo nebude nutit, aby zabil kapra a postavil stromeček. Vytáhl ze skříně podmořskou harpunu na lov ryb a dojatě se zadíval za ovečkami. Právě zašli s něžným pobekáváním do velikého pokoje.
2: Dědečku, ovečky šly tudy.
1: Jaké ovečky?
2: No dvě, klinkaly zvonečkama.
1: Dřevěné ovečky?
0: Dědeček zakroutil hlavou. Zdálo se mu, že slyší z koupelny, do které vešel tatínek s harpunou, hádající se hlasy.
1: Nestalo se ti nic? S kým tam mluvíš? S kým bych mluvil? Vždyť jsem tady sám, nejsem přece blázen.
0: A tatínek vystrčil dědečka z koupelny, znovu zavřel a mstivě řekl kaprovi. A teď ty, Albertku. Došel k vaně, harpunu za zády.
1: Ukaž ruce, zaječel kapr Albert. Strachem zapomněl ráčkovat. Co to zase máš?
0: No co bych měl? Nebuď hysterický. Tatínek se rozhodl jednat s kaprem Albertem po dobrém. Odložil harponu na umyvadlo, ukázal mu prázdné ruce, dokonce otevřel dveře do předsíně. Vidíš, nikde nic není. To je dědeček a hledá ve skříni figurky k Betlému. No samozřejmě, ty nemůžeš vědět, co to je Betlém a taky, že Vánoce jsou svátky míru na zemi, to taky nemůžeš vědět, ale já ti všechno vysvětlím. Trošku si spolu budeme hrát. Kapr Albert byl důvěřivý kapr. Věřil všemu, co se mu řeklo. Dokonce vystrčil hlavu nad hladinu, aby se dozvěděl co nejvíc. A to byla ta pravá chvíle, kdy se tatínek rozhodl jednat. Licoměrně řekl, Albertku, rybičko. A nenápadně sáhl po harpuně. Ruka mu sklouzla, prst zavadil o spoušť. Stlačený vzduch zasyčel, kde si v hale vykřikl dědeček, harpuna proletěla před síní a zabodla se do krabice s jezulátkem.
1: Fuj, fuj!
0: Kapr Albert se až rozčilením rozkoktal.
1: Střílete, dědečka!
0: Ocasem srazil do vany koupelovou pěnu a zmizel pod hladinou, aby se už neukázal. No tatínek se vzdal. Šel strojit stromeček. Stmívalo se. Nad městem se rozsvítily neony a sníh pod nimi se začal třpitit do červena, do modra. A maminka už dávno dopekla cukroví a dala do trouby krocena. A najednou si vzpomněla, co je s kaprem, tatínku? Ale nic, maminko, nic. Mám jenom dvě ruce, no. Jen se dostrojím stromeček. A vůbec netoužil jít znovu za Albertem, ale věděl, že záležitost Albert se dá pouze a jenom odložit. Štědrý večer bez kapra, no, to je nesmysl přece. A člověk je pán přírody. A neměl by si nechat od nižších tvorů beztrestně poroučet jako ukaž ruce. A navíc mu bylo líto 40 korun, které za kapra dal. 40 korun se nenajde jen tak na ulici. Chyba byla, že jsem koupil užvaněného kapra, pomyslel si. Stromeček jsem nakoupil dobře, je to jedlička, ani velká, ani malá, i s podstavcem tak, no, metra a půl a dá se krásně strojit ze země. Tatínek se uklidnil. Připravil si hvězdu a anděla s nápisem, aby korunoval dílo. Ale sotva se jeho ruka dotkla horních větvíček, a to bylo všecko, v stromku něco luplo a začal růst. A najednou měřil 2 metry a pak 2,5. ale rostl dál a dosáhl vrcholem stropu, prorostl strop a zmizel v podkroví u Martina. Tatínkovi už bylo všecko jedno. Řekl jenom sklenici vody. Napil se a dal teďka už zbytečnou hvězdu a anděla s nápisem pokoj lidem dobré vůle Renátě, aby to všecko dala Martinovi. Anděla, dejte na horní větvičku a hvězdu na špičku. Je to jedlička. Budeme jí mít společně na půl. V duchu odškrtl ze seznamu úkolů úkol číslo 2. Ustrojit stromeček. Pak si povzdechl, všecko jenom já. A pomalu se vracel do koupelny. Rozhodl se jednat s Albertem mužně a nesmlouvavě. Říct mu do očí, co si o něm myslí. Mokrej, ukecanej. Ale neřekl nic. Jen tak uhnul. Před síní se přehnal pes Alík. V hubě držel krocana. Za Alíkem se hnala maminka, za maminkou Emil. V pokoji něco zařínčelo, to byly talíře a sklenice na prostředném stole, sklouzly na zemi s ubrusem, pes zaklíčkoval, vrhl se do pokoje k dědečkovi, pustil krocana, skočil na židli a ze židle na stůl s betlémem. A betlém se zřítil. Otec pochopil, že je nutné jednat. Popadl Emila a psa a zavřel je do koupelny, ale maminka řekla, pust je. V očích měla slzy. V ruce ohlodaného krocana. Pust je. Teď už je stejně všecko jedno. Teď ano, uznal otec. Zarazil se. Před síní prošel pán v buřince. Smekl buřinku a zatočil jí a z koupelny vyšel kluk Emil. Ale vypadal úplně jinak než před chvílí. Měl na sobě sváteční šaty a ani vlasy mu nestály na hlavě jako hřebíky a pes Alík měl kolem krku růžovou mašli. Tatínek ztratil řeč. Když se podíval na maminku, byla také ve svátečních šatech. A když se podíval na sebe, byl také ve svátečních šatech. A Renáta, která se vrátila z podkroví od kluka Martina, byla také ve svátečních šatech a řekla, je prostříno, tatínku. Na stole blikaly svíčky, ozařovaly štědrovečerní večeři. V rohu pokoje zářil vánoční strom a i když jeho špička s hvězdou a s andělem byla v podkroví o patro výš u Martina, byl to pořád největší vánoční strom, jaký kdy měli. Do tmy prskaly barevné prskavky. Pod stromečkem ležely dárky. Nikdo se už nedivil ničemu, jen maminka. A to, když kluk Emil překročil závodní auto Lotus s dálkovým řízením a hnal se k loutce, která se podobala pánovi s božinkou a deštníčkem. Toho panáčka si dal Emilovi ty, tatínku? Já? Ne. Tatínek zaváhal. Vyprávět mamince o pánovi v buřince a o kaprovi a o ovečkách. To se mu zdálo příliš bláznivě. Raději řekl, možná dědeček, ale ani dědeček nemyslel na panáčka s buřinkou. Seděl u betléma, nad kterým svítila hvězda a počítal ovce. Ať počítal, jak počítal, bylo jich teď 2.

Před půlnoci se rozezněly zvony ještě jednou. Na město padal sníh a tatínek a maminka šli k řece. Tatínek otevřel aktovku a nad vodou se zaleskly rybí šupiny a voda se rozstříkla a z řeky vystrčil hlavu kapr Albert a řekl skřehotavě: Veselé Vánoce! Slyšela? Řekl tatínek, který byl rád, že není sám, kdo slyšel kapra mluvit. Ale maminka, kterou nenapadlo, že by kapr mohl mluvit, řekla: Tobě taky, tatínku. Veselé Vánoce.

0: Štaflík a špagetka chůvy. Jednou přiletěla vrána k našim psíkům už brzy ráno. Nejdřív kroužila kolem domku sem a tam. Pak vletěla dovnitř, poskakovala od štaflíka ke špagetkovi a lísala se k ním.
1: To máme krásné ráno, pejsánci. Vypadáte dnes skvěle. Štaflík má tak úžasně lesklý kožíšek a ty, špagetko, tak elegantně zakroucený ocásek.
0: Co má ta vrána za lubem, vrtalo pejskům v hlavách. Jindy jen popichuje a dráždí a najednou samá chvála. To není jen tak.
1: No, nemáš nám met kolem čenichů, vráno. A řekni, co od nás chceš.
0: Vyzval vránu štaflík. Vrána se ještě chvíli nechala prosit, ale nakonec vyšla s pravdou ven.
1: Tak vám to řeknu, když tak prosíte. Jednou za 100 let se všechny vrány slétnou na hradě Vranově a zvolí si novou královnu. Je to velká sláva. Všechny vrány se sletu zúčastní. Je tam náboro.
0: Naříkala a ronila slzy psům do kožichů. Štaflíkovi a špagetkovi bylo vrány líto.
2: Jak ti máme pomoct, abys tam taky mohla letět?
1: To je úplná maličkost, ožila vrána. Potřebuji jen, abyste mi pár dnů pohlídali vráňátka.
2: No tohle,
0: vyvalovali pejskové oči na vránu.
1: Ty máš děti? Jak to, že o tom nevíme? Snad nejsou po tobě,
0: strachovali se. Ale vrána je chlácholila.
1: Ničeho se nebojte, moje vráňátka jsou hodná jako beránci.
0: Štaflík a špagetka se bránili.
1: My se na chůvy vůbec nehodíme, neumíme vyprávět pohádky a vráňátka od nás chytnou blechy.
2: Proč je nedáš paní sově, ať je učí létat?
1: To byste tomu dali. Sova celý den spí. Co si moje holátka u božátka sama počnou? Kdo se o ně postará?
0: Vrána začala opět ronit slzy a štaflík a špagetka měli kožichy úplně promočené. Tomu už ubozí psíci nemohli odolat. V tom se za dveřmi ozvalo naléhavé pípání. Vráňátka byla tady. Bylo jich 5 a vpadla do domu jako vichřice. Mamince vráně byla podobná jako vejce vejci.
1: Vidíte, jak jsou roztomilá?
0: Rozplývala se hrdá matka vrána nad svými ratolestmi. Vráňata se vrhla na psy jako na svoje hračky. Jedno taholo špagetku za ocásek, druhému sedělo na hlavě. Ostatní 3 poskakovala štaflíkovi po hřbetě a klovala ho do uší. Chtěla na něm rajtovat jako na koni. Než se psíci stačili vzpamatovat, vrána už se loučila.
1: Dobře, se o moje dětičky starejte, dokud se nevrátím. A už byla ta tam.
2: Musíme je nakrmit, štaflíku, rozhodl špagetka. Jistě mají hlad.
0: Štaflík se zamyslel a dostal nápad.
1: Uděláme jim švestkové knedlíky, ty jim budou určitě chutnat. Jako dělala maminka Pavlínce a Péťovi. Pamatuješ, špagetko?
0: Ptal se štaflík a špagetka si jenom povzdychl. Oba vzpomínali na domov, kde by jen lenošili a čekali, co dostanou dobrého k obědu. Psíci zadělali těsto a začali na vále balit knedlíky. Na to vráňátka čekala. Než mohli štaflík se špagetkou dát knedlíky vařit do hrnce, vrhla se na kulaté míčky ta banda malých ďáblíků. Začala knedlíková válka. Knedlíky létaly po domku a hlavním terčem vráňátek byly štaflík a špagetka. Marně se psíci snažili uhýbat. Za chvíli měli kožíšky slepené těstem. Spasili se úprkem z domku. Narazili na křečka, který se přišel podívat, kdo to dělá v domku takový rámus. Když spatřil tu spoušť, kterou vráňata natropila, poradil psům.
3: Ihned pošlete prosíčka Hamrana. Je už starý, ale byl učitelem v lesní škole. Dodnes s ním zvířecí maminky straší neposlušné děti. Ten jistě vráňata zkrotí.
0: Černý a přísný havran přišel s velkou rákoskou.
1: Nechte mě s těmi uličníky samotného. Skrotil jsem už jiné ptáčky.
0: Psi čekali před domkem, jak to dopadne. Nejdříve bylo ticho. Potom nastala velká vřava a z domku bylo slyšet podivné zvuky. Domek se otřásal v základech.
2: Jenom vím, havran něco neudělal.
0: Štaflík a Špagetka si hladili oklované uši a ocásky.
1: Ti malí lumpíci nás ale zřídili. Vrána si na vranově užívá navraní slavnosti a my, abychom vychovávali její děti,
0: stěžoval si Štaflík. Chvíli ještě počkali a potom opatrně otevřeli dveře a nakoukli dovnitř. To bylo překvapení. Strýčka havrana přivázala vráňátka ke kamnům. Bezmocného učitele právě natírala bílou barvou, prý z něho udělají bílou vránu. Když Štaflík a Špagetka nešťastného učitele osvobodili, vyletěl bílý havran z domku, jako by tam hořelo.
2: Co teď?
0: Přemýšleli psi.
2: Musíme něco vymyslet, jinak nám vráňátka zboří celý domek. Zkusíme to po dobrém.
3: Milá vráňátka, pojďte si hrát. Na schovávanou. Vy si vlezete do skříně a my se zatím schováme.
0: Lákal Špagetka rozjívené uličníky. Všechna vráňata radostně souhlasila. Sotva však byla ve skříni, Štaflík skříň zamknul. Psíci si odechli. Konečně mají chvilku klidu. Ale co dál? Nemohou vráňata nechat ve skříni dlouho. Skříň s vráňaty poskakovala po podlaze jako živá.
1: Puste nás ven, už budeme hodná.
0: Slibovala vráňata. Štaflík a Špagetka už měli vráňat pokrk.
2: Pošleme vráně telegram, ať se hned vrátí, navrhl Špagetka.
3: Raději za ní pošleme poštovního holuba. To bude rychlejší,
0: rozhodnul Štaflík. Holub se rozletěl k vranovi. Psíci se zatím snažili malé vrány uspat ve skříni pohádkou na dobrou noc. Štaflík dělal vlka a Špagetka karkulku. Pohádku popletli, ale to už vráňata neslyšela, protože po rušném dnu sama usnula. Když rozčílená vrána přiletěla, ze skříně se ozývalo spokojené oddychování.
1: To jsem se dočkala,
0: spustila vrána.
1: To jsem mohla vědět, že jste k ničemu. Kvůli vám jsem přišla na vranově o vraní bál?
0: Vrána se v domku chovala jako doma a bylo jasné, že se psi vraní rodinky nezbaví. Co teď?
1: Co, aby jsme se podívali domů, Špagetko? Co tam asi dělají?
0: Začal Štaflík. Psíkům se už po všech moc stýskalo.
2: Skoro všechno jsme už viděli a zažili. Můžeme se tedy zase vrátit domů,
0: přidal se Špagetka.
1: My ti vráno náš domek dáme. Vracíme se domů,
0: oznámili překvapené vráně Štaflík a Špagetka.
2: Měj se tady s vráňaty dobře.
0: Rozloučili se a než se vrána vzpamatovala, rychle se vydali na cestu. Už se domů náramně těšili.
4: Golfík jako strašák. Pan Honza měl známého lesníka Adama, který mu vždycky daroval krásný vánoční stromeček a v létě vozil do města borůvky a maliny. Pojedeme se příští týden na pana lesníka podívat a vezmeme Helenku a kluky sebou, řekl jednou Honza Golfíkovi, který z toho měl velkou radost, protože u pana Adama ještě nikdy nebyl. Celý týden pršelo a vypadalo to, že z výletu nic nebude. Ale v pátek odpoledne vysvítlo sluníčko a tak v sobotu Honza s Helenkou a třemi kluky z ulice vyjeli na velký výlet. Když odbočili z hlavní silnice na menší asfaltovou cestu lesem, Všude bylo ještě plno kaluží a golfík naříkal. Ju, to mě to vždycky zastudí pod blatníkama a ještě budu špinavý. No, bylo to přeci jen trochu zhýčkané městské auto. Když ale dojeli k poslední odbočce, dál vedla už jen lesní cesta plná bláta. Ujeli asi kilometr, k myslivně už to bylo jen kousek, když golfík zapadl do hlubokého bahna. A ať dělal pan Honza, co mohl, kola se bořila stále hlouběji.
5: Juj, juj, Honzo, vždyť já už se nemůžu vůbec hýbat v tom blátě a trochu mě bolí rychlostní skříň, jak pořád zkoušíš jet dopředu a dozadu.
4: Honzovi nezbývalo nic jiného, než do bahna vystoupit sám a dojít pro pana Hajného, který přijel se svým starým traktorem a pomalu vytáhl golfíka i s klukama a paní Helenkou z bláta a přitáhl je až k myslivně.
5: To nám ten výlet pěkně začal. Podívej se, jak vypadám, Honzo. To se mě budou bát i zajíci a srnky, jako nějakého strašáka.
6: No, nevypadáš zrovna nejlíp, golfíku, řekl pan Hajný. Ale třeba se tě lekne i ta liška, co mě chodí do kurníku na slepice a nechce si dát říct.
4: A tak poprosil Hajný pana Honzu, aby postavil golfíka přes noc za myslivnu ke kurníku v zahradě. Helenka, Honza a kluci si dali u pana Hajného prýma večeři a dlouho povídali o tom, co je nového v lese a co zase ve městě. A pan Hajný slíbil, že se druhý den po snídani půjde na velký výlet, spojený s pozorováním jelenů a srnek. Všichni krásně tvrdě spali, jenom chudák zablácený golfík venku nebyl zrovna spokojený. Chyběla mu útulná garáž s televizí. A to bláto ho všude ze spodu záblo. Najednou kouká. Před ním stojí liška, která se trochu zarazila, protože takového zabláceného strašáka tady nečekala. A to ještě k tomu golfík rozsvítil dálková světla a liška na chvíli vůbec nic neviděla. A pak golfík zavrčel, skoro jako pes.
1: No hele, liško, já nemám dneska zrovna dobrou náladu, tak vypadni, nebo ti šlápnu pneumatikou na ocas a pustím ti výfuk do nosu.
4: Liška viděla, že s tím novým strašákem není žádná legrace a tak radši zmizela v lese. Druhý den bylo jasno a cesty vyschly. Výlet se náramně vydařil. A pak už nezbylo, než se rozloučit. Pan Hajný jim dal na cestu ještě nějaké dobroty. Když se vrátili domů, pomohli kluci panu Honzovi golfíka umýt, a ten se pak krásně protáhl v garáži a řekl:
5: jo, panečku, to je jiná než na trávníku před myslivnou.
4: Za pár dní přijel zase pan Hajný do města a přivezl golfíkovi plnou mísu čerstvých malin se šleáčkou. A víte proč? Protože tu lišku tak vystrašil, že už se u pana Hajného na zahradě nikdy neobjevila.

0: Byla jednou jedna stařičká matička a ta měla hejno bílých hus a žila v chaloupce na samotě v horách. Každé ráno vstala, vzala svoji berličku a vydala se do lesa, který se tu rozprostíral všude vůkol. Na svůj věk to byla docela čiperná matička. Celé dny šmejdila po lese, kosila trávu pro husy, trhala divoké lesní plody a vše to pak nosila domů v nůši. Člověku se nad tím tajil dech, jak těžká břemena zvedala zlehka ze země a pak s nimi z čerstva cupitala k domovu. Když někoho potkala, měla pro něj srdečné křesťanské pozdravení.
1: Dobrý den, milý pane. To máme dneska krásné počasí. Divíte se, že vláčím tolik trávy? No, každý si musíme nést své břímě.
0: Přesto jí lidé moc rádi neviděli a raději obešli, než by ji potkali. A když už nebylo zbytí a do cesty jí přišli třeba otec se synkem, tu mu otec pošeptal.
2: Před touhle stařenou se měj, synku, vždy na pozoru. Ta má za ušima, jistě je to čarodějnice.
0: Jednoho rána do toho lesa zavítal krásný mladý muž. Sluníčko jasně svítilo, ptáci zpívali a skrze listí vál svěží větří. A to vám bylo, člověku, k radosti. Cestou nepotkal ani živáčka, až najednou zahlédl nějakou stařenku, jak klečela na zemi a žala srpem trávu. Vedle ní ležela travnice a opodál stály dva koše, plné planých jablek a hrušek.
3: I toto,
0: řekl.
3: Matičko, jak to chcete všechno odnést?
1: Inu, musím, synáčku, musím. Křivá záda nám sedlákům přidávají na kráse.
0: Odvětila.
3: Mohu vám nějak pomoci?
0: Zeptal se mladí.
1: No, holenku, máte dosud rovný hřbet a mladé nohy. Pro vás to bude lehké a moje chalupa není daleko. Stojí na pasece, tam nahoře. Vy tam vyskáčete jako kamzík.
0: Mladík se nad stařenkou slitoval.
3: Můj otec není žádný sedlák.
0: Odvětil.
3: Je to bohatý hrabě a já jsem jeho syn. Ale myslím, že to, co dokáží sedláci, s tím si taky poradím.
1: No, uvidíme.
0: Řekla stařenka.
1: Jedna hodinka čerstvé chůze, co to pro vás je? Ještě tady ta jablka a hrušky, mladý pane.
0: Ta hodinka chůze přišla mladému hraběti trošku podezřelá, ale stařenka mu nedala čas na dlouhé rozmýšlení, na záda mu naložila travnici a do rukou strčila oba koše.
1: Vidíte, je to docela lehké,
0: řekla.
3: Kde pak? Není to lehké,
0: řekl hraběcí syn a zašklebil se.
3: Ta trávnice mě tíží, jako kdyby byla plná kamení. A ty jablka a hrušky váží, jako kdyby byly z olova. Sotva popadám dech.
0: Měl chuť všechno to zase položit, ale stařenka ho nenechala.
1: Podívejme se,
0: pronesla výsměšně.
1: Mladému pánu se nechce nést, co stará ženská vláčí každý den. Hezkými slovy se k člověku přitočí, ale pak najednou otočí a bere se k Vaňkovi o radu. Co pak tu tak stojíte?
0: Pokračovala ve své lamentaci.
1: A otálíte? Hýbněte kostrou, nikdo vám ten ranec už nesundá. Teď to byla lehká cesta, holenku. A po rovné cestě se jde dobře, ale připrav se, čekají nás docela velké kopce.
0: Povzbuzovala stařena. Začali stoupat vzhůru a kameny pod nohama uhýbali a uskakovali, jako by byly živé. To už bylo na Dýnochovi síly. Na čele měl krupěje potu. Chvíli mu bylo horko, chvíli zase zima z toho, jak mu ten pot stékal po zádech.
3: Matičko,
0: řekl.
3: Nemohu už dál, musím si trochu odpočinout.
1: Nic takového,
0: odpověděla mu stařena.
1: Až tam dorazíme, můžete si odpočívat do aleluja, ale nyní musíme jít dál. Kdo ví, třeba vám to přinese štěstí.
3: Ty jedna čarodějnice,
0: zvolal mladý hrabě a chtěl zhodit travnici dolů, ale snažil se zbytečně. Visela mu na zádech pevně, jako by mu přirostla. Otáčel se a kroutil sebou, ale zbavit se jí nemohl. Stařena se mu smála a zvesela poskakovala o berličce kolem něj.
1: Nezlobte se, milý pane.
0: Smála se.
1: Jste v obličeji rudý jako kohout. Neste to břemeno trpělivě. Až dorazíme domů, dostanete dobrou odměnu.
0: Co mohl hraběcí synek dělat? Musel se podrobit svému osudu a trpělivě se vléci za stařenou, která vypadala s každým krokem čileji a svěžeji, zatímco jeho břemeno bylo čím dál tím těžší.
1: Synku, nohy už mi přestávají sloužit. Budeš mi muset trochu pomoci,
0: řekla a v tu ránu mu vyskočila nahoru na záda a usadila se na travnici. Stařenka byla sice vyschlá jako tyčka od plotu, ale vážila víc jako tlustá selská děvečka. Mladý hrabě poklesl v kolenou, ale když mu nebylo do kroku, tak ho měla ke skoku a k ruce si vzala prut a kopřivy, kterými ho šlehala po nohách.
3: Ta cesta je nekonečná, matičko. Melu z posledních sil, je to ještě daleko?
1: Blizoučko, synáčku, blizoučko. Tamhle mezi těmi stromy,
0: ukázala stařena do dálky. Přesto dorazili ke stařenčině chalupě, kde by se nejraději rovnou poroučel k zemi. Když husy uviděli stařenku, roztáhli křídla do stran, protáhli krky dopředu a běželi jí s radostným kejháním naproti. Uprostřed hejna kráčela nestará nemladá děvečka, silná a velká a ošklivá jako noc.
4: Matko,
0: řekla stařeně,
4: co pak se vám stalo, že jste byla tak dlouho pryč?
1: Zaplať pámbu,
0: odpověděla.
1: Nic se mi nestalo. Naopak, tento milý pán mi pomohl nést moje břemeno. Díky tobě, panáčku. Když jsem byla unavená, vzal mě dokonce na záda. Takže cesta nebyla dlouhá, ubíhala mi vesele a zažili jsme spolu spoustu legrace.
0: Konečně stařena se skočila dolů. Vzala mladému pánovi s ramenou travnici a s rukou koše a přátelsky řekla.
1: Teď si sedněte na lavici přede dveřmi a odpočiňte si. Svoji odměnu jste si poctivě vysloužil a bude tu hned.
0: A pravila k husopasce.
1: Běž do domu, moje dcerunko. To se nehodí, abys tu byla sama s mladým mužem. Člověk nesmí přilévat oleje do ohně, ještě aby se nám do tebe zamiloval.
0: Hrabě nevěděl, má-li se tomu smát nebo plakat.
3: No, to je mi věru pokládek.
0: Pomyslil si.
3: I kdyby byla o 30 let mladší, zůstalo by moje srdce v klidu.
0: Ta žena zašla s dcerou do chalupy. Hraběcí syn se natáhl na lavici pod divokou jabloň. Vzduch byl čerstvý a svěží. Kolem dokola se rozkládala zelená louka, posetá petr klíčí, divokým tymiánem a tisícem jiných květin. Opodál curčel potůček. Jehož voda se na slunci třpitila jako křišťálová a něžný venkovský kolorit dokreslovali sněhobílé husy, které se špacírovali sem a tam, nebo se čvachtali ve vodě.
3: Je tu opravdu překrásně,
0: pomyslel si mladý hrabě.
3: Ale já jsem tak unavený, že už neudržím oči otevřené. Trochu se prospím, snad mi vítr na trout vyschlé nohy neodnese.
0: Zdálo se mu, že spal sotva chvíli, když přišla stařena a probudila.
1: Tady nemůžete spát.
0: pravila mu.
1: Arci, jsem ti život trochu přikyselila, ale důležité je, že jsi ho nestratil. Teď dostaneš odměnu. Peníze a jiné bohatství nepotřebuješ. Tady máš něco jiného.
0: A strčila mu do ruky krabičku, která byla zdobená jediným smaragdem.
1: Dobře ji opatruj.
0: Kladla mu na srdce.
1: Přinese ti štěstí.
0: Mládenec vyskočil a cítil se najednou úplně svěží a při síle. Tak stařeně poděkoval za dárek a vydal se na cestu bez toho, že by se rozloučil s její úchvatnou dcerkou. Už měl hodný kus cesty za sebou, ale stále slyšel z dálky veselý husí křik. 3 dny bloudil hraběcí syn v divočině, než konečně našel cestu ven. Přišel do velikého města a protože tam byl cizí, popadla ho stráže a předvedla na královský zámek, kde seděli na trůnu král a královna.
5: Vaše veličenstvo, dovolili jsme si předvést tohoto podivného cizince, který dorazil do našeho města.
6: Kdo jsi a odkud přicházíš?
0: Zeptal se král.
3: Jsem pocestný a bloudím 3 dny, než mě cesta přivedla do vašeho města.
5: Měl u sebe tohle.
0: Řekl velitel stráží a ukazoval královně smaragdovou krabičku.
5: Asi ji někomu ukradl.
7: Povstaň, hochu, a podej mi tu krabičku.
0: Řekla královna. Sotva ji však otevřela a podívala se dovnitř, sesunula se jako mrtvá k zemi.
6: Stráže, chopte se ho.
0: Zvolal král, na hraběte se rázem sesypali královské stráže a chtěli ho odvést do vězení. Tu královna otevřela oči a vykřikla.
7: Okamžitě ho puste a nechte nás tu o samotě.
0: Když osaměli, počala královna hořce plakat a pravila.
7: Na co je mi sláva a bohatství, kterým jsem obklopená, když se každé ráno probouzím do trápení a bolesti. Měla jsem 3 dcery. Ta nejmladší byla nejkrásnější. Takový zázrak bys na celém světě pohledal. Byla bílá jako sníh, růžová jako jabloňový květ a její vlasy zářily jako sluneční paprsky. Když plakala, nepadaly jí z očí slzy, ale čisté perly. Když měla 15 let, nechal si ji můj muž spolu se sestrami zavolat před trůn. Měl byste vidět, jak se lidé tvářili, když předstoupila ta nejmladší, jako kdyby vyšlo slunce. A můj manžel řekl.
6: Mé dcery, nevím, kdy přijde moje poslední hodina, a tak chci určit už dnes, která z vás se stane královnou. Všechny mne máte rády, ale ta, která mne má ráda nejvíce, té bude náležet trůn.
7: Každá ho ujistila, že ho miluje. Nejstarší řekla.
8: Miluji tě, otče, jako nejsladší cukr, protože mi děláš můj život nejsladší na celém světě.
7: Ta druhá pravila.
9: Já tě miluji jako své nejmilejší šaty. Jsou vzácné, krásné, stejně jako ty jsi pro mě, můj otče.
7: Ale ta třetí mlčela.
6: A ty, moje nejmladší, moje dítě nejmilejší, jak ty mne miluješ?
10: Já nevím. Nic podobného tomu, jak tě miluji, mě nenapadá.
7: Odpověděla.
6: Přece mě musíš nějak milovat.
7: Naléhal otec, až konečně pravila.
6: Co je ti sladší a vzácnější, jak si mě ceníš?
10: I to nejlepší jídlo mi nechutná bez soli. Miluji tě tedy jako sůl. A soli je všude potřeba, stejně jako tvé vlády, otče.
7: Když to král uslyšel, velmi se rozhněval.
6: Když mne miluješ jako sůl, obyčejnou sůl, kterou má každý, já ti tedy tvou lásku zaplatím solí. A tak jsem rozdělil říši mezi ty 2 starší, ale ten nejmladší jsem nechal naplnit pytel solí a pověsit jího na záda. 2 pacholci pak museli zavést do hlubokého lesa. Má žena za ní prosila a žadonila o milost, ale byl jsem tak rozhněván, že se mnou nic nepohlo.
7: Když nás opouštěla, plakala a celá cesta byla pokrytá perlami, které jí padaly z očí.
6: Za nějaký čas mě hněv přešel a nechal jsem dceru hledat.
5: Vaše veličenstvo, Celá naše armáda pročesala les křížem krážem, ale po princezně ani stopy, ani jediné perly. Musela ji nejspíš roztrhat divá zvěř.
7: Já ale nepropadla smrtelnému zármutku, neboť jsem se ve skrytu duše utěšovala nadějí, že je ještě naživu. Že se ukryla v nějaké jeskyni nebo našla přístřeší u dobrých lidí. Ale vězte, když jsem otevřela vaši smaragdovou krabičku, tak jsem uvnitř uviděla perlu úplně stejnou jako ty, které vyplakala má dcera. Umíte si jistě představit, jak se v tom okamžiku zachvělo mé srdce. Můžete mi říct, jak jste k té perle přišel?
0: Hrabě ji vyprávěl.
3: Dostal jsem ji od jedné stařeny, které jsem pomohl hluboko v lese. Ale určitě to musela být čarodějnice, protože mě vystavila kruté zkoušce. Bohužel vaši dceru jsem u ní neviděl, ani neslyšel.
6: Škoda,
0: řekl král.
6: Doufali jsme, že kde bude perla, může být i naše dcera. Musíme vyhledat tu stařenu. Třeba bude o naší dceři něco vědět. Musíš nás k ní zavést.
0: A tak se vydali na cestu. Plese se rozdělili. Mladík dorazil k jednomu prameni, u kterého stály 300leté duby. Kulatý měsíc se vyhoupl nahoru a byl tak jasný, že by při tom světle člověk mohl hledat na zemi špendlí. Tu si všiml dcery husopasky.
3: Hej, tady jde jedna, ta druhá nebude daleko.
0: To, co se ale stalo, mu vyrazilo dech. Žena si pojednou stáhla kůži, kterou měla na obličeji. Sehnula se k prameni a začala se omývat. Když byla hotová, ponořila do vody taky kůži a pak ji položila na louku, aby se na měsíčním světle vybělila a usušila. Ale jak se ta děvečka změnila, to by člověk ještě neviděl. Šedivý cop odpadnul a vyvalila se záplava zlatých vlasů, která jí zakryla celé tělo jako zlatý plášť. Jakoby vyšlo slunce a její oči se rázem leskly a třpitily jako hvězdy na nebi. Tváře byly v jemném rumněnci, podobný jabloňovým květům. A ta překrásná dívka byla smutná. Posadila se a hořce plakala. Jedna slza za druhou se jí trala z očí a koulela na zem. Mladík se za tajným dechem vykukoval skrze listí, aby na tu krásu co nejlépe viděl. A protože se natahoval moc daleko, tu pod ním nečekaně praskla větev. Dívka vyskočila jako postřelený jelínek. Měsíc zrovna zakryl černý mrak a v tom okamžiku si natáhla dívenka ošklivou kůži a všechna ta záře zmizela. Jakoby jí sfouknul vítr, třásla se jako osikové listí, když běžela zpátky domů. Stařena stála před dveřmi a dcera jí chtěla vypovědět vše, co se jí přihodilo. Ale stařena se přátelsky usmála a řekla:
1: všechno vím, děvenko.
0: Zavedla jí do světnice a přiložila další polínko do krbu, ale už si nesedli ke kolovrátku. Stařenka popadla koště a dala se do zametání a smíčení.
1: Musí to tu být čisté a uklizené,
0: řekla děvečce.
4: Ale matičko,
0: zeptala se,
4: proč pak v této pozdní hodině uklízíte?
1: Jestli pak víš, co je za hodinu,
0: odvětila jí stařena.
4: Ještě není půlnoc,
0: odpověděla dívka.
4: Krátce před 11.
1: Co pak si nevzpomínáš,
0: pokračovala stařena.
1: Je to právě 3 roky, co si ke mně přišla. Tvůj čas vypršel. Musíme se rozloučit.
0: Děvečka se polekala a zeptala se.
4: Oh, milovaná matičko, chcete mne vyhnat? Co si počnu? Nemám žádné přátele, žádný domov. Kam se poději? Vždyť jsem udělala, co jste si přála a byla jste spokojená. Neposílejte mě pryč.
0: Ale stařena jí o tom, co s ní bude dál, neřekla ani slůvko.
1: Já tu končím,
0: řekla jí.
1: Než ale odejdu, musí být dům a světnice čisté, proto mne nezdržuj od práce. Kvůli sobě buď bez obav. Přístřeší najdeš a s odměnou, kterou jsem pro tebe připravila, budeš také spokojena.
4: Ale řekněte mi, co se děje?
0: Zeptala se dívka opět.
1: Ještě jednou ti říkám, neruš mě v práci, už ani slovo. Jdi do své komůrky, sundej si z obličeje tu kůži, obleč si hedvábné šaty, jaké jsi měla, když jsi ke mně přišla, a pak čekej, než tě zavolám.
0: Mezitím mladý hrabě nelenil a pokračoval v cestě. Nešel dlouho, když uviděl ve tmě dvě postavy, jak pospíchají přes louku. Byl to ztracený král a královna, kteří zahledli v dálce světýlko a spěchali k němu.
3: Viděl jsem vaši dceru u podivu.
0: Ztracený král a královna, kteří zahledli v dálce světýlko a spěchali k němu.
3: Viděl jsem vaši dceru u podivuhodného pramene.

0: odvahu a zaklepali na okno. Stařena, jako by to byla čekala, vstala a zavolala na ně přátelsky.
1: Jen pojďte dál, už vás očekávám, vaše královská urozenosti.
0: A když vešli do světnice, stařena pravila.
1: Tu dlouhou cestu jste si mohli ušetřit, kdybyste svoje dítě, které je tak dobré a láskyplné, před 3 lety nevyhnali. Tady u mne pásla po ty 3 roky husy. Nic zlého se tu nenaučila. Vedla jsem ji k dobrotě a čistotě srdce. A vy jste byli strachem o její život dostatečně vytrestáni.
0: Pak šla do komůrky a zavolala.
1: Pojď ven, moje dcerunko.
0: Tu se dveře otevřely a ven vyšla královská dcerka. V hedvábných šatech, se zlatými vlasy a zářícíma očima. Padla jim kolem krku radostí a políbila je. Hrabě stál vedle a když ho spatřila, zrůževila jí tvář, sama nevěděla proč. Král řekl.
2: Milované dítě, svoji říši jsem již rozdal, co pak dám tobě?
1: Ona nic nepotřebuje,
0: řekla stařena.
1: Já jí dám slzy, které kvůli vám vyplakala. Jsou to čisté perly, krásnější, než jaké kdy člověk nalezl na mořském dně. A mají daleko větší cenu než celá říše. A jako odměnu za svou práci dostane moji chaloupku.
0: Když to byla stařena řekla, zmizela a bylo to na věky. Tuto trochu zapraskalo ve stěnách a když se rozhlédli, místo chaloupky tu stál překrásný zámek. Byla prostřena královská tabule a sem a tam běhali sloužící. Říkalo se, že ta stařena nebyla vůbec žádná čarodějnice, nýbrž sudička, která napravuje vše zlé. Možná to právě byla ona, kdo dal při křtu princezně dar plakat perly místo slz. A princezna s milým hrabětem žili šťastně až do konce svých dnů.

0: pohádka.
1: Víte co? My si tu pohádku o dvorečku se zvířátky zahrajeme. Jste pro?
2: Ano!
3: Ano!
2: Ano!
1: Dobře. Tak si představte, že jsme všichni zavrátky na dvorečku. Tady mají kurník slepičky. Na druhé straně bydlí kolébavé kačenky. A tamhle, docela vzadu, je dřevěný chlívek a v něm bydlí malý zvědavý kozlík. Bylo jaro. Sotva se rozednělo, z domu vyšla hospodyně a budila zvířátka.

To se ví, že první vykoukly z kurníku zvědavé slepice. A hned se začaly starat, co je kde nového.

Správně, každý si má po ránu protáhnout tělo. Hospodyně přinesla pro všechny dobrou snídani. Na, pipi, pipi, pipi, volala. Káč, káč, káč, jen pěkně zobejte.

Nakonec se probudil i malý kozlík. Vystrčil svou rohatou hlavu z kozího domečku a volal: "Mé, pojďte si hrát!" Ostatní se nedali dvakrát pobízet.

Jednou takhle z jara se kozlík probudil, rozhlíží se a nikde nikdo. Kde jsou všichni? Vrtalo mu rohatou hlavou. Kopítkem zaťukal na slepičí domeček.

Ale slepičí domeček zůstal zavřený. Slípky uvnitř kvokaly, ať je kozlík nechá být, protože prý mají jiné starosti. Jaké starosti? Kroutil kozlík hlavou. A slepice mu to hned vysvětlili.

sedět není žádná práce, zlobil se kozlík. Ale slepice kvokaly jedna přes druhou, že nesedí jen pro nic za nic, když sedí na vajíčkách, a budou na nich sedět tak dlouho, dokud z vajíček nevysedí kuřátka. Až budou kuřátka vyseděná, musí se učit hopkat a zobat, poučovali kozlíka. Na nějaké hraní nemají čas.

Nevídáno, pohodil kozlík hlavou. Najdu si kamarády jinde. A kopítkem zaťukal na kachní domeček.

Ani kachny neměly na honičku s kozlíkem pomyšlení. Těšili se, až budou jejich káčata vyseděná, jak je budou učit houpat se v bocích, plavat na rybníku a potápět se do hloubky.

Kozlík byl smutný, že nemá nikoho, kdo by si s ním hrál. Sedl si do trávy pod rozkvetlou jabloň a vzdychal.

0: Co to bylo? Divil se kozlík. Kouká sem i tam a najednou to uviděl. V trávě leželo vajíčko. Jenže neobyčejné, jako mají slípky nebo kačeny. Tohle vajíčko vám bylo celé kropenaté. Třáslo se zimou, aby jedovalo. Jestli pak víte proč?
1: Nevíme.
0: Protože bylo zvědavé. To bylo

Přestaň drkotat, domlouval vajíčku kozlík, ať se nerozbiješ. Ale vajíčko se tetelilo dál. Potřebovalo bych trochu teplíčka, potřebovalo bych být vyseděné. Vyseděné, zaradoval se kozlík, tak to máš vyhráno. Opatrně vzal kropenaté vajíčko a uháněl s ním ke kurníku. Dobrý den, slepičky, povídá. Měl bych tu ještě jedno vajíčko, je krásně kropenaté a je mu zima. Přidejte ho k těm svým. Slepice se načepířily a začaly kvokat jedna přes druhou, že pro žádná cizí vejce nemají místo, že sotva stačí vysedět ta vlastní a vůbec ať prý jim hloupý kozlík dá s kropenatým vejcem pokoj.

0: Slepice se natřásaly, kvokaly a kozlíka už si nevšímaly. Kropenaté vajíčko se tetelilo čím dál víc. Kozlík pohodil rohatou hlavou. Nechte si svůj kurník, však já mám ještě jiné kamarády. Popadl vajíčko a hopkal s ním ke kachnímu domečku. Dobrý den, kačenky. Sedíte? Sedíte?
1: Sedíme, neruš,
0: odbyly ho kachny. Kozlík žadonil.
2: Měl bych tu ještě jedno vajíčko. Maličké, ale krásné, kropenaté.
1: Je mu zima. Pěkně prosím, přidejte ho k těm svým.
0: Kačeny se zlobily a kvákaly, že prý jim do cizího vejce nic není, ať je třeba ze zlata.

Kachny se otočily ke kozlíkovi zády. Kropenaté vajíčko se třáslo čím dál víc a bědovalo. Nikdo mě nechce, nikdo si mě nevysečí.

Kozlík zlostně zadupal kopítkem. Nic si z toho, vajíčko, nedělej, že nás všichni odbili. Když tě nechtějí vysedět slepice ani kachny, vysedím si tě sám. Vajíčko přestalo údivem drkotat a brečet. Ty, kozlíku, divilo se. Já tě zimou umřít nenechám, prohlásil kozlík. Opatrně sebral kropenaté vajíčko a uháněl s ním do svého domečku. V domečku vzal vajíčko do náručí a dýchal na ně, aby se zahřálo. Jak je ti, vajíčko? Ptal se. Teploučko, libovalo si vajíčko. Tak to je dobře, řekl kozlík. Nic se neboj, budeš u mě tak dlouho, dokud nebudeš vyseděné. Hlavně, že už ti není zima, vajíčko moje kropenaté. A tak kozlík místo honění a dovádění trpělivě zahříval kropenaté vajíčko chlupatým kožíškem, dýchal na ně a pečoval o ně jako opravdová kvočna. Každé ráno vajíčko budil a večer je ukládal ke spánku. I ukolébavku pro vajíčko vymyslel.

Uplynuly dny a slepice vyseděly kuřata. Vyvedli je z kurníku a učili je hopkat a zobat. Pak si vzpomněli na kozlíka a zaťukali na jeho domeček.

0: Ale kozlík se z domečku ani nehnul.
1: Nemám čas, odbil slepice.
0: Slepice posměšně kdákali. Pán nemá čas a co máš tak důležitého na práci?
1: Sedím na vajíčku, vysvětloval kozlík.
0: Kdybych vyskočil, vajíčko by mi nastydlo.
2: Kdo to kdy slyšel, aby kozlík seděl na vejci?
1: Ušklíbali se slepice. Běhali po dvorečku a kde mohli, kozlíka pomlouvali.

slyšeli to kachny. Právě se kolébali se svými káčaty k rybníku, aby je naučili plavat. Když zaslechli, že kozlík sedí na vejci, smáli se, až se jim hlavy třásly a hned s tou novinou uháněli dál.

Za chvíli všichni věděli, proč kozlík neběhá po dolině, ani se nepase na lučině. A všichni se mu posmívali. Ale kozlík si z toho nic nedělal. Jen ať se smějí, pohodil rohatou hlavou. A ty koukej, ať si co nejdřív vyseděné, domlouval kropenatému vajíčku. Až se z tebe vyklube kuře, budeme si spolu hrát? Nahrabal si pod bříško vonavé seno a trpělivě dýchal na vajíčko, aby je neofouklo čerstvé jarní povětří. Jednou takhle po ránu se probudil a zdálo se mu, jako by ho na bříšku něco zalechtalo. Zavrtěl se a ze sena se ozvalo tenoučké zapípání. Co to tu pípá? Divil se kozlík. To jsem já, kozlíku, tíklo něco vysokým hláskem.

Kozlík kouká. Ze sena se kulí ptáče, ale neobyčejné, celé barevně kropenaté, zrovinka jako to vajíčko, ze kterého se vyklubalo. Kozlík mohl na ptáčátku oči nechat. Ty jsi ale krásné kuře, zrovinka jako z pohádky. Kropenatý ptáček rozepjal křídla, vznesl se vysoko k nebi a spustil. Ale nemyslete si, nebylo to žádné kvokání ani kejhání. Byla to opravdická ptačí písnička.

0: všechny slípky i kachny na dvorku otočily hlavy do nebe a na zázračném zpěvavém kuřeti mohli oči nechat. Pojď do našeho hejna, volali na strakatého ptáčka. Nauč naše děti taky tak krásně lítat a zpívat. Kozlík je odbil. Teď by vám byl můj strakatý vyseděný ptáček dobrý, ale když byl ještě jen vajíčko a drkotal se zimou, vyháněli jste ho. Tak teď si bude hrát jen s tím, kdo ho vyseděl, a to jsem já. Slípky, kachny, kuřata i kachňata všichni zesmutněli. Maličký strakatý ptáček to viděl. To myslíš vážně, kozlíku? Ptal se svíčitkou.
1: Myslím, řekl spupně kozlík. Jen ať si nám závidí, budeme si hrát na babu a na honičku a na pikolu celý den, jen ty a já.

0: Chvíli se takhle honili a bylo jim spolu dobře. Jenže pak to strakatého ptáčka přestalo bavit. Sedl si na větvičku jabloně a začal kozlíkovi domlouvat, že by bylo přeci jenom lepší, kdyby si hráli všichni dohromady. A vůbec, zvířátka i lidi si mají odpouštět. Kozlík se zamyslel. Nakonec uznal, že strakatý ptáček má pravdu. Dobře, kývl, odpustíme jim, když se tak přimlouváš, ty moje kouzelné ptáčátko.
1: Nejsem kouzelné, řeklo strakaté ptáče.
0: A jaké?
1: Pomláskové přece, smál se ptáček. Vyseděl jsi s mě, kozlíku, z rovínka na velikonoční pomlásku.
0: Na pomlásku? Ale to se přece chodí na koledu.
1: Tak si na ní všichni společně zahrajeme, zaradoval se kozlík. Pomláskový ptáček vyletěl nad jabloň a volal. Slípky, kachny, pojďte sem. Hádejte, na co si zahrajeme.
2: Na co?
3: Na co?
1: Na koledu. A budeme si hrát a koledovat všichni dohromady. Vždyť jsme přece kamarádi.

0: Bob a Bobek na horách. Jednoho rána se probudil Bob s Bobkem nejenom v klobouku, ale dokonce i pod peřinou. Leželi hezky v teplíčku pod půlmetrovou sněhovou závějí a když se vyšplhali vem, nestačili se divit. Tak tohle viděli poprvně v životě. Všude bílo, všude krásně nasněžíno. Bobe, co budeme dělat? Co bysme dělali? To, co každý. Pojedeme přece na hory, ne? Ale kde vezmeme peníze? Přece taky na horách, ne? Budeme pracovat u lanovky, odklízet sníh, uklízet v hotelu, kamarádičku, tam je práce. A hlavně si vezmeme lyže, že jo? Řekl Bobek. Jenomže já, když jsem Bob, tak já budu bobovat. A tak si vzal Bobek lyže a Bob si vzal Bob a vyrazili rovnou do Krkonoš. Uvidíš, Bobku, co tam bude lidí. Hlava na hlavě, sliboval Bobek. Ale když přijeli, městečko bylo vylidněné, nikde ani človíčka. Zabušili na dveře hotelu a slyšeli, jak se opatrně odevírá špehýrka a vrátný se dívá opatrně jedním okem ven a pak jim rychle pootevřel dveře. Pojďte honem dovnitř, pojďte, pojďte, pojďte, prosím vás, zavolal a rychle zabouchnul. Nebo s vámi bude zle. Ve špindlu se toulá sněžný muž Yeti a běda, kdo se mu ocne v cestě. Lidi už se bojejí vystrčit nos z hotelu. Prosím, namítl nesměle Bob, sněžný muž se přece vyskytuje v Himaláji, ne? To ví přeci každý, kdo aspoň základně studoval. No, to si samozřejmě myslel každý. A zatím včera přepadnul skupinu běžců u lesní boudy. Tuhle svrhnul lavinu na francouzské turisty. Slyšíte to? Už se zase zlobí? Už je... A v horách se ozvalo mohutné zadunění. To zadupal sněžný muž na sněžných jamách tak silně, že utrhnul lavinu. A slyšel, jak volá. Já vám ukážu, kdo je na horách pánem. Já vám to předvedu, kdo tady vládne. A volal tak silně, že ještě celou čtvrt hodinu se nesla údolím jenom ozvěna. A já vám, ám, ám, ám, ám. Hrůza. Jen se na něj podívejte. Podívejte se, řekl vrátný králíkům. Jeden fotograf, profesionál, se ho pokusil s nasazením vlastního života a fotoaparátu vyfotografovat. A na snímku bylo vidět statného dvoumetrového chlupáče s rukama ke kolenům a s hrozivě vykulenýma očima. A kdo si prohlédl fotku pořádně, viděl i jeho 47 vyceněných zubů klofáků. Tak zblízka se k němu ten odvážný fotograf dostal. Sněžný muž kráčel po horách mohutnými kroky a když běžel, děťátka má milá, tak duněla pod ním země tak, že až v Jičíně a Poděbradech zaznamenávali seismografy chvění půdy jako při zemětřesení. To je hrůza, co? Pokračoval vrátný. Však také hotelier vypsal odměnu pro toho, kdo sněžného muže zažene, aby neobtěžoval hosty. A jakou prosím? Zeptal se nesměle Bob. No, snad vy byste vy dva, no, to dovolte, abych se zasmál. Mládenci, to kdyby se vám povedlo, můžete si být jistí, že v našem hotelu budete zdarma až do jara. Bobku, zkusíme to. A jak, Bobe, podívej na nás dva. Proč si myslíš, že jsme tak hodní? No, protože jsme dva a vůbec se nám nestýská. Kdybys byl sám, tak by z tebe byl pěkný mrzout a steklón. To je pravda. Tak vidíš. A kdyby měl sněžný muž třeba ženu, tak by dal pokoj. A my, přítelíčku můj, mu ji opatříme a uvidíme. To jo, ale kde vzít ženu a nekrást? Uděláme mu ji ze sněhu. Je to sněžný muž, tak ať má sněžnou ženu. Tak řekl Bob a oba králíci vyšli z hotelu.
1: Vrátný se s nimi loučil, jako kdyby je měl vidět naposled, a hotelier jim dal k ochraně ohromného Bernardína Brita. Nebojte se, Brit se o vás postará, je to dobrý tahoun, záchranář a v horách se vyzná jako doma. A ještě jim pro něho přidal věnec buřtů. Bob s Bobkem potom postavili přímo u cíle bobové dráhy místo sněhuláka krásnou, ale nádhernou sněhulačku, sněžnou ženu. A když byli hotoví, vydali se ke sněžným jamám oznámit Yetimu, že pro něho mají nevěstu. Za chviličku byli všichni tři na hřebenech a Bob volal: Yeti, Yeti, jak Yeti, Yeti? A tu se sněžný muž objevil. Zavrčel na Bernardína a ten se honem s Bobem schoval za skálu. Bobek ovšem už nestačil utéct, sněžný muž zadupal a kdeže Bobek byl? Kutálel se v hromadách sněhu a padal s lavinou dolů. A když lavina dopadla, bylo všude jen bílé ticho. Marně Bob dával dlaně k puse a volal: Bobku, Bobku! Jen ozvěna mu vracela jeho hlas. Opku, opku, opku! Volal naprosto marně. Jenže se Bobovi ozval krátkým štěknutím Bernardín Brit. Brite, Brite, Britečku, hledej Bobka, prosil Bob. A pes sklonil hlavu, utíkal z kopce, chvilku pobíhal sem, chvilku běžel tam, najednou začal zuřivě hrabat, že sníh od něho létal, jak od sněhové frézy. Pak zmizel v závěji a než by si řekl švec, Baťa, vynořil se s věncem buřtů a za ním se vysoukal Bobek s prázdným ruksáčkem. Depak, Bobe, proti lavině jsou nejlepší buřty v ruksaku, pochvaloval si spokojeně. No a pak už se naše trojice začala znovu schánět po sněžné muži. Ale ten na sebe nenechal dlouho čekat. Kdeže ty dva prckové jsou s tím psem, já jim dám, já je protáhnu po celém údolí, bylo slyšet hrozivou ozvěnu, dám jim. Brit se raději zahrabal strachy do závěje a Bob s Bobkem pelášili, co jim nohy stačily. Podařilo se jim doběhnout až do sportovního areálu. Už se na ně sněžný muž sápal, když mu oba uskočili, každý ovšem na jinou stranu. Yeti mezi nimi prolétl jako blesk, mohutným skokem dopadl přímo do ledového koryta bobové dráhy a řítil se po hlavě dolů. Řval přitom tak hrozně, že se vršky stromů ohýbaly jako při největší vichřici. A když dole dopadl a chtěl se strašlivě rozlobit, naštvat, roztáhnul pracky, sedl si místo toho údivem na zadek a díval se do očí krásné sněžné ženě. Mžiku jí popadnul do náručí a utíkal do Himalájí, do krajiny věčného sněhu, aby mu tady ve špindlu, teda ve špindlerově mlíně, z jara neroztála. A jen se s námi nerozloučil, viď, Bobku, řekl Bob. Poděkovat teda moh, řekl Bobek. A v ten den se konala na počest našich hrdinů veliká oslava i s ohňostrojem. Druhý den byly stráně plné lyžařů a sáňkařů a Bob s Bobkem se vozili na Bobu a všichni úctivě zdravili. Dobrý den, pánové. Jejich fotografie vyšly dokonce v místních novinách Hlasy Krkonoš. A když se Bob s Bobkem dost povozili a užili si hor, co myslíte, že udělali? Vrátili se domů do svého klobouku.

0: O dvou kachnách a želvě. Pozorně naslouchejte vyprávění o želvě, která žila ve velikém jezeře plném chladné průzračné vody. Až do té doby, než se stalo něco velmi zvláštního. Co to asi mohlo být? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, tahle želva žila dlouho, velmi dlouho v daleké zemi, kde bylo velké horko. Bylo tomu tak po mnoho let a želva docela spokojeně, líně plavala po velkém rybníku nebo se slunila na některém z velkých plovoucích zelených leknínových listů, které pokrývaly jeho povrch. Občas chňapla po vážce, která letěla kolem, nebo se pokusila ulovit k snědku tlustého, šťavnatého potápníka. Želva prostě žila příjemným životem. Až jednoho léta, jednoho palčivě horkého a suchého léta vůbec nezapršelo a slunce tolik pálilo, že chladná průzračná voda začala vysychat. Kousek po kousku se rybník zmenšoval. Každý den vyschl o něco víc, až v něm nakonec bylo jen tak málo vody, že se želva rozhodla, že musí něco podniknout a najít si nový domov, než se rybník ztratí docela. Ale jak to jen udělat? Jednoho dne časně ráno, když slunce vyplouvalo na jasně modrou oblohu, začala želva hledat pomoc. Netrvalo dlouho a uslyšela dvě kachny, jak na sebe hlasitě káchají, když jí přelétali nad hlavou. Želva na ně rychle zavolala.
1: Kachny, vy kachny tam nahoře, pomozte mi, prosím, rybník, ve kterém žiju, vysychá. Byli byste tak laskavé a odnesli mne do nového jezera plného vody.
2: Má, ale jak to máme udělat, má?
0: Odpověděli kachny.
2: Má, my letíme vzduchem, má, a ty si dole, má. Na zemi.
0: A právě v tom okamžiku želva zakopla o dlouhou rovnou větev, která ležela přes cestu.
1: Co kdybyste chytili do zobáku tuhle větev,
0: zavolala na ně,
1: pak bych se jí mohla držet ústy a vy byste mě mohli přenést do nového jezera.
2: To je dobrý nápad,
0: souhlasili kachny a přistáli vedle ní.
2: Ale když to uděláme, má, musíš nám slíbit, že neotevřeš pusu.
0: A tak se domluvili. Kachny popadly větev každá na jednom konci, želva se chytila pusou a vznesli se. Kachny nesly želvu vzduchem směrem k jezeru plnému chladné průzračné vody, které se třpitilo v dálce. Cestou letěli nad loukou, na které si hlasitě hrály děti. Děti uslyšeli plácání kachních křídel, vzhlédli a začali se smát tomu podivnému výjevu, který spatřili na obloze.
3: To je k smíchu,
0: křičel jeden chlapec.
3: Dvě kachny nesou na větvi želvu, ta ale vypadá hloupě.
0: To tedy želvu opravdu rozčílilo. Přestože možná vypadala divně, měla k tomu velmi pádný důvod. Vztekle křikla na děti.
1: Jste hloupé, ničemu nerozumíte.
0: Jak nebohá želva otevřela pusu, aby promluvila, přestala se držet klacku
3: a kutálela se ze sluncem zalité oblohy, až se s žuchnutím rozplácla v trávě.
1: Au,
3: vykřikla a hladila si bolavou potlučenou hlavu.
1: A kdybych jen nebyla poslouchala, co říkají ty děti, teď už si to rozmyslím, než zase na někoho vstekle vyjedu.
3: Příliš často řekneme něco ve zlosti, aniž bychom přemýšleli, co se může stát potom. Moudrý člověk přemýšlí, než něco řekne, a když nemůže říct něco pěkného, raději mlčí.
4: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Srpen obarvil léto jablíčky a hruškami, jen se na ně srdce směje.
5: Foukej, foukej, větříčku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě. A, Martine, ty protivo!
6: Teď jsi přece chtěla hruštičku, ne?
5: A nemluvím s tebou.
6: A Duzo, počkej!
7: Martine, vydrž! Kde je?
5: Martinku.
7: Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven, he.
6: Co bych lezl? Tě se tady líbí. A schválně, kdo bude dřív ustavit
7: vlastně? Já.
5: Martinku, Martinku.
8: Čertice, i kozo jedna, dáš je sem?
6: Komedianti jedou, bude pol! Pánové a dámy, přijďte na pol, přijďte se podívat na naše světoznámé číslo.
7: Jejej!
5: Přijeli komedianti a mají Maringotku a Koníka s Chocholem. A vějíš, že jo, Honzíku?
7: No, a budou spát v kovárně na dvoře.
9: V kovárně?
5: Jo, přece Koník potřebuje okoval.
6: Pozdrav pambu, lidičky. Já jsem slavná tanečnice Esmeralda a scháním muzikanta na naše představení. Maestro Bumbino mě nemůže doprovázet, rozbolely ho totiž zuby.
7: Táta by mohl. Au! A nebo radši pan učitel Janek. Hraje na všecko.
6: O, paní učitele, to jsou báječní muzikanti. Děkuji, mládenče. A přijď do kovárny, za tu radu ti zašiju ty kalhoty.
9: Co byste se namáhala, však mu je zašiju já.
6: Tak nashledanou, už brzy.
9: A já ti, Honzo, už brzy jednu přišiju.
5: Je, Mařenko.
4: Aj. Mařenka připálila perníkové srdce, které chtěla dát Jankovi na pouti. To paní máma kovářská upekla poučové koláčky jedna báseň. Škoda, že má maestr Bumbino bolavý zub. Ale žádné strachy, koláčky se snědí na to šup. Vždyť pouť je jenom jednou do roka. Děti se už nemůžou dočkat. Na pouti budou frkačky a štěstíčka, perníkoví husaři a perníková srdce. Esmeralda bude tančit na laně a večer bude pouťová tancovačka.
7: Slečno Esmeraldo, já bych mohl hrát s panem učitelem. Na housle!
6: Mladíku, to bude báječné.
9: Honzíku, Andulko, kde se touláte allou domů?
5: Mařenko, Esmeralda si bude s panem učitelem zkoušet producírování.
7: Ta
10: nám ty mužský poblázní. To si večer ani nezatancujeme.

0: Toníku, Ludvíku, hýbaj do kovárny, okovat koně.
1: Honzíku, Mařenka brečela.
2: Babičko, dědo, potřebujeme pomoct.
3: Co pak, snad nehoří.
0: Co křičíte, jako by se svět zbořil.
3: Už běžím.
2: Já.
3: Jedu.
4: Dědo, zrovna před poutí se zamiloval do jiný.
1: Pan učitel Janek a Mařenka brečí.
0: No, Václave, slyšíš, co s tím budeme dělat?
3: No, co? Však my něco vymyslíme. Viď, čertice!
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený. Tebe nesmí slunce rušit, ty se musíš v stínu sušit.
1: Paní mámo, posílá mě děda Koudelka.
5: Já vím, Andulko. Tady máš ty hrníčky, co si děda objednal.
1: Děkuju.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený, ty jim nesmíš život zkrátit, jen jim musíš lásku vrátit.
3: Musíme si pospíšit.
0: Pojď začínat.

0: Přístupte k nám, dámy páni, nápoj lásky máme k mání.
1: Do hrníčku se srdíčky, aby láska byla s vámi.
2: Honzíku, vezmi to za mě, mám něco důležitějšího. Vzal bych si jednu láhev nápoje lásky a dva hrnečky.
3: Nevěrník jeden. Už ho nikdy nechci vidět.
4: Mařenko, něco jsem ti přines z poutě.
3: Janku, ty jsi na mě nezapomněl.
4: Jak bych mohl? Tebe mám rád i bez nápoje lásky.
5: Esmeralda a maestro Bundino odjíždějí na další štaci. A Mařenka se už nemusí o svého Janka bát. Za to Honzíkovi se bude stýskat.
6: Třeba za rok přijedou na pout zase. Čápy se taky za rok vracejí.

0: Tak to vám byla jednou jedna Alenka Písařovic a ta dostala velikánský nápad. Její tatínek měl rád ovčí sýr a Alenku napadlo, že mu k narozeninám koupí rovnou plný koš té jeho dobroty. Ale protože byla vysoká jenom jako tátův stůl, nevěděla, kde se takový ovčí sýr kupuje. A když už měla slzy na krajíčku, jako na zavalanou přišly Velikonoce. Maminka vařila a pekla a v sobotu upekla taky piškotového beránka. Ležel na tácu u okna, jarní sluníčko mu na hnědém tělíčku malovalo světlounké vlnky a Alenku napadlo, že je beránek její jediná záchrana. Přišla k němu a zaklepala na okenní sklo. Hej, pane beránku, spíte?
1: Jak bych mohl spát? Já jsem beránek vypečený a užívám si sluníčka a světa, protože mi zbývá málo času. Už zítra mě ochutnáte a pak mě slupnete.
0: Zasmál se pečený beránek.
1: A mně taky zbývá málo času, povzdechla si Alenka.
0: A po tom povzdechu se beránek celý rozzářil.
1: A nepovídej, co pak tě trápí, Alenko? Ale ovčí sýr, vydechla Alenka. Potřebuju koš ovčího sýra za 13 korun a 30 haléřů. Víc na dárek pro tatínka nemám. A narozeniny už má za dveřmi. Pomůžeš mi?
0: A pečený velikonoční beránek na porcelánovém tácu vstal a jako správný beran třikrát zadupal a v kuchyni se objevila cestička, horská a kamenitá. A beránek řekl,
1: Alenko, namaž si pod kolínkama, jdem.
0: A šli. Cestička to vzala prvním patrem do přízemí, pak se dala po chodníku na beroun a zamířila si to s Alenkou a beránkem na Slovensko, do Tater. Abyste věděli, to jsou velehory, kde to voní ovčím sýrem všude tam, kam nos dohlédne. Ale nic na světě není tak lehké, jak lehce to vypadá. Kousek za městem Zlínem se cestička najednou zašmodrchala a nevěděla, jak dál.
1: No já to nevím,
0: pokrčila ramínky Alenka.
1: Pan Beránek to neví a cestička to taky neví. S takovou se do Tater dostaneme buď jenom náhodou, anebo za rok. A to už taky nemusí mít tatínek v lásce ovčí sýr, ale sušené karambolky.
0: A jak tak na to šmodrchání všichni tři ze všech sil zbytečně koukali, protože uzel cestičky rozvázat stejně neuměli, vykoukl z trávy zajíc. Měl fousy od červené barvy a povídá,
2: maluju kraslice a už vás chvíli poslouchám a že tady vidím velikonočního kolegáčka beránka Piškota. Napadlo mě, že vám pomůžu. Cestička se rozšmodrchá jedině tak, že se jí přesně řekne kudy kam, kudy jít a kam dojít a vy půjdete kolem Trenčína a dojdete k Modrému jezeru, horskému plesu. Ale neradujte se, že máte vyhráno. Ta cesta bude pro vás safraportsky těžká. Vy totiž vezmete ty moje křehounké kraslice a opatrně je ponesete až do Tater.
1: Je, to nic není, nést vyfouknutá vajíčka.
0: Zasmála se Alenka a už nastavovala dlaně. Do každé vzala jedno a třetí přivázal zajíc beránkovi na krk.
2: Až do Tater přijdete, všude ty kraslice ukazujte. A vsadím se, že do 3 dnů narazíte na mého bratrance z druhého kolena a ten už si bude vědět rady.
0: Alenka si v tu chvíli nemohla vzpomenout, co to znamená bratranec z druhého kolena, ale neptala se.
1: Jen se nesmím v Tatrách splést, říkala si. Zajíci mají kolena 4. A kdybych hledala bratrance z kolena 1., 3. nebo dokonce 4., nenašla bych toho pravého.
0: Hezky zajíci poděkovala a s plnýma rukama vykročila na první šišatý valounek té jejich cestičky. Já nevím, jestli jste někdy nesli po kamenité a všelijak se naklánějící cestě dvě kraslice, jednu v ruce pravé a jednu v levé. Řeknu vám ale, že to není nic lehkého. A jít potočité a skákací pěšině s kraslicí na krku, to taky není žádná legrace. Bimbá se, klinká se a když s ní poskočíte, jou, břinkne vám o nos. Ale Alenka s velikonočním beránkem nevzdychali a šli. Nejdřív zakopl beránek a nebýt mechu na kamenech, snad by si ulomil kousek piškotu ze zadečku. Takový to byl kotrmelec. Co ale vydrží piškotový zadeček, to nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horsk. To nevydrží kraslice. Byla na střípky a ty do minutky rozfoukal horský vítr. Pak sklouzla

0: Nenechám, přísahala cestička a dala se kvůli ním do pucu. Narovnala se, vyhladila a vyšvihla se jako mostek nad všeliké nebezpečenstvo, které na poutníky na horách číhá.
1: To je, panečku, parádní dálnice,
0: smála se Alenka a šli s Beránkem po té vzdušné cestě vesele a zpříma a Alenka držela poslední kraslici nad hlavou a volala:
1: Hej hola, nesu kraslici od moravského zajíce a hledám jeho bratrance, ale pozor, ne z kolena prvního, ani ze třetího a taky ne z kolena čtvrtého. Ale z druhého,
0: ozvalo se najednou dole pod nimi. A to, co se ozvalo, sedělo v proutěném křesílku na břehu Modrého jezera Horského plesa a mělo to bílé uši a kožíšek černý jako frak a bílou náprsenku a bílý ocásek a pusu od ucha k uchu a fousky nakroucené.
2: Já jsem ten slavný bratranec z druhého kolena. A to je prýma, že jste přišli osobně. Bratránek vždycky posílá kráslice poštou, ale vždycky se holky rozbijou. Ela, hop, Alenko, chytám!
0: Zakřičel zvesela zajíc a Alenka zavřela oči a kráslici mu hodila. A kraslice letěla a namířila si to rovnou na ostrý kámen. Ale světe div se, zajíc s pampeliškou pod krkem vyskočil jako čertík a už si s kraslicí žongluje a už mu, oje, už mu padá, ale on jí zase chytá. A medvěd, co jde kolem, říká:
3: A pozdrav z Moravy, viďte, majstro.
0: A zajíc žongluje dál a dál a křičí: Pojďte za mnou, pojďte za mnou. A Alenka s Beránkem a cestičkou jdou a dojdou do salaše.
1: Hej, teta,
2: volá zajíc, přijel cirkus Humberto a podívejte, co umí.
3: Ty jeden komediante. A co za to podívání budeš asi tak chtít?
1: Koš ovčího síra, síra ovčího, Alenka vám dá 13,30 Kč a zbytek zaplatím svým velkolepým cirkusovým představením.
0: A protože v Tatrách už dlouho cirkus nebyl a Humberto už vůbec ne, teta si sedla na lavici a dívala se. Zajíc kouzlil s tou poslední kraslicí a třemi vejci natvrdo. Alenka zpívala Malé kotě a Beránek tančil po zadních beránčí jarní taneček, který se tak líbí ovečkám. A když skončili, teta přinesla košík síra, Alenka jí dala 13,30 Kč a cestička zavolala: Koukejte se už doloučit, máme před sebou dlouhé vinutí. A taky ano, cestička se s nimi vinula a vinula a domů je dovedla až za soumraku. Před domem Beránek třikrát dupnul, cestička zmizela. A Alenka schovala sýr k babičce do sklepa. Když přišli domů, Beránek hupnul na tác a stihl to v pravý čas. Maminka právě douklízela a šla se podívat, jestli už pečený Beránek vychladl.
4: No prosím tě, cože jsi pořád takový horký? Nemáš horečku?
1: Nemá, povídá Alenka. Je jenom opálený, protože na něj svítilo sluníčko.
0: A v tom vám Beránek velikonoční z piškotu pečený kýchnul.
4: Horečku nemá, ale má rýmu, tak ho musíme do zítřka vykurírovat, řekla maminka a dala Beránka zpátky do trouby, aby nebyl v průvanu.
0: A než ho druhý den zbaštili, Alenka mu řekla: Děkuju.

za cestičku a sýr. A beránek se zasmál a povídá, každý musí koukat, aby byl na světě užitečný, víš. A já jsem beránek ctižádostivá a mně by nestačilo, že si na mě jenom smlsnete. A pak Alence vysekl poklonu. Druhý den přišla návštěva a bylo po beránkovi. A za tři neděle měl tatínek narozeniny a dostal košík ovčího sýra a babičky a dědečkové a sestřenice a jejich pejskové mlsouni kroutili hlavou, kde ta malá Alenka vzala takový velikánský dárek. A teď mě napadlo, že vy nevíte, co jsou to sušené karambolky, o kterých Alenka mluvila. Tak abyste věděli, já to nevím taky. Nevím, jak vypadají, ani jak se suší a nevím ani, jak chutnají. Ale jen co potkám Alenku, zeptám se jí na recept a pak vás hned pozveme na karambolkovou hostinu.

0: Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
1: Prosím, halo? Tady ale to není špejlík
0: Tady
1: kuzinářství.
0: je lesník Březina. Pošlete mi, pane Špejlík, hned zas jednu šunku. A
1: Prosím.
0: dejte ji zase do toho dutého stromu, jako včera. Já
1: Prosím.
0: se u vás v neděli stavím a zaplatím.
1: Prosím, pane lesníku, spolehněte se, šunčičku vám dodáme prima. Naschledanou, poroučím se.
0: To bych byla neřekla, že to s tím čertovským telefonem půjde tak rychle. Já si tedy ale rozumuju a učedník pana Špejlíka už je se Šunčičkou jistě na cestě. Hajdy ke starému dubu, ať mi tu dobrotu náhodou ještě někdo nesmyslá.
2: Prach a broky, taková drzost. Představ si, Venoušku, že nějaký podvodník vylákal mým jménem na panu Špejlíkovi celou šunku.
3: To se přece nesmí, tatínku, to je podvod.
2: No pravda, takové nepoctivé jednání se trestá moc přísným trestem a vězením.
0: Pro krýle pána, to je pravda. Vždyť já jsem vlastně včera panu Špejlíkovi tu šunku ukradla. I když mi ji přivezl sám učedník pana Špejlíka. Jenomže co mám tedy ke všem kozlům rohatým dělat, když se ve všech knížkách píše o tom, jak jsou lišky chytré, nebojácné a jak nad každým vyzrají? Když budu žít jako jiné lišky a chytat v lese, který patří panu knížeti, třeba zajíčky, to nebude krádež?
2: A protože každá krádež, Venoušku, musí být vypátrána a po zásluze potrestána, ohlásil jsem všechno ve městě na četnické stanici.
0: A pane myslivče, toho já se nebojím. Já mám pro strach uděláno. Mě nebaví chytat hloupé zajíčky, mě láká pěkně žulit lidi. A proto si objednám ještě jednu šunčičku, ať mám něco do zásoby. Halo, já bych prosil u zenářství pana Špejlíka.
2: A teď si představte, pane Špejlíku, že ta chlupatá podvodnice docela klidně telefonovala.
1: Ne.
2: Ano, a zrovna tak, jako telefonuju já.
1: Prach se smazec do jitrnic, neříkejte, je to možná?
2: Jakože se lesník Březina jmenuju. Sám jsem ji klíčovou dírkou pozoroval a když jsem ji pak chtěl chytit, abych ji za její smělost potrestal, ona hup byla oknem pryč.
1: A milion špejlíc, jelítek a jitrnic, tak tuhle chytračku bych tu rád viděl.
2: Jo, pane Špejlíku, to byste si je musel nejdřív chytit. A to není jen tak. Tahle liška je, panečku, nějak chytrá.
1: Ale prosím vás, pane myslivče, uvidíte, že já tu chytračku nachytám. A ať mě husa kopne, jestli se mě to nepodaří.
2: Já se s vámi vsadím, pane Špejlík. Třeba o 100 korun, že ji nechytíte. A ještě z toho budete mít novou škodu.
1: Tak dobře, platí.
2: Platí.
1: Saďme se o 100 korun a zítra ráno v 10 hodin přijďte, pane lesní, na rozcestí a uvidíte, jaká tam bude mera. Přichystáme té mršce zrzavé takové překvapení, že na moji šunčičku nezapomene do nejdelší smrti smrťoucí. Za to vám ručím.
0: Pardie, klepe to dneska, to učedníkovi pana Špejlíka nějak dlouho trvá. Už jsem tu od toho ležení celá rozlámaná. A šunčička nikde.
1: To bych tam
0: Ah, pozor. Už někdo jde?
2: No, nevím, pane Špejlíku, jestli se vám nad liškou podaří vyzrát.
1: No, však uvidíte. Tuhle ji dáme do stromu nejdřív pěknou voňavou jitrničku, aby to okolo, jak se patří, pěkně zavonilo a navrch pak položíme tuhle nástrahu. Liška zapomene na opatrnost a to by v tom byl sám kozel, aby se nechytila.
2: No, uvidíme, uvidíme.
1: A teď půjdeme kousek stranou a za chvíli se sem vrátíme. A potom ji pěkně vyprášíme koši.
0: Tak vy takhle na mě. No což, pěkně jste si to vymysleli. Jenomže já nejsem, abyste věděli, jen tak nějaká liška. Já cítím železo na stohonu. A tu vaši jitrničku si klidně nechte, o tu vám vůbec nestojím, protože já jsem se na jitrničku nachytala už jednou. Já jsem si objednala šunčičku a tu také dostanu. A to vaše lajdácké vyřizování objednávek, to se mi pranic nelíbí. Za to vám musím něco provést. Nejdřív vám napíši dopis. Vložím ho do stromu a potom se schovám do křoví a budu pozorovat, co budete dělat, až ho najdete.
1: Uvidíte, pane mistrivče, že jsem měl pravdu, že se chytila.
2: Já pochybuji. No. Rach a broky, máme smůlu, pane Špejlíku. No. Buď tu liška ještě nebyla, ale ne, stopy jsou tady. Podívejte se, ve stromě je nástraha zaklapnutá a místo lišky je v ní nějaký papír.
1: Opravdu, papír, to je dopis a patří mně?
2: Dejte pokoj.
1: No jo, no poslechněte si, milej pane Špejlíku. Jelikož jste lajdácky vyřídil moji objednávku a namísto šunky jste mi přinesl jen obyčejnou jitrničku, přijdu si pro šunčičku v sobotu odpoledne k vám sama. S úctou liška od dutého stromu.
2: Kde pak, pane Špejlíku, tuhle lišku jen tak nedostanete.
1: Prach sec mazec do jitrnic, prach sec milionská liška, tak za takovouhle drzost je ale přichystám překvapení. Ať se těší. Já ji ukážu, kdo je to Antonín Špejlíku Zenář.
2: Tak chytrou lišku nemá ve svém revíru jistě žádný lesník. A já doufám, pane Špejlíku, že naše sázka o 100 korun stále ještě platí.
1: Platí? To víte, že platí.

0: Byla jednou jedna dálnice a ta vedla do velikého města. Jezdilo po ní tolik aut, že by je nikdo nespočítal. Některá mířila tam a některá zase zpátky. A aby se ta auta mezi sebou nesrazila, byl uprostřed dálnice zelený pruh trávy. A právě tady, do všeho toho spěchu a rámusu, vyrostl jednou docela potichu malý kopeček hlíny.
1: Je, to ne! Kde jsem se to vyhrabal?
0: Auta si krtka vůbec nevšímala. Co pak mají čas brzdit u každé krtčí hromádky? Za to krtek z nich byl celý pryč.
1: To je a jedno hezčí než druhé. Jen kdyby tolik nepospíhala. Halo, auta, pomalu, ať vás můžu prohlídnout.
0: Šňůra aut jako na povel zpomalila, zabrzdila a řidiči hned stahovali okénka a volali, co se to tam vpředu stalo, zase nějaká bouračka, to nám ještě tak scházelo. Za to krtek si liboval. Právě před ním totiž zastavilo auto ze všech nejkrásnější. Celé bledě modré a seděl v něm bílý, chlupatý pes.
1: Oni i pejsci mají auta, to jsem nevěděl.
0: Mezitím se auta na dálnici znovu rozjela, svištěla kolem jako o závod, ale krtek už se po nich ani moc neohlížel. To bledě modré s pejskem mu nasadilo brouka do hlavy. Sedl si na svůj kopeček hlíny, klapky pod bradou a snil.
1: Ach, mít vlastní autíčko. Ani by nemuselo být bledě modré. Třeba bych si vybrala červené nebo zelené. Nebo žluté. Stačilo by mi malé, malinkaté, jen kdyby jezdilo. Točil bych volat, ten autíčko by veselé vrčelo. A kdybych měl chod, tak by si zatroubil. Tutu, tutu.
0: Ze snění krtka vyrušil až příjezd montážního vozu. Vyskákali odtud mechanici, jedno nepojízdné auto odtáhli vedle dálnice, aby nepřekáželo, a hned se dali do práce. Tohle krtek musí vidět a hezky zblízka. Prokličkoval mezi auty na druhou stranu a byl to div divoucí, že ho žádné nezajelo. Za to teď se mohl dívat mechanikům rovnou do ruky.
1: To by mě ani nenapadlo, že se auta skládají ze samých kousků. Kdybych ty kousky měl, dal bych si autíčko dohromady sám. Jedna, dvě bych s tím byl hotov.
0: Jinou tak už to na světě chodí. Čemu nerozumíme? To nám vždycky připadá náramně snadné. Co krtek o autech věděl? Dohromady nic. Jenomže jezdí po dálnici a mají čtyři kola. A koukáním se taky o moc víc nedozvěděl.
1: Taková velká kola. Ani bych tak velká nepotřeboval. Ale kola musí mít každé auto, jinak by nemohlo jezdit. Tak se mi zdá, že kola jsou u auta hlavní věc. Ale kde je vzít? Kdybych měl kola, začnu stavět třeba hned.
0: Jenomže pak si krtek prohlédl auto zdola a musel uznat, že i podlaha je důležitá. Kam by jinak ta kola přidělal? A kam by přidělal sedátko a volant? A houkačku a pedály? Spravené auto zatím odjelo. Auto, autíčko! Šťastnou cestu!

0: zápětí pak odstartovali i mechanici, protože je honem honem volali telefonem zas k jiné bouračce. Zbyl tu po nich kolem dokola jen velký nepořádek. Poškozené součástky, šrouby, matky, ozubená kolečka, hadice, hadičky, kousky kabelů, dokonce i děravá nádrž od benzínu.
1: Ale na docela malé autíčko by to možná stačilo.
0: A Krtek začal všechno to harampádí snášet na jednu hromadu. Uviděla ho myška a nestačila se divit.
2: Ty, co s tím, Krtku, budeš dělat?
1: Budu stavit, myško.
0: Zvědavá myška se však nedala jen tak odbít.
2: Co budeš stavět, Krtku? Řekni, třeba ti poradím.
1: Neřeknu, můžeš hádat. Prčí to, troubí to a jestí to. A tomu myšky nerozumějí.
0: On tomu moc nerozuměl ani Krtek, což bylo horší. Dával dohromady kousky aut, jak ho napadlo. Namísto kol našrouboval hranaté matky, podlahu udělal z benzínové nádrže, kde si opodál objevil i rozbitý reflektor, dvě vypálené svíčky a ulomený volant. Dalo mu to spoustu práce, spoustu schánění, tahání a montování, ale nakonec to celé vypadalo, aspoň z dálky, skoro jako malé autíčko.
1: A to bylo nasedat. Motýlku, nechce svést, se nic nevám a dobře se drž. Tak znova. A do třetice.
3: Copak? Proč mě zlobíš, autíčko? Proč nechceš jezdit? Šlapu na pedály, točím volantem a ty nic? Ani nevrčíš, ani nebřučíš a kdybych si chtěl zatroubit, musím troubit sám.
0: Jestli to nebude tím, že autíčku chybí motor. U opravdových aut je motor schovaný pod kapotou a tak Krtek vůbec netušil, že bez motoru auto nejde. Všechno sváděl na hranatá kolečka.
3: Kdyby moje autíčko mělo kola kulatá s opravdickými pneumatikami, určitě by jezdilo.
0: A najednou se zdálo, že nastal den splněných přání. Ke Krtkovi se právě takové kolečko zakutálelo.
3: Je, kde se tu vzalo? Kdybych měl tak aspoň ještě jedno. Nebo aspoň tři?
0: A nežli to Krtek dořekl, věřte, nevěřte, z kopečka se k němu kutálela trávou další tři kolečka. Jen tak, takže je stačil pochytat. Co to? Co se to tam děje?
3: Asi někdo něco spravuje.
0: Nebo spíš rozbíjí. Krtek se utíkal podívat a zůstal s pusou do kořán. Na louce za kopcem jakýsi kluk uličník rozbíjel kladívkem červené autíčko na klíček. Proč to dělal? Kdo pak ví? Nejspíš, aby si dokázal, kolik má síly. A teď celý pyšný upaluje i s kladívkem cestou k městu. Krtek se nad tou spouští div nerozbrečel.
3: Tohle já bych autíčku nikdy neudělal. Co si teď počne?
0: Někdy je každá rada drahá a brečet nestačí. Naštěstí se v pravou chvíli objevila myška. Ta byla všude a vždycky všechno věděla. Vykoukla z odpadkového koše a řekla:
2: nabouraná auta se spravují v autoservisu. Je to tady hned naproti.
0: Krtek se podíval tím směrem a rázem poznal, že si myška nevymýšlí. Že to tak skutečně je. Montážní vozy tam ze všech stran svážely rozbitá auta, která už nešla opravit jen tak u silnice. Jeřáb s velikým hákem a klepety je popadl, kam si je odnesl a z autoservisu pak vyjížděla všechna auta opravená jako nová.
3: To je teda něco. Pojď, autíčko, taky to zkusíme.
0: Dalo to dost práce. Krtek se pořádně zapotil. Než svázal provázkem dohromady všechny zbytky autíčka, všechna čtyři kolečka, a než je odtáhl do servisu. A co když je nakonec nevezmou? Co když berou jenom velká auta? Ale hák na jeřábu ani nemrkl a odnesl Krtkovo červené autíčko jako každé jiné. Čekání bylo nekonečné, skoro jako v nemocnici, ale nakonec se Krtek přece jen dočkal. Červené autíčko na klíček vyjelo ze servisu krásně opravené. Jenom už nebylo červené, ale přelakovali je na růžovo.
3: Nevadí, teď si autíčko ještě hezčí.
0: Krtkovi se zkrátka vyplnilo další veliké přání. Měl autíčko, které bzučelo, vrčelo, troubilo. Stačilo je klíčkem natáhnout a už se jelo.
3: Díky za radu, Miško, nechceš se svést.
0: Ale Miška se jen uchychtla a řekla: po dálnici? Ani náhodou. Jeď si sám, Krtku. A dávej pozor, ať nikoho nezajedeš.

Ono to pro Krtkovo autíčko vážně nebylo na dálnici nijak snadné. Krtek musel každou chvíli zastavit, natáhnout je klíčkem. Takže ostatní auta byla netrpělivá. Řidiči stahovali okénka a volali: uhni s tím mrňou sem, my spěcháme. A bílý pejsek v bledě modrém veleautě si dokonce významně tukal na čelo. Teprve na večer, když aut na dálnici trochu ubylo a všechna krásně svítila, i to maličké růžové, Krtkovi se konečně podařilo odbočit z dálnice na polní pěšinku. Tam se mu jelo moc hezky. Nikomu nepřekážel a ta pěšinka ho dovedla až domů na lesní stráňku. Zaparkoval autíčko před svou krtinou, vytáhl klíček, aby mu s autíčkem nikdo neodjel, a šup do pelíšku. Tu noc se mu pak zdály samé báječné sny.

0: bez auta se dneska nikdo neobejde. Nebo ne? Tebe už autíčko omrzelo? Dřív si Krtku jezdil od rána do večera, až k lesu a zpátky? Nebo k dálnici a zpátky?
1: No právě. Na dálnici překážím a tam a zpátky mě nebaví. To není žádné překvapení.
2: A taky mu od samého vysedávání v autě narostlo bříško a nemohl dopnout kalhotky.
1: Nepomlouvej, já tě slyšel, takže...
0: Takže?
1: Takže hurá za dobrodružství!

0: Byla holčička Verunka a měla medvídka, Míšu. Když Verunka snídala, snídal s ní u stolu i Míša. Když maminka uvázala Verunce do vlasů růžovou pentli, uvázala Verunka Míšovi růžovou pentli okolo krku jako kravatu. Když začal foukat vítr se strnišť a hlásila se zima, oblékli šálu a čepici Verunka i Míša. Když se Verunka chystala večer do postýlky, býval i Míša celý ospalý.
1: Míšo, nespí ještě. Ještě si musíme vyčistit zuby na dobrou noc. Nebuď líný.
2: Jsem líný, protože jsem ospalý, mručel Míša.
1: A proč jsi tak moc ospalý?
2: Jsem pořád nedospaný, protože my medvědi máme delší noc, než mají děti. Děti spějí malou noc a my medvědi spíme velkou noc. A ta je dlouhá po celou zimu.
1: A proč spíte vy medvědi po celou zimu?
2: Protože my medvědi jsme zimní spáči.
1: A proč jste zimní spáči?
2: Protože šlo spát naše jídlo. Všechno, co je pro nás zvířat, tak jídlu v lese i na louce, šlo spát pod velikou sněhovou peřinu. Peřina pro děti je teplá, sněhová peřina zvířata studí. Kdybychom my medvědi nešli spát, trápili by nás zima a hlad. Proto zalezeme do pelechů a jsou z nás zimní spáči.
1: Když musíte vy medvědi celou zimu spát, to si se mnou nebudeš celou zimu hrát, Míšo?
2: Ty budeš, Verunko, v zimě sáňkovat, protože jsi holčička. A já budu v zimě spát, protože jsem medvěd.
1: Ale jsi plišovej a vycpanej.
2: No, ale přesto jsem medvěd.
0: Verunka se bála, že jí Míša odejde spát s ostatními medvědy do zimního pelechu v lese.
1: Míšo, nechoď spát do lesa, udělám ti doma spací krabici.
0: Uchystala mu do veliké spací krabice všechno, aby mu nebyla zima, čepici, šálu, punčochy na všechny čtyři tlapky, kabát po panence a nastlala mu mnoho hadříků, aby měl pěkný zimní pelech.
1: Míšo, co všechno mají mít ještě zimní spáči?
2: Mají kožíšek a pod kožíškem sádlo, protože se v létě vykrmili do zásoby na celý rok.
0: Verunka přidala do spací krabice pro jistotu krajíc chleba se sádlem.
1: Míšo, co mají ještě zimní spáči? Mají taky sny? To by musel být dlouhatánský sen, aby jim stačil na spaní po celou zimu až do jara.
0: O snech Míša nic nevěděl. Byl ještě maličký medvídek, mladý od Verunčiných narozenin a na zimní spánek se chystal poprvé. Verunka přemýšlela. Když si Verunka s maminkou dávají dobrou noc, přejí jedna druhé, aby se jim něco pěkného zdálo. Verunce se jednou zdálo, že je paní cukrářkou a patřili jí všechny dorty v celém cukrářství. Když se člověku něco zdá, je to, jako by měl ještě jeden den navíc. Skáče si, chodí si, mlsá a může se mu leccos stát a může uvidět přemnoho nevídaných divů. Kdyby jenom spal a nic se mu nezdálo, to by bylo, jako by ani nebyl.
1: Verunka se začala strachovat, mají-li tam, odkud posílají sny lidem, sen tak dlouhý, aby stačil na celou zimu. Jestli nemají, mělo by se to obstarat, aby medvídek Míša nebyl ošizený.
2: Míšo, nelez ještě do spací krabice spát.
1: Musíme se nejdřív zeptat na sny.
2: A koho se zeptáme?
1: No přece tam, kde sny dělají.
0: Verunka věděla, jak to je. Písničky jsou natočeny na magnetofonovém pásku nebo na gramofonové desce. Filmy jsou na filmovém pásku. Pásek se dá do promítačky a obrázky běhají po plátně jako živé.
1: Když se promítačka zastaví, vlezou si obrázky na pásek zpátky.
2: Když se probudíš, vleze sen taky na zpátek tam, odkud vylezl.
1: Až se mi začne nějaký sen zdát, já se hned zeptám, kde mají ty pásky a jestli tam mají taky sen pro medvědy.
0: Míša si dal říct. Nešel ještě do spací krabice, vlezl si k Verunce do postýlky a čekali, až přijde sen. A už tady sen byl.
2: Verunka s Míšou se octly jakoby v takové veliké síni. Podobala se ta síň knihovně, kam si chodí Verunka s maminkou vypůjčovat knížky. Jenže tady neměli v policích knihy. Měli tam kotouče a pásky snů. U pultu nestála paní knihovnice, ale neznámý pán. Pán však Verunku znal a hned ji vítal i hleďme, tohle je Verunka z první třídy od paní učitelky Konopíkové. Za jedničku s hvězdou v písemce jsme ti poslali vybraný sen o dortech. Přišla jsi zase pro dortový sen, Verunko? Máš druhou jedničku s hvězdou?
3: Já jsem nepřišla pro sen sobě, ale Míšovi, řekla Verunka. Máte prosím, pane, taky sny pro zimní spáče?
2: Ovšem, máme sny pro zimní spáče, milá Verunko, řekl pán a ukázal na polici, kde byly největší kotouče. Byly veliké jako kola od autobusu. Ale ty přece nejsi zimní spáč, ty jsi holčička.
3: Ale Míša je, protože on je medvěd.
2: Podívám se do seznamu snů pod písmeno M, medvědí sny.
1: Pán, který byl správcem toho skladiště snů, přistoupil ke kotoučům velikým jako autobusové pneumatiky.
3: Prosím, pane, vyberte pěkný sen, prosila Verunka. On je Míša moc hodný medvěd.
2: Ale je plyšový a je vycpaný, řekl správce snů.
1: Zatím tu máme sny jen pro opravdové medvědy.
3: Ale on je skoro opravdový, přimlouvala se Verunka.
1: Tak víš co, Verunko, rozhodl správce snů. Vraťte se oba do postýlky. My natočíme zítra sen pro takové medvědy, jako je tvůj Míša. Zatím ti přeju dobrou noc.
0: Ve skladišti snů měli schůzi. Čas pokročil, řečnil správce skladiště, který tu schůzi řídil. Kytičky i trávy šly už spát, stromy je přikryly dekou spadaného listí. Sněhové výličky háčkují už z mrazového vlákna dečky sněhové vločky a brzy jimi posypou zahradu, louku i les. Zmizí všechno, co je k jídlu pro zvířátka v lese i na louce. Kdo nechce mít hlad, zalezl už do zimního pelíšku. Kdyby však zimní spáči jen a jen spali od podzimku až do jara, byli by ošizeni o půl života a proto máme pro ně připraveny sny. Pak se řečník obrátil ke svým pomocníkům. Milá úřadující hajadla, tak oslovil skřítky, kteří chodí spáčům promítat sny. Zdali pak jste prohlédla, jsou-li na kotoučích řádně natočeny sny pro všechny zimní spáče. Nevynechali jsme žádné spící zvířátko v polním či lesním pelíšku? Nasadil brýle a zalistoval v seznamu snů. Probereme si to podle abecedy. A vyvolával podle abecedy písmena. Tak hajadlo s písmenem J na pláštíku i na promítačce potvrdilo, že jsou v pořádku sny pro jezevce i ježka. Hajadlo s písmenem N mělo i sen pro netopíra.
2: Počkat! Zarazil správce skladiště snů tu inventuru. Vraťme se k písmenu M. Sny pro medvědy. Máme tady žádost o sen pro medvídka Míšu.
4: Míša? Míša není spáč z polního ani lesního pelíšku,
1: řeklo hajadlo úřadující pro medvědí sny.
4: Holčička Verunka mu ustlala v krabici od bot a je plyšovej a je vycpanej.
2: Ale přesto je to medvěd,
1: A když mu Verunka ustlala k zimnímu spánku, nesmíme ho ošidit o sen pro zimní spáče, rozhodl správce a pán skladiště snů. Doplníme pod písmeno M k medvědím snům sen pro medvídka Míšu. Vážené hajadlo od medvědích snů, dejme se rychle do výroby. A opravdu jim to šlo velice rychle. Vždyť měli na výrobu snů chytrý stroj. Ten stroj vypadal jako poštovní schránka. Po stranách, kde mají poštovní schránky otvor pro dopisy, měl stroj také otvor, takovou škvíru díru. Jenže měl otvory dva, jeden z pravé a druhý z levé strany, tak jako mají lidé uši. Do těch otvorů se nic neházelo, ale šeptalo se tam, jako do uší. Do pravého otvoru pošeptalo úřadující hajadlo všechno, co vědělo o spáči, a do levého otvoru pošeptalo, co zvědělo, že by si spáč přál ve snu vidět. Někdy taky, čeho se spáč bojí a co nechce uvidět ani ve snu. Pak se zmáčkl vepředu knoflík asi uprostřed, jako mají lidé nos, a ve stroji zavrčela uvnitř kolečka, jak se to tam rychle zapsalo a spočítalo, a už se ze třetího otvoru, asi takového, jako mají lidé ústa, sunul pás s natočeným snem. Hajadlo ten pás navíjelo na kotouč, ten kotouč vsunulo do promítačky, promítačku do kabely, kabelu pod pláštík a šupajdy za spáčem, který si přál sen. Tak co, pošeptáme do pravého ucha, ptal se správce snů. Hajadlo úřadující pro medvědí sny tam zašpitalo, co přečetlo z notýsku o medvědech. Medvědi jsou chlupatí a huňatí, šeptalo a špitalo hajadlo. Doplň tam, že mohou mít i kožíšek plyšový nebo sametový, aby to platilo i pro Míšu, řekl správce snů. Medvědi bydlí v lese a jsou tam největší ze všech zvířat, špitalo hajadlo dál. Zimu přespávají v jeskyni v pelechu. Ti menší mohou přespat zimu i ve spací krabici, doplnil správce. A jmenujou se proto medvědi, že vědí o medu. Vědí, v kterém stromě mají v lese divoké včely medovou zásobárnu. Medvědi jsou mlsní.
2: No, tohle už nemusíme doplňovat, protože Verunčin Míša je mlsný jako ostatní medvědi i jako Verunka, řekl správce a rozhodl, že tohle, co už našpitali, pro pravé ucho stroje stačí. A teď do levého, co by Míša rád?
4: Míša by chtěl být veliký jako ostatní medvědi,
1: špitalo hajadlo spáčovo přání.
2: Jenže to by si potom nemohl s Verunkou hrát. Musel by do lesa nebo do zoologické zahrady, protože by se nevešel do pokoje.
4: Ale ve snu by si třeba mohl hrát s Verunkou, i kdyby byl veliký, mínilo hajadlo, protože ve snu je všechno možné.
1: A špitalo dál.
4: A Míša by si chtěl hrát s Verunkou.
1: To bylo jistě pravda, protože hajadlo na cestách s těmi sny mnohokrát vidělo, jak si holčička s medvídkem hrají, až spolu usínají. Pak zmáčkli knoflík vepředu, tam, co mají lidé nos, a už se ze škvíry díry, z té, co se podobá puse, sunul takovýto sen pro medvídka Míšu.
2: Ukázal se krásný les, hluboký a tichý, v jakém jsou medvědi nejšťastnější. Sluníčko hřálo a stromy voněly, protože bylo léto. Medvídek Míša šel tím lesem po světlé cestičce, jak mu ukazoval sluneční paprsek, a slunce a světla přibývalo, až se Míša octl na velice vonavé louce. Tam rostla kytička meduňka. Moc meduňky tam bylo. Úplný meduňkový prales. A v každém kvítku meduňky byl pohárek s medovou šťávou.
1: Z každého pohárku pila včela a celá louka byla veliká včelí hostina. Napapané včely se slétaly k dutému stromu. Míša běžel, kudy ty včely letěly, a vida, oni v tom dutém stromě měli soudek medu. Celý sud. Protože ve snu uměl Míša lézt na stromy jako opravdický medvěd, vylezl k dutině a vstrčil do medu pracku. Lízl si. Ta dobrota. Lízl si ještě jednou a potom do třetice. Běžela tudy liška a popřála Míšovi dobré chutnání.
2: Míša se divil, že je k němu paní liška tak zdvořilá.
5: Jste větší než já, pane medvěde, řekla liška.
2: Není možné, vrtěl hlavou Míša. Býval přece malinký, vešel se do kočárku pro panenky a po panence malence zdědil dokonce zimní kabát. Zimní pelíšek má v krabici od bod. To jsem asi vyrostl po medu, řekl si. A znovu ponořil pracku do včelí zásobárny. Lízl si jednou, po druhé i po třetí. Pod stromem uviděl vlka. Lekl se, ale zbytečně. Vlk se mu uklonil a zaštěkal zdvořile. Uctivé dobré chutnání přeju, vážený pane medvěde. Panečku, já jsem zase vyrostl, už jsem větší než vlk,
1: radoval se Míša a honem si lízl medu do třetice. Pod stromem stál jelen a sklonil na pozdrav Míšovi parohatou hlavu. Skláním svou parohovou korunu až na zem do trávy. Dosud jsem královal v lese já. Vy jste větší než jelen a proto jste králem nás všech lesních obyvatel. Dobrou chuť, pane králi. Všechen med lesních včel je od teďka váš. To už se zbíhala pod strom všechna lesní zvířata, jelen, srnka, vlk, liška, ba i zajíci panáčkovali v trávě, aby lépe viděli na svého krále. Míša jim kynul prackou se stromu, tak jak to dělají králové se zámeckého balkónu, a rozhlížel se kolem. Celý les byl ze samých dutých stromů a v každé dutině stromu byla studna medu.
2: Je mi nánku tolik medu, co já si s tím medem počnu?
1: Míša by se rád rozdělil se všemi zvířaty, ale věděl, že zajíci se pasou radši na jeteli a vlk a liška, že raději maso než med. To už jsem klusala pěšinou Ježibaba. Má svou perníkovou chaloupku v lese a tak je medvěd Míša i jejím králem.
5: Pospíchám panu králi dát úctivé pozdravení, repetila perníková bába a už lomila rukama. Je mi nánku, takový veliký král, haha, a sedí na holém stromě, haha, jako sojka. Kdyby se líbilo, upekla bych z toho medu panu králi perníkový hrad.
1: A hned chválila, jaký by to byl přeznamenitý hrad.
5: Udělala bych ho celý z medových koláčků, v každém uprostřed mandle, na oknech perníková srdíčka pro parádu a střechu s čokoládovou polevou. Je, mine, za takovým perníkovým hradem sem potáhne dětí stokrát víc než k mé perníkové chaloupce. Jeníček, Mařenka, Pepíček, Kačenka, Tomášek, Markétka, Verunka.
1: To se král medvěd Míša první zhradoval. Přijdou děti a on má přece děti rád. Však pořád čuchal dokola, co mu k tomu králování scházelo, aby byl blažený. Verunka mu scházela a ostatní děti taky. A hned vydal svůj první královský zákon.
2: Až přijdou děti na perníkovém hradě loupat perníček, vůbec je nezavřeme za trest do chlívka. Ale dáme každému medový koláč a budeme si s nimi hrát.
1: Hurá! Zavolalo celé zvířecí shromáždění. Bylo to tak mocné hurá, až se tím Míša ze sna probudil. A než úřadující hajadlo stáhlo medvědí sen zpátky a navinulo jej na kotouček, stačil Míša zachytit ten sen aspoň za ocásek a pošeptal Verunce:
2: tenkrát, když jsem byl veliký medvěd, našel jsem moc medu a dal jsem ti taky.
1: No a pak jsme si spolu hráli, řekla Verunka, protože i v holčičích snech bylo kousíček té pohádky o medvídkovi.
6: Pohádka kovářská, jak šel kovář do pekla pro podkovu. To vám jednou, zrovna když kovář dělal novou radlici na pluh, v povětří zahučelo a přímo výhní vletěl do kovárny čert. Kovář se lekl, až mu kladivo vypadlo z ruky, ale čert ho hned uklidňoval a aby se prý nebál. Co bych se bál? Zahučel kovář. Ale u nás se obyčejně chodí dveřma. Čert se vymlouval, že oni takhle chodí vždycky a taky, že už je to tradice a aby to zamluvil, povídá přímo. Pane mister, já bych něco potřeboval. A co by to jako vašnost to mělo bejt? Ptal se kovář. Chtěl bych udělat podkovu, povídá čert, ale takovou, aby pěkně zvonila. Co bych neudělal? Udělám, kovář na to. Ale kde pak máte toho koně? Jakýho koně? Divil se čert. To je pro mě. Nadzvednul nohavici a hned strkal na kovadlinu kopyto. To jsou věci, divil se kovář. To je teď v pekle nějaká nová móda, zvonící podkova. Abych vám řekl popravdě, to je totiž tak, povídá čert a rozhlédl se, jestli náhodou někdo neposlouchá. Máme v pekle bál a já chci vyzvat k tanci Luciferovu dceru. A jak si budu takhle dupat do taktu, chci, aby to pěkně zvonilo. Ať holka vidí, že nejsem jen tak nějakej obyčejnský čert. Tak si tuhle sedněte, řekl kovář, hned to bude. Vybral pěkný kousek železa, rozžhavil ve výhni a buší do něj, jenom jiskry lítají. Za chvíli byla podkova hotová, ještě do ní vysekl na každé straně po třech dírkách, to, aby se dala přibít a povídá, teď to musíme ještě trochu připilovat, aby to pasovalo. Vzal pilník a začal s ním jezdit čertovi po kopitě. Joj, to šimra! Čert vyletěl a piští, jako kdyby už byl na tom pekelnickém bále. Jo, vašnosto, jináč to nejde, řekl kovář. Jednou chcete být fešák, tak trochu toho šimrání na chodidle musíte vydržet. Nic není zadarmo, ani Luciferova dcera. No tak teda, že dobře. Čert se kouše do ocasu, řechtá se a kroutí, ale drží. A bác, bác. A je to hotovo. Podkova sedí na kopitě, jen se leskne. Čert se nakrucuje, podupává. Každý chlup se na něm třese, už by chtěl tancovat. Kovář mu ještě přetřel hadrem rohy. To je jako od cesty. A teď vašnost to platit. A kolik se to dělá? Ptal se čert. Rovný jeden zlaťák. A hrom do vařící smůly, ošil se čert. Tolik já nemám. A kolik máte? A čert na to. Nemám nic. No tohle jsou mi moresy, povídá kovář. Vyfešákovat se nechá, potvora jedna pekelná, ale k placení se nemá. Tohle já tak nenechám. Nic se nebojte, pane mistr, o nic nepřijdete, lísal se čert. Já vám dám něco lepšího, zašmátral v kožichu a vytáhl malé černé vejce. Co je zase tohle? Zahučel kovář. To je vejce od černého holuba, řekl spiklenecky čert. A co já s vejcem? Věkl kovář. Moment, moment, to není jen tak ledajaké vejce. Čert se tvářil tajemně. Když ho dáte do tepla, za nějaký čas se z něj vylíhne rarášek. A ten vám bude pomáhat. No já nevím, bručel kovář a nedůvěřivě si to podivné vejce prohlížel. Ale čert pořád hučel, jen aby si to vzal, že nebude litovat. Nic jiného stejně neměl, čím by zaplatil. No tak si nakonec plácli. Čert zadupal kopytem a byl ten tam. Kovář vzal to vejce, dal ho vedle výhně pěkně do tepla, aby se ten rarach lépe klubal a šel po práci. Ale ještě ani nerozžavil pořádně kus železa, snad to bylo tím horkem nebo co, když to u výhně zapraskalo. Vejce se rozletělo na dva kusy a vyskočil z něj rarášek. Malý, rozježený, oči jako uhlíky. Tak jsem tady, kováři, zapípal. A mám hlad. Je ne tak z hurta, pípáku, povídá kovář. Napřed práce a potom jídlo. Podej mi kus železa a kladivo. Cože? Já, že mám pracovat, rozchechtal se rarášek. No, to se povedlo. Ať je tady jídlo a hned. Jo, tak takhle to tedy je. Zrovna teď toho měl kovář tak akorát dost. Napřed čert a teď zas tohle. Přitočil se k výhni, popadl raracha za ucho a šup s ním do zástěry. A že si půjde do pekla pro tu podkovu. Zamknul kovárnu, na dveře pověsil ceduly. Jsem v pekle, přijdu hned. A vydal se k lesu, tam, co se už léta neřekne jinak, než u čertovy skály. Kde tak jinde než tam, by to peklo mělo být? Přijde ke skále, rozhlíží se, z jedné pukliny se táhne nějaký čmout. Přiloží k ní ucho, poslouchá. Už je to tak, něco se tam uvnitř děje. Kovář nelenil, zatáhnul břicho, protáhnul se škvírou do skály a už stojí v nějaké tmavé chodbě. Všude plno dýmu, jenom někde na konci prosvítá světlo. A jak tak jde k tomu světlu blíž, tmy ubývá, jen toho kouře je nějak víc, slyší křik a řev a do toho hraje muzika. To se snad všichni čerti žení, pomyslel si kovář. A taky, že jo. On to byl zrovna ten pekelnický bál. Kovář se prodíral mezi čerty. Jak byl umouněný, tak ho stejně nikdo nepoznal a hledal toho, co mu dělal tu podkovu. Zrovna tancoval s Luciferovou dcerou. Kovář se k němu přichomejtl a povídá, tak jsem tě našel a buď mi zaplatíš, nebo z tebe strhnu tu podkovu i s kopytem. To bude asi nějaký omyl, blekotal čert, jakou podkovu, a takhle bokem mrkal na kováře, aby jako před tou holkou nic neříkal. Ale kovář neměl náladu zase na nějaké schovávačky, popadl tu Luciferovu dceru a povídá, tak víš co, než si vzpomeneš, já si zatím zatancuju. A už byl v kole. Točil s tou čertovskou holkou na všechny strany, že sotva dechu popadala, ty její smolné vlasy lítaly kolem hlavy jako háďata a náramně se jí to líbilo. A líbilo se jí to tak moc, až si toho všiml ten její nápadník s tou podkovou. Přiběhl ke kováři a zahuhňal. Já už jsem si vzpomněl. Tady je ten zlaťák. Ale kovář se zasmál. Jo, vašnosto, teď už je to dražší. Teď už to stojí 10 zlaťáků. Cože? Vykvikl čert. 10 zlaťáků, to je moc, to nedám. A kovář na to, nevadí, tak já si zatím ještě zatancuju. Ne, jenom to ne, zavřískal čert. Tady je těch 10 zlaťáků. A tady je zpátky ten rarach, povídá kovář. Nějak se vám nepoved? Vzal peníze a šel domů. Ale já vám musím říci, že ta podkova tomu čertovi nějak moc štěstí nepřinesla. Ať s ní cinkal, jak cinkal, Luciferova dcera myslela stejně jenom na kováře. A i když to kovář neví, myslí na něj dodnes.

0: vrčelo letadlo. Byl to Čáp. Pilot Hejduk ho tam proháněl. Letadlo klesalo, znovu se šplhalo do výšky, točilo se po jednom křídle, i na záda se chtělo převrátit. Jedině Kociánka nic v povětří nezajímalo. Slídil po dírách a frkal do nich. Krásně nakroucený ocas se mu chvěl jako peří na klobouce. Přiběhl dědeček Kozelka a spustil na děti. Nechci vás tu ani vidět. Ztratíte se mi v hangáru nebo uletíte v káděti a já z toho mám zlé. Mažte domů. Vousy měl dědeček naježené, špičkou hole ukazoval k peklu. My domů nepůjdeme, řekl Vojta a klidně seděl dál v trávě. Díváme se na pana Hejduka, pohodila hlavou Aneška. To se přece smí. Ani nejsme na letišti, řekl důstojně Pepíček Slámů. Sedíme na naší louce. Z louky vás nevyháním, uznával zlostně dědeček. Ale na letiště nesmíte šlápnout. Radši vás tady budu hlídat, abyste se náhodou zase nestratili nebo s něčím neuletěli. Dědeček se opravdu posadil na kámen a děti hlídal. Neměl s nimi velkou práci, jen Kociánek hranice letiště neuznával. Zaběhl na přistávací plochu a dědeček ho musel honit. Ještě, aby vlezl do káněte a něco v něm polámal. A kdo ví, jestli by tenhle pekelský pes třeba taky neuletěl. Dědeček Kozelka už nikomu z pekel nevěřil. Pilot Hejduk zatím s Čápem přistál na letišti. Hned zase nastoupil do připraveného Sokola. Spustil motor, nejprve se rozjel a pak se zdvihl do vzduchu. Nahoře se podvozek Sokola zaklopil. A znovu začala vysoko v povětří vzdušná hra. Pilot Hejduk se propadal dolů, pak opět vylétal do výšky, zatáčel a měl přitom jedno křídlo nahoře a druhé dole, dokonce se převrátil na znak a letěl hlavou dolů. Vojta napětím sotva dýchal a Pepíček raději zavřel oči. Měl strach, aby se pilot nespletl. Třeba si myslí, že je někde na nebi a pod ním je zatím letiště. Aneška se dívala na Sokola s očima vytřeštěnýma a Kociánek se taky rozčílil. Myhla se před ním lasička a utekla do díry. Kociánek si usmyslel, že ji musí dostat, i kdyby si měl drápy ubrousit. A tak hrabal, až za ním země lítala jako vodotrysk. Ale s pilotem Hejdukem se zatím dělo něco podivného. Zdálo se, že chce přistát, ale nepřistál. Jen se měl při zemi a hned se zdvihl do výše, ani podvozek nevyklopil. A za chvíli se to opakovalo. Jako když chce letadlo přistát, ale místo toho se jenom kmitne nad letištěm jako blesk a znovu zamíří do vzduchu. Ani teď se podvozek neukázal.
1: Aby se mu tak něco polámalo, lekl se dědeček a starostlivě se díval za letadlem.
0: Nemůže vyklopit podvozek, vykřikl Vojta. Obočí se mu zdvihlo nahoru, vlasy na hlavě zježily. Věděl, že bez podvozku nemůže pilot Hejduk přistát.
1: Ježišmarja, pokřižoval se dědeček, vždyť nemá padák. Já mu pořád říkám, Toníčku, bez padáku se nahoru nesmí, ale kde pak?
0: Dědeček Kozelka i děti z pekel se začali o pilota Hejduka bát.

O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se zlehonka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu.

0: Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska ale hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kdejaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Ňam, ňam, ňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu plížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano.
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, no, no, to, no, to, to, to, to, to, toto?
0: Zakoktal.
1: Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo, a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha.
1: Počkej, něco ti dám.
0: A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma. A kde vlastně bydlíš?
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. V suterénu.
1: Je, tak já vím, kde to je.
0: Zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trefil i sám,
0: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavuňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
2: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo,
0: řekla.
1: A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul. Ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavunce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví...

0: Pohádka ptačí. Kde pak, děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později, za bílého dne, už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady zobnout zrníčko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla. Zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána. Když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani. Brý ráno, křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu. Už je čas. Vím, povídá vrabec. Už abych lít, kde bych něco štíp, aby bylo co jíst, viď? V skutku, brouká holub na střeše. Jsou s tím starosti, brachu, málo zrní. Tak, přizvukuje vrabec, vyléza je z postýlky. To dělají ta auta, víš? Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď auto přeletí a nenechá po sobě nic. Jen smrdí, vrká holub na střeše.
1: Zatrápený život. Brr, raději praštit tou rachotou, člověče.
0: Co já se nakroužím a navrkám? A co za tu práci mám? Ani hrstku zrní. To jsou hrozné poměry. Myslíš, že vrabci jsou na tom líp? Čepíří se vrabec. Já ti povím. Kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
1: Jako ten vrabec z Davids,
0: ozval se v houští střízlík. Z Davids? Řekl vrabec. Tam mám jednoho známého. Jmenuje se Filip.
1: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák. Ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Dejvicích nuda a otrava. A co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na Riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlaštovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život dřel v Dejvicích. A to já tak nenechám, pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík. Když si může doletět do Egypta taková vlaštovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Jen co si zbalím svůj kartáček na zuby a noční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, jak já to v tenise natřu Košetovi a Koželuhovi a Tildenovi. Já už mám na ně fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček.
0: Ale místo toho míče poletím já sám. A když po mně plácnou raketou, tak jim frknu neboli pláchnu, víš? A když je všechny porazím, ožením se s bohatou Američankou a pak si koupím Valštejnský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a marzolánu a ratafie a z mořské trávy a koňský žíní a veverších ocasů. Heč! Tak se kasal ten vrabčák a každého rána povykoval, že má těch Davids už pokrk a že poletí na Riviéru. A letěl? Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval v houští střízlík. Počkal jen, aby slyšel hrát vojenskou muziku.
1: Na tu on si potrpěl.
0: A hned z rána se spustil na jih. Jenže vrabci nikdy na jich nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řetice a dál už nemohl. Neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově řečici přátelsky řekl. Ty kujone toulava, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardašově řečici máme dost koňských kobližek? A kobylinců? Pro každého pobudu krajánka vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardašově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici jako my starousedlíci. Ale brž, jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kůlničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konspirační list a sip. A tě tu už nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardašově řečici.
1: A je tam podnes? Ptal se holub.
0: Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jen posmívá kardašovořičickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardašově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Dejvicích. Ani tolik aut. Ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v Kardašově řečici. On, že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardašově řečici začali vrabci věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí svého zobání a jen čimčarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp. Bába, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u kolína, v takovém úrodném kraji, žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně. Ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si cosi. Tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat. A jela tam.
1: Jak? Zeptal se honem střízlík.
0: To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš po lodi a třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka, za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký je tam pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy? Prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu a ne jen tak z bláta, jako to ty hloupé vlaštovky dělali doposud. Tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichova Hradiště a Čáslavě a Přelouče, z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka:
1: tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to náleje voda a udělá se taková kaše. A z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavět hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frnk už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci, pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frnk už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrníčko vápna a vykřikla: tak, teď už víte, jak se hasí vápno. Jejda náčku to pálí, krinda pána to štípe. Kruci, turci, jejeje, šmanko, te och, och, au, la, la, la, o, kruci, nal jemine husafra fuj loti. Pro pána Jana jemi náčku, ojej. Ach, ich na mouče, můj ty tondo, uf, panenko, skakáva, kruci, fagot, ovej. Mami, ojke, kote, ech, ličičky, brci, kruci, písek, ujuj, pro pánečka, sakulente. Oho, ajaj, kruci, puti, teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlaštovky slyšeli tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů.
0: To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák.
1: A proto si vlaštovky podnes staví hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic, platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
0: K motro, sejkorko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to nemám dneska pokdy, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám, řekla sejkorka.
0: To já, má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
1: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat. Tak já vám to povím. Já to mám od karlštejnského havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten havran je už 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatosvatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozžhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň.
0: A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten karlštejnský havran.
1: Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak. Nějak jako metr, nebo montér, mentor, nebo motorči, jak? Meteory, řekl Kos.
0: Tak, tak, tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka.
1: A to je opravdická pravda, protože to tak říkal ten havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem, bums. Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce.
0: Jen to svištělo.
1: Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal jej do rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé. Takže si Čáp popálil obě ručičky, ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups, skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy brodí ve vodě, aby si schladili pařáty.
0: To mě povídal ten havran.
1: A co povídal dál? Ptal se střízlík.
0: Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
2: Střízlík taky?
1: Ptal se střízlík.
0: Taky, taky, řekl Špaček.
1: Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice.
0: Jak? Jak? Copak, copak, copak, mám na to kdy? Já musím zobat. Kdepak, kdepak? To tak, to bych byla hlupák.
1: A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval
3: Haleluja, hosana, hosana, hosana, hosana, aleluja.
1: Potom řekl, ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups. Už to letí. Tak pozor. 1, 2, 3. A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat a lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci.
0: A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran.
1: Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3. A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: Kateřina si hrála u lesa na písku. Písek byl horký od slunce a holčička se do něho pěkně bořila bosýma nohama. Stavěla hrad. Z písku se nejlépe staví hrad. A pod hradem obdivuhodnou květinovou zahradu a mnoho cest a tunelů. Pracovala horlivě. Dávala pozor, aby nenabrala na lopatku ještěrčí vejce. Ještěrka totiž měla v tom horkém písku svá vejce. Bílá, pružná, větší než fazole. A v každém vejci byla malinká ještěřička s malinkými černými prstíčky na malinkých černých nožkách. Ještěrka myslela, že o tom nikdo neví. Strčila zkrátka ta vejce do písku a šla si. Ta ještěrka byla vůbec k smíchu. Kateřina dostala najednou chuť si s ní porozprávět. Pokud ještěrka nespala, byla s ní vždycky výborná řeč. Holčička položila lopatku.
1: Halo, ještěrko. Ještěrko, halo.
0: Šust, šust a už tady byla. Usmívala se jako vždycky. Všecky ještěrky se vždycky usmívají. Ta vlídnost je u nich v rodě. A pravila...
2: To máme dnes krásný den.
1: Posaď se tady u hradu.
0: Pozvala ji holčička.
2: Nemám moc času. Ještě jsem neobědvala.
0: Postěžovala si ještěrka s úsměvem. Kateřina si otřepla ruce od písku a hledala chvíli po kapsách. Sláva. Chroust. Dala ho ještěrce k obědu. Ještěrka poděkovala a jedla ho. Pomalu a vesele, ačkoliv byl větší než její hlava. Dala si s ním práci. Chvíli měla chrousta v tlamičce. Kateřina nikdy neviděla úsměv tak široký. A pak chvíli měla chrousta v jícnu. Bylo ho dobře vidět, ačkoliv už byl spolknutý. A potom měla chrousta v žaludku a to bylo také velice dobře vidět. Pak požádala o trochu vody na zapití a Kateřina jí se zbytečným spěchem podala malou mističku, kterou si předtím vyrobila z hlíny. Ještěrka se s úsměvem napila a popolezla až na obdivuhodnou květinovou zahradu pod hradem, kam nejvíc pálilo slunce, a tam seděla a broukala si.

0: Neříká se ousta, ale ústa.
1: Podotkla Kateřina. Ještěrka jen přimhouřila oči a zase.

0: Neříká se chrůst,
1: broukla Kateřina.
2: Ty říkáš jenom, co se neříká,
1: vrněla Ještěrka.
2: Radši kdybys řekla, co se říká.
0: Říká se toho moc.
2: Co například?
0: No tak třeba. Kdo

0: Teď to zní dobře, zašeptala ještě ještěrka a v příštím okamžiku usnula. Kateřina ji nechala spát a hrála si sama dál. Vlastně ta spící ještěrka nevypadala vedle jejího hradu špatně. Vypadala, jako by tam byla schválně. Vypadala tam jako malý drak.
1: Ve stránkách Na dobrou noc teď otevíráme četbu z legend a příběhů májů Františka Bureše. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova čte Vladimír Brabec. Část první o lesním houkání.

0: rozlehlých pralesích poloostrova Yucatán, v zemi Majů, není radno chodit v noci po stezkách ani po širokých cestách, kterým Majové říkají Sagbe. Když se setmí, každý poutník, který se vydá na cestu pralesem, je brzy vystrašen zlověstným houkáním podivného ptáka. Ten čeká na stromě u cesty a když se k němu přiblíží člověk, vyloudí houkavé skřeky pu-hu-hu-hu. Krátce na to zamává křídly a odlétá na jiný strom o kus dál, aby tam vyčkal, až se člověk znovu přiblíží. Potom znovu zahouká. Pu-hu-hu-hu. To se opakuje téměř po celou cestu poutníka až do svítání. Co je to za prapodivného ptáka, který za noci čeká u cesty a takovým způsobem poutníka vystraší? A proč potom odletí dál do pralesa, aby se znovu usadil u cesty a aby na blížícího se nešťastníka spustil opět své houkavé skřeky a přiváděl ho tím na pokraj zoufalství? Nikdo si to nedovede představit. Majové si o tom vyprávějí legendu, která se traduje od dávných časů. Ta dává odpověď na tuto záhadu. Je to pták Půj, zdejší vír. Není však třeba se ho bát, když si dávno někdo využil jeho dobroty a podvedl ho. A chudák vír Půj nestrácí naději a nepřestává věřit, že toho podvodníka jednou najde. A tak stále hledá toho, kdo mu křivdu způsobil. Vylétá jen za noci, protože se stydí za své nepěkné peří. Jednou, je to už velmi dávno, velký otec, Bůh, který stvořil všechno živé i neživé, už nemohl přihlížet, jak mezi ptáky vznikají nepřátelské hádky, třenice a šarvátky, a proto musel zasáhnout. Rozhodl se, že provede volbu ptačího krále, který by všem opeřencům ptačí říše vládl v míru a nedopustil žádné hádky a rozepře. Svolal všechny opeřence a oznámil jim, že ve stanovený den zvolí za ptačího krále toho z nich, kdo bude k tomu mít největší vlohy. Každý z ptáků byl samozřejmě přesvědčen, že králem opeřenců se musí stát právě on. Určitě to budu já, zapěl Slavík Škakolče nejsladšími trilky z nejvyšší větve ohromné sejby. Za ptačího krále bude zcela jistě zvolen ten, jehož zpěv je nejkrásnější.
1: To není tak jisté, zahoukla si sova. Velký otec vybere toho, kdo je nejmoudřejší a nikdo z ptáků není moudřejší než já.
0: Sova se zahleděla do noční tmy a snila o tom, že bude ptačím králem.
1: Určitě bude zvolen ten nejsilnější, zahudroval lesní krocan. Vyvoleným králem budu já, budu poroučet všem křiklounům a buřičům. Zamával svými širokými křídly a větev pod ním se zlomil.
2: Aby se mohlo dobře vládnout, je třeba vidět všechny z velké výšky a to dokážu jenom já, zakrákal si sup sopilote a vzlétl vysoko do oblak. Králem opeřenců musí být ten největší křikloun, aby ho všichni dobře slyšeli, a to jsem já, zakřičel krkavec Čakalaka. Když budu chtít, zakrákám tak silně, že mě uslyší až na měsíci.
1: Určitě se stanu králem já, zahlaholil červený pták kardinál.
0: Všichni králové nosí purpurově červené šaty a právě moje peří má takovou barvu. Jsem jako oživlý plamen. Každý z ptáků se cítil jistý svým vítězstvím ve volbě ptačího krále. Zpovzdálí si vyslechl všechny sebejisté a vychloubačné řeči ostatních ptáků velký páv. V oněch dávných dobách nevypadal páv tak jako dnes. Tehdy měl peří popelavé, neupravené a bez půvabu. Nemohl ani pomyslet na to, že by mohl být zvolen králem. Měl štíhlé tělo, ale jeho opeření bylo ubohé a nevzhledné. A tak páv začal přemýšlet, jak si pomoci. Vzpomněl si na svého přítele Víra Půje, který měl tehdy ještě překrásná péra. Páv za ním zašel a řekl mu: Zdravím tě, příteli. Přišel jsem si s tebou pohovořit o důležité záležitosti, která bude zajímat i tebe. Velký otec zaručeně zvolí za krále nejkrásnějšího a nejštíhlejšího ptáka. Ty máš krásná pera, ale jsi malé postavy. A hlavně ti chybí trochu zdravé ctižádosti. Mám proto takový návrh. Já ti to svoje tělo půjčit nemůžu, ale naopak ty mi můžeš půjčit dlouhá pera. Pták Půj pozorně svého přítele poslouchal. Podívej, pokračoval páv, uděláme spolu takovou dohodu. Ty mi půjčíš svoje péra do doby, než mě velký otec zvolí králem. A až se jim stanu, tvoje péra ti vrátím. A navíc se s tebou podělím o všechno bohatství a všechny pocty, které mi připadnou z titulu královské funkce. Pták Půj o tom nějakou dobu přemýšlel a páv znovu začal dotírat svými sliby. A dotíral tak dlouho, až nakonec dobrotivého a důvěřivého Víra přesvědčil. Půj ani neměl odvahu přítele páva odmítnout, a tak si začal vytrhávat péra a předával je pávovi. Ten hned je vsazoval do svého těla. Závoj per narůstal a narůstal, až vznikl nádherný chvost, jako by byl vytvořen ze zlatých a stříbrných sluncí. Však uvidíš, příteli, jak velké bude bohatství, o které se podělíme, řekl páv, který zářil krásou a pýchou. Ubohý pták Půj zůstal téměř bez peří a chvěl se zimou. A když uviděl nad sebou létat ostatní opeřence, pociťoval zahanbení a ukryl se mezi zelenými listy, aby ho nikdo neviděl. Nadešel den, na který si velký otec pozval všechny opeřence, aby z nich vyvolil krále. Všichni se dostavili pěkně upraveni a plni sebejistého očekávání. Když však uviděli přicházet páva s překrásnými péry a s nádherným držením těla, všichni jen obdivně zírali s otevřenými zobáky. Sám velký otec byl udiven tou krásou a bez dlouhého váhání zvolil králem a vládcem všech opeřenců páva. Ale páv byl nevděčný a namyšlený. Jakmile se stal pávem královským, už si nespomněl na dobrotivého ptáka Půje, který mu ke zvolení dopomohl, obětoval se a půjčil mu svá krásná péra. Brzy našli ostatní opeřenci chudáka Půje, jak se skrývá ve vysoké trávě. Slitovali se nad ním a každý mu věnoval jedno peříčko ze svého opeření, aby mohl zakrýt svou nahotu a netrpěl zimou. Proto má Vír Půj peří z několika barev. Ale stále se stydí, že nenosí svá péra, a tak vychází jen za noci. Od té doby hledá svého nevděčného přítele, který využil jeho důvěřivosti a dobroty a bezostyšně ho podvedl. A přes všechno si myslí, že se páv královský jednoho dne přece jen odhodlá splnit svůj slib. Tak Vír Půj, noční pták, ještě nestrácí naději a každého večera přilétá tam, kde je nějaká stezka nebo cesta. A když vidí blížícího se člověka, zahouká. Ptá se té osoby, jestli neviděla páva královského. Pak podletí a znovu se dotazuje, protože stále doufá, že páva najde. Tento příběh o Vírovi Půjovi si vyprávěli už dávní Majové, ale během času byl k této legendě připojen na závěr dovětek. Páv královský si dříve velice rád prospěvoval. Měl krásný melodický hlas. Když se velký otec dozvěděl o tom zlém činu, kterým se páv provinil vůči Vírovi, právem se na páva rozlobil. Nemohl tak velký podvod ponechat bez potrestání. Po dlouhém váhání ponechal pávovi královskou korunku, ale potrestal ho tím, že mu odebral schopnost zpívat. A tak od té doby vždycky, když se páv královský nachystá, aby zaspíval svou krásnou melodii, vyloudí z hrdla jen ječivý pokřik, kterému se všichni smějí. Tak se splnila vůle božstev, aby bylo dosaženo spravedlnosti.

0: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam! Šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš pošklebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasfál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a sbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr.
1: Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo, nebo po mlynářsku.
0: To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody.
1: Berou, berou,
0: zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl.
1: Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici, divil se kapr. Je tu pěkně a je tu klid, odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě.
0: Kapr vždycky čekal, zatáhl mu splávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaspěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl:
1: dobře, že jsi udělal tu díru. Pod ledem je k zalknutí. Zítra nepřijdu. Bude štědrý den na to, rybář. A kapr měl najednou smutné oči. Rybář měl už nakročeno domů, ale smutné kapří oči mu nedali odejít. Postál ještě a potom povídal: na Vánoce nemá být nikdo sám. Kdybys chtěl, oslavíme je spolu.
0: Kapr chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hú! Řekl kapr v okouzlení, protože ó, je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svátcích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují hvězdičky.
2: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých pandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, vyfukovali skleně, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, vyfukovali skleněné perly.

0: Vlčkův hořčák. Než je hořčák, musí být tvarohové homolky. Prababička kale topila v kamnech a nad těmi kamny si pradědeček pořídil bidílka, na bidílka prkínka, na prkínka síta a tam ty homolky sušil do zásoby. V letě, když počasí přálo, sušil homolky na sítech pod přístřežkem chalupy. Zas tam u těch svých homolek z Bůh darma jen broulí po vtákách a práce doma stojí, hudrovala prababička. Jak pak po vtákách, bránil se pradědeček, obhlížím zajíce z hraběcího lesa, jak se pasou na naší louce a na našem jeteli. A sliboval prababičce jednoho z těch ušáků o posvícení na pekáč. A vtáci jsou sojáci, pírka mají malovaný jako v jonáci. Pochválil si ptáky, na které se rád díval, a zrovna si vzal jedno svědčí pírko za klobouk, až si taky s prababičkou vykročejí mezi lidi o posvícenské muzice. To už zrála louka k senoseči, pradědeček vzal kosu, prababička hrábě, a nebylo kdy hlídat homolky. Až když bylo seno pod střechou a posvícení před dveřmi, nadešel čas připravit z tvarohových homolek syreček hořčák. Prababička vymila velký hrnec žhavou vodou, pradědeček přinesl kornouty s pepřem, paprikou, muškátovou kuličkou a poručil prababičce utři kale česnek s cibulí. Já vezmu žebřík a přinesu spod přístřežku síta s homolkama. Budou správně usušený ke strouhání na hořčák. Jenže ouvej, spod přístřežku vyletěli ptáci sojáci a homolky byly pryč. Pradědeček za nimi hudroval, bando raubířská, sežrali jste všecky homolky do jediný, až přijdete v zimě krát slepicím zrní, poženu vás brokovnicí, zahrozil. Sojáci nejspíš rozuměli, protože se jeden soják vrátil a zahovořil. Hospodáři, uděláme spolu pořádek. Dávám vám slovo, já jsem sojácký hejtman. Pradědeček protřel oči, jestli se mu tohle nezdá. Máte za kloboukem sojčí pírko, hospodáři. A to není pírko ledasjaký, pokračoval ten ptačí hejtman. Však my jsme vám dobře rozuměli, že jsme podle vás banda raubířská a vy, hospodáři, taky nejste svatý. Máte na pekáči hraběcího zajíce a tak jsme jedna pytlácká krev.
1: Hraběcí zajíci se napásli na moji louce. A tak jakej pak jsem pytlák, já si jen beru od hraběcí vrchnosti daň, chtěl se pradědeček bránit. Ale když měl co dělat s hejtmanem, slezl ze žebříku a zasalutoval.
0: Poslušně hlásím, pane sojácký hejtmane, že mi vaše kumpánie sežrala moje homolky a z čeho já teď budu dělat na posvícení hořčák. Sojácký hejtman odpověděl taky po vojensku. Káprále, hospodáři, spočtěte, co dělá škoda a my to zaplatíme. Stačilo by vám, kdyby jsme vám dávali echo, když půjdete zas na zajíce do hraběcího lesa? Na každý krok do háje, pokud budete mít sojčí pírko za kloboukem, budete mít sebou naši stráž. Sojka vám dá znamení.
1: To se zdálo být rozumné narovnání. Pradědeček zasalutoval, že rozumí, a nakázal pak doma prababičce, ne abys odháněla sojky odstavení. V zimě se nakrmějí se slepicema a až zas budu sušit venku homolky, krajní sej to bude jejich. I stalo se, že jednou musel pradědeček vykročit do města pro zásobu koření a prababička z toho, co měli doma, chystala hořčák, aby byl po posvícenských hodech pro marody. Pozbírala ze sít všechny homolky, postrouhala je do hořčáku a na sojky nevzpomněla. Tu slyší klepání na okno, koukne, kdo to,

0: on to stojácký hejtman s obákem na sklo upomíná. Hospodyně, kde jsou naše homolky? Je, minánku, já je všechny nastrouhala na hořčák. I dala prababička na misku drobek hořčáku prý, abyste, bando, neupomínali. Pradědeček zatím přinesl koření, nasadil chlobou se sojčím pírkem a vykročil do háje, aby byla i u nich na posvícení v troubě pečínka. Tu proti němu sojánský hejtman. Halt, kaprále, hospodáři! Copak, podíval se pradědeček, což pak sojčí rota není spokojená, což pak jste nedostali svoje homolky? Sojčí hejtman nasadil smutný hlas. Dostali. Jenže to byl hořčák. Vyrajbovalo to mým sojákům žaludky jako strejcům po posvícení a každý by teď zobal za čtyři. Ten hořčák je utrejch nad utrejchy. Od teďka bude strážná sojka dávat echo zajícům, až vy půjdete do háje. Tenkrát, aby si mohl pradědeček vybrat od hraběte daň za krmení zajíců na své louce, dala strážná sojka pradědečkovi výstrahu naposled. Pak ztratilo sojčí pírko svou kouzelnou moc a pradědeček je měl za kloboukem jen tak po frajersku pro parádu, když si vyšli s prababičkou z hor mezi lidi k muzice. Dobrou noc.
1: Příběh, který teď hodlám vyprávět, v sobě skrývá víc moudrosti než 10 jiných příběhů.
2: Jsem s ním. Moudrost to je moje.
1: Nevím, jak se ti zalíbí, Šašku. Je o kráse a chytrosti.
2: Tak to je příběh o mně, paní.
1: Opravdu jsi Šaše.
2: Paní Brigito, rád připustím, že jsem ošklivý, za to však poslouchám a rád třeba i o kráse.
1: A naslouchat je známkou moudrosti.
2: Aspoň ta chytrost, že mi zůstala. Tak povídej, sem jedno ucho nevidíš.
1: Byla jednou jedna královna a ta pověla tak ošklivého skrčka,
2: ale ne,
1: že všichni nad tím užasli. Bylo smutno v tom království. Ten chlapeček byl tak ošklivý, že byla hrůza na něj pohledět.
2: To muselo být v zámku radosti.
1: Jsou však děti, které rostou do krásy. Škaredé kačátko se náhle promění v labuť spanilé krásy.
2: Ten příběh, jako bych už znal.
1: Ten chlapec ale dozrál k ošklivosti, která ve světě neměla obdoby. Měl pitvornou tvář s odulým nosem, šilhavýma očima. Na zádech velký hrb, jednu nohu kratší, když šel, klátil se a belhal, jako by sám nevěděl, na kterou stranu jde. Ruce měl dlouhé jako opice, na hlavě houští vlasů jako rozcuchaný chochol. Nikdo mu neřekl jinak než princ Chocholouš.
2: Ale ne, ne, ne, ne, už dost. Toho by se muselo polekat i zrcadlo.
1: Princ měl však jednu vlastnost, kterou mu každý mohl závidět.
2: Takový šereda? To jsem tedy zvědav.
1: Když se narodil, u kolébky stála víla. Předpověděla, co nikdo nečekal. Nebudu tvrdit, že je půvabný. Má však dar ducha. Bude chytrý jako málo kdo. Bude moci svou chytrost předávat jako dar těm, kteří to budou potřebovat.
2: Takových je. Sám bych si taky vzal.
1: Chlapec rostl a i když nebyl hezký, dobýval si úcty chytrostí. Všemu se snadno naučil, všemu porozuměl. Kde komu dobrou radou posloužil. Ve své ošklivosti zůstával však sám, bez přátel, a byl proto dost smutný.
2: To se mu nedivím.
1: Princ dospěl a zmužněl. Co se vzhledu týče, bylo nepříjemné na něho jen pohlédnout. Sotva však promluvil, jako by posluchače očaroval. Lásky se ale od nikoho nedočkal.
2: Pořádně smutný příběh mi tu vyprávíš.
1: Někdy to bývá naopak. V sousedním království se narodila princezna. Víla, co byla u královny hostem, povídá. Ta dívka bude krásná jako ranní slunce. Její pohled bude hladit jako něžný paprsek. Bude však hloupá jako nejhloupější z lidí. Každý nemůže mít všecko, povzdechla. Královna na to začala ihned prosit. Nedalo by se krásy trochu ubrat a přidat aspoň ždibec důvtipu. O hloupou holku nikdo nestojí. Co se týče důvtipu, to není v mé moci, povídá Víla. Proto má paní, nemohu nic udělat. Ale pokud jde o krásu, nezanedbám nic, čím bych vás mohla potěšit. A tak jí dávám do vínku moc učinit krásným toho, kdo by se jí zalíbil.
2: Ale to jsem měl vědět včas.
1: Princezna Melisanda, tak ji pojmenovali, rostla do krásy.
2: To si nechám líbit.
1: A jak Víla předpověděla, s důvtipem ale byla na štíru. Když byl na královském zámku bál, sjeli se ze všech končin princové. Přilákala je princeznina krása. Nakonec se však všichni rozutíkali. Melisanda se na jejich poklony jen hloupě hyhněla, kroutila očima, vzdychala, špulila pusu a jen ji otevřela, vypadla z ní hloupost.
2: Aj.
1: Nakonec se všichni nápadníci točili kolem její sestry. Ta nebyla tak hezká, ale každé její slůvko přesně sedělo. Melisanda zase nebyla tak hloupá, aby si toho nevšimla.
3: Co z toho, že jsem hezká? Půl své krásy bych dala za to, abych uměla pořádně odpovědět. Ale takhle...
1: Muzikanti dohráli. Princové odjeli a Melisandě zůstaly jen krásné oči pro pláč. Ošklivá princezna se brzy provdala, stala se moudrou královnou. A krásná zůstávala na ocet, smutná jako osamělá bříza v poli.
2: A dál? Co dál? To musí mít nějaký lepší konec.
1: Slzy pro hloupost jsou hloupé. Sami pranic nespraví. Jednou tak Melisanda odešla do lesa, aby si poplakala nad svým neštěstím. Šla daleko, až na hranice království. A najednou...
4: K čemu ten smutek? Pro vaši spanilost je smutek špatným průvodcem.
3: Kdo pak jste?
1: Před princeznou stál ošklivý skrček.
2: Chocholouš.
1: Princ Chocholouš. Melisanda se dívá skrze slzy. Stojí před ní malý hrbáč na tenkých nohách. Vypadá jako pavouk s rancem na zádech. Nos jako placku, křivě sražený, nad ním oči, každé kouká jinam. Místo napomádovaného účesu, rozčepířené křoví štětinatých vlasů.
3: Já vás neznám. Co tady chcete?
4: I když při křtu mi dali mnohem lepší jméno, říkají mi všichni Chocholouš.
3: Chocholouš?
4: Odpustte, milá slečno, že se vám vnucuji. Už dlouho toužím seznámit se s vámi. Tolik jsem slyšel o vaší kráse. Ale jak bych se mohl opovážit? Nemohl bych jen tak přijít na zámek. Tam bych se setkal jenom s posměchem. Konečně mi přeje štěstí. Pověst nelhala. Jste mnohem krásnější, než se povídá.
3: Jak kráčíte, pane?
2: Tohle, že řekla?
1: Vždyť byla hloupá, nezapomínej.
4: Krása, to nemůže vědět nikdo líp než já, kdo ji postrádá. Krása je tak veliká přednost, že vyváží všechno ostatní. Kdo ji může ocenit lépe než ošklivec? Nevím proto, co by vás mohlo trápit.
3: Tak vám to řeknu. Raději bych byla ošklivá a aspoň trochu chytřejší. Co je platná krása, když je člověk hloupý? Snad je hloupá i tahle otázka.
4: Ne, ptát se není hloupé, milá slečno. Kdo si je vědom své hlouposti, nemůže být hloupý. Možná, že bych vám mohl pomoci.
3: Vy? A proč?
4: Protože vaší krásu už dávno miluji. Dobrá víla, která stála u mé kolébky, říkala, že je to v mé moci.
3: Ale co? Nerozumím tomu.
4: Člověku, kterého si zamiluji, mohu přidat tolik ze své chytrosti, kolik si oba budeme přát. Láska prý tohle dokáže. Můžete být tak chytrá, jak budete chtít, protože vás miluji. Jestliže se ovšem za mě provdáte.
2: A Safraporte, to je ale pěkná léčka.
1: Ty nevíš, jaká umí láska dělat osidla?
3: Vdát se za vás. Proč?
4: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem. Ani trochu se vám nedivím.
3: Já vážně nevím. Chcete to vědět hned?
4: Ne, ne. Nechci, abyste se ukvapila. Máte na rozmyšlenou celý rok. Sejdeme se pak na tomto místě a já si vyslechnu vaši odpověď. Souhlasíte, krásná princezno?
3: To vám mohu slíbit.
1: Díval se za princeznou, jak odchází. Jeho moudrost mu našeptávala, že někdy se čekat vyplatí. A princezna si říkala.
3: Je sice ošklivý ten princ, sama však nejlíp vím, že krása není všecko. Pěkně se s ním povídá. V rozumu má dost pro oba. Někdo se třeba bude smát. Ale mně bude dobře. Tak ať se smějí, hlupáci.
2: Tak se mi zdá, že už aspoň trošičku toho ošklivého brouka začínala milovat.
1: V paláci se nestačili divit její proměně. Najednou, jako by to byla jiná princezna. A znovu se začali sjíždět princové. Byli bohatí, urostlí, hezcí. A ona přesto myslila na slib, který dala škaredému brouku s posměšným jménem Chocholouš.
2: Vždyť to povídám.
1: Myslila na jeho nehezkou tvář, přihrbenou postavu s pavoučíma nohama. A její myslí proplouvala laskavá slova, která od něho slyšela.
3: Nevím, co dělat, tatínku. Neporadíte mi?
1: Jsi svou vlastní paní. Sama si poznala, co je moudrost bez krásy a krása bez moudrosti, řekl jí král. Záleží jenom na tobě.
3: Když já sama nevím.
1: Šla tichým lesem na ono místo jako před rokem. Vždyť přece slíbila dát odpověď. A jak tak jde, najednou slyší vyhrávat. Pod stromy vidí dlouhý bílý stůl, v pozadí zámek, ve kterém dosud nikdy nebyla. Pod terasou vyhrává orchestr, kolem stolu se rojí kuchtící číšníci a sluhové.
3: Pro koho chystáte ty hody?
1: Pro prince Chocholouše, řekl jí udýchaný kuchtík v rozběhu. Bude mít dnes svatbu. Bere si ze sousedství princeznu. Prý poznala, co váží moudrost a co ošklivost.
2: A heleme se. A co princezna?
1: Zastyděla se. Když princi slíbila, že za rok odpoví, to byla ještě hloupá. Potom zmoudřela. Princ jí dal něco ze své moudrosti, přesně jak víla tenkrát předpověděla. Ale co ona? Co má udělat? A najednou se po trávníku belhavým krokem blíží ten, na kterého právě myslila. Belhá si jako prapodivný brouk, hlavu na stranu, ruce se mu klátí.
4: Jsem rád, má milá, že jste dodržela slib.
3: Já vlastně ani nevím.
4: A vaše odpověď?
3: Nemohu tvrdit, že už jsem se rozhodla. A obávám se, že se sotva rozhodnu, jak byste si přál.
4: Dal jsem vám všechno, co jsem mohl dát. Jako hloupá jste si mě vzít nechtěla. A co teď řekne chytrá žena, kterou jste se stala?
3: Řekne vám na to, že si váží vaší chytrosti. Že se obdivuje vaší trpělivosti, jemnosti a něžnosti.
4: Překážkou je tedy už jen má ošklivost?
3: Abych se přiznala.
4: Rozumím. Snad ale i vám dala dobrá víla už při zrození velmi vzácný dar. Učinit krásným největšího ošklivce, pokud ho dokážete milovat.
3: To není nemožné. Ano, máte pravdu. Ten dar vám mohu dát.
1: Sotva princezna pronesla ta slova a podívala se na prince před sebou očima svého srdce. Viděla krásného a ztepilého muže. Snad to způsobilo kouzlo dobré víly, snad sama láska, s níž na moudrého prince pohlédla.
2: Ano, láska. Láska je mocná čarodějka.
1: Najednou neviděla ani hrb, ani klátivé ruce, šilhavé oči, křivý nos. Protože sama láska je největším kouzlem.
2: To platí dokonce i pro Šašky.
1: Chtěl jsi šťastný konec? Máš ho mít.
3: Teď budu šťastná. Doufám, že i ty, princi. Dík moudrosti, kterou jsi mi dal, už nevidím, jak vypadáš, ale jaký jsi.
4: A já zas díky tobě necítím svou ošklivost a vážím si tvé moudrosti. Teď už mám jenom jednu otázku. Bude souhlasit i tvůj otec? Král?
3: O to se ráda postarám.
1: Prolétli lesem jako na křídlech. Je známá moudrost, že láska svět přemáhá. Přemohla i krále. Ženich byl ošklivý, ale moudrý dost. A ona krásná s troškou moudrosti. Nemůže být nic krásnějšího, než když se moudrost snoubí s krásou a když je srdce hostem rozumu.
2: To si má paní řekla náramně. Ani Šašek nemá už co dodat.

Jak nedoubek pomohl hliněné prabábě spravit hodiny. No ty jsi tomu dal, broukla hliněná prabába. Namísto, abys vyprávěl pohádku, jak na hořejším světě mrzne, vyprávíš Šafránkovi, jak mu sluníčko půjčilo barvy a jak vykoukl barevným kvítkem do peřin bílé ančky a zahnal sníh. Když on se už moc mele a chce nahoru, stěžoval si nedoubek. Dal jsem mu drobátko zadudlat z lahve živé vody a už s ním není v zimní postýlce k vydržení. Ještě to nejde, zmrzl by, rozhodovala prabába. Ještě mé hodiny neukazují čas jarního probuzení, ukázala ke stropu. Visel odtamtud z hůry dolů mocný rampouch. Prabába postavila pod rampouch hliněnou mísu. Až sluníčko zahřeje zemi tak, že do mé zadělávací mísy spadne z rampouchu mokrá kapička, můžeme spustit budík. A jak se spouští váš budík? Chtěl zvědavý skřítek vědět. To obstarává skřivánek, první herold z ptačího průvodu slunečního krále. Když se k nám slunce vrací, vracejí se s ním tažní ptáci, skřivánek spustí fanfáru a to je pro zelené království budíček. Musím připravit skřivánkovi mističku pití. Napije se a zaspívá. Jakou mističku? Ptal se skřítek. Hliněná prabába ukázala na stropní rampouch. Na svatého Matěje pije skřivan z koleje. To platí pro kalendář hořejšího světa. Jak spadne první mokrá kapička do mé zadělávací mísy, uhně tu z mokré hlíny tu kolej, kde se první skřivánčí pití udrží jako ve studánce. Skřivánek se napije a zaspívá budíček pro všechny mé spáče. Nedoubek chvíli mudroval. Pod skřítkovskou čepičkou se mu líhl nápad. Babičko, řekl hliněné prabábě, mohl bych tu kolej pro skřivánka uplácat s vámi. My s Honzíkem Doubků jsme stavěli hrady a tvrze, i valy a hradní příkopy. Až ukápne z rampouchových hodin první kapička mokroty, řekla prabába. Budu přitom vyprávět pohádku, až ten rampouch rozpláču nebo k slzám rozesměju, řekl nedoubek. My jsme si toho s Honzíkem navypravovali. O, je mi ne. Budou na to vaše rampouchové hodiny mrkat. Nečekal, co na to hliněná prabába. Sedl si na bobeček, jako když stavil s Honzíkem Doubků v pískovišti hrady a mosty a spustil. Hej ty ptáčku skřivánku, dělám z hlíny studánku, jak to nejlíp dovedu. Napij se té jarní vody, zpívej hody do provody, jako kluci koledu. Pohádka pro skřivánka. To bylo tenkrát pradávno, když ještě jezdil císař pán kočárem a všude mu mávali a s muzikou mu vyhrávali. Tenkrát si řeklo sluníčko boží. Vida, císař pán si jezdí kočárem, pan král se vozí a já se mám kutálet oblohou jenom tak, hřeju a svítím, tak si zasloužím taky poctu. A dalo vyhlásit, až od nás pojede svítit zas jiným lidem na druhou stranu světa, že si žádá, aby ho lidé vyprovodili s muzikou. Že si zaslouží družinu pěvců a muzikantů. I hlásili se muzikanti dvounozí i křídlatí. Vždyť to byla čest sloužit za doprovod slunečnímu králi. Dvounozí za mnou na oblohu nemohou, rozhodl sluneční král, protože s doprovodem a poctami od všeho tvorstva už to nebylo jen sluníčko boží, ale sluneční král. Muzikanti tedy zůstali na zemi, aby zahráli slunečnímu králi na rozloučenou a sluneční král vybíral z ptačího schromáždění pěnici, slavíka, špačka, drozda, sedmihláska jako svůj doprovod pěvců. V ptačím hejnu
se hlásil i Skřivánek. Byl to jen maličký ptáček, obyčejný jak hrudička hlíny. Hej, sluneční králi, tady jsem, volal, ale nebylo ho vidět a v štěbotu všech ptáků, zpěváků ani slyšet. Však já už si pomůžu, aby mě uslyšeli, řekl si Skřivánek a vylétl nad muzikanty. Stáli celá kapela v kroužku a vyhrávali na housle, na trubku, na klarinet, písničky z not. Skřivan uviděl noty na papíře. Tak tady mají lidé začarovanou písničku. Koukejme, divil se. Noty seděly na čárách notové osnovy jako zrnka na obilném stéble. Sezobám vám písničku a bude mě slyšet. Zob, zob, klof, klof. A vyzoval muzikantům z partesů noty. Vylétl nad všechno shromáždění a zaspíval, jako by měl v hrdélku všechny písničky dohromady.

sluneční krásy prohlédl malého pěvce spravedlivýma očima. Zpívat umíš, jenže já do družiny loupežníky neberu. Skřivánek sliboval, já lidem písničku vrátím, až se budeš sluneční králi vracet zase k nám. Poletím už přede všemi pěvci jako první herold a zaspívám za všechny muzikanty, slunce se vrací. Tak tedy přibrali Skřivánka do družiny slunečního krále a Skřivan přilétá, aby jako první ohlásil lidem, sluneční král se vrací k nám, veze teplo a světlo, radujte se. Protože těch noc se zobal tenkrát tuze mnoho, musí je vracet velkým a dlouhým zpíváním a proto musí mít v hlíně svou studánku, aby mu hrdélko neochraptělo. Lidé si zapsali Skřivánka do svého kalendáře jako poslíčka, který oznamuje jaro. Připsali si Skřivánka do kalendáře na ten den, kdy se na zemi slaví veliká jarní pouť a pro lepší paměť si to zrýmovali v říkadlo. Na svatého Matěje pije Skřivan z koleje. Skřítek to vyprávěl a zkusil zaspívat, aby ta pohádka o Skřivánkovi vypadala opravdická. A na to nedoubkovo skřítkovské zpívání se rozesmál i rampouch na prababiných hodinách a smál se, až mu ukápla do prababiny mísy mokrá kapička. A máme těsto na studánku pro Skřivánka, máme tu mokrou kolej, zajásal Nedoubek a honem honem upatlal z mokré hlíny mističku, aby měl Skřivánek z čeho pít a neochraptěl.

0: to se vám jednou potkal Maxi Pes Fík na ulici s námořníkem. A pane, to bylo setkání. Znali se spolu moc dobře. No dobře, protože spolu sloužili na jedné lodi a zažili spolu přece i to parádní ztroskotání. Cože? Cože vy o tom nic nevíte? No jo, boreť byste věděli, když se vám to ještě nevyprávěl, děťátka zlatá. Zatím jsem vám povídal jenom o tom, jak Maxi Pes vyrostl tak nadměrně, že mu tatínek musel postavit stáj. Stáj, no což je něco jako garáž pro koně, jak se Fík rychle naučil mluvit, jak potom chodil s Ájou do školy, kde se naučil dokonce i číst a psát. Skutečně. No samo sebou naučil se i počítat, to dá rozum. A pak si vzpomínáte určitě, že Maxi Pes to zkoušel taky se sportováním, stal se dokonce mistrem světa ve skoku pro něco. No a dneska si tedy budeme vyprávět o tom, jak se Maxi Pes vydal do světa na zkušenou. Nešel na ten vandr pěšky, nejel na kole, nejel ani na koloběžce či autostopem, nýbrž lodí. Nejdřív jen po řece, ale potom docela opravdickou lodí námořní, která jezdí samozřejmě po moři. Zkrátka, Fík se dal k námořníkům. Loď si to plula po klidným moři a všichni námořníci odevzdaně drhli palubu, pořád něco natírali, jak už to tak námořníci dělají. Zkrátka pohoda. Ale najednou se začala loď nějak podivně zmítat a nadskakovat. Co to? Škrábal se kapitán ve vousech. Vyk, moře je úplně klidný. No, moře bylo, ale loď ne. Fík začal naříkat, že asi brzy dostane mořskou neboli houpací nemoc, ale nedostal. Loď přestala poskakovat, jenom byla najednou jaksi moc málo ponořená. Skoro, jako kdyby najela na pořádnou mělčinu. Nebyla to mělčina. Nýbrž velryba. Pořádná. Asi jako fotbalové hřiště. Pak se ta velryba vynořila z vody ještě víc a to už byla celá loď úplně na suchu. No teda, to se vlastně nedá říct, že jo. Byla na velrybím hřbetě a ten je samo sebou pěkně mokrý. Ta ohromná velryba by snad byla plula i s lodí na hřbetě klidně dál. Jenže lodní koleso jí začalo na tom hřbetě šimrat, až se velryba smíchy neudržela. Chechtala se, oháněla se ploutí a když to nepomáhalo, vypustila ohromný vodotrysk. Parníček vyletěl vzhůru jak raketa. A když zase dopadl, už to nebyl parníček, nýbrž chuchvalec, prken a třísek, který se rozprskl po hladině. Záchranné čluny naštěstí dopadly v celku a pršící námořníci se do nich hned úsilovně drápali a jak byli vevnitř, fofrem veslovali pryč. Jenom Fík dopadl zrovna na velrybí hřbet. Pevně se zachytil drápem a sotva se jakž takž ustálil v rovnováze, dopadla mu na hřbet poslední kapka z toho deště námořníků. Já jsem plavčík Pátek, oznámil mu ten spadlej námořník. A ty seš teďka Robinson a celý tenhle ostrov je náš. Ten ostrov, veliký jak fotbalový hřiště, byl ovšem poněkud neklidný a občas dokonce začal z nenadání stříkat.
1: Hele, máme ostrov s vodotryskem, to hned na každej nemá,
0: pochvaloval si Fík. Ale Pátek se zachmuřil starostí. Jen aby to, člověče, nebyla sopka. Sopka, vážení přátelé, děťátka, není samička od soba, nýbrž hora, která chrlí různé žhavé zbytečnosti.
1: No, jenže hora přece neplave, že jo? A tohle teda plavalo.
2: Kdybych aspoň věděl, kde to má strojovnu,
0: rozhlížel se Pátek.
1: Našel ale jenom jakési divné kormidlo.
2: Aha, tady se to dá snad řídit,
1: řekl a manévroval chvíli s velrybým ocasem, až se mu podařilo nastavit přímý směr. A na moři každý přímý směr vede kam? No, k pevnině. Takže jim bylo už docela dobře, až na to, že Fík dostal psí žízeň. Ouajs. Omočil si tedy jazyk v moři a hned vyprskl.
3: Foj, no, ta je slaná.
2: Ale přece tady někde byl ten pramen, ne?
1: Připomněl mu Pátek.
2: Až začne zase jít stříkat, no tak se napijem.
1: Lehli si nosem přímo nad vodotrysk a čekali. Ani se moc nenačekali a vodotrysk naplno spustil. No jo, zní to hezky, jenže než si stačili loknout, vystříklo je to skoro až ke hvězdám a málem se srazili s meteorologickou družicí.

0: samo sebou, než dopadli z toho kosmického výletu zpátky, velrybí ostrov jim dávno uplaval. Ještě, že nedaleko byl jiný a že Fík uměl psího kraula. Tak vy zase víte, co je to psí kraul? No přece. Přece trošku míň. Helejte, slušně se tomu říká čubička. No, tak tedy, Fík si hodil pátka na hřbet a plul rovnou za nosem, až dopluli k tomu opravdickému ostrovu, který se nehejbal a byl bez vodotrysku.
1: To byla plavba.
0: Na ostrově rostly všeho všude 4 palmy a trocha křoví. Trosečníci nešťastně usedli na břehu a čekali, vyplavíli jim moře něco užitečného ze stroskotané lodi. Vyplavilo jim kus komína a bednu syrečků.
2: Takhle tady bídně zahyneme,
0: naříkal plavčík Pátek, ale Fígo uklidnil.
3: A co by? Postavíme si vor?
2: Jo, ušklíbil se Pátek. A kde vezmeš sekiru?
0: Fík se tak jen zašklebil, máchl mohutným ocasem těsně při zemi a první palma spadla jako poťatá. Zbývající brzy následovali.
2: No jo,
0: brblal zase Pátek.
2: Ale stejně nemáme provazy, aby jsme ty klády spletli.
3: A proč bychom si je měli s něčím splést, člověče?
2: Ale ne splést, potřebujeme uplést vor, rozumíš?
3: Aha,
0: vzpomněl si Fík.
3: Říkala mi jednou Ája, že vlna slouží k pletení.
0: Mávl tlapou do moře a vylovil jednu pořádnou vlnu a hned bylo čím spoutat vor.
3: Takovej vor ale jezdí ukrutně pomalu,
0: řekl Fík, když byl s prací hotov. Chvíli dumal a pak to vydumal, až se Pátek divil.
3: Uděláme si to na raketovej pohon.
0: Pátek zvědavě přihlížel, co to Fík kutí. Maxi pes vzal ten kus komínu, přimontoval ho pod vor a na zadním konci pak držel v rouře hrst syrečků. To se ví, druhým koncem se ryby překotně a v hustých houfech hrnuly za tou syrečkovou vůní. Když byla roura plná ryb, Fík se naklonil k přednímu konci a mocně do roury štěkl. Zděšené rybky vystřelily zadním koncem roury jako opravdový raketový plamen. A vor poskočil dopředu s běsilou docela nenámořní rychlostí. Za 3 štěknutí dorazili k břehům Afriky. Přivítali je tam černí nahatí kluci, kteří nadšeně skákali a volali, ukazujíce syna Fíka.
2: Hleďte, slon bez chobotu, anebo nosorožec bez nosorohu.
0: Fík se otřepal a zavrčel na kluky.
3: No, no, copak jste ještě neviděli normálního psa?

0: O bartolomějských věncích. Povídalo se, že tahle pověst je odněkud od Tábora, z Vřesce nebo z Dražic, ale v Dražicích říkali, že se to událo někde na Milevsku. Jenže v Dmíšticích se dušovali, že se to stalo u Veselí, tam, že býval nějaký košťálník, jak se Veselským přezdívalo kvůli polím plným slovutného zelí. A ten košťálník prý měl dceru, které nedal čert dobře dělat. Všichni košťálníci však ukazovali k Třeboni a třeboňské báby říkali, může bejt, to se mohlo stát na Rabšachu nebo v Mladošovicích. Z toho je vidět, že pověst pochází z jižních Čech. I když není jisto jisté, že se stala zrovna v Mladošovicích, ostatně důkazem toho je, že i letos budou děvčata v jižních Čechách zdobit v předvečer svatého Bartoloměje štíty chalup. Kolem lec kterého okýnka ve štítu bude tolik růženců z jeřabin anebo tolik kytic z jeřabinových haluzí, kolik je v chalupě dívek. Někde už se to nedělá, někde lidé už pozapomněli, proč se tak děje. Ale zdehle je k mání pověst, která pamatuje věci až do 10. kolena. Tenkrát ještě býval v Mladošovicích u hořejšího rybníka křížek a pazderna za rybníkem sloužila k práci na lnu a konopí, což potom svobodná děvčata oslavila v hospodě tancovačkou, které se říkalo Konopická, aby se při ní dívky vydováděly a odškodnily se za to lopocení v pazderně. Nějaká barka z Mladošovic, dej jí pánbu věčnou slávu, byla dlouhá jako píka a když přišla k muzice, tancovala nejčastěji s Janem Stojanem. Všichni chasníci se jí vyhýbali, aby se lidé nesmáli, že jim při tanci čouhá barka z nůše. Barku ten neduch mrzel, ale co se dalo dělat? Nemohla přece zajít ke koláři a poprosit ho, aby ji zkrátil, jako se zkracuje oj. Vyhlížela tedy ženicha přes vrata a ještě krk nastavovala. Žel nešel žádný, ani od Berouna, ani od Drážďan. Když nadešel čas sušení a tření lnu, chodila barka s ostatními děvčaty do pazderny. Večer rozestavili otýpky podél pece a pak se loudali do vsi v doprovodu mládenců, ačkoliv měli pospíchat na kutě. Vstávali časně a od svítání dělali už zase ulnu. Cestou k domovu bývalo vždycky spousta smíchu a špásů, jen barku nikdy nikdo nedoprovázel ani neškádlil. Chodívala proto z pazderny poslední, aby se nemusela kousat nudou a závistí. Jednou zase šlapala sama z pazderny, děvčata z chasníky výskala a chychňala se daleko vpředu. Když se tu u rybníka vynořil ze tmy švarný mládenec, vysoký jak jedle a statný jako skála. Hned se přitočil k barce, blízkal očima a už s ní zaváděl řeč, jako by se znali kdo ví jak dlouho. Barka se chvíli upejpala, ale ten vysoký myslivecký mládenec se jí líbil. Culila se tedy taky a když začal s perníkovými slovy, nezacpávala si uši. Na druhý den na ní ten černooký a černovlasý myslivecký mládenec čekal zase u pazderny, pak jednou nebo dvakrát nepřišel, ale potom už zase chodil vytrvale a v pravou chvíli. Práce v pazderně se chýlila ke konci, blížila se Konopická a barka se zvědavě zeptala svého ctitele, zda taky přijde. Ten se však vymluvil. Kdo ví, jak by se tvářili zdejší mládenci, kdyby se přihrnul nějaký cizák k muzice a také prý teď bude nějaký čas pryč. Až si však odbude své povinnosti, přijde určitě zas. Před svatým Janem ve vsi se jako obyčejně rozloučil a zmizel. Barka Konopickou oželela, ani si nešla provětrat faldy, ačkoliv si o Konopické vybírala mládence k tanci děvčata a žádná nemusela stát ani chvíli. Asi za týden po Konopické se ten myslivecký mládenec objevil zase. Počkal si na barku za vsí, pozdravil jako starý známý a že má dobré noviny. Prý se má dostat na hájovnu u Týna a bude se moci oženit. A zase chodil každý den, zase doprovázel barku ke vsi, ale jen k soše svatého Jana. Tady po každé postál, porozprávěl a dál nechtěl za živý svět. Barce to bylo zpočátku divné, cože je tak ostýchavý, ale pak si řekla, že je to konec konců takhle lepší. Kdo ví, co by mu třeba provedli chasníci ve vsi, kdyby viděli, že si barka našla přespolního a mysliveckého mládence k tomu. Tak se ta její známost táhla až do léta. A ti dva chodili spolu, jako by už k sobě patřili. Měl-li se on k barce, měla se ona k němu. A když sliboval on, slíbila mu i ona rukou dáním, že od něho neupustí a že s ním půjde, kam bude on chtít. Jestliže se s ní ovšem potom ožení. To se ví, před děvčaty držela pod pokličkou, jaké štěstí ji čeká. Ale na vsi vidí jeden do druhého jako dohubené kozy a děvčatům neuniklo, s kým se barka po večerech prochází. Vyslídili si toho jejího ženicha a když už byla barka jednou nohou pod čepcem, udeřila na ní jedna, které nerostla na zahrádce mlčavka a stulkvik. Máš pěkného ženicha, řekla jí ta hubatice hubatá. Pod kloboukem má rohy a v holinkách kopita. Chceš-li, aby si tě vzal rarach, nemusíš s tím dělat takové tajnosti. Barka zůstala, jako by do ní hrom udeřil. A s hrůzou si musela připustit, že holka s tou dobrou předříkačkou má vlastně pravdu. Posmutněla, povzdychla si. A když už to jednou bylo venku, přiznala se, že věc je ještě horší. Ten její amant jí prý slíbil, že si pro ní pozítří přijde a odvede si ji na myslivnu někde u Týna.
1: V pekle a v tom jeho tejně je stejně, rozkatilo se děvče s tou znamenitou vyřídilkou. Moc pěknou myslivnu má ten tvůj vykutálený milovník a ještě lepšího fořta. To se ti tolik chce skončit v Luciperově kotli a škvařit se v síře a smůle?
0: Barka zavrtěla hlavou. To tedy, že by nikdy nechtěla. A pak ze sebe vysoukala, jak mu rukou dáním slíbila, že s ním uteče. On tedy ten myslivecký mládenec je doženění celý hr, ale nikdy prý ve vsi nebyl a tak chce, aby barka pověsila na štít chalupy věneček jeřabin pro snadné rozpoznání, kde ji má hledat. Pak začala barka natahovat moldánky a žadonit o radu.
2: I dali tenkrát mladošovické holky hlavy dohromady, chvíli mlátili prázdnou slámu, ale nakonec řekla jedna z těch, co s barkou trandali na návsi. Nebudeme takovou věc klást na dlouhá povřísla. Když se ve vsi nevyzná a bude hledat chalupu podle věnečku z jeřabin, ozdobíme jeřabinami štíty všech chalup a ať si tě rara hledá.
0: A tak se také stalo. Hned na zítří ozdobila děvčata štíty všech chalup růženci a věnci z jeřabin. A když se ďábelský tovaryš vloudil o půlnoci do vsi, marně tady bloumal od stavení ke stavení. Zkusil to s voláním, nahlížel do všech chalup okny i komínem, ale barku nenašel. Ležela v posteli přikrytá svrchnicí a modlila se otčenáše, jako když bičem mrská. Nakonec mu nezbylo, než táhnout odtud znepořízenou. Vil sice až šindele na kostele praskali. Lítal nad vsí, že vlny protrhly hráz hořejšího i dolejšího rybníka. Ani rybník čekal, je nezadržel. A pak nad tou kalnou vodou odfičel přes lesy pryč. Z té události s jeřabinami se pak stal zvyk. A že se to zběhlo před svatým Bartolomějem, krášlila děvčata štíty stavení jeřabinami nejen v Mladošovicích, ale v Borovanech a ještě dál po celých jižních Čechách. Tak to aspoň vysvětluje pověst a dodává, že tu neděli kolem svatého Bartoloměje bývala v Mladošovicích pouť a také v okolních vsích se té slávy držely jen v Hrachovištině. Tam prý jednou nestačil Krejčí ušít starostovi na bartolomějskou pouť nové kalhoty
2: A tak v Hrachovišti od té doby zabíjeli husy a pekli koláče o týden později, než v Kojákovicích, Velhotě a kdo ví kde ještě.
3: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

Svatojánský oheň. Někde je země samý hrb a někde sprohývaná, zmačkaná jak myslivecký klobouk, cesty věčně do kopečka, věčně šupem z vršku. Zde v pustých rovinách daleko nikde nic, nikde falta, nikde záhyb, vše došírá, doplacata prostřeno jak stůl, a smutně vidět od obzoru k obzoru, neb zem tu chudá holá na kámen a lidských stavení tu málo. Však býti dneska obyčejný večer, téhle té malé výsky, o které chci vyprávět, byste si ve večerním šeru na mou věru ani nevšimli, je nízká, řídká, přejdeš ji jak nic a třeba křížem krážem. Jenomže zítra, pohleďte na ten žár, pohleďte na to světlo šlehající do nebe. Zítra je slavný den, den Jana Křtitele. Jenž kdekoli tu v kraji o červnové půlnoci, léto co léto vítán svatým ohněm. Na svatýho Jána noc jak zlatá brána. Zlaté dříví, zlaté klestí, suší slzy, nosí štěstí. Skoč, synečku, přes plameny, čeká tě tvý potěšení. Skoč, synečku, horký ruce, přikryjou ti horký srdce. Děvčata v hloučku převysoko zpívají. Jen jedna samotná s rukama sevřenýma uprsou zlekaně sleduje jednoho z mládenců, co skáčou přes vysoký oheň. Už jsou jen tři, Vincek a Tomáš a Matouš. A starý Vanýsek, ten věčný tulák světem, co vždy

o kus dál, mračí se na muže i na syna. No jo, Cilka samozřejmě s Matoušem a může na něm oči nechat. Starosta se směje, syn šeptem škaredí se na matku. Ale mami, Matouš je kamarád. Kamarád, a tobě se snad Cilka nelíbí? Starosta pozvedá džbám piva ze země. Co by nelíbila, viď, Tomku, byla by to nevěsta jako cukrátko. Ale to už Vanísek haleká od hranice po druhé. Jánský oheň plný svíček, kdo si troufá přes ohníček? Vincek vrtí hlavou, že už nepůjde. Ale Matouš už zvedá ruku nad hlavu a starosta se rozmrzele kření. Co z ho nepředběh, chlubílka, takhle to u děbuchy nevyhraješ. A Tomek spěchá za Matoušem k ohni. A jeden po druhém se rozbíhají a jeden po druhém proskočí plameny, až žížnivě to hvízne. Uznalé volání a potlesk vesnice jásavě letí temnotemnou rovinou a kdo si z hradby těl už Vanískovi podává dlouhaté další dřevo. Matoušku, neskákej, já tě mám stejně ráda, šeptá Cilka a táhne mládence za ruku od ohně, jenomže tomu září oči o té vrchovaté kupy, jak by je měl ze zlata, a starý Vanísek už rovná hranici a obrací se od plamenů do tmy. A kdo teď naposled? Oheň už je to statný, troufá si jen chlap. Nějaká žena volá, aby toho nechali, že už desel strach a že je líp si skočit na pozítří na sále. Leč Vanísek ten dělá, jako by to neslyšel. Však se jen ptám, co říkáš, Tomku? Otáčí se po paměti do kouta, kde od počátku starostovo místo. Pan starosta se rozesměje, až to zaduní. Co by říkal, není to žádný houžvička. A Tomek popojde pár kroků do světla a zastaví se v cestě. To nejsem, to má táta recht, ale už se mi nechce, je to velký žár. A co ty, Matouši, volá Vanísek a mává kolem dokola pometlem plným jisker. Starosta popad syna rozlobeně za rukáv. Přišel si o rozum, kluk ze statku, a nechá se takhle zahambit. Je vidět Matouše, jak rozpíná si košily a jde pomalu k ohni. Já bych to ještě zkusil, strejčku. Potlesk a volání se znovu rozprchne vysoko k oblakům, vez v modrém dýmu rozpřahuje ruce. Starosta táhne syna do největší tmy. Já bych tě, taková ostuda a o takový prázdný kapsy od suchýho krajíce. Pojď. Tomek se vzpírá, hlavu přikloněnou na prsa. Kam? Chci se na Matouše podívat. Však otec nedbá. Za zády půlkruhu táhne ho za ruku ke druhé straně ohně. Pojď, tudy odzadu, trochu mu přitopíme. Třeba ho kuráž přejde. Jenže to už je slyšet od plamenů Vanísek. Praská doubek, praská břízka, pro Matouše vatra nízká. A lidé dělají místo a smějí se a mačkají Matoušovi všechny palce, aby ten příští skok dopadl, jak se patří. Kdo pak by si teď všiml, že v druhém konci ohně, kam už nevidět, přetahuje se o nějaké dříví sedlák se synem. Dělej, přihoď tam dvě polena. Ne, táto, mně se nechce. Ty jedno, já druhý, honem, a pak to oběhneme naspátek. Je ticho. Jen sem tam ze vsi osiřelý pes a oheň, co si v jednom kuse praská, jako by vedl přehoroucí řeč. Matouš se pomalonku rozbíhá. A starý tulák křičí jedna, dvě a tři. A plavě ozářený chlapec odrazí se od země a vysokánským skokem letí přes hořící vrch. Už je nahoře, už skoro dopadá do třísek v trávníčku, když náhle šlehne plamen strmý jako sloup a zasáhne ho v samém konci letu. Au! Ten výkřik slyšet až snad na krajíčku hvězd. A za ním nohy prchající do šera.

Lidé jak zaražení do země stojí a hledí skrz brunátný dým a skrz tmu tmoucí ve své opuštěné vesnici, odkud se po chvíli třaslavě ozývá cilčino volání, škrcené dlouhým pláčem. Oči plné horkých slzí, oči zlaté od plamenů, rozběhnou se lidé ke vsi, svatojánský strmý oheň zůstal náhle v poli sám. Utíkají, křičí do tmy, otvírají ubran vrata, ale po vsi nikde nikdo, jak by se ten chudá chlapec někde propad v širou zem, stojí, mlčí, vrtí hlavou. A pak šeptem mizí v domcích, zklamaní, že ze vší slávy zbyla jen ta tichá úzkost a ten syrý, schlíplý žár. Bolí to? V posledním domku bílé vsi cuká se za firhaňkou svíčka. A teta Marie, nejstarší z celé vsi, na kterou lidi sem tam vzpomenou, jen když je něco bolí, či nevědí, jak dál, sklání se v přítmí nad Matoušem a rukou průsvitnou rovná mu na tváři studený mokrý obklad. Teď už tolik ne, jen jako by mi hlava celá hořela. Jen lež, ty syrové brambory ti vytáhnou horkost a pak zkusím pámbíčkovu palici a blanku od vajíčka. Teta se šourá k plotně a chlapec stěžka polkne, jak by ho škrtil celý svět. My se vám, teto, vždycky smáli. A já teď, jako mrzák. Hlas zalikle se skřípne, však náhle vzepne se a divže nekřičí. Nechci je, nechci nikoho, nikdo mě nesmí vidět. Teta se po něm zamračeně otočí. No, no, teď lež a mlč. To udělá ti nejlíp. Tikají hodiny. A slyšet svíčku, jak si pokradmu, co šepotá, ve zvenku jako puta, sem tam jen povětří zhoupne se v korunách a letí o strom dále. Teto Marie, kde máte zrcátko? Co? Bába se ohlídne po bledém plameni a už letí do třaslavé tmy. Co to děláš, slyšíš, polož to! Chlapcovi oči blísknou, celé vytřeštěné do noci. Ach, ne, to ne! A slyšet slzy, jak se derou nevěřícně do hrdla a jak v nich útlý dech a jak v nich náhle po všem křiku ticho. Tetičko, to je hrůza! Stařena bere ho laskavě za ruce a ukládá ho zpátky na kraj lože. Mlč. Za zlou nocí vždycky nové ráno. A hebce hladí ho po vlasech, po rukou a plamen svíčky vstyčený jak prst. A kde si venku slyšet něčí kroky? Teto Marie, prosím vás, nebyl tady Matouš? Slyšet i tenonké klepání na dveře. Matouš! Bába se obrátí za hlasem ke dveřím a chlapec pod ní vytřeštěn stiská jí křehké ruce. Co by tu Tomku dělal? Kde by se tu vzal? A kroky po kouskách se šeptem vracejí, jak prve blížili se. Asi utekl ze vsi. Ale kam? Hlas taky tratí se a ticho ve světnici hlubší nežli dřív. Stařena vstává, zvolna pokulhává ke stolu a sfoukne bledou svíci. Spi, nech vše běžet, budu u tebe. Však chlapec na novo cukne se úlekem. Počkejte, někdo zase jde. A svatá pravda slyšet přiškrcené mluvení, zmatené, ženské, krade se potichu po cestě ode vsi a pak už blízko ustavení stane. Co by tu dělal se spálenou tváří? Ten už je dávno pryč. A kam by šel? Přece by mě tu nenechal. A co? Ty jsi mu snad něco slibovala? Je to holt neštěstí. Či je snad Matouš jediný kluk na světě? Maminko, co to povídáte? Slzavá otázka na chvilku strne v mlčenlivé tmě. A pak se ozve útlé zaklepání na okno. Mařenko,
Už spíš? Stařena pokradmu vykasá firhaňku. A Cilka nahonem pohne se od matky a přitisne se k čistotnému sklu. Plačtivé oči plné smutné bázně. Tetičko, nebyl u vás Matouš? Stařena zvedne plátno o kapánek výš. Byl, Cilko, byl, ale je naskok, chudák. Pak se rozutíkal do rovin. Cilka jen skloní hlavu a pak roztřese jí pláč. Co brečíš? Cilčina matka zlostně ohlídne se po bábě. Říkám jí, je to osud, stalo se. Sám nechce přijít lidem na oči, ještě by se o chudá holka bála, pojď. Stará vezme uplakanou za ruku, však ta se vytrhne a sama běží do tmy. Třeba se vrátí, já na něj budu čekat. Jo, a jak pak dlouho? 2-3 roky? 5? Jenom tak z lítosti? Jaká pak je to láska? Žena se rozejde do šera za dcerou a bába za oknem upustí záclonku a rovná ji, jak byla. Dělá to dlouho, jak by to špatně šlo, jak by se bála znova ohlídnout se do izby. A potom řekne, slyšel jsi? Má tě ráda. A zas je dlouho ticho. Zas jen to povětří a jen ty hodiny, které si plně drmolí tu svou. Tichý hlas Matoušův, co po chvíli se ozve do úzkostné tmy, jak by se blížil ze strašlivé dálky. Má, ale takového, jako jsem byl před Jánem. Teďka by strachy ze mě ztratila i řeč. Tetičko, vyjdu ráno. Ukážete mi, kudy a já vyrazím. Třeba v těch rovinách nebude tolik smutno. Chodit holou rovnou zemí, to jako bys chodil v širém bludném kruhu. Stejná tráva, stejné houští, vrchovaté stejné nebe. Brzy nevíš, kde jsi prvně a kde prach už zavál včerejší tvé stopy. Nikde staveníčko, nikde živé duše. Jen sem tam pták a sem tam zajíc myhnou se o překot za střídmou vodičkou či za útržkem lesa. Matouš jde a nedbá ticha. Rád, že nikdo, koho bát se. Rád, že nic, před čím se skrývat. Jde a věří, že si stačí. Že na všecko zapomene. Pámbuví, snad za obzorem, někde v zemi živá voda, co má sílu léčit rány, co má moc ti omít tvář. Jde 100 dní, spí sám 100 nocí, aniž by věděl, kde už je, aniž by tušil, že své bílé vsi, z kterého vyhnalo to náhlé neštěstí, utekly jenom málo. Jak v čarodějném kruhu krouží sem a tam a větru naslouchá, jak ten se hvízdá si a zemi obhlíží, jak na znak hoví si na holých tvrdých zádech. A pak jednou, den už v koncích, Matouš se náhle v chůzi klopítavě zastaví, jak by mu kdosi podtěl těžké nohy, nemůže z místa, stojí, civí zmatem přes pláň, kde v sivém přítmí přikrčený háj a před ním prostřed roviny plá prapodivné světlo. Co si bliká, co si hoří. Matouš stojí jako socha, neb nechce uvěřit. Při ohníčku mírném, nízkém sedí člověk v černé kápi, sotva pod ní vidět hlavu. Sedí, hledí sem v tu stranu. Matouš couvá, slzy v očích, povětří, jak hebké pírko ulekaně smutně zní. Co tam tak stojíš? Bojíš se mě? Hlas člověka je čistý jako zvon a popel před ním žížnivě se chví. Háj o té záře samé ryzí zlato. Nemám rád oheň, křikne Matouš hněvivě. Muž kývá. A pak se s námahou nakloní k plameni a ruku pozdvihne, jak by ten plamen hladil. Jen pojď, tenhle je tichý jako veránek a nikdy nezhasíná.
Matouš stojí, mhouří oči. Kde co v něm samá zášť, kde co v něm bolavé, až zatne zuby, aby nevykřik. Leč jaká zdivná moc ho zlehka obejme a jak by vítr vstal, zlehka ho postrčí, takže se naposled obrátí do rovin, kde už jen hora tmy a sem tam hvězdička. A pak se přes moc, jen co krok, váhavě pohne k proklatému ohni. Sedí blízko sebe. Starý v té černé kápi a s ním zamračený mládenec, co klopí oči před nizounkým svitem. Sedí, mlčí. A teprv zadlouho si mladý rozepne na prsou košili a zlostně řekne, k čemu je ten oheň, jenom tu živoří. A stařec přihodí sukatý pahýlek a holí rozhrábne hedvábný vroucí popel. Hlavně, že nezhasne. A o toho tu jsem, aby ho věčně hlídal. Matouš se nasupeně zasměje. To máš divnou službu. Divnou, ale mám jí rád. A stařec schýbá se pro dlouhatánský prut. Hlad nemáš? Tu máš. Je to ještě teplý, vezmi si. A mlčky jedí. Tma kolem vrchovatá, na nebi hvězdy. Někde po jedné a někde v hrstech jako rozházené zrní. A kam ses vydal? Hledáš někoho? Zde kolem nikde ani živá duše. Já? Matouš jak náhle spolk by kost, oči mu zčernali a hlas má vydatný, zazmítá se i plamen. Utíkám od ohně a od lidí. Podívej! A chlapec v jeden ráz vstyčí se na nohou a pootočí tvář po plamenové záři. Stáhni si tu svou kápi a podívej se, jak teď vypadám. Stařec jen zvedne hlavu. To nemusím, to nemusím. Já skrz ně vidím líp než ty. Mám od plamenů oči jako ostříž. Leč z nenadání taky postaví se na nohy a přiblíží se ke chlapcově tváři. Pro pána, co se ti to stalo? Kdo pak ti to udělal? Kdo? Hoch se rozesměje smíchem smutnějším než pláč. Oheň, kmotře, oheň, jako je ten tvůj? Smích chrstne do tmy, až to zazebe. Však jak to řekne, nevídaná věc, ten sporý ohýnek, co sotva rovně stál, skokem se rozůčí a divě vstane ze svých popelavých pat a šlehá vysoko a šlehá krvavě nad oba napřímené muže. Au, co to děláš? Co to k čertu je? Chlapec si rukou chrání rozsvícenou tvář. A stařec zvedne ruce k nebetyčné hranici a vlídným gestem, jak by pozdvihoval kříž, v jediné chvilce stiší prudký oheň. Zase je nizonký, zase je jako nic, jen sem tam jiskra v přelétavém větru. Nejspíš si zalhal, chlapče. Jak zalžeš, vzpřímí se a běží za tebou. Matouš si zlekle nemotorně sedá, ale já nelžu na mou duši. Skákal jsem na svatého Jána přes vatru, náhle vyšlech plamen proti mně a nepomohl mu nikdo. Lidé jsou zlí a oheň všecko ví. Stařec už taky hledá kámen pod sebou a Matouš vrtí zamyšleně hlavou. Měli mě rádi. Co umřel táta, sloužím u sousedů na poli. A proč by to kdo dělal? Měl jsem tam kamarády a měl jsem... Ty jsi Matouš? Chlapec se udiveně otočí. Jo, jak to sakramente víš? Slyšel jsem o tom svatojánském ohni, od tuláků, od náhodných pocestných. Sem tam se zastaví a trochu povídáme. Ty jsi tu zblízka z Bílé Výsky, viď? Chlapec div nenadskočí na ohřátém kameni. Ty jsi jak vědma, skrz kápy vidíš, všecko víš a ten tvůj divný oheň.
Stařec vzal znovu hůl a dlouze vrtá v ohárkových troskách. Ale jdi, jsem hlídač ohně a nic víc. A dost už dlouho žiju, abych to a tam mohl uhádnout, jak na světě to chodí. Mládenec zmlkne, civí po ohárcích, po ostřici ohořelé po hlínu, a pak se ohlídne a hlavu zakloní, jako by pátral, kde na nebi měsíc. Možná, že bys i věděl, co s tím vypáleným znamením. Stařec si vzdychne, stěžka, jako by v dýmu trousícím se z ohniště měl náhle málo vzduchu. Já nejsem apatikář, hochu. Však támhle v hájku mám svý chatrňoučký stavení a jsem už starý, na všecko jsem sám. Zůstaň tu se mnou, nechceš? A zase nadechne a holí odhrábne nějaký kámen z ohně. Třeba se do příštího Jána dopídíme, co tě z bílý výsky vyhnalo. A jestli cesta, jak se vrátit zpátky. V tom řídkém šeru zní ta kostrbatá věta jako kázání. A Matouš slyší to a co si měkkého a co si čirého bere ho u krku. Celý se rozmžiká do temné planiny, celý se ustrne světelnou radostí, jak by kde zvysoka padala kruhem hvězda. Matouš zůstal. A bylo na podiv, jak si ti dva, ten kluk a stařec, jeden na druhého zvykli. Nenamluvili toho moc, chlapec se staral o stavení, hlídač o oheň. Ale ho jsem tam mladý vystřídal i tam, seděl, hleděl do plamenů a mdlému žáru tváří v tvář začínal věřit, že sám od sebe, bez cizí pomoci, by oheň neublížil. Bylo tu dobře. A být i bílá výska hodně daleko, možná by Matouš na všecko, co bylo, ponenáhlu zapomněl. Co oči nevidí, to ani nebolí je. Jenomže bílá ves byla tak na hodinku cesty od domu, to Matouš brzy na hlídači vyzvěděl. A tak mu starý stesk i něžné pomyšlení na cilčinu tvář nedalo v noci spokojivě spát. Věčně se obracel, věčně se ohlížel temnýma oknama v tu zakázanou stranu. Ach, mladé uhrančivé stýskání, jímž na sto způsobů nás lidi trápí láska. Jednou večer, když kdeco v mrákotách a stařec u ohně kývavě podřimoval, Matouš se potají vytratil z chalupy a kruhem oběhl nejdříve řídký plot a pak i celý hájek. Hluboko přikrčen, rozběh se kvapem do obšírné roviny. Mraky tam tmoucí, pluli čím dál níž a nový měsíc leštil bledě zlatým hadírkem křovitou zem i trávu. Doběhl brzy. Hnalo ho nedočkavé povětří a všecka dávná slova, co si s Cilkou dělívali na šťastlivou půl. Však kousek od jejího domu v tom povědomém místě, kde mohl utíkat i poslepu, se celý uřícený z nenadání zarazil a nemohl o krok dál, jako by zarost v zemi. Dva stíny u Cilčina domu stály na lokýtek od sebe. Už jdi domů, Tomku. Cilko, kam spěcháš? Pro mě je každá chvilka s tebou jako ne, řekla jsem ti, aby si mě nehladil. Matouš stisk silnou větev stromu, co ho schovával tak mocně, že div nepraskl a skrčil hlavu mezi ramena, jako by dostal ránu. Ty myslíš pořád na Matouše, viď? Myslíš si, že se vrátí? Ten křehčí stín se na chodníčku celý přihrbil. Já vím, už asi ne. Už je to skoro rok a Cilinko, přece ho nechceš čekat do smrti. Ten už je Bůh ví kde a tě mám rád, vždy to víš. A jestli mi to dovolíš, budu ti nablízku, než na něj zapomeneš. Hlas Tomkův prosebně se chví. A Matouš po paměti couvá ruku napřaženou do prázdna, jak by už nechtěl slyšet ani slovo. Já nevím, Tomku, možná.
Někdy, když spím, vzbudí mě ze sna Matoušova tvář, celá jak v ohni, jak by hořela. Třeba se ho jen bojíš, třeba ho jen lituješ. Já nevím, Tomku, dobrou noc. Cilinko, ten hlas je prosebný a samá horoucnost a samá výčitka, jak by chtěl překřičet i odmykaná vrátka. Matouš už neslyší, skokem se obrátil naspátek k rovinám a prchle utíká pošept mu po špičkách z nenáviděné obce. V hlavě mu hučí pomatené povětří a posledních pár švestek, akátů a lip bije ho přes oči ledovým listíčkem, takže si ještě dlouho na svém nekonečném útěku v drnech a v křovinách připadá jako slepý. Hlídač se na nic neptá. Jen jak by uhýbal zlověstným mládencovým očím, tu a tam rozejde se na kus do pokojné krajiny a zamlklý tam stojí předlouho bez obav, že oheň bez dozoru. Mlčí teď oba čím dál víc, až jednou večer zrovna se mlčky vystřídali na stráži. Stařec se zastaví pár kroků od plotu a mírně řekne: to je strach. Máš o ní strach, že nepočká. A žít s tím strachem stokrát smutnější než celá spálenina. Matouš se zasmušile ohlídne, leč neodpoví. Skloněnou hlavu rozejde se reze kvítkem k ohništi a přihodí pár větví. A zas je ticho na dva, na tři dny. Mládenec samá práce bloudí podobně a po dvorku a stařec oči podkápí, mu šeptem mizí z cesty. Však na čtvrtý den ráno náhle ohlídne se po slunci a jak se míjejí, popadne mladého pravičkou za rameno. Rok, co si přišel. Budoucí sobotu je den svatého Jána. Chlapec se nerozhodně zastaví. Už mě to napadlo. Možná bych se měl vrátit. Jen by se lekli. A jestli tě má někdo na svědomí. Stařec si přendá z levé dopravačky sukovitou hůl a zlobně dloubne do prchlého větru. Lepší by bylo, kdyby přišli oni sem. Co? Matouš třeští oči, pak se začne smát, však hlídač jako by to neslyšel. Aby sem přišli. Sem k tomu ohni, před nímž zakázáno lhát. A trochu se jich poptat. Matouš jen vrtí hlavou a potom popochází sem a tam a vztekle vykřikuje do zamrklé roviny, že je to ze vsi sakramentský kus a kdože by sem chodil jen tak zbůh darma, jen aby slyšel pravdu. Jim je to všecko jedno, oheň, neoheň, co by sem táhli takový kraj světa. Stařec ho nechá křičet a pak si popotáhne kápy níže přes oči. Jsou chudí. Sotva se v holé zemi uživí, slíbit jim měďák nebo stříbrný, když nebudou lhát. To už se Matouš posmutněle odvrací a kope v trávě do suchého dříví. Děláš si legraci? Máš tu snad někde zakopaný poklad? Stařec se rozkulhá k ohnivým jazejčkům a holí sáhne do řežavé rzy. Tady ten oheň, ten je nad veškerý poklady. A bokem cukne se ke křoví za zády a žhavým koncem míří mezi květy. Vidíš tu bylinu, ten bledý hrozínek? Víš, jak jí říkají? A Matouš se teď musí doopravdy smát. No ano, penízky, jenže si za ně sotva něco koupíš. Hlídač se nakloní k děravé houštině a spěšně začne trhat kvítek ke kvítečku, až jich má plnou hrst, a pak se narovná a vysype to do prostředka ohně. Plameny táhle syknou a jak by jim ta strava prapodivná chutnala, celé se zahltí huňatým fialovým dýmem a potom stříbrným. Divže se z toho nerozpláče zrak. Pro pána kmotře, civí nevěřícně Matouš,
Opravducký peníze, kde se tu vzali? Vy jste na mou duši čaroděj. Starci se smějí bledé suché rty. Já? Nebýt to ohně, co bych byl. Však náhle sebou škupne, jak by popálený od jisker, a táhne Matouše za loket, za rukáv ke krajním stromům háje. Krutí brko jako na zavolanou. Honem schovej se, dělej! A už přikrčený belhá se do kolečka kolem ohniště a holí schrabává horoucí peníze a šikuje je do dlouhaté řady. Matouš moc nevidí, však slyší hlídače, jak obrácený k pláni volá v okamžení: Vanísku, ty už jdeš z vandru, nějak brzy, ne? A pak už rozeznává povědomou postavu. Je čím dál větší, jak jde blíž a blíž, a tak se pokojně přikrčí ve chvoji, kde v proutí schován akátový pařez. Pán buď ti dobrej den, Vanísek haleká, jak by mu od loňska přibylo na hlase. Co pak se divíš? Ján už přede dveřmi. Hlídač si na dvakrát hlasitě odkašle. Vy chcete letos v bílé výšce zapalovat hranici? I po tom neštěstí, které se loni stalo? Kratičké ticho, Vanísek jaksi sedá na travnatý břeh, jako by hledal nejsprávnější místo. Ty myslíš, že by se to nepatřilo? Stařec je taky delší dobu sticha, pak hluše houkne. Já bych se toho bál. Chlapec byl celý zohyzděný a Bůh ví, jak to tenkrát bylo, třeba v té velké záři někdo něco nekalého provedl. Co? No to nevím, to bych... Byl jsem přece u toho, brebentí zamyšleně Vanísek, a taky pokašlává, jak by přiškrtil hodím. Víš co, Vanísku? Optej se ve vsi, jestli o tom něco nevědí. Vidíš ty stříbrňáčky? Vanísek na to tata ožije. No, však se na ně koukám, co jsem dorazil, jak bys je vytáhl z ohně. Představ si, že jsem jich v tom popelu našel snad celé vědro. Vanísek polkne, že to k slyšení až sem. Co? Pána krále, to je ale štěstíčko. Jenomže co já s nimi tady v samotě? Stařec se odmlčí a Vanísek ten kývá, div se neskutálí z kamene. Řekl jsem si, že je rozdám. Však jenom těm, kdo budou mluvit pravdu, to oheň pozná, však tu navěky. Vanísek samej rozpak začíná se smát, že bych to zkusil, kmotříčku. Mluv, zeptej se mě, ať to vyprubuju. Stařec se taky směje. No, tak mi schválně řekni, kdo ten oheň loni v bílé výšce založil? Kdo? Ajcem, trajcem, přece já? Vanísek kuckavě se kření, křičí na celičký háj a hlídač přikutálí holý blejskající stříbrňák a poplácá ho po plecitých zádech. Tu máš za jednu pravdu jeden stříbrný. A jestli takhle chtějí mluvit popravdě i ostatní, tak ať sem zítra přijdou. Chudáku Vanískovi, jak by podpálil kdo kalhoty, už se převesele loučí, už si v kapse cinká vydělaným penízkem, už ho brzy slyšet, jak si pochvaluje návštěvu uprostřed čiré pláně. Aby to kozel! Takovýhle pozvání, to si dá každý líbit. Den na to bylo všude na obzoru pusto, až se tajil dech a dálky čistotné, jak by kdo zametl březovým pometlem. Darmo se kluk i stařec ohlíželi do všech světa stran, darmo se mračili do zubatého slunce, co zvolna šinulo se po nebesích k západu a uhýbalo čím dál tíž temnotné hradbě mraků. Už se smrákalo. Už si hleděli jen svého ohníčku, už si poslepu hledali v heřmánku svůj vysezený kámen.
Pak náhle hlídač napřímil se v kolenou a rukou za zády přikázal mladému, aby se ztratil ve tmě, neboť z té strany, kde si včera prospěhoval vanísek, kradlo se zvolna rozptýleno v pustinách, cosi jak tmoucí průvod. Šli po dvou, po třech, jak by se jim nechtělo. Však přesto byli čím dál blíž. Už dobře rozeznat, kdo v čisté košili a kdo jen tak, jak přišel zrovna z pole. Byli už na doslech. Když tu se přihnala i brička z Běloušky, a za starostou hekajícím námahou a za usmátým Tomkem, který kočíroval z kozlíku, scházela po chvilince ze schůdků i nastrojená Cilka. Hlídač se ohlíd zaraženě po hájku a jakoby hnán bázní, že se Matouš prozradí, začal hned vlídně volat na nejbližší příchozí, aby se nebáli, aby šli klidně blíž a ohřáli se u nízkého ohně. Houf rozšuměl se jako úl a jak si starý volal toho nebo onoho a jak jim oplácel za pravdu stříbrným. Po štipkách táhle trousili se k plamenům a sami vzkřikali a sami hlásili, co si kdo pamatoval z loňska. Stařec jen mlčky kýval a mlčky rozdával své teplé peníze z hromádky vedle ohně. A co ty, panenko? To kvůli tobě prý se Matouš ze všech nejmíň bál. Stařec se ohlíd tam, co nejvíc tma, a holí míří někam mezi lidi. Pár mužských ustoupí a Cilka, jak by zrůžovělá od ohně, najednou stane sama prostřed záře. Já asi ano, říkal, že skáče jenom kvůli mně. V loučku to nerozhodně zahučí. A ty jsi sama chtěla, aby i ten velký oheň přeskočil? Ne, já ho prosila, aby už neskákal, že o něj mám už úzkost. Děkuju. Tu máš. Za dva stříbrňáčky. Hlídač se usměje a zvolna otáčí se ještě o kus dál, kde v kruhu vidět starostova syna. A co ty, chlapče? Byl prý se jeho dobrý kamarád. Ano, to jo. Zbyli jste pak už sami dva, jenže ty jsi potom dál už skákat nechtěl, asi ses už bál. Tomek se zamračeně rozkročí, však předejde ho otcův majestátní hlas, co by se bál, už se mu nechtělo. Dělá si, co si chce. Jo, to je pravda, horlivě kývá Tomek, neměl jsem dál už na skákání chuť. A stařec taky přikivuje hlavu nachýlenou mezi ramena a vrtá holí v chátrajícím ohni. Odpust mi, hochu, oheň mi nějak skomírá, sotva tě vidím. Prosím tě, buď tak hodný, přihoď tam dvě polena. Tomek v tu chvíli skamene jak sloup a oči navrh hlavy, couvá ulekaně naspátek a prchle koktá, ne, to ne, to já už nechci. V houfu to hluše jíkne, kruh se rozestoupí na krajíček tmy, však stařec mírným hlasem zvolna pokračuje dál, jak by si nevšiml, že kolem náhle prázdno. A proč pak? Jsou ti těžký? Třeba ti otec pomůže, ty jedno a on druhý. Mládenec zbledne, jak by kdo popad ho rukama za hrdlo. A ruce rozpřáhne a hlavou němně vrtí do všech stran a tryskem utíká přes širou planinu ke koníčkům a k bryčce. Ne, já to přece nechtěl. Nechtěl jsem je tam házet. Nechte mě! A zakopává odrny a ruce před sebou, valem se šplhá po stupátku na kozlík a slepě šátrá po ztraceném biči. Tomku! Starosta křičí, až se roztetelil háj. Stůj, slyšel jsi mě, hned se vrať! Však všecko nadarmo.
Už vrzla brzdička, už bleskem práskl dlouhatánský bič, koně se vzepjali, cukla se kolečka a vůz se řítí po pláni jak prchlí ze řetězu. Nechte mě všichni na pokoji, huláká Tomek v stoje z šejtroku a prach mu za zády letí jak sivý oblak. V houfu to mračně šumí, jako by se pominul, má černé svědomí. Panenko skákavá, taková hrozná hamba. Však všechny ve mžiku překřikne starosta. Ticho! A celý rudý vyhrne se potácivě k ohništi a ruku v pěsti hrozí na vše strany. Co je to za frajkumšty? Nějakej směšnej dědek se svým čarodějným ohníčkem sezve si k sobě celou bílou ves, jak by byl pánem světa. Jakoby královal tu všem a vy jak stádo můžete se kvůli stříbrňáku přetrhnout. Na skok je ticho, jak by ohluchla i noc a potom hlídač řekne. Však nemusel si chodit, pane starosto. A spíš nám pověz, proč teď utekl ti syn a čeho se tak bojí? Co komu do toho? Starosta ruce v bocích vzepne se jak kohout přímo nad ohněm. Já sobě sám jsem pánem a taky v Bílé vsi. Stařec však mluví dál, jak by to hartusení přeslechl. Možná máš z toho ohně znenadání strach. Strach? Sedlák se rozesměje, div se nepřekotí přes plamen. Tady z těch oharečků, z týhletý hraničky. Však stařec náhle pozvedne se z kamene a v stoje pohlédne rozesmátému pantátovi do očí, jak hleděl by mu k srdci. Takže ty nemáš žádnou vinu na tom, že se Matouš tenkrát oslavnosti popálil. Že utek z vesnice a chodí širým světem. Starosta mžikem přestane se smát. Bodeť, že nemám. A Tomek taky ne. Všecko jen plané řeči. Houkne to od hájku dvojitou ozvěnou. A tu ten oheň, co mu po boku, co sotva, že tu čadil, vymrští se jak pominutý k nebesům a strašně strmými rudými plameny se divě rozkatí na skoprnělý zástup. Co je to? Jekne vyjeveně starosta a s hrůzou žene se pospátku do rovin, až za ním prší hlína. Jenže ten hromský oheň, kdo to kdy viděl, ten taky běží z rovinka v ten směr a lítě cuká se od země po nebe a hučí jako děs pár kroků za starostou. Lidi zprvu jako pěna, však potom zmatením zvláštním divadlem pohnou se též tou plání někam k Bílé vsi a zalklí od smíchu stíhají prchlý oheň. Starosto, kam tak z čerstva? Panečku, ten tě žene. Proč pak si mu lhal? A pustá rovina od kraje do kraje je prvně za život zlatistě zalita velikanánskou spravedlivou září. Spí temný, rovný kraj a spí už mládenec. Zbyl jenom hlídač skápí přes oči a při něm vatřička, zase už pokojná, zase už jako nic. Pár žavých uhlíků titěrně blikotá do nebetyčné noci. Stařec je jako stepaného bronzu, jako by v sedě spal, však sem tam znenáhla zvedne se v ramenou a hlavu obrací spytavě do všech stran, jak by ho budil vítr. Pak vztáhne ruku kamsi na koneček tmy. Tak už se ukaž, přece se nechceš schovávat až do rána. V keřích se pohne cosi jako stín a za tou rukou napřaženou do šera vzpřímí se proti nebi neznatelná tvář a štipkou svitne plavá závěj vlasů. Odpusťte, pane,
Holčičí hlas je úzkostný až strach, však stařec nedbá, jaký já jsem pán, a ukazuje dívce a jde blíž a vezme místo u věčného ohně. Cilka jde jako slepá a kleká před ohněm na obě kolena a mne si nad ním pozlacené ruce. Pak zvedne hlavu. Matouš je u vás, vidíte? Slyšela jsem ho, jak jste spolu mluvili. A když jí předlouho čekati odpověď, div nevykřikne přes oheň a hlas je plný slzí. Ale mi křivdí! Já hrozně se mi stýskalo, byla jsem pořád sama. Tomek tě přivezl, mračí se starý muž. To všecko matka, přijeli s kočárem až před vrata. Tomek a jeho povedený otec, zahřmí hostitel a vstane nad ohněm, hrozivý jako mračno. Kdyby jich nebylo, nemusel chlapec prchat, zohavený z vesnice, a vše bylo jak prve. Je náhle ticho, jak by škoda slov, tráva je přikrčená k zemi, vatřička mrká červenýma očima a rosa samý slzy. Sklopenou hlavu Cilka napřímí se v kolenou a němým kolečkem obejde nízký žár a přiblíží se k starci. K motříčku, mohla bych ho vidět? I hlídač skloní hlavu. A pak se bez řeči obrátí k lesíku a dívka ruce uprsou po špičkách spěchá za ním. Chalupu sotva vidět, však v okně u dveří plá za firhaňkou rozsvícená lampa a kdeco kolem ní je ostře bělostné, jako by jizba vytesaná do tmy. Dal se mu včelankový čaj, už se chudák chystal někam ještě dál, že všemu uteče, i třeba na kraj světa. Cilka se dívá skrz ledové sklo a ruce tiskne si vysoko pod krkem, snad z velké úzkosti, že začne nahlas plakat. Můj Bože, jak v tom snu, zrovinka tak se mi to zdálo. A slepá lítostí opře se čelem o studenou vyhlídku a krásná bledá tvář, jak by se smutně smála. Ale je pořád milý, jako dřív. Já ho mám pořád na mou duši, však nedopoví. Stařec je náhle strašně blízko ní a rukou svírá jí útlonké rameno a přísně hledí tak zblízka do očí, že slyšet i jak dýchá. Mlč, jestli ho máš ráda, dělej, co se dá, třeba je někde čarodějné kvítí. Zázračný olej, uhrančivý déšť, třeba je někde něčí ruka, co ho ran hojivě pohladí. A Cilka před ním couvá od okna a od domu, však celá šťastná kývá a celá ze spěchu a z dlaní k modlitbě, k motříčku, pro Boha vás prosím, zdržte ho tu, aspoň na pár dní, jen ať mi neodchází. Vyzáblý stařec stojí mezi bělostí a tmou. A jak by vyrostl stavení naroveň, a jak by rovnější než stromy na blízku, odpoví hlasem černějším než noc, však čistotným až úzko. Poprosím oheň, ten má velkou moc, a ty se nestrachuj, před ničím necouvni, co z čisté milosti nemá proč bát se světa. Ono se lehko poví, najdi kvíteček či mast, ono se lehko slíbí, že si i nohy uchodíš a oči vykoukáš, leč bez pomoci lidské, Bože, kam se hnout, by na sto přísah mělo jaký smysl. Kde jinde mohla chudák Cilka kránu zaklepat, než v samém konci vsi u povědomých dveří? Teto Marie, pro všecko na světě, povězte, kam se dát, nebo mi odejde a já ho pak už nikdy neuvidím. Stařena snáší, co kde doma má, hrníček mléka, placky, lesní med a houni přes záda a houni přes nohy,
však tvář má vážnou, div se nemračí a slov jen poskrovnu, jak by jí vázla verdle. Nic nevím, jenže bude Jána a svatojánské koření prejumí zázraky, jenomže co? Cilka se vymrštila ze židle, houně se kácejí a mlíko z hrnku šplíchne mokře přes stůl. Je to nebezpečný. Cilka už nevydrží stát, utírá rukávem bělostnou loužičku a hlavu točí za šedivou paní. A co? Tetičko, mně je všecko jedno, půjdu kam řeknete, jen povězte, kde roste. Stařena rovná u postele třásínka. To nikdo neví. Však kdybys měla kapraďový květ, květ z kapradí, ten najdu. Cilka se rozejde za bábou k posteli a otírá si umáčený rukáv. Jo, ale musí být o půlnoci před svatým Jánem utržený někde pod dubovou korunou. A noc o svatým Jánu, ta je tajemná. Stromy prej jako lidi přebíhají z místa na místo a dubům souzeno scházet se na besedu. Cilka se zarazí a chvilku civí nepřítomně do oken. Však pak se rozdupe šeravou světnicí, až drnčí prázdný hrnek. No co? Potrojí skálou v rokli dubů dost a kvíte kapradí, ten kvete mezi nimi? Teta Marie kývá a židle břichem postrkuje ke stolu a sklízí, co už prázdné. Musíš mít sebou jeřabovou hůlku a s tou udělat kruh. A jak ty dubiska srazí se hlavama, zapálíš hromničku. Hromničku, no svíci hromovou, neboj se, tu ti dám. Bába se napřáhne přes kamna k polici, však náhle zmlkne, jak by ovanul jí strach. Pro pána, já už mluvím, jako bys tam šla. Ne, Cilko, já tě neposílám, pán Bůh ví, bude v tom lese hrozná tma a budeš sama, jako prst. Prosím tě, rozmysli si všecko. Stařena spíná ruce a Cilka utíká a přitiská se k ní. A honem zavírá ty dlaně do těch svých a hladí je a laská. Jo, bát se budu. Hrozně moc. Ale až rozsvítím tu svíčku, třeba se poštěstí a uvidím ten kvítek. Šedivá žena jako by se smířila. Ano, však pamatuj, nesmíš se ohlédnout a nesmíš vystoupit z jařabového kruhu, pak stačí přitisknout to kapradíčko k srdci. A nač mi bude, teta? K zázraku. K velkému zázraku. Budeš všem rozumět, i stromoví, i ptákům. Stařena svěsí hlavu. Jak by ta dlouhá řeč ji celou přemohla, ta dlouhá řeč a bázeň. A Cilka hlavou nakloní se k ní. A obě mlčky stojí, jak by vyřezané úsvitem do úzkostného šera. Někde křik kohout, koně zadupali v maštali. A teta Marie vyprostí ruku z laskavého sevření a dvěma prsty do vzduchu udělá němý křížek. Pánbu tě, děvče, chraň a dobrá vůle země. Je noc jak tůň, havraní, hluboká, háj v dáli za vsí hučí jako úl a nikde žádné hvězdy. Jde dívka po špičkách, jde poslepu až strach a ruce před sebou tápavě probuje, kam pak se asi na svou svatojánskou besedu seběhly zdejší duby. Sem tam si otře pot, sem tam si sáhne k srdci, jako by je prosila, aby se střežilo rušiti svaté ticho. Pak náhle stane. A hůlkou od pasu čáruje v zemi kolem sebe kruh a zapaluje svíčku. Vítr je mírný, dubinou zmítá potutelný šum. Sviť, pane Bože, všude samý mech. Cilka si pošepnu povídá pro sebe, bělostnou svíci čím dál níž, div nejde po kolenou. Tady,
tady je kapraďový list a tady taky. Cilka se prodírá klestí a lupením, však náhle strne. K zemi přibije ji hrom a druhý, třetí. Bože, co to je? A za hrom jdou blesky. Slyšet, jak praská to vysoko v nebeských. A vítr beránek, jak náhle zvečil by. Hekav je hučí, vyje v korunách a divě cloumá majestátem lesa. Cilka se přikrčí a křikne úlevou. Tady je kapraďový kvítek, krásný, ach, ukaž se. Dívka ho zdvihá lehounce jak skvost. Leč sotva vidí, z bousky už je smršť, duní to kanónem, hvízdá to vichřicí, stromy se vrávoravě houpou, listí prší tmou a do té kraválové muziky jakýsi hrůzný smích a potřeštěný křik jakýchsi tmoucích hlasů. Zde je druhý, hleme se, ohlídni se po všem lese. Cilka se rozpomene na bábu a hlavou nepohne nalevo, napravo, jen trhne hromničkou vysoko do hloží. Já ho nechci, nechte si ho. Však čím dál hrubší smích, však čím dál tenčí křik. Zde je třetí, třikrát větší, pojď, zde žádné nebezpečí. Panenka stojí jako křemenový sloup a celá tiskne se k bledému kvítečku, snad že ji osvítí, snad že ji ubrání před rozlíceným světem. A květ, jak by z nenadání hřál, jak by se rozářil horoucím pableskem. Ano, už bledožlutě plane, až máte záře vrchovatou dlaň a tak jí napadne načpálit svíčičku a honem sklání se a honem sfouknej. Páníčka krále, na to tata mír. Pryč hrom, pryč blejskání a z ran a ze smíchu a z hlasů po lesích jen sem tam vzdechnutí a dalekánské ticho. Ale jen okamžik, ale jen k výdechu. Nepnáhle pošept mu, nepnáhle pijánko, jak by se rozmluvilo, kde co od země až po nebe. Ševel, hrkot, sladké pění, drmol, výskot, brebentění, to mluví listí a to hejna a vody řeč je sladce stejná, páníčka krále, všemu rozumět. Skoro si Cilka musí zakrýt uši. Ditou strží, ditou říčkou, tam trnitá brána. Di dostaneš kořeníčko od svatýho Jána. Panenka celá hluchá uposlechne na slovo. Už jde skrz rokel, už brouzdá potokem a v keřích pobradu uhýbá křivým prutům. Zprvu jsou hladké jako nůž, však čím dál hlouběji jsou samý dráb a trn, hryžou a bodají až od nich modré ruce a čím dál hustší spleť a čím dál hrubší hloží. Panenka sotva jde. A když už na konci, když zlaté kapradí rozsvítí pustou stráň, ozve se z výsostí volání v ptačí řeči. Ještě na břeh, za tu zítku, tam, co rosa svítí, dí natrhej do pugítku svatojánské kvítí. Cilka se rozejde přes palou ke břehu, však sykne bolestí, neb všude kopřivy, kopřivy nad hlavu a jejich celé pole a jejich celý les, les v lese, rdousí a ostře bijí po rukou, po nohou, jako by chytala zeleným plamenem, jako by spoutaná od vlasů pokotníčky. Nemůžu, na mou duši. Dívka se bez moci naposled rozmáchne. Naposled vzepne se, naposled zavzliká a padne na kolena. Tvář rudou od krve a ruce v jednom ohni. A tu, co z čirého, co si jak křišťálek třpitne jí u očí, hebké a huňaté a plné drobných slz. Cilka teď náhle neví, zda to její pláč, nebo to pláče svatojánská země. Oči si zakryje horkýma rukama.
Matoušku, já je našla. Rovina ještě dřímá. Však obzor v dálce, v samém konci tmy, jak by kdo rozděloval pastelovou tuštičkou, zde nebe a zde země. Hvězdy se tratí, řídne noc. Jen věčný oheň stejně praská